0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně a naučíme vás vyrábět jednoduché návnady na ryby. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že se blíží měsíc srpen a je to pěkný líšák, přes den se tváří jako léto a v noci už jako podzim. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Recyklace, obcyklace, čili kreativní přeměna starého či nepotřebného odpadu v nový produkt, tak to jsou v naší řeči slovíčka, která zaznívají stále častěji. A jde o to, jak nevyhazovat věci, které ještě mohou sloužit, jak využít odpad. Funguje to u oděvů, u elektrospotřebičů a také u kuchyňského odpadu. Právě na tohle téma naše hobby redaktorka Slávka Brádlová natáčela s, řekněme, kompostářkou Martinou Záleskou.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak. My to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařené jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov, a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Tak co vy na to? Pořídíte si vermikompostér nebo malý domácí kompostér? Je to jenom na vás. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli. Tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy, a zaměříme se na hnící rajčátka ve skleníku. To se může hodit.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na narcise. Každý rok mě kvetou velkokvěté narcise a je to letos mě kvete jenom jeden trs. A co mám, myslím, tak z 8, tak to vůbec nenasadilo pupeny na květ.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Stává se narcis takovou velice prodávanou rostlinou v předjarním nebo jarním období. V květináčích hrnkové narcisy jsou, které se dají vysadit do zahrady, nebo i zase se vrací na zahrady ty staré trubkové narcisy, ten odruda Carlton, které se používaly, ale používají i k řezu. A tak, aby nám kvetly, tak samozřejmě ty koupené, co jsou v květináčích, dál po odkvětu ošetřujeme, zaléváme, hnojíme, aby cibule byly co nejsilnější, a můžeme je tedy i hned, pakliže se s nimi potěšili, jsme doma na stole a máme je kam dát, vysadit do zahrádky a nechat je tedy dorůst nebo dožít ten svůj život v zahrádce. Ty, které jsme měli již třeba od loňska, předloňska nebo delší dobu na záhonech, se stává opravdu, že časem kvetou méně, tak tam je potřeba je teď během vegetace, dokud jsou zelené, hezky zalévat, hnojit. Je to, přestože jsou to cibuloviny, jsou náročné poměrně na vodu a na výživu. A jakmile ty narcisy odkvetou, dál pěstovat nať, neostříhávat nať, nechat ji až do sežloutnutí, uschnutí, a v té době, když ta nať jako uvadá, žloutne, je můžeme vyrýt a buď dát stranou do nějaké krabičky nebo bedínky v tom suchém stavu a nechat je až do září a vysadí znova na nové místo dál od sebe, a nebo je můžeme jednou duše zase vzít a rozsázet někde dál od sebe, aby se dostali do nové půdy a oni nám tam zase pokvetou. Ale podstatné platí u všech, a vídám to velice často, že sotva ten narcis odkvete v té volné půdě nebo i na tom okně, tak někdo jde, aby se ty listy nerozklánily, je ostříhá, zkrátí. A to je, myslím si, ta hlavní příčina.
0: A nedávno mi napsal jeden náš posluchač Jirka, že má chuchvalce řas v hadici s vodou a jestli je ta voda vhodná na zalévání pro květiny a brambory a hrášek. Tak všeobecně, voda z chuchvalci řas je na zalévání zahrady zcela vhodná a pro rostliny dokonce prospěšná. Řasy fungují jako přírodní hnojivo, protože obsahují cenné živiny, především dusík a fosfor, a voda samotná je obvykle měkká a ideálně vyhřátá ze slunce. A tady v té souvislosti, když má někdo strach z toho, jestli voda z chuchvalci řas je vhodná na zalévání, tak jsem si vzpomněl, jak jsem jednou před léty jel lodí po Nilu v Egyptě a sem tam jsme zastavovali v místních vesnicích. No a můžete hádat třikrát, čím asi místní zemědělci zalévají své zahrádky a pole, a pak krásná velká rajčata, pórek, jahody nebo třeba citrusy a melouny posílají do Evropy. No, zalévají to přece vodou z Nilu. A to je, když to řeknu slušně, jedna velká tekoucí stoka. Co je proti tomu voda s živými řasami? Máme tady další dotaz.
3: Minulý týden jsem tam nahlásila hnilobu na plodech rajčat ve skleníku. Děkuju, naschledanou.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Prosím vás, paní posluchačko, jedná se o suchou hnilobu špiček rajčat. Je to fyziologická choroba, ne škůdce, je to dané fyziologicky a je potřeba, aby se o ty rajčata starala jinak. První, co můžete udělat, je to, že tam potřebujete dodat vápník. Okamžitá pomoc. A můžete nalézt postřikem, aplikovat nějaký roztok vápníku, který je tady tomu určený, třeba nějaký vukal, kalcium, něco, vápník tam potřebujete dostat, jo. Pokud tam bude dostatek toho vápníku, dít se to nebude, a na ty další sezony můžete třeba udělat to, že tam letos na podzim zarijete třeba z kořápky od vajec. Je to proto, že je tam prostě nedostatek vápníku. Další příčina může být nepravidelná zálivka na ráno v poledne a pak na přes rok ve čtvrtek, tak to, co tím rajčatům taky jako nedělá dobře. Ideálně zalévat pravidelně, a za mě, já chápu, že přijdete prostě z práce odpoledne nebo k večeru, takže jdete zalít zahrádku, protože je suchá, Ale lepší zálivka, pokud můžete, je brzo ráno a ne na listy, na tu zem. Takže pravidelná zálivka, ta tomu taky pomůže. Potom dost často nám dělá nepořádek toho, že to máte doslova přehnojený, jo? Že jste prostě tak natěšený zahrádkář, že to hnojíte tak vším možným, co vám přijde pod ruku a slepičince a jícha a tady hnojení a tamto. To znamená, když té půdě potom je příliš dusíku, případně i draslíku, tak to může také vést k tomu, že se vlastně změní možnosti té rostliny přijímat té ostatní prvky a živiny a může to opět skončit u té suché hniloby špiček rajčat. Takže to je další věc, na kterou se můžete podívat. Hnojit přiměřeně, zalévat pravidelně. První a rychlá pomoc je vápník pro ty další sezony, tak tam třeba můžete dát skutečně ty skořápky od vajec nebo třeba na jaře aplikovat dusíkatý vápno, který zarijete, tím to taky vyřešíte, ještě tu půdu dezinfikujete. No a mělo by se vám to začít dařit. Tak já doufám, že budete mít velkou úrodu.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Na Vysočině vede myslivecký spolek ve Žďáře nad Sázavou a zároveň v Jihoafrické republice provozuje loveckou farmu. Jak to jde dohromady? Český myslivec Jan Velík dokazuje, že se může starat jak o srnky a zajíce, tak o antilopy a pakoně. Natáčela s ním naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Kdy jste začal chodit do lesa? Kdy to přišlo?
3: Já jsem první rybář, protože táta byl veliký rybář, dělal předsedu spolku tam. A potom jsem se přiženil do rodiny Hajnýho. Začal jsem bydlet na Hájence a tím to všechno začalo. A navíc jsem z Vysočiny, takže ta nádhera Vysočiny a les, protože my zatím máme ty lesy, podívejte se po Kůrovcovi, pořád máme lesy.
2: Tak a pojďme k tomu, vás zlákala Afrika.
3: Po roku 89 se najednou otevřely možnosti vůbec vycestovat. A samozřejmě, protože jsem měl Hemingway přečtený od začátku do konce a ten tam popisuje zelené pahorky africké, to kdo přečte, tak musí do Afriky. Takže já jsem řekl, já tam chci, já to chci vidět a chci to prožít.
2: Která část Afriky byla ta první, protože teď jste v Jihoafrické republice?
3: Já jsem začínal v Tanzánii, ale když jsem pochopil, jak to všechno tam funguje, že se mnou jezdili státní zaměstnanci, šoféři a pak tam byla hrozná korupce. Takže jsem to tam vydržel 4 měsíce a začal jsem v Jihoafrické republice.
2: Teď máte v severním Kapsku farmu, která má 2000 hektarů.
3: A já to mám jako loveckou farmu, takže tam chovám zvířátka.
2: Je to možné srovnat s péčí třeba o oboru tady u nás?
3: Těch zvířat tam nikdy nesmí být tolik, jako je u nás v oboře. Dokonce v Africe existuje jakýsi zákon, kde ochrana přírody hlídá, jak moc je spaseno. Takže se snažíme, aby zkrátka zvěře bylo tolik, i když nebude pršet, aby dobře přežila.
2: I tady je regulace zvěře v lesích.
3: Ano, to je ale dík tomu, že ta zvěře by mohla začít dělat nějaký škody.
2: Jsme na druhé polokouli, ve stejném pásmu, jako my jsme tady nahoře. Kdy je tam ten náš říjen?
3: Přelom května června.
2: Takže největší hice, co my máme v létě, tam mají prosinec leden.
3: Prosinec leden je nejhorší.
2: Když jste v Čechách, staráte se o srny, jeleny, muflony, zajíce. Co máte v Africe na farmě?
3: Začneme antilopou skákavou, která má asi 6 různých variant barevností. Pak bůvlec biločelý, pakuň bělocasý, pakuň žíhaný, kudu, impala, prase bradavičnatý. 11 druhů tam je.
2: Myslivec kontroluje les, krmeliště, seníky, stav zvěře. Chováte se podobným způsobem i v Africe?
3: Moji zaměstnanci musí každý týden 2x obejít plot, aby nebyla díra vyhrabaná od predátora, nebo od prasát, nebo od něčeho, aby se mi tam nedostali šakaly, aby se tam nedostal rys červený, karakal. Není to porovnání jako myslivost tady, protože myslivost tady se stará o tu zvěř, musí nadělat nějaký krmení, dostane nějaký plán lovu. Já na té farmě se starám o to, aby tam byl dostatek vody a dostatek trávy.
2: Jak vypadá váš myslivecký rok? Kdy jste v Čechách, kdy jste v Africe?
3: Odlítám už začátkem února do Afriky a do toho května jsem určitě v Africe.
2: A tady si plníte své myslivecké povinnosti kdy?
3: Doprovázím na jeleny v Maďarsku.
2: Počkejte, zůstaňme na Žďársku.
3: Tady dělám předsedu OMSu, zastupuju ty naše myslivce tady na okrese.
1: S myslivcem Janem Velíkem natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. Dáme si teď pěknou muziku a pak si dáme takovou krizovou situaci, jako že jdete k vodě chytat ryby a nemáte návnady. Tak jak z toho rychle ven?

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zkušení rybáři dobře znají mnoho druhů návnad. Těm začínajícím se však může hodit dobrá rada, jak si připravit jednoduchou návnadu z toho, co dům dá. Zvlášť, když na přípravy není moc času. S mikrofonem se za brněnskými rybáři vydal náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Kamarád mi zavolal, pojď na ryby, jenomže jsem nebyl připravený, takže nemám žádnou návnadu. Můžeme si nějak pomoci i v této situaci?
3: Tak určitě můžeme. Půjdeme se podívat do kuchyně a vždycky tam něco najdem. Tak jako první tady vidím starší rohlík. Ideální návnada na skoro všechny ryby.
2: Radí rybář Martin Pařil.
3: Vemu rohlík, dám ho do igelitového sáčku, postříkám trošku vodou a dám ho do mikrovlnné trouby. Zapnu na 10 vteřin. No a takhle krásně napařený rohlík dám pod prkínko, zatížím ho buď to knížkama, anebo to dám pod nohy od stolu. Za 5 minut mám hotovo, můžu vytáhnout, nakrájím si to na malé kostičky a jdu na ryby.
2: To byl tedy pařený rohlík, jsou ještě nějaké další možnosti. Vidím, že tu máte připravenou i mouku.
3: Tak, mám tady mouku, mám tady strouhanku a mám tady vajíčko. Další rychlá návnada, která už funguje od pradávna, je, že si vykletnu vajíčko do misky. Vemu si vidličku. Rozdělám si mouku a teďka si z té mouky a vajíčka udělám takový těstíčko. A jako tajný tip vám dám univerzální takovou pomůcku. Pokud mám doma trošku magy, cáknu tam trošku magy a ty ryby to přiláká daleko líp. Takhle mám připravený těstíčko a můžu dávat na háček a chytat ryby.
2: Námnady jsme si tedy na poslední chvíli připravili hned dvě, pařený rohlík a také těstíčko. Které ryby na takovouto návnadu berou nejčastěji?
3: No, tak chytneme na to od malých rybiček, ploticí perlín, oukleji, tak na to dokážeme chytnout i velké ryby, jak třeba kapitálního kapra, tak nebo amura. Do toho těstíčka vlastně můžeme přidat úplně cokoliv, co nás napadne, nebo co vidíme, co máme po ruce. Ve fantazii se mezi nekladou, takže vanilkový cukr, trošku masoxu, čehokoliv a ten úspěch je zaručený.
2: A co se týče rybářských stylů, tak jaké jsou vhodné právě pro tento druh návnady?
3: Tak, můžeme chytat na plavanou, což je na splávek, nebo můžeme tyto návnady použít i na položenou. A jak vidíte, tak nezoufejte, vždycky se něco najde, nějaká nástraha se vyrobí, vytvoří a už si užívejte u vody a klid a spoustu ryb.
1: Přeje rybář Martin Pařil, se kterým v klubovně rybářského spolku v Brně Jundrově natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: Tady ta pranostika se mi velice líbila, je na svatého Abdona, ten bude mít svátek 30. července a praví se v ní toto. Okolo Máří, Abdona a Hinka pracuj ožněch i v noci a popíjej stenka. Takže žádné pivečko do noci v hospůdce, pracovat na zahrádce se musí. A za pár dní je tady srpen a o něm se říká, že je to takový letní podvodník, protože přes den si hraje na teplý den a sluníčko připaluje, ale večer a ráno je pěkně chladno. Každopádně pokud je srpen suchý, musíte hodně zalévat, nešetřit, protože srpen je měsíc sklizně. Ale zpátky k zahrádce. Srpen je ta správná chvíle na odstranění odplozených, tedy starých výhonů, maliníku. Stříhá se to hned u země a rovnou odstřihněte i slabé výhony. A kdo nemá co dělat, tak by mohl odstřihnout rajčatovým rostlinám vršky. Další plody by už do podzimu stejně nedozrály, protože takto na té naší středoevropské zahrádce chodí. No a na záhonky se tak v půlce srpna hodí sazenice dvouletek, třeba macešky, sedmikrásky a poměnky. A kdo má muškáty, tak je právě teď vhodná doba k řízkování. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. A máme pro vás pár dobrých rad, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě, to, aby vám sloužila, jak má. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, objevíte naše webové stránky, mailovou adresu máte artur.kubica@rozhlas.cz, no a telefonovat své dotazy a nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto.
1: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáři.

0: to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fořti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
1: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
0: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
1: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
0: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
1: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
0: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost. A jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
3: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A florálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
4: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
3: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek, všude, kde byl na Počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku. Tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
4: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
3: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
4: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
3: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral, a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
4: Textilní průmyslníci.
3: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslavu Prahy, no a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady, začali to opravovat, opravili toho hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení České šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohoto ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
3: Trvalo nám to 14 měsíců, takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
4: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
3: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět, a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
4: Tohle by každý manžel neudělal.
3: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
4: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
3: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí. A my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemenné ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená, má to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
5: Měsíčku,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze, večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd, všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat. A žena říká, no škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky. To je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. A nebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Přišli restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechce, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady jakási zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo...
1: Máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrdeného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po válečný, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Archeologové našli na Pohansku několik nových hrobů s kostrami z 9. století. V Česku stoupl počet nakažených salmonelou. Kulturní centrum Industra v Brně získá sedačky z divadla Bolka Polívky. A dnes bude skoro jasno nebo polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Archeologové z brněnské Masarykovy univerzity zkoumají velkomoravské hradiště na Pohansku u Břeclavi. Navazují na výzkum z 60. let minulého století, kdy odkryli 2 kostely a asi 400 hrobů. Nově našli další 3 hroby s celými kostrami z 9. století. Předpokládají, že by mohli odkrýt ještě 4. Upřesňuje vedoucí výzkumu archeolog Petr Dressler.
2: Má hlavu položenou na kamenech, což je právě typické, takže předpokládáme, že teda z toho 9. století z období té Velké Moravy. Je to hrob, který jsme v podstatě očekávali, že by tady jako mohl být. To se zadařilo, čekali jsme, že tady budou 2, uvidíme, jestli ještě třeba pod ním jeden nebude, aspoň zbytečky jeho.
0: Archeologové taky narazili na lidské kosti z 20. století. Jejich původ zatím nedokážou vysvětlit. V Česku stoupl počet nakažených salmonelou. Jen za první pololetí roku lékaři evidovali 2,5 tisíce lidí, kteří se s nemocí léčili. V meziročním srovnání je to nárůst asi o 30%. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Riziko nákazy roste pravidelně v létě, a to kvůli vyšším teplotám. Lidé by proto měli potraviny správně skladovat a tepelně je zpracovávat. To se týká hlavně masa a vajec. Zaměstnanci kulturního centra Industra v Brně začali rozmontovávat sedačky z hlediště divadla Bolka Polívky. Převezou si je do nové zbrojovky ze zavřeného sálu na Jakubském náměstí. Z něj se Polívkovo divadlo vystěhovalo kvůli špatné statice domu. 266 židlí pak vedení divadla nabídlo zájemcům zdarma za odvoz.
3: Když už jsme se to teďka naučili, tak to máme za 35 za 40 minut udělané. A když jsme to dělali první řadu, tak jsme udělali skoro 3 hodiny, než jsme na to přišli, jak se to dělá.
4: Směje se údržbář René Šafařík. S kolegou budou sedačky demontovat zhruba týden. Stěhování bude pak náročnější, doplňuje provozní ředitelka Industry Silva Grmolcová.
5: Nosí to tady tím úzkým prostorem a přes ty schody. Sama ještě netuším, jak se nám to vůbec podaří a kolik lidí na to bude potřeba, ale určitě takový minimálně 7-8 chlapů.
4: Sedačky, které sloužily i dnes už neexistujícímu divadlu Večerní Brno, využije Industra v novém sálu, který otevře na podzim. Z Brna Emma Slámová, Český rozhlas. Sport.
0: Češi slaví na mistrovství světa ve vodním slalomu 5. a 6. medaily. Kanoistka Tereza Kneblová ovládla slalom a je mistryní světa. V americké Oklahomě vyhrála o 2,5 sekundy před Doriaovou z Andory. Bronz získal kanoista Lukáš Kratochvíl, který na šampionátu mezi dospělými debutoval.
1: Počasí.
0: Dnes na jihu Moravy čekejte skoro jasno nebo polojasno s průsvitnou oblačností vyšších pater. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Ráno slabý proměnlivý, během dne mírný jižní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, dopoledne dobré, odpoledne a večer postupně velmi dobré a biozátěž pro dnešek střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor si aktuálně dejte na stém 73. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno, kde stojí porouchané osobní auto. Počítejte tam s možným zdržením. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Do
6: Dobré ráno, od mikrofonu vás krátce po 5. hodině zdraví Alena Přikrylová a na vlnách Českého rozhlasu Brno s vámi zůstanu až do 9. hodiny. Před námi jsou 4 hodiny plné písniček, které nestárnou, i zajímavých informací. V reportážích navštívíme Rimice, kde slavnostně otevřeli zrekonstruovanou barokní sýpku a společně s archeology se vrátíme ke kostelu z období Velké Moravy na Pohansku u Břeclavy. O víkendu nesmí chybět ani jazyková dílnička Jiřího Trachtulce, ale ještě předtím se podíváme na počasí a na zajímavá výročí spojená s dnešním datem 25. července. Dnes má svátek Jakub, jméno hebrejského původu, které vychází z biblického jména Jákob, což znamená ten, kdo se drží za patu, neboli druhorozený. V příběhu o Jákobovi je popisováno, že se při svém narození držel svého bratra Ezaua právě za patu. A krásný den přeji nejen všem Kubům, Kubíkům nebo Jakubkům, ale vám všem, kdo jste s námi i tak brzy po ránu. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas

Kapela Olympic na vlnách Českého rozhlasu Brno 9 minut po 5. hodině raní v sobotu 25. července roku 2026. V církevním kalendáři najdeme dnes svátek svatého Jakuba. Je uctíván jako patron poutníků, rolníků, kameníků, drogistů a kloboučníků a je také patronem Španělska. V roce 1492 zemřel papež Innocens VIII. Je nechválně spojený s honem na čarodějnice. Podporoval inkvizici a opíral se přitom o knihu s názvem Kladivo na čarodějnice. V letech 1480 až 1780 přišlo tak o život nejméně 300 tisíc lidí. Před 135 lety svezla Petřínská lanovka v Praze první cestující. Původně jezdila na vodu. Do horního vozu se načerpalo takové množství vody, aby převážilo vůz dole a řidič lanovky jen brzdil. Problém byl ale ve velké spotřebě vody. Její provoz pak přerušila první světová válka a s pozdější obnovou přišla její elektrifikace. Před 132 lety se narodil Gavril Princip. Srbský student, který 28. 6. roku 1914 spáchal atentát na následníka trůnu rakousko-uherské monarchie Františka Ferdinanda d'Este. Před 117 lety francouzský letec Louis Blériot přeletěl na svém jednoplošníku kanál La Manche. Byl vůbec prvním, komu se to povedlo. Let trval 27 minut. Kromě velké slávy mu let přinesl prémii ve výši 1000 anglických liber, které věnovaly noviny Daily Mail. V roce 1946 se uskutečnil první jaderný výbuch pod vodou. Americká armáda ho provedla u atolu Bikini. Do vzduchu zvedl 3 kilometry vysoký oblak páry a vody. Tlaková vlna v zápětí zničila 9 lodí. Prominentní hosté naivně sledovali výbuch jen s tmavými brýlemi na očích. Pozdější studie prokázaly, že radioaktivita nepřímo usmrtila nejméně 11 tisíc lidí. 73. narozeniny dnes oslaví herečka a textařka Gabriela Osvaldová. Po absolvování herectví na pražském Damu si zahrála například ve filmu Marečku, podejte mi pero a od roku 1988 se věnuje především psaní textů nejen pro Lucii Bílou. V roce 1990 definitivně skončila výroba trabantů. Zbylých 351 kusů bylo k mání ještě do roku 1996 v jedné německé síti supermarketů. První trabant vyjel z výrobní linky ve městě Zwickau koncem října roku 1956. Tak modrý trabant vám teď posílat nebudeme, ale pošleme vám kapelu Elán. Zalubil se chlapec na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 5 hodin a 15 minut a právě teď nám vychází sluníčko tady v Brně. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Krásné ráno všem, ranní teploty se nám dnes pohybují mezi 7 až 10 stupni Celsia, nejchladněji je v Nemochovicích a Kobylí a naopak nejtepleji ve Znojmě Kuchařovicích nebo v Brně Žabovřeskách. V centru Brna máme skoro jasno a 10 stupňů Celsia. Dnes očekávejte slunečno s letními teplotami. Po celý den bude skoro jasno nebo polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 27 až 30 stupňů Celsia. Ráno slabý proměnlivý, během dne mírný jižní až jihovýchodní vítr v rychlosti 2 a 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, dopoledne dobré, odpoledne a večer postupně velmi dobré a biozátěž je na dvojce, tedy střední. No a za chvíli vám naše víkendové vysílání prostřednictvím jazykozpytce Jiřího Trachtulce připomeneme, co v hovorové mluvě značí slovo jedy. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Hostem pondělních dobrých rad Českého rozhlasu Brno bude 27. července Milan Mikin-Apple, volnočasový pedagog a aktivní dědeček 4 vnuků, a povídat si budeme o palčivém a nejen letním tématu, jak dostat děti či vnoučata od počítačů a mobilů ven, tedy z online světa do přírody. Proč je pro děti důležitý čas strávený venku? Jak se do společných aktivit mohou zapojit prarodiče? Náš host jistě poradí a inspiruje. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: zasažen.
1: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu Brno s krásnou pohádkovou písničkou Ze tří bratrů a možná jste si vzpomněli i na Bábu z Mokřin v podání Jiřího Lábuse. To byla krásná ježbabka, co říkáte. No a je to jazyková dílnička Jiřího Trachtulce a ten zamíří také směrem k ježibabám a jedovatým jazykům.
2: Tématem dnešního jazykového koutku budou jedy neboli negativní řeči. V nářečích řady slovanských národů slovo jed či jad znamená nejen jed, ale také vztek, hněv a zlost. V nám nejbližší slovenštině jedovat znamená hněvat se nebo rozčilovat se. Brněnská hantýrka to převzala po svém, no posuďte sami. Jedy jsou výmysly, klamné řeči nebo pomluvy. Medový jedy pak sladké, slizké, falešné či vyčurané řeči. Baštit jedy znamená naletět hloupým řečem či pomluvám. A když někdo vaří na někoho těžký jedy, tak jej pomlouvá a když má někdo jedové blemcák, má jedovatý jazyk. Najedovaný borec je naštvaný nebo steklý muž a slovem jedubaba či ježibaba se označuje nejen zlá čarodejnice, ale také drbna, žena nepříjemná, nespokojená, prostě žena najedovaná či žena šířící ony jedy. Hantec dechá.
1: To byla jazyková dílnička Jiřího Trachtulce a další zazní opět zítra touto dobou. A teď už si dáme Barbaru Streisand. Dobré ráno.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Ivančicích vzniká propojení Mřenkové a Třešňové ulice v zástavbě u židovského hřbitova. Krátký most pro pěší obyvatelům z Třešňové ulice zkrátí cestu do centra města o několik set metrů. Příští rok radnice plánuje propojit taky staré sídliště s ulicí Na Volovách v místech, kde jsou dnes strmé schody, uvedl starosta Milan Buček z hnutí STAN. Zhruba 70 lidí v petici nesouhlasí s přesunutím dětských skupin do zástavby rodinných domů v Lipové ulici v Boskovicích. Obávají se vyšší intenzity dopravy, a to hlavně ráno, kdy mají rodiče děti přivážet auty. Organizátoři petice teď jednají s vedením dětských skupin i s majitelem domu. Obrátili se kvůli tomu tak i na městský úřad. Ten musí povolit, aby děti mohly v domě být. Lékaři z břeclavské nemocnice nahradili pacientovi při jedné operaci oba kolenní klouby. Operace není vhodná pro každého pacienta a vyžaduje důkladnou předoperační přípravu. Nemocnice to uvedla na svém Facebooku. O vhodnosti oboustranné operace rozhoduje tým ortopedů, anesteziologů a internistů s ohledem na věk pacienta, jeho celkový zdravotní stav a případná další onemocnění. Lidé v Otrokovicích dnes mohou vidět desítky historických aut. Jedná se o první ročník srazu veteránů s názvem Jízda Valašskem, Slováckem, Hanou. Největší atrakcí bude automobil z roku 1922 stejného typu, jaký se objevil ve známém televizním seriálu Četnické humoresky. Srazu se účastní posádky z Česka, ze Slovenska a Švýcarska. Kolona vyjede na cestu z Otrokovic přes Kroměříž a Velehrad v 9 hodin a zakončí svou jízdu v 17 hodin znovu v Otrokovicích. A počasí. Dnes na jihu Moravy čekejte skoro jasno nebo polojasno s průsvitnou oblačností vyšších pater. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů a biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor, dávejte na stém 73. kilometru D1 ve směru na Brno, kde stojí porouchané auto s vozíkem. Odstavní pruh je neprůjezdný. A opatrně projíždějte po silnici 50 u Bučovic na Vyškovsku. Na vozovce leží sražená srna. Šťastné cesty vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Michal Tučný na vlnách Českého rozhlasu Brno dojel až k 7 minutě po 5:30 raní. Na louce před zámečkem na Pohansku u Břeclavy pracují archeologové. V místech, kde v minulém století objevili dva kostely z období Velké Moravy, teď při novém průzkumu odkryli několik dosud neznámých hrobů. Kromě koster z 9. století navíc narazili i na lidské kosti z 20. století. Jejichž původ zatím nedokážou vysvětlit.
1: Musí se jít právě postupně, aby se neodšťoupil nějaký větší, důležitější kámen.
2: Klečí v jámě studentka 2. ročníku archeologie Markéta.
1: Hlavně mým úkolem je to vypreparovat tak, aby potom bylo krásně vidět, jak ty šutry tady leží, jak jsou pohromadě a případně potom zjistit, co jsou zač. Zatím to vypadá, že tohle bude nějaká pícka nebo nějaký otopný zařízení, ale kdo ví.
2: Markéta je jednou z desítky studentů archeologie, kteří jsou na Pohansku na praxi. V terénu je s nimi pedagožka Renáta Přichystalová z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně.
3: Markéta tady odkrývá objekt, který je starší než základy kostela. Ta keramika, která se v něm našla, je keramika takzvaného pražského typu, což znamená, že se jedná o časně slovanský objekt. Takže v 7. století tady byl nějaký objekt, který zanikl a pak během 9. století, tak nad ním byla postavená vlastně loď prvního kostela.
2: Studenti se zapojili do revizního výzkumu Velkomoravského hradiště. Navazují na archeology, kteří tu v 60. letech minulého století odkryli základy jednolodního kostela s rotundou a kolem něj více než 400 hrobů. Teď odkryli 3 nové a předpokládají, že přibude ještě 4. Vysvětluje vedoucí výzkumu Petr Dressler.
4: Je to hrob, který jsme v podstatě očekávali, že by tady jako mohl být. To se zadařilo, čekali jsme, že tady budou 2, uvidíme, jestli ještě třeba pod ním jeden nebude, aspoň zbytečky jeho.
2: Nově odkrytá kostra je v celku a leží přímo v prostorách kostela.
4: Má hlavu položenou na kamenech, což je právě typické, takže předpokládáme, že teda z toho 9. století, z období té Velké Moravy, jak se říká.
2: Při výzkumu archeologové ale objevili ještě další obrovské množství kostí z novověku, doplňuje Renáta Přichystalová.
3: Dlouhé kosti horních a dolních končetin byly uloženy, jak když máte zápalky v krabičce, byly uloženy v jedné sondě a byly na nich nápisy Vřesovice 1930, Staré město, Starobrněnský hřbitov, nebo co jsme tam měli ještě, Charváty. Takže bylo to velké překvapení. No.
2: Původ kostí teď budou zkoumat antropologové. Hradiště na Pohansku patřilo spolu s hradištěm v nedalekých Mikulčicích, hradištěm svatého Hipolita ve Znojmě a se Starým městem u Uherského hradiště k nejvýznamnějším centrům Velké Moravy. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Co tě znám, tak

0: počasí.
1: Dobré ráno, mám 5 hodin a 42 minut. Je tu aktuální předpověď počasí a také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty na jižní Moravě a ty se pohybují mezi 7 až 10 stupni Celsia. Nejchladněji je v Nemochovicích a Kobylí, naopak nejtepleji ve Znojmě Kuchařovicích a v Brně Žabovřeskách. V centru Brna máme skoro jasno a 10 stupňů. Dnes očekávejte slunečno s letními teplotami. Bude skoro jasno nebo jasno, občas polojasno s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty dosáhnou 27 až 30 stupňů Celsia. Ráno slabý, proměnlivý, během dne mírný jižní až jihovýchodní vítr v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, dopoledne dobré, odpoledne a večer postupně velmi dobré. Biozátěž je na dvojce, tedy střední. V Rytmicích slavnostně otevřeli zrekonstruovanou barokní sýpku. Budova bude sloužit jako sídlo obecního úřadu i kulturní centrum obce. A více vám prozradíme za chvíli v reportáži, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
2: Hostem úterního dopoledního vysílání 28. července bude záchranář a zdravotní sestra v jedné osobě Michal Vodička. Je členem českého traumatýmu, který zasahuje u velkých katastrof u nás i v zahraničí. Michal Vodička se podělí o svou zkušenost z mise po zemětřesení v Nepálu. Popíše výcvik týmu, ale přidá i historky z jeho profese záchranáře a zdravotníka školitele. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, za 12 minut bude 6 hodin. Dobré ráno. Rekonstruovanou barokní sýpku v Rymicích na Kroměřížsku včera slavnostně otevřeli pro běžný provoz. Obec za přestavby chátrající budovy zaplatila desítky milionů korun. Zachována zůstala vnější historická podoba a některé detaily uvnitř. Sýpka však nabízí i moderní prostory pro sídlo obecního úřadu, společenské sály nebo posilovnu a hudební zkušebnu.
1: Rymický starosta pan Martin Bartík se souzdem nás pustil do nového kulturního společenského centra, které zde vzniklo z historické budovy. Jak dlouho jste ji, pane starosto, rekonstruovali, tu budovu?
2: Tak projektová dokumentace se začala zpracovávat už v roce 2014 a následně se podařilo v roce 2024 získat dotaci a na jaře jsme letošního roku začali dělat terénní úpravy okolo, tak aby jsme mohli skoloudovat.
1: S dovolením vystoupám. Krátké schodiště opatřené výtahem pro postižené. Popravená budova barokní sýpky uvnitř skrývá moderní prostory. A kdybychom začali úplně od sklepení, tak je tu archeoložka paní Pavlína Danielová. Co zajímavého se třeba při té rekonstrukci objevilo? A vy jste u toho byla.
3: První je pokračování barokní klenuté stoky. Kromě této stoky se vlastně potom v prostorách sýpky našel pozůstatek hvozdu, což je hvozdná pec. Je to vlastně jedna z částí jezuitského pivovaru. Tato hvozdná pec se nachází v dnešních prostorách kuchyně.
1: Zmínil jste kuchyni, takže musíme připomenout, že kromě prostor pro obecní úřad, posilovnu, hudební zkušebnu, společenské sály, tu je také restaurace s kuchyní, ve které jsou ony pozůstatky pivovaru. Je tu s námi referent odboru památkové péče Holešovské radnice, pan Jan Machala. Pane Machalo, jak vnímáte tuto rekonstrukci co do kvality a zachování těch důležitých prvků?
4: Myslím si, že jako s porovnání s těmi dalšími tak jako velice zdařila, že šlo to, že se té opuštěné budově, která předtím sloužila jako jakési skladiště, depozitáře muzea, už jako dávno nevyužívané, tak se jí podařilo vdechnout nový život a současně zachovat vlastně ty památkové hodnoty, které tady vlastně pracovníci památkového ústavu identifikovali, jakože je potřeba je zachovat.
1: Prostory barokní sýpky si s námi prohlíží také vedoucí Rymického muzea v přírodě pan Petr Hlavačka.
5: Můžeme se vlastně pochlubit v Rymicích skutečně velice zajímavým komplexem staveb, jak na jedné straně chaloupek s nožkovou střechou, tak na druhé straně bývalým šlechtickým sídlem.
1: A já už jenom doplním, že celá rekonstrukce i s vybavením přišla na více než 70 milionů korun. Z Rymic, Roman Werner, Český rozhlas.

0: Lepší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Další homoravské obce v okolí Dukovan dostanou podporu kvůli dopadům do stavby jaderné elektrárny. Rajhrad chce místo starého domu u autobusového nádraží zázemí pro pracovníky technických služeb. Policie v Brně dnes dohlédne na fotbalový zápas Zbrojovky se Spartou a dnes bude většinou skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Jihomoravští radní schválili dalším třem obcím dotace, které jim pomůžou připravit se na dopady dostavby jaderné elektrárny Dukovany. Peníze zamíří na Ivančicko a Moravsko-Krumlovsko. Jsou určené například na projekty chodníků, na zvládnutí dopravní zátěže a na zasíťování pozemků pro výstavbu nových domů. V první vlně rozdělil kraj letos v březnu mezi žadatele 1 milion 200 tisíc korun. Tentokrát to bude bezmála 750 000. Upřesňuje mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
3: Na Víkovice uspěli konkrétně s projektovou dokumentací na bezpečný chodník a parkovací stání u školy. V Hostiradicích pomůže dotace se samotnou opravou chodníků a v Senoradech pak s projektovou dokumentací týkající se technické a dopravní infrastruktury na pozemcích pro výstavbu rodinných domů.
1: Rajhrad u Brna připravuje nové zázemí pro technické služby. Vznikne u autobusového nádraží na Masarykově ulici. Bude tam stát místo starého domu, který město odkoupilo od Českých drah a který chce zbourat. Předtím ještě musí Rajhrad podle nezávislého starosty města Františka Ondráčka odkoupit od správy železnic pozemek, na kterém dům stojí.
4: Byly by tam třeba nějaké šatny pro pracovníky, plus by tam byly garáže na uskladnění techniky a nějakého materiálu. Budovu jsme koupili za 1 600 000 korun a pozemek má cenu stejnou.
1: Strážníci a policisté dnes v Brně mimořádně dohlédnou na fotbalové fanoušky u stadionu v Srbské ulici. Ve 20 hodin tam začíná zápas Sparty se Zbrojovkou, která se po 3 letech vrátila do první ligy. Policie doporučuje lidem, aby na úvodní utkání sezóny vyrazili hromadnou dopravou a vyhnuli se problémům s parkováním. V oblasti se bude pohybovat mimo jiné 70 strážníků, potvrzuje jejich mluvčí Markéta Skřivánková.
5: Do rozsáhlého opatření se zapojí strážníci z 8 služeben i strážníci z celoměstských jednotek, konkrétně strážníci pořádkové či dopravní jednotky nebo psovodi. Kromě veřejného pořádku budou hlídky městské policie také usměrňovat provoz v okolí stadionu.
2: Počasí.
1: Dnes bude na jihu Moravy skoro jasno nebo jasno, občas polojasno s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Ráno slabý proměnlivý, během dne mírný jižní až jihovýchodní vítr a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Pozor na změny autobusových zastávek v Moravské Nové Vsi kvůli pořádání svatojakubských hodů. Od dnešních 16 hodin do středy 29. července 4 hodin ráno zůstane zastávka Moravská Nová Ves železniční stanice bez obsluhy a zastávky Moravská Nová Ves křižovatka budou přesunuty následovně. Pro linku 572 na ulici Školní ke křižovatce ulic Školní u Jordánky Vítězství. Pro linku 572 na ulici Dolní, před křižovatku s ulicemi Školní a náměstí Republiky. Informace najdete na webových stránkách koordinátora regionální dopravy v kraji IDS-JMK.cz. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: K
6: Krásné letní ráno s Českým rozhlasem Brno. U mikrofonu až do 9. hodiny je s vámi Alena Přikrylová. Máme 4 minuty po 6. jsme na prahu víkendu a pokud právě plánujete svůj volný čas nebo se chystáte na cesty, tak ještě vyčkejte. Za chvíli s brněnskými meteorology důkladně probereme počasí v Jihomoravském kraji. Ale ještě předtím si připomeneme významné události spojené s dnešním datem 25. července v pravidelném kalendáriu. To všechno po úvodních písničkách, které nestárnou se stejným tématem láska. Zaspívá nám Lucie Bílá a hodinu nám otevírá Pavel Bobek. Tak vstávejte s námi i v sobotu. Hezké ráno.
2: Český rozhlas Brno.

Na vlnách Českého rozhlasu Brno nám zpívala Lucie Bílá, hudbu složil Ondřej Soukup, no a autorem textu známé písně Láska je láska je Gabriela Osvaldová, která dnes slaví 73. narozeniny. Gratulujeme. Dnes máme sobotu s datem 25. července roku 2026. Čas 12 minut po 6. hodině. Před 149 lety se ve Valašském Meziříčí narodil spisovatel a publicista Max Kurt. Jako právník působil v řadě měst, přispíval do různých časopisů a novin. V roce 1907 se jeho hra Skáza objevila na scéně Brněnského národního divadla a je i autorem několika básní. Jeho verše zhudebnil například i slavný Leoš Janáček. 119 let uplynulo dnes od narození

medailéra, sochaře a pedagoga Antonína Stejskala. Pocházel z Bořitova na Blanensku. Je autorem řady byst, pamětních desek, portrétů, medailí i plastik. Před 84 lety zemřel malíř a pedagog Oldřich Rosenbaum. Narodil se v Kořenci na Blanensku. Už odmala miloval přírodu a rád maloval. Později působil jako profesor kreslení v Praze, Brně nebo Tišnově. A právě tam vybudoval například loutkovou scénu Sokola. Vytvořil pro ní dekorace, vyřezal loutky a působil jako recitátor a hudebník. A před 48 lety byla v Brně na ústředním hřbitově otevřena první vsypová loučka. Od rozptylu se vsypová loučka liší tím, že popel jednotlivých rodinných příslušníků nebo příbuzných může být uložen postupně společně v jedné jediné vsypové jamce. Před námi je další letní den, navíc sobota, a už za chvíli na vlnách Českého rozhlasu Brno probereme počasí s brněnskými meteorology. Tak zůstaňte s námi, dobré ráno.

Kapela Nightwork prozářila vlny Českého rozhlasu Brno sluncem v duši. Dobré ráno, máme 22 minut po 6. hodině. Jak dobře zabezpečit jízdní kolo proti krádeři? V cyklu Modré majáky Zdeňka Truhláře vám poradí jihomoravští policisté. Za první polovinu letošního roku krádeží jízdních kol v Jihomoravském kraji mírně ubylo. Přesto policisté radí kola vždy dobře zabezpečit. Můžete použít lankový zámek, ten ale ovšem není úplně vhodný, říká policejní preventistka Alena Peterková. Lepší zabezpečení poskytují bytelnější řetězové zámky nebo takzvané úloky. Vhodné je kolo uzamčit dvěma zámky, jedním přes rám a přední kolo ke stojanu, druhým pak přes rám a zadní kolo opět ke stojanu. V Hodoníně nebo Břeclavi můžete využít také hlídaných cyklověží. Moderním bezpečnostním opatřením je instalace GPS lokátoru na rám kola. Některá města nebo městské policie nabízejí i takzvanou syntetickou DNA, kdy opatří rám speciálním označením a zapíše ji do databáze. No a také se doporučuje zapsat kolo do centrálního registru jízdních kol a pro cesty do zahraničí využít mezinárodní registr. Doplňuje paní Peterková. Majitelé by si měli uchovat doklad o koupi, výrobní číslo a kolo si vyfotit. To policie může výrazně pomoci při případném pátrání po odcizeném kole, stejně tak jako urychlené oznámení krádeže na nejbližší policejní služebně. Dražší bicykly nebo elektrokola je vhodné si nechat pojistit. No a všechny díly pořadu Modré majáky, kde tohle téma rozebírá Zdeněk Truhlář, můžete najít na našem webu brno.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. No a po krátkých zprávách v půl s Jakubem Večerou máme další zajímavosti, tak zůstaňte s námi. Je 6 hodin a 24 minut. Dobré ráno.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

se vždycky přerušovač, to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí,

0: sundat tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfu vypsa.
1: Bylo půl sedmé.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Archeologové z brněnské Masarykovy univerzity zkoumají velkomoravské hradiště na Pohansku u Břeclavi. Navazují na výzkum z 60. let minulého století, kdy odkryli dva kostely a asi 400 hrobů. Nově našli další tři hroby s celými kostrami z 9. století. Předpokládají, že by mohli odkrýt ještě čtvrtý, uvedl vedoucí výzkumu archeolog Petr Dressler. V Česku stoupl počet nakažených salmonelou. Jen za první pololetí roku lékaři evidovali 2,5 tisíce lidí, kteří se s nemocí léčili. V meziročním srovnání je to nárůst asi o 30%. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Riziko nákazy roste pravidelně v létě, a to kvůli vyšším teplotám. Lidé by proto měli potraviny správně skladovat a tepelně je zpracovávat. Týká se to hlavně masa a vajec. Voda v přírodních koupalištích na Jižní Moravě je podle hygieniků vhodná ke koupání. Bez problémů se mohou lidé koupat například na všech měřených místech brněnské přehrady nebo v biotopech Oslavany a Bohuslavice. Mírně horší kvalitu vody evidují hygienici jen v lagunách Horní Novomlýnské nádrže. Koupání tam ale není nebezpečné. Zaměstnanci kulturního centra Industra v Brně začali rozmontovávat sedačky z hlediště divadla Bolka Polívky. Převezou si je do nové zbrojovky ze zavřeného sálu na Jakubském náměstí. Z něj se Polívkovo divadlo vystěhovalo kvůli špatné statice domu. 266 židlí pak vedení divadla nabídlo zájemcům zdarma za odvoz. Češi slaví na mistrovství světa ve vodním slalomu 5. a 6. medaili. Kanoistka Tereza Kneblová ovládla slalom a je mistryní světa. V americké Oklahomě vyhrála o 2,5 sekundy před Doriaovou z Andory. Bronz získal kanoista Lukáš Kratochvíl, který na šampionátu mezi dospělými debitoval. A počasí. Dnes bude na jihu Moravy skoro jasno nebo jasno, občas polojasno s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Pozor, aktuálně dávejte na STEM 73. kilometru D1 ve směru na Brno, kde stojí porouchané auto s vozíkem. Odstavní pruh je neprůjezdný. Šťastné cesty vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré ráno, Linda a Pavel na vlnách Českého rozhlasu Brno, 8 minut po půl sedmé. Zpátky doma je po dlouhých 9 měsících 4letý Kubík z obce Mrsklesy na Olomoucku, který trpí vzácným onemocněním cév. Uplynulého 3/4 roku trávil v nemocnici v americkém Bostonu, kde podstoupil náročné operace. Na jeho léčbu přispívali lidé z celé republiky ve sbírce. Samotnou operaci ale nakonec uhradila zdravotní pojišťovna. Vybrané peníze rodina využila na náklady spojené s 9měsíčním pobytem a léčbou v USA. Jak se Kubíkovi daří po návratu domů, zjišťovala reportérka Sabina Millerová.
1: Kajo, budeme hrát tady tím míčem. Pojď, Kajo.
2: Říká na zahradě v Mrsklesích malý Kubík, který se zhruba před 2 týdny vrátil po náročných operacích z Bostonu.
3: Bylo to šílený. Teď, když si to zpětně vezmu, tak mi úplně běhá mráz po zádech. Mám husí kůži, protože opravdu jsme prožili jedno z nejtěžších období našeho života. Myslím si a troufám si říct, že už nic horšího ani nejde zažít.
2: Popisuje pobyt v Bostonu Kubova maminka Lucie Kouřílková. Přestože chlapec podstoupil 2 náročné operace, v americké nemocnici si postupně zvykl.
4: Dobře.
2: A třeba co se ti tam líbilo nejvíc?
4: Hračky.
2: Měli tam lepší hračky, než máš tady?
4: Jo.
2: V bostonské nemocnici rodina místo plánovaných 3 měsíců strávila nakonec 9. Pobyt prodloužila neplánovaná operace střev.
3: Kde paní doktorka vlastně nařízla to střevo tak, aby začalo fungovat, takže ho vlastně jakoby správně potom sešila.
2: Hlavním důvodem cesty byl ale bypass aorty a autotransplantace ledvin. Operace trvala téměř 10 hodin.
3: Ta pravá ledvina se úplně nechytala tak, jak by měla už při té operaci. Takže potom se zjistilo vlastně, že ta pravá ledvina jakoby odchází, takže teď to necháváme tak jakoby na jeho tělu, až se rozhodne to tělo tu ledvinu jakoby vyloučit, tak se potom budeme muset vrátit zpátky do Bostonu.
2: Cílem operací bylo zachránit Kubíkovi život.
3: Protože tahle nemoc se projevuje vysokým tlakem. A vysokým tlakem takovým, že opravdu jako extrémním vysokým tlakem. Takže ten ho ohrožoval každou sekundou, mohl dostat mrtvici, infarkt, mohl oslepnout, přestat chodit, ty rizika tam byly opravdu obrovský.
2: I přes tyto komplikace se ale Kubíkův zdravotní stav výrazně zlepšil.
3: Tím, že už nemá zúženou aortu, má daný, nebo on ji pořád vlastně má zúženou, ale má tam daný ten bypass, díky kterému ta krev proudí krásně. Teď vlastně se mu stabilizoval tlak. Může žít v podstatě normální život. To předtím určitě nemohl. Teď už se i normálně nají, to předtím taky nezvládal. Teď i normálně kadí, což taky předtím nemohl. A nešlo to. Takže teď už vlastně může běhat, může si hrát, musí ještě pořád samozřejmě dávat jako pozor, ale opravdu mu tahle jako operace zachránila život.
2: Chlapec musí dál užívat léky a vyhýbat se infekcím. Nejnáročnější období má ale podle rodiny za sebou. Z Mrskles, Sabina Millerová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 6 hodin a 44 minut, je tu aktuální předpověď počasí. Po ránu také sledujeme, jak se nám na jižní Moravě pohybují teploty a ty se v tuhle chvíli pohybují mezi 7 až 11 stupni Celsia. Nejchladněji máme v Nemuchovicích a ve Strážnici a naopak nejtepleji je ve Znojmě, Kuchařovicích a v centru Brna, tedy 11 stupňů. Dnes očekávejte slunečno s letními teplotami. Bude skoro jasno nebo jasno, občas jasno s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty dosáhnou 27 až 30 stupňů Celsia. Ráno slabý proměnlivý, během dne mírný jižní až jihovýchodní vítr v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, dopoledne dobré, odpoledne a večer postupně velmi dobré. Biozátěž je na dvojce, tedy střední. No a sluníčko nám dnes vyšlo 15 minut po 5. hodině a zapadá nám ve 20 hodin a 46 minut. Byli jste někdy trampovat? Populární české aktivitě se desítky let každé léto vrací i skupina přátel, za kterými se za chvíli vydáme na perón, odkud s krosnami na zádech a v zeleném oblečení vyráží. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
2: Bratři Marek a Ladislav Ouještí budou ve čtvrtek 30. července hosty ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Povídat si budeme o knihařství a písařství, řemesle, které započali jejich dědeček a které z části neplánovaně postupně převzali. Ve 200 let staré Sýpce nyní provozují knihařskou dílnu a také kulturní prostor a my si o tom všem budeme povídat. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Kapela Buty na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut před 7 hodinou. I po více než 100 letech existence je na Moravě i v Čechách zájem o tramping. Například Česká tábornická unie eviduje okolo 6 tisíc členů a počet těch neorganizovaných trampů je mnohonásobně větší. Tradice vandrování do přírody jen se základní výbavou pro přežití se navíc v jednotlivých skupinách často předává z generace na generaci. Údolí řek Sázavy, Oslavy, Jihlavy, Berounky a mnoha dalších by mohla vyprávět.
1: Čau.
2: Tomu říkám vandrák správně, ahoj.
1: Hele, mám tady jízdenky s hmízdenkou.
3: Krásná práce, krásná. Ahoj.
4: Celoživotní trampové Jan a Jiří s krosnami na zádech se zdraví na nástupišti jihlavského městského nádraží. Všichni jsou oblečeni do zelené, maskáčové nebo hnědé barvy. Jiřího navíc doprovází dcera Zuzana, pro kterou jde o premiérový vandr. Pod celotou v přírodě bude spát poprvé.
5: Troje halenky a svetry. Já jsem to rozhodně chtěla jako ve větším, jo, pojmu to oblečení. Taťka mi řekl, že je rozumný vzít si fakt třeba dva kusy oblečení.
1: Určitě tam máš nůž, příbor, má tam hrníček, má tam placatici s něčím
5: spacák,
1: dobrým.
5: Spacák, karimatku, nafukovací dokonce, jo, už jsme pokročili.
4: K výpravě se připojí i nejmladší rodinná generace.
1: Poprvé přijedou vnoučata, dovezou je rodiče přímo na místečko v lese, tam si je vyzvedneme a dál budou pokračovat s náma starýma vandrákama.
3: Já mám tady vnučku Ninku, loni s náma byla poprvé, moc se jí to líbilo, takže letos dědo, já chci jet znova, vemeš mi sebou, tak jsem byl rád, že se jí líbí v přírodě a už jsem moc těší.
4: Kolik vás bude?
1: Tak letos nás má být 19, ještě přijedou někteří kamarádi odpoledne, přivezou kytaru.
4: Cílovou destinací je les v České Kanadě poblíž Matějovce, který vlastní jejich kamarád. Zdržet se chtějí 4 dny.
1: Hrát karty, Mariáš a Žážínko, budeme hrát různé společenské hry vandrácké, třeba městečko Palermo.
3: A nazdar bliku a nazdar tiku.
1: A budeme samozřejmě spolu mluvit v hádankách nebo citátech z filmů.
3: Ještě jsem chtěl říct, že se tam sejdeme lidi z různých profesí. Jo, a jak jsme jenom v zeleným, tak jsme si všichni rovni a nikdo se tam nepovyšuje. To je taky na tom to hezký, jo, na tom vandru, že je tam doktor s obyčejným zedníkem třeba.
6: Tak ahoj!
4: Historie trampingu v Česku sahá do roku 1918, kdy podle dostupných zdrojů vznikla u Vltavy první osada. Postupně pak po celé zemi přibylo dalších více než 5000 trampských míst, osad a tábořišť. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: V Moravském Krumlově vznikne 5 městských ordinací pro zubaře. Brno chce regulovat umisťování výdejních boxů přepravních firem, ve městě jich je zhruba 700. Přes 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišlo tak o řidičský průkaz. A dnes bude většinou skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Na hlavním náměstí v Moravském Krumlově vznikne až 5 zubařských ordinací. Radnice zpracovává projekt na přestavbu prostor v městských domech 44 a 45, kde v současné době funguje prodejna. Ordinace chce město otevřít do 2 let, vysvětluje starosta Zdeněk Juránek z KDU ČSL.
5: Projektová dokumentace je zhruba 500 tisíc korun. Očekávám mezi 5 až 10 milionů korun následnou přípravu všech těch ordinací s tím, že následně to nabídneme provozování, aby si to ti zubaři vybavili a následně tam dlouhodobě tu péči poskytovali.
3: Podle Juránka má radnice předjednané obsazení prvních 2 ordinací. V Brně k začátku července fungovalo zhruba 700 výdejních boxů. Provozují je zpravidla přepravní firmy nebo internetové obchody. Za rok jich přibylo asi 200. Spočítala to kancelář architekta města Brna. Ta zároveň pro magistrát připravila návrh, jak umisťování boxů v ulicích regulovat a jak by měly vypadat. Plán teď projednají politici a úředníci. 12 trestných bodů dosáhlo v prvním pololetí přes 35 tisíc řidičů. Ti tak na rok přišli o řidičský průkaz. Ve stejném období v loni jich bylo asi o 2,5 tisíce méně. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. K vrácení řidičského průkazu je následně potřeba splnit několik podmínek, říká mluvčí ministerstva Alena Míl.
6: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
3: O konkrétních podmínkách by se řidič měl informovat přímo na úřadě obce s rozšířenou působností, kam podle trvalého bydliště spadá. Majitelé desítek retrokočárků se dnes setkají v Moravanech u Brna. Hodinu popolední projede jejich zástup obcí. O 15:30 přijde na řadu komentovaná přehlídka. Jaké kočárky lidé na 3. ročníku akce uvidí, popisuje organizátorka Ivana Látalová.
7: Najdou se i starší, konkrétně z roku 1810 a je to anglický kočárek. Mám zaregistrovaných 75 sběratelek z celé republiky a Slovenska, kdy já potom představuju ty jednotlivé kočárky, říkám trošku historii.
3: Sraz historických a retro kočárků skončí v 19 hodin.
4: Počasí.
3: Dnes bude na jihu Moravy skoro jasno nebo jasno, občas polojasno s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Ráno slabý proměnlivý, během dne mírný jižní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, dopoledne dobré, odpoledne a večer postupně velmi dobré a biozátěž pro dnešek střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Pozor stále dávejte na stém 73. kilometru D1 ve směru na Brno. Stojí tam porouchané auto s vozíkem. Jinak je situace na jihomoravských silnicích klidná. Šťastné cesty bez nehod vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Máme sobotu, 4 minuty po 7 hodině, vstáváte do červencového sobotního rána s číslem 25 a před námi je letní víkend. Co takhle vyrazit na slavnost koní, která se dnes koná v Bystřici nad Penštejnem? Krátce před 8 nám více prozradí Petr Vejrosta z Nedvědického klubu českých turistů. A pokud právě snídáte a popíjíte sladké kakao, počkejte si na babské rady, ty nám nabídnou, jak si je můžeme ještě vylepšit. Ale teď chvilka poezie. Měsíc běží a běží. Cituje spisovatel Milan Uhde z nového poeziomatu na Kraví hoře v Brně. Ozývají se z něj básně, zvuky vesmíru i slavná píseň Hvězdy jsou jak 7 krásky nad Brnem a podrobnosti vám nabídneme v reportáži. Tak vstávejte s námi. Dobré ráno.
4: Český rozhlas Brno.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno si broukáme s Vabidaňkem. Dobré ráno, je 12 minut po 7. hodině. Na brněnské Kraví hoře trčí ze země široká trubka. Je to nový poeziomat, ve kterém si lidé pouští nahrávky básní, hudby i vesmíru. Kovové zařízení připomínající periskop ponorky funguje bez elektřiny a spouští se zatočením kliky. Je to pátý poeziomat ve městě. Další jsou v Kohoutovicích, Předkáznicí na Cejlu, v Otevřené zahradě a u Ríšovy studánky v Podkomorských lesích. Teď ale zpátky na Kraví horu.
1: Ozývají se zvuky vesmíru ze zahnuté černé trubky v horní části parku na Kraví hoře v Brně. Lidé si tady můžou sednout na lavičky a zaposlouchat se do básní,

0: písní, autentických zvuků a mnoho dalšího. Záštitu nad novým poeziomatem převzal herec Bolek Polívka.
1: No já když jsem poprvé přišel, viděl jsem to tam, tady u Brna, tak jsem říkal, tady pochovali slona, čouhá jenom chobot. A postupně z toho chobotu jsem pochopil, že příští poezie.
0: I přesto, že jiné poeziomaty už v Brně jsou, stále tady však podle produkčního Martina Šedy ze spolku Piana na ulici chyběl takový, který by oslavoval tvorbu brněnských umělců.
2: Cítili jsme takový dluh k tomu, který bychom měli splatit, a tak jsme ho splatili tímto poeziomatem, kde jsou ti největší brněnští básnici, jako Oldřich Mikulášek, Jan Skácel, František Halas.
0: Svůj hlas propůjčili i umělci a osobnosti ze světa kultury, jako Miloš Štědroň, Zdena Zábranská nebo zesnulá brněnská historička Milena Flodrová.
3: Chtěla jsem, aby Brno mělo taky nějakou takovou společnost, která rozumí tomu městu, a tak jsem si tak vymyslela společnost, kterou jsem nazvala AmciBr. To je zkrátka Amici Civitatis Brunensis, přátelé města Brna.
0: I přesto, že by podle Martina Šedy brněnská poezie vydala na několik desítek takových poeziomatů, hledali pro tento nový jedno zastřešující téma.
2: Jedním z těch takových témat je samozřejmě Jsme na Kraví hoře, která je v myslích lidí spojená s hvězdami a s vesmírnými tělesy, takže to jedno z těch témat bylo právě spojení to brněnského umění a nějakého vesmírného elementu.
0: Poeziomat má na svém seznamu třeba báseň Jana Skácela Účtování na vesmírných kontech nebo báseň Oldřicha Mikuláška Běžící luna, kterou z hlavy recitoval spisovatel Milan Uhde.
4: Měsíc běží a běží, za mraky běží, ale hostejno je mu, jestli jste krásná, jak luna v úplňku.
0: Spolek Piana na ulici tvoří poeziomaty všude po světě, kde jich je už zhruba 110. Tváří se spokojeně předseda spolku Ondřej Kobza.
5: Člověk může doma si číst něco, jo, v bytě, to je hezký, ale tady jsou ty vůně, jsou tady ty porevy větru a cinkání ve zvonici a řvaní děcek, jo, a myslím si, že to je jako prožití si těch textů jako v tom prostoru toho města, jo. To je vlastně jako, myslím si, něčím jako unikátní věc.
0: Poetická mluvítka oslovují kolem jdoucí i ve světě, a to například ve finských Helsinkách nebo vietnamské Hanoji. Z Brna

0: počasí.
1: Krásné ráno všem, máme tu aktuální předpověď počasí a také pro vás sledujeme, jak se nám na jižní Moravě pohybují po ránu teploty a ty se pohybují mezi 9 až 13 stupni Celsia. Nejchladněji je ve Strážnici a naopak nejtepleji v Dyjákovicích a v Brodě nad Dyjí. V centru Brna máme oblačno a 13 stupňů. Dnes očekávejte slunečno s letními teplotami. Bude skoro jasno nebo jasno, občas polojasno s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty dosáhnou 27 až 30 stupňů Celsia. Ráno bude vát slabý, proměnlivý, během dne mírný jižní až jihovýchodní vítr v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, dopoledne dobré, odpoledne a večer postupně velmi dobré. Biozátěž je na dvojce, tedy střední. Sluníčko nám dnes vyšlo 15 minut po 5. hodině a zapadá 14 minut před 21. Dobré ráno.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno posloucháte kapelu Krištof a jejich inzerát. Považujete nápoj z kaká a mléka za naprosto dokonalou sladkost? Jarka Vykoupilová a její babské rady vás naučí, jak si tuto dobrotu vylepšit pomerančem nebo kapkou alkoholu.
1: Babské rady.
2: Kakao si můžete ozvláštnit různými způsoby, aby bylo chuťově zajímavější a lahodnější. Do nápoje si kreativně přidejte koření, jako je skořice, muškátový oříšek, kardamom, zázvor nebo trocha chili pro pikantní nádech. Případně vanilku či vanilkový cukr pro více vůně a sladkosti. Dospěláci ocení verzi s trochou alkoholu, která přijde vhod po delší zimní procházce. Kakao se dá ozvláštnit kapkou rumu, brandy nebo vaječného likéru. Baví-li vás experimentovat, přidejte ještě nastrouhanou kůru pomeranče nebo citronu v biokvalitě, případně kopeček šlehačky. Exotické tóny vyčaruje nastrouhaný kokos nebo čokoláda, ale také drcené oříšky. Nebojte se ani přidání čajové lžičky tuku. Ideální je například oříškový olej nebo máslo. Z obyčejného kaká se tak stane energetická dobíjecí baterie.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Jihomoravští radní schválili dalším třem obcím dotace, které jim pomůžou připravit se na dopady do stavby jaderné elektrárny Dukovany. Peníze zamíří na Ivančicko a Moravsko-Krumlovsko. Jsou určené například na projekty chodníků, na zvládnutí dopravní zátěže a na zasíťování pozemků pro výstavbu nových domů. První vlně rozdělil kraj letos v březnu mezi žadatele 1 milion 200 tisíc korun. Tentokrát to bude bezmála 750 000, uvedla mluvčí hejtmanství Martina Žítková. Rajhrad u Brna připravuje nové zázemí pro technické služby. Vznikne u autobusového nádraží na Masarykově ulici. Bude tam stát místo starého domu, který město odkoupilo od Českých drah a který chce zbourat. Předtím ještě musí Rajhrad podle nezávislého starosty města Františka Ondráčka odkoupit od správy železnic pozemek, na kterém dům stojí. Strážníci a policisté dnes v Brně mimořádně dohlédnou na fotbalové fanoušky u stadionu v Srbské ulici. Ve 20 hodin tam začíná zápas Sparty se Zbrojovkou, která se po 3 letech vrátila do první ligy. Policie doporučuje lidem, aby na úvodní utkání sezóny vyrazili hromadnou dopravou a vyhnuli se problémům s parkováním. V oblasti se bude pohybovat mimo jiné 70 strážníků, potvrdila jejich mluvčí Markéta Skřivánková. Sraz historických motocyklů značky ČZ dnes pořádá hotel Medlov u Frišavy na Novoměstsku. Program zaměřený na atmosféru 60. a 70. let tam začíná v 11 hodin. Odpoledne pak z místa vyjede spanilá jízda po okolí. A na řadu přichází počasí. Dnes bude na jihu Moravy skoro jasno nebo jasno, občas polojasno s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů a biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S komplikacemi aktuálně počítejte na 11. kilometru D2 ve směru na Břeclav. Srazil se tam autobus s osobním autem. Šťastnou cestu bez nehod vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Zpívá nám Jiří Korna, pohodové letní ráno s Českým rozhlasem Brno. Pokud se ještě v tuhle chvíli vyvalujete v polštářích, tak možná nastala čas vstávat. Máme 7 hodin a 39 minut. Na louce před zámečkem na Pohansku u Břeclavy pracují archeologové. Místo, kde v minulém století objevili dva kostely z období Velké Moravy, teď při novém průzkumu odkryli několik dosud neznámých hrobů. Kromě koster z 9. století navíc narazili i na lidské kosti z 20. století. Jejichž původ zatím nedokážou vysvětlit.
1: Musí se jet právě postupně, aby se neodšťoupl nějaký větší, důležitější kámen.
2: Klečí v jámě studentka 2. ročníku archeologie Markéta.
1: Hlavně mým úkolem je to vypreparovat tak, aby potom bylo krásně vidět, jak ty šutry tady leží, jak jsou pohromadě a případně potom zjistit, co jsou zač. Zatím to vypadá, že tohle bude nějaká pícka nebo nějaký otopní zařízení, ale kdo ví.
2: Markéta je jednou z desítky studentů archeologie, kteří jsou na Pohansku na praxi. V terénu je s nimi pedagožka Renáta Přichystalová z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně.
3: Markéta tady odkrývá objekt, který je starší než základy kostela. Ta keramika, která se v něm našla, je keramika takzvaného pražského typu, což znamená, že se jedná o časně slovanský objekt. Takže v 7. století tady byl nějaký objekt, který zanikl a pak během 9. století tak nad ním byla postavená vlastně loď prvního kostela.
2: Studenti se zapojili do revizního výzkumu Velkomoravského hradiště. Navazují na archeology, kteří tu v 60. letech minulého století odkryli základy jednolodního kostela s rotundou a kolem něj více než 400 hrobů. Teď odkryli 3 nové a předpokládají, že přibude ještě 4. Vysvětluje vedoucí výzkumu Petr Dressler.
4: Je to hrob, který jsme v podstatě očekávali, že by tady jako mohl být. To se zadařilo, čekali jsme, že tady budou 2, uvidíme, jestli ještě třeba pod ním jeden nebude, aspoň zbytečky jeho.
2: Nově odkrytá kostra je v celku a leží přímo v prostorách kostela.
4: Má hlavu položenou na kamenech, což je právě typické, takže předpokládáme, že teda z toho 9. století z období té Velké Moravy, jak se říká.
2: Při výzkumu archeologové ale objevili ještě další obrovské množství kostí z novověku, doplňuje Renáta Přichystalová.
3: Dlouhé kosti horních a dolních končetin byly uloženy, jak když máte zápalky v krabičce, byly uloženy v jedné sondě a byly na nich nápisy Vřesovice 1930, Staré město, Starobrněnský hřbitov, nebo co jsme tam měli ještě, Charváty. Takže bylo to velké překvapení. No.
2: Původ kostí teď budou zkoumat antropologové. Hradiště na Pohansku patřilo spolu s hradištěm v nedalekých Mikulčicích, hradištěm svatého Hippolyta ve Znojmě a se starým městem u Uherského hradiště k nejvýznamnějším centrum Velké Moravy. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Věra Martinová a Toulavý džíny na vlnách Českého rozhlasu Brno. Jestli si toulavý džíny navlákneme my, uvidíme po počasí.
1: Počasí.
0: Máme 7 hodin a 46 minut. I po ránu pro vás sledujeme aktuální předpověď počasí a také, jak se nám na jižní Moravě pohybují teploty. Ty jsou v tuhle chvíli mezi 9 až 13 stupni Celsia, nejchladněji je ve Strážnici a naopak nejtepleji v Dyjákovicích a v Brodu nad Dyjí. A také v centru Brna, kdy měříme 13 stupňů Celsia a oblaha je oblačná. Dnes očekávejte slunečno s letními teplotami, bude skoro jasno nebo jasno, oblačnost bude polojasná a průsvitná, nejvyšší teploty dosáhnou 27 až 30 stupňů Celsia. Vád bude ráno slabý, proměnlivý, během dne mírný jižní až jihovýchodní vítr v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, dopoledne dobré, odpoledne a večer postupně velmi dobré a biozátěž je střední, tedy na dvojce. Sluníčko nám dnes vyšlo 15 minut po 5. hodině a zapadá ve 20 hodin a 46 minut. Za chvíli zatelefonujeme Petru Vejrostovi z Nedvidického klubu českých turistů. Ten nás pozve na výlet na slavnost koní, tak si to nenechte ujít. Dobré ráno.
2: Hostem úterního dopoledního vysílání 28. července bude záchranář a zdravotní sestra v jedné osobě Michal Vodička. Je členem českého traumatýmu, který zasahuje u velkých katastrof u nás i v zahraničí. Michal Vodička se podělí o svou zkušenost z mise po zemětřesení v Nepálu. Popíše výcvik týmu, ale přidá i historky z jeho profese záchranáře a zdravotníka školitele. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: Marek Ztracený a jeho píseň Léto 95 na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 7 hodin a 51 minut. No a k létu samozřejmě patří i krásné výlety. A v tuhle chvíli už má tradiční námět na výlet pro nás Petr Vejro z Nedvědického klubu českých turistů. Dobré ráno.
1: Dobré ráno přeji vám i všem, kdo nás právě poslouchají.
0: Tak kam to dnes bude? Kam nás pozvete?
1: Dneska se podíváme do Bystřice nad Pernštejnem a velmi brzy se posluchači dovědí i proč. Pozvu právě na dnešní akci. Ta se uskuteční v tamním centru Eden. Řekl bych, že pokud se někdo tedy vydá, tak zážitkem může být už jízda vlakem do cíle. Bystřice nad Pernštejnem je na železniční trati, ta úplně původní označení měla 25A, asi od roku 1986, pak měla číslo 251 a od prosince 2019 má číslo 256. No a ať už pojedou turisté od Tišnova nebo od Žďáru nad Sázavou, tak stojí za to si nastudovat aspoň pár informací o některých místech o této trati, protože je skutečně zajímavé. Někudy jedu, tak si vědět o tom něco, stojí to za to takhle provést. Řeknu aspoň to, celá ta trať má 60 kilometrů a stavěla se v letech 1903 až 1905. To byla tehdy v červnu uvedena do provozu. Já ještě rád vždycky zdůrazňuju, tady těch 60 kilometrů se opravdu stavělo pouze 2 roky.
0: Ano, také mě to zaujalo, o pouze 2 roky, není to příliš dlouhá doba.
1: Před 120 lety, teda s tou technikou, co tehdy byla, respektive nebyla.
0: No se jí dříve říkalo, že pracují hodně lidí třeba v okolí Brna na dráze, tak určitě i spousta rodinných historií se spojuje třeba i se stavbou této trati.
1: No a na co se tedy, abychom nezapomněli na ten Eden, na co se tedy mohou lidé těšit v tom bystřickém Edenu dneska? Uskuteční se tam den koní. Koně, ale také další zvířata mohou obdivovat na Edenu návštěvníci po celý rok, ale dnes bude připravený speciální bohatý program. Návštěvníci se mohou dovědět víc o plemenech koní, budou se moci svést na koni, ale také na oslíkovi třeba. Uvidí parkurovou a dresurní ukázku, ukázku koňského pola a další jezdecké disciplíny. No otevřený bude celý areál. Řekl bych ještě, že den koní je určitě vhodný pro lidi všech věkových kategorií. V areálu je také nabízena bohatá nabídka tedy občerstvení. No a pokud ještě máme chvilku času, tak bych se zmínil o Bystřici nad Pernštejnem trošku víc. Ta je městem od roku 1580. První zmínka o místě je z roku 1220. Původní jednoslovné jméno Bystřice bylo upraveno na dnešní Bystřici nad Pernštejnem v roce 1925. Dnes má město asi 8000 obyvatel. Dole na náměstí je kostel svatého Vavřince, kostel svaté Trojice je na hřbitově. A kdybych ještě uvedl aspoň jednoho z četných významných rodáků, tak se zmíním o doktoru Františku Veselém, který se v Bystřici narodil v roce 1862. On byl zakladatelem lahatní Luhačovice. Takže dnes Eden, myslím si, že může přilákat, pokud počasí je krásné, může přilákat celou řadu návštěvníků.
0: Pozvánka je to velmi lákavá, ať už nejen krásný pohled na koně, ale také i cestou se můžeme pobavit a přivzdělat se třeba i jízdou vlakem. To byl Petr Vejrosta z Nedvědického klubu českých turistů. Moc vám děkuji za tip a mějte se krásně, přeji krásný víkend a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji také moc, naschledanou a naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen se seznamuje s Bohoušem a Dášou Fuchsovou. Jiří Sovák, Josef Kemr a Jiřina Bohdalová v seriálu Chalupáři. ČT2. Kdo vlastně vládl Francii jako král slunce? Ludvík nebo Filip? Richard Chamberlain je muž se železnou maskou. A ČT Art uvádí u příležitosti významného výročí města Znojma premiérový koncert Harmonie planet. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Na Hodonínsku vznikne domov pro seniory alespoň se stovkou míst. V centru Jihlavy mají vzniknout nové zubní ordinace a byty. Festival Afrofest dnes v Brně nabídne zážitky spojené s africkou kulturou a bude většinou skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku vznikne nový domov pro seniory minimálně se stovkou míst. Jihomoravský kraj ho plánuje vybudovat nedaleko polikliniky. Projekt reaguje na nedostatečné kapacity podobných zařízení v této části kraje. V jednání jsou dva modely, které se liší počtem lůžek i celkovou cenou. Půjde o domov se zvláštním režimem, jak popisuje mluvčí kraje Martina Žítková.
5: Zahrnuje zejména ubytování, stravu, pomoc při péči o vlastní osobu a další podporu podle individuálních potřeb klientů. Ve Veselí nad Moravou a jeho okolí žije vysoký počet seniorů a podle demografických předpokladů bude jejich počet dále narůstat. Proto kraj připravuje nové zařízení právě v této lokalitě.
3: Zubní ordinace a bytové prostory mají vzniknout v centru Jihlavy. Plánuje to tamní radnice. Nová pracoviště pro stomatology vzniknou jako součást rekonstrukce domu číslo 18 na Masarykově náměstí. Podle primátora Petra Ryšky z ODS by mohla alespoň částečně řešit nedostatek zubařů ve městě. Aktuálně radní schválili zadání projektové dokumentace. Oprava by mohla být podle Ryšky hotová do 2 let. Areál Nové zbrojovky v Brně dnes hostí festival Afrofest. Oslavuje africkou a černošskou kulturu. Kromě koncertů bude součástí programu i minifotbalový turnaj mezi zástupci afrických zemí nebo akrobatická show ze Senegalu. Organizátoři lákají i na ochutnávku afrického jídla nebo trh s řemeslnými výrobky. Pokračuje organizátor Bernard Osei Azibej.
6: Cílem festivalu je spojit africkou komunitu a zároveň místní obyvatele zabavit, edukovat je a představit jim africkou kulturu přímo v městě Brně. Lidé tak budou mít možnost poznat africkou kuchyni, hudbu, tanec i další tradice. Právě to je ten cíl.
3: Sport. Fotbalová zbrojovka Brno nastoupí po 3leté pauze k zápasu nejvyšší soutěže. V úvodním kole šance ligy přivítá od 8 hodin večer pražskou Spartu. Brněnský klub krátce po prodeji vstupenek oznámil, že zápas se odehraje před vyprodanými tribunami. Mluví o tom trenér zbrojovky Martin Svědík.
7: Já si vzpomínám, když jsem do Brna přišel, tak moje vlastně první takové přání, aby jsme přitáhli fanoušky do hlediště, aby tady chodilo víc lidí na ten fotbal a přál jsem si, aby bylo vyprodáno. Máme první zápas vlastně v lize a bude vyprodáno. To znamená, že když to budeme hrát před plným stadionem, tak určitě je to pro nás výborná energie vlastně do toho utkání.
3: Počasí. Dnes bude na jihu Moravy skoro jasno nebo jasno, občas polojasno s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Ráno slabý proměnlivý, během dne mírný jižní až jihovýchodní vítr a biozátěž pro dnešek střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Po srážce autobusu a osobního auta na 11. kilometru D2 ve směru na Břeclav je provoz v místě opět plně obnovený a žádné větší problémy nejsou hlášené ani z ostatních jihomoravských silnic. Šťastné cesty bez nehod vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
4: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Máme 4 minuty po 8 hodině, sobotu s datem 25. července, svátek má Jakub, ano i Jakub Večeřa, který pro vás připravoval zprávy, má dnes svátek, tak ať se mu dnes celý den daří, všechno nejlepší. Jméno Jakub pochází z hebrejštiny a vykládá se jako ten, kdo se drží za patu, přesně také druhorozený, na to, jestli má Jakuba dvojče, se musím ještě poptat. Dobré ráno, od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás ranním letním víkendovým vysíláním provází Alena Přikrylová. K dnešku se také vztahuje spousta pranostik, ze kterých vybírám následující. Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu. Tak pokud budete mít chuť a čas, můžete si to na obloze spočítat, ať víte, s jakou sněhovou nadílkou počítat pak v zimě. Teď vás ale rozhodně zajímá, s čím počítat následující hodinku. Ano, naše vysílání zůstává letní a dnes je navíc provoníme i česnekem. A za touhle výrazně aromatickou vůní na slavnosti česneku v Buchlovicích právě vyráží i Zdeněk Junák. A my si krátce po 8:30 pokusíme zachytit na cestě do Buchlovic, odkud pak živě odvysíláme srdcovky na cestách. Za chvíli v reportáži navštívíme i novou expozici v Mendlově muzeu, kde to pro změnu bude vonět medem, ale ještě předtím se podíváme na aktuální počasí s brněnskými meteorology, tak zůstaňte s námi a vychutnejte si kromě poklidné sobotní snídaně i písničky, které nestárnou. Přeji vám dobrý poslech.
4: Český rozhlas Brno. Telegram s adresou Svět.

0: počasí.
1: Máme 12 minut po 8. hodině, je tu aktuální předpověď počasí a v tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnskou meteorologku Andreu Kvapilovou. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Ráno bylo chladné, ale teploty poměrně rychle po východu slunce stoupají. Jaká nás čeká sobota?
2: A teďka ty aktuální teploty se nám pohybují od 14 do 18 stupňů. Máme převážně malou oblačnost a i dneska čekáme ten den takový slunečný, jasno až polojasno. Ty nejvyšší teploty od 27 do 30 stupňů, teďka aktuálně nám ještě vane vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu, ale během dne nám začne vát mírný jižní až jihovýchodní do 20 km za hodinu.
1: Jaké budou ty nejvyšší dnešní teploty?
2: 27 až 30.
1: A vydrží nám poměrně teplo i během noci, nebo se výrazně ochladí?
2: Tak ta noc bude teplejší než ta dnešní, ty nejnižší teploty očekáváme od 16 do 13 stupňů, ale v těch údolích, kde nám přestane vát vítr, tak ty teploty mohou klesnout i na hodnoty kolem 11 stupňů a noc bude s malou oblačností.

0: svítí jasno nebo skoro jasno, tam až potom ráno nám začne na jihozápadě kraje oblačnosti přibývat.
1: Svatá Anna chladne z rána a Anna bude už zítra. Jaké budou po ránu teploty?
0: Tak ty nejnižší teploty čekáme od 16 do 13 stupňů a v těch údolích při bezvětří mohou klesnout na hodnoty kolem 11 stupňů.
1: A tak to bych řekla, že je celkem v normě, nebo přibližně jako dnes. Jaké bude další počasí během neděle?
0: Tak tam už nám potom v průběhu rána a dopoledne začne přibývat oblačnost, tam potom očekáváme nejčastěji polojasno až oblačno, přechodně i zataženo. Během dopoledne je jen malá šance na přehánky, to spíše teda v té západní polovině kraje, potom během odpoledne, večera a noci by se ale ty přehánky mohly lokálně vyskytnout i jinde. Úplně se nedá vyloučit i bouřka a ty nejvyšší teploty očekáváme od 28 do 31 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr za začátku ještě slabý, během dne potom bude většinou mírný jižní směru do 20 km za hodinu a potom se nám začne měnit na západní a v těch okolí přeháněk a bouřek nám může i přechodně zesilovat.
1: A kdy k nám zpátky dorazí tropická horka?
0: Tak ještě pondělí, úterý je takový lehonce po víkendu ochlazení a vypadá to, že od středy by se nám mohlo potom začít vracet ty maximální teploty k těm tropickým hodnotám.
1: To byla Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám za předpověď počasí, mějte se krásně a přeji pohodový víkend a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den naslyšenou.
1: Děkuji. Vzučení úly a vůně včelího vosku v Mendelově muzeu v Brně zpřístupnili interiér původního včelína. Nově bude součástí prohlídky, která se věnuje zálibám moravského přírodovědce. Co lidé v nové expozici uvidí a co si mohou vyzkoušet, uslyšíte za moment v reportáži. Tak zůstaňte s námi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno nám doznívají legendární Kvíni. Ano, i to jsou písničky, které nestárnou. Za chvíli uslyšíte třeba Petra Koláře nebo Karla Černocha. Máme 8 hodin a 20 minut. Mendlovo muzeum v Brně zpřístupnilo včelin slavného objevitele zákonu dědičnosti. Návštěvníci uvidí nově interiér Mendlova včelína jako součást prohlídky, která se věnuje koníčkům a zálibám zakladatele genetiky. Samotné prostory doplňuje několik historických i novodobých předmětů, spojených se včelami a včelařstvím.
1: To, jak se vlastně mění v 19. století včelaření a jak to asi změnilo i Mendlův přístup, si řekneme tady u včelina.
2: Průvodkyně Karolína Hásová mě vede přes zahradu v augustiniánském opatství na Starém Brně. Mendlovo muzeum tady otevřelo interiér původního zrekonstruovaného včelína. Nízký cihlový domeček ukrývá tři místnosti. Ta nejmenší sloužila Mendlovi jako studovna.
1: Tady vlastně vidíme něco málo, co by se používalo v případě rojení v 19. století. Dneska už rojení funguje trošku jinak, nebo záchyt, ale v tehdejší době se použil vodní rozprašovač a potom husí peroutkou se stahoval do rojáčku a potom zase zpátky do toho úlu.
2: Můžete mi popsat, co cítíme?
1: Cítíme vosk z druhé místnosti, kam se půjdeme podívat, protože tam máme v expozici připravené, jak se vlastně připravuje takový úl.
2: V další místnosti se díváme na historické i moderní nástroje, které se pojí se zpracováním medu a včelími úly. Sahám na tenký plátek včelího vosku. Jde o jednu z přípravných destiček.
1: Úplným začátkem je příprava rámku, který je dřevěný rámeček s nataženými drátky, do kterého se zasadí tady ta přípravná destička. Tu potom dáte včelám a včely s ní už sami pracují.
2: V poslední místnosti pozorujeme, jak se vyvíjela stavba samotného včelího úlu. Mendl choval kromě českých včel i včely třeba z Kypru a dalších zemí. S různými druhy tak prováděl experimenty a celkem se staral asi o 50 včelstev.
3: Jdete tady se podívat, tak tady jsou to pohodě.
2: Včely vedle včelína létají i dnes. Pracovník muzea Adam Přatka mi pak ukazuje další prvky expozice.
4: Tady v té první místnosti potom máme kopii včely brněnské. A to je vlastně časopis toho spolku včelařů moravských. Vycházel tedy v češtině a v němčině. A tady máme německou verzi, protože Mendl tedy psal primárně německy. Takže tady máme právě z roku, kdy Mendl vstoupil do toho spolku.
2: Včelín dělníci zrekonstruovali už před lety, ale tak, aby zachovali jeho původní ráz.
4: Máme vlastně nějaké historické fotografie. Tu barvu tam určitě takhle měl. Co je nové, tak je ta střecha a ta původní strana nezachovala, ale podle těch historických fotografií to vlastně ten základ bez té střechy vypadal úplně stejně.
2: Čelínci nově návštěvníci můžou prohlédnout společně se skleníkem a dalšími kouty zahrady. Nejlepší je si návštěvu rezervovat předem. Z Brna Martina Kašná,

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na hlavním náměstí v Moravském Krumlově vznikne až 5 zubařských ordinací. Radnice zpracovává projekt na přestavbu prostor v městských domech 44 a 45, kde v současné době funguje prodejna. Ordinace chce město otevřít do 2 let. Podle starosty Zdeňka Juránka z KDU-ČSL má radnice předjednané obsazení prvních 2 ordinací. 12 trestných bodů dosáhlo v prvním pololetí přes 35 tisíc řidičů. Ti tak na rok přišli o řidičský průkaz. Ve stejném období v loni bylo asi o 2,5 tisíce méně. Vyplývá to z dat Ministerstva dopravy. O konkrétních podmínkách vrácení řidičského průkazu by se řidič měl informovat přímo na úřadě obce s rozšířenou působností, kam podle trvalého bydliště spadá. Vlastní památeční strom můžou mít obyvatelé nových dvorů na Žďársku. Obec nabízí zdejším rodinám, aby se přihlásili do konce týdne na radnici. Nová alej vznikne v lokalitě v Gromně u cyklostezky. Každý ovocný strom označí cedulka se jménem rodiny, číslem popisným a datem výsadby. Sázení stromu je v plánu 17. října. Majitelé desítek retrokočárků se dnes setkají v Moravanech u Brna. Hodinu popoledni projede jejich zástup obcí. O 15:30 přijde na řadu komentovaná přehlídka. Sraz historických a retrokočárků skončí v 19 hodin. Češi slaví na mistrovství světa ve vodním slalomu 5. a 6. medaily. Kanoistka Tereza Kneblová ovládla slalom a je mistryní světa. V americké Oklahomě vyhrála o 2,5 sekundy před Dariovou z Andory. Bronz získal kanoista Lukáš Kratochvíl, který na šampionátu mezi dospělými debitoval. A ještě se pojďme podívat na počasí. Dnes bude na jihu Moravy skoro jasno nebo jasno, občas polojasno s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů a biozátěž je pro dnešek střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor dávejte na D1 v Brně mezi STým 89. a STým 91. kilometrem ve směru na Ostravu, kde dnes od 8 do 14 hodin probíhá údržba a opravy veřejného osvětlení. Levý jízdní pruh je tam uzavřený. Šťastnou cestu nejen po jihomoravských silnicích vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Bára Basiková na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 9 minut po 8:30, dobré ráno. Dnešní srdcovky Zdeňka Junáka budou vonět a možná i trošku chutnat česnekem. Vyrážejí totiž znovu na cesty a naše tradiční soutěž se tentokrát propojí se slavnostmi česneku v Buchlovicích. A na cestě do Buchlovic jsem teď po telefonu zastihla i Zdeňka Junáka. Dobré ráno.
1: Dobré jítro, Alenko, zdravím tebe a zdravím všechny posluchače.
0: Zdeňku, jak je tvůj vztah k česneku a těšíš se do Buchlovic?
1: Tak zaprvé, můj vztah k česneku je jednoznačně kladný, protože já rád vařím a kuchyň si nedovedu představit bez česneku. Představ si takový tatarský biftek a k tomu topinku a nepotřeš si česnekem. Nemyslitelné. Takže já česnek mám rád, ale pozor, česnek je velmi zrádný. On je nesmírně aromatický a já, protože pořád ještě jsem v divadle v angažmá a pohybuji se mezi ženami, tak není možné, abych se před představením, jak se říká, nadopoval česnekem, že si dám nějakou česnečku nebo ten vzpomínaný tatarák. Protože potom ten česnek z člověka, který se trošku spotí, tak jak se říká, leze i těmi póry. A to je tedy, myslím, pro okolí odér velmi, velmi nepříjemný. Takže česnek tak a do Buchlovic se těším moc.
0: Údajně se dá do čokolády také vložit česnek, možná takovou pochutinu v Buchlovicích ochutnáš. Já jsem na to potom zvědavá, co na to budeš říkat. Já tomu moc nevěřím, ale třeba to bude dobré, nevím.
1: No, musím ti říct, Alenko, že já jsem tam byl asi před x lety a nevím, jestli to zvládneme, protože na takovou slavnost musíme vyrazit dáme třeba 5-6 lidech a rozdělíme si stánky, kdo každý vystojí frontu, protože ty fronty jsou obrovské. To znamená, kolik já zvládnu těch stánků navštívit, to teda opravdu nevím. No, uvidíme.
0: Rozhodně ale úkoly budou tak trošku česnekové, je to? Je to tak?
1: Ano, ano, Miloš mi dal už jako k nahlédnutí scénář, Miloš Šenkýř, editor Českého rozhlasu Brno, který připravuje každé to hádání do každých srdcovek, tak mi dal trošku nahlédnout a já jsem se musel opravdu pobavit. Jsou tam nádherné úkoly, nádherné otázky a některé jsou velmi, velmi bych řekl takové matení, takový je to mateníček, takže já se na to moc těším, ale samozřejmě nemůžu prozradit konkrétní úkoly, to teda ne.
0: A závěrem praktická věc, pokud někdo bude chtít vidět vysílání naživo, kde vás najde?
1: My budeme samozřejmě rádi, když za námi posluchači přijedou a najdete nás v areálu, v zámeckém areálu, poblíž schodů mezi horní a dolní zámeckou budovou. Nemůžete nás přehlédnout, protože máme takový nádherný, velký, zelené barvy partistan, který má logo České rozhlasu Brno, takže tam nás najdete a my se opravdu na vás budeme těšit.
0: To byl Zdeněk Junák na cestě do Buchlovic. Soutěžní srdcovky z tamních slavnostní česneku začínají krátce po 11. hodině. Zdeňku, šťastnou cestu, ať tam v pořádku dojedeš a budu se těšit potom naslyšenou během vysílání.
1: Děkuji, měj se moc hezky, Alenko, zdravím tebe, zdravím všechny posluchači a přeji krásné léto. Ahoj.
0: Děkujeme a my si teď pustíme Beach Boys. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Máme 8 hodin a 46 minut, je tu aktuální předpověď počasí. Také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty a ty se pohybují mezi 13 až 17 stupni Celsia. Nejchladněji máme ve Strážnici a naopak nejtepleji v Brodu nad Dyjí. V centru Brna je oblačno a 16 stupňů. Dnes očekávejte slunečno s letními teplotami. Bude skoro jasno nebo jasno, občas polojasno s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty dosáhnou 27 až 30 stupňů Celsia. Vár bude ráno slabý, proměnlivý, během dne mírný jižní až jihovýchodní vítr v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, dopoledne dobré, odpoledne a večer postupně velmi dobré. Biozátěž je na dvojce, tedy střední, a slunce nám dnes zapadá 14 minut před 21. hodinou. Už za chvíli zazní 24. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem nazvaného Temné letopisy moravské, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
2: Srdcovky vyrážejí na cesty.
3: I česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: tu čas pro rozhlasový cyklus nazvaný Temné letopisy moravské, tedy pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den vždy v tomto čase. Vypráví Michal Isteník a tentokrát nás vezme za výbuchem v dole Kukla a o víkendu netradičně krátce před 9.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1921. Tragédie na dole Kukla kvůli cigaretě. Na hřbitově v Oslavanech se tyčí jen pár metrů od sebe dva nápadně podobné pomníky. Jeden připomíná oběti výbuchu v dole Františka v roce 1860 a druhý podobnou tragédii na dole Kukla v roce 1921. Květiny u kamenných plastik naznačují, že i když jsou doly už nefunkční a zatopené, na krutou daň, kterou si podzemí vybralo jako náhradu za vytěžené uhlí, místní stále myslí. První jarní den roku 1921 po 14:30 odpoledne se zapsal do kroniky Oslavan super černým písmem. Nejmladší oběti, Emanuelu Krátkému, bylo o Vánocích před výbuchem 15 let. V podzemí Kukly nebo Krátce po vyproštění a vytažení na povrch zemřelo celkem 26 horníků. Důlní Jan Záhyna, kopáči i takzvaní běháči. Kdo z nich nepřišel o život v 6. patře dolů při samotném výbuchu důlního plynu a následné tlakové vlně, zasáhl ho žár plamenů, sekundární výbuchy uhelného prachu. A následně z prostor zmizel kyslík. 17-letý Václav Stupka se stihl dostat na povrch. Zemřel v nemocnici o 4 dny později. Jeho ohněm sežehnuté tělo sice položili do olejové chladící lázně, ale nebylo mu pomoci. Na fotografiích z pohřbu jsou rakve dvou barev. Černé pro ženaté havíře a světlé pro ty svobodné. Smuteční průvod se měřil na kilometry. Kronikář zaznamenal 19 vdov, 44 sirotků a dvě děti narodivší se později nikdy otce nepotkali. Oficiální zápisy z té doby označovaly za příčinu exploze poškozenou lampu, kterou měl u sebe jeden z nejmladších horníků. Právě onen Václav Stupka, který zemřel v nemocnici. Jelikož není dobře myslitelné, aby dělník schválně poškozením lampy a upotřebením této na dole uvedl sebe a ostatní dělnictvo do skázy, pokládám příčinu této katastrofy za nešťastnou náhodu, takže vinen není nikdo, uvádí dobový znalecký protokol. Až po mnoha letech místní začali dávat dohromady jinou příčinu. Jeden z horníků, jeho tělo zůstalo ve slepé chodbě dolu, měl u sebe benzinovou lampu, která byla otevřená. Právě on byl známý jako kuřák, který si i přes zákaz zapaloval v podzemí. A právě od jeho lampy, když si připaloval cigaretu, pravděpodobně výbuch vznikl. Někteří z havířů po letech přiznali, že ve smutné realitě 20. let bylo lepší v podzemí mírně upravit důkazy. Posunout tělo kuřáka, prorazit a namísto výbuchu dát lampu mladého kolegy bez rodiny. Nepotopit tak rodinu pravděpodobného viníka, která by jinak zůstala v nouzi a v opovržení. To vše udělali v obrovské rychlosti, než přišli vyšetřovatelé. Buď jak buď. Jména obětí výbuchu jsou na oslavanském hřbitově všechna. A místní lidé jsou hrdí na to, že jejich předkové dokázali těžit uhlí a místní elektrárna pak zásobovala významnou část Moravy. Osudová lampa číslo 71, označovaná dlouho neprávem za viníka, je v oslavanském hornickém muzeu.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: Dozněl 24. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete ji i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Blíží se nám 9. hodina a zprávy s Jakubem Večeřou. Po 9. vám nabídneme pořad Mezi nebem a zemí a po 10. hodině nově hobby magazín s inspirativními reportážemi. Víkendové srdcovky Zdeňka Junáka začínají po 11. v tradičním čase, ale na netradičním místě. Kvízy a soutěžní otázky, které připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř, jsou tentokrát určené pro Buchlovice, dějiště slavností česneku roku 2026. Ve studiu přímo na místě čeká místní i přespolní milovníky česneku soutěžení proti zbytku světa zastoupenému posluchači na telefonu. Tak zůstaňte s námi a užijte si pohodové dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Krásný víkend, od mikrofonu se na vás zítra ráno opět těší Alena Přikrylová.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Rajhradu u Brna se osvědčil pouliční kamerový systém. Město ho chce ještě letos rozšířit o další 4 kamery. Nové startovní bloky zlepší podmínky pro závodní plavce v Boskovicích. Škody z živelních pohrom jsou podle pojišťoven meziročně nižší a dnes bude většinou skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Rajhrad u Brna chce rozšířit kamerový systém města. Podle jeho vedení se letošní instalace 40 kamer do různých ulic osvědčila. Díky nim se městským nebo státním policistům podařilo vypátrat například pachatele vandalismu. Město proto plánuje umístit na riziková místa další 4 kamery. Kam a proč přibližuje nezávislý starosta Rajhradu František Ondráček.
2: Do prostoru upraveného historického Petrova mostu a lávky nové, která byla vybudována vedle mostu, my bychom tam chtěli umisťovat nějakou sochu a tak právě i tento prostor, který už se stal terčem vandalů a sprejerů, tak bychom chtěli pomocí těchto kamer nějakým způsobem monitorovat.
0: Rajhrad chce s hlídáním mostu začít ještě do konce tohoto roku. Plavecký bazén v městských lázních v Boskovicích má nové startovní bloky za bezmála 300 tisíc korun. Zhruba třetinu pokryla dotace Jihomoravského kraje. Podle trenéra boskovického plaveckého oddílu Jana Horáka už původní vybavení nesplňovalo současné požadavky závodního plavání.
3: To jsou moderní bloky, které se používají jako na závody. Tam je hlavně rozdíl v tom, že dneska je jako ten atletický start. Tam právě vpředu má jako odrazovou nohu a vzadu zapřenou. Tak toto je právě na těch plaveckých blokách to stejný.
0: Živly letos nezpůsobily tolik škod jako loni. Zatímco České podnikatelské pojišťovně počet pojistných událostí v prvním pololetí mírně vzrostl, třeba Unika hlásí pokles asi o 600 případů. Podobně je na tom taky Generali Česká pojišťovna. Ta za první půl rok eviduje zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí v souvislosti s živelními pohromami, což je podle jejího mluvčího Jana Marka meziročně o třetinu míň než loni ve stejném období.
4: V letošních prvních 6 měsících dominovaly škody způsobené atmosférickými srážkami. Nejnákladnější pak byly škody způsobené požáry, a to za 625 milionů korun. Nejméně jsme naopak řešili povodně, to šlo pouze o 16 případů za necelý milion korun.
0: Návštěvníci letní filmové školy v Uherském Hradišti mají nově přehled o obsazenosti sálů. Festival sice nedisponuje rezervačním systémem, organizátoři ale budou aktuální informace přidávat do aplikace a do denního programu na webu. Kromě začátku projekcí tak návštěvníci zjistí i aktuální zaplněnost jednotlivých sálů, uvedla mluvčí letní filmové školy Lenka Horáková.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na jihu Moravy skoro jasno nebo jasno, občas polojasno s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Zpočátku slabý proměnlivý, během dne mírný jižní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dopoledne dobré, odpoledne a večer postupně velmi dobré a biozátěž pro dnešek střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor dávejte na D1 v Brně mezi Steam 89. a Steam 91. kilometrem ve směru na Ostravu, kde dnes od 8 do přibližně 14 hodin probíhá údržba a opravy veřejného osvětlení. Pohybuje se tam údržbové vozidlo a levý jízdní pruh je uzavřený. Šťastné cesty vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Kostel svatého Václava v Dobrušce je svědkem nejstarší minulosti tohoto města. Jak se proměnil, zajímalo Karla Sladkého. Festival židovské kultury Hamakom dnes vrcholí na zámku v Holešově a pokud to nestihnete, nevadí. Až do konce července tam můžete navštívit výstavu Uloupené umění, která připomíná osudy děl uloupených obětem druhé světové války. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je autorem římskokatolický kněz Pavel Lazárek. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Golden Kids jsme zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Zahrada Semanínské fary vedle římskokatolického kostela svatého Bartoloměje hostila otevřenou bohoslužbu pod širým nebem církve Československé husitské. 20 táborových dětí s vedoucími a mnoho pozvaných hostů se usadilo kolem prostého stolku zdobeného lučními květinami, biblí, svíčkou a nezbytným symbolem této církve kalichem. Táborové bohoslužby se pod těžkými mraky, které nevěštily nic dobrého, účastnila i naše východočeská kolegyně Víta Balcarová.
1: Otevřená bohoslužba je na farní zahradě v Semaníně a majitel fary David Smička je tady se mnou. Davide, ekumenie je na vaší zahradě normální věc, že?
2: Jo, na tom pracujeme už desetiletí. Jeho zveme všechny, určitě. Třeba církev husická má svůj tábor, který pořádává různě po republice. Koncerty třeba taky.
1: Bohoslužba pomalu začíná. Děkuju a jdu blíž. Celou bohoslužbu vedla Františka Pospíšilová, farář.

0: Už v době totality začali jsme jezdit s takovou malou skupinkou, máme asi 44 táborů za sebou a jsme pokaždé na jiném místě, vždycky hledáme nějaké otevřené lidi, podobně jako jsou tady Smíčkovi ze Semanína, kteří nás přijmou. A to umožňuje teda výborná parta vedoucích a spolupracovníků, kteří nám pomáhají.
1: Jaké máte přípravy?
0: Každý tábor má své vlastní téma, táborové boží povolání, biblické zaměstnání.
1: Mně se moc líbilo, jak vedete děti tou vírou, takovým jednoduchým způsobem.
0: Věříme, že každé dítě je nějakým způsobem otevřeno Pán Bohu. My se nesnažíme ty děti nějakým způsobem postavit do nějakého jednotného ideologického šiku. Spíš na tom táboře právě jim dáváme zakusit to, že to, o čem se v Bibli mluví a to, co nám říká Pán Ježíš, že to není jenom krásný ideál, ale že se to dá žít. I když jsme my lidi všelijak křehcí a také na tom táboře leco se stane, tak právě ta síla odpuštění a smíření se může docela konkrétně projevit. Není to vázáno na žádnou církevní konfesi, klidněji děti vlastně z rodin mimo církev.
1: Celou bohoslužbu doprovázel pan Štěpán Klásek a mladý trumpetista.
2: Já jsem Ondřej Flíhauf. Jo, vždycky, když máme bohoslužbu, tak hraju na tu trumpetu. Tady hraju dokonce i večerky. Vždycky na 10. hodinu tady v táboře potom hraju pro všechny.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Chybějící peníze na opravu střechy katedrály svatého Bartoloměje v Plzni hledá místní biskupství. Střecha položená před zhruba 35 lety je v kritickém stavu. Břidlicové tašky jsou mnohde popraskané nebo úplně chybí. Do střechy zatéká, takže jsou poškozené krovy. S opravou střechy nad hlavní chrámovou lodí začalo biskupství v lednu. Postupující práce ale odhalují další poškozená místa, která vyžadují okamžitý odborný zásah. Projekt za 85 milionů korun počítá kromě opravy střechy i se vznikem expozice Digitální návštěvník, která provede turisty gotickou katedrálou a jejími krovy. Evropská unie podpoří projekt 39 miliony korun, 3 miliony dá Plzeňský kraj. Strop, krovy i omítky poutního chrámu svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré vodě u Libavé na Olomoucku jsou podle odborníků v havarijním stavu. Bez okamžitých zásahů může být památka nevratně poškozena. Správci objektu usilují o získání peněz na záchranu kostela. Prvním krokem bude vybudování lešení, oprava nejrizikovějších míst. Kompletní rekonstrukce chrámu je odhadována na 120 milionů korun. Na kritický stav památky upozorňuje spolek Poutní místo Stará voda společně s městem Libavá, které je vlastníkem chrámu. Staré děkanství v Nymburce se 5. září otevře po rozsáhlé opravě veřejnosti. V památkově chráněném objektu, jehož historie sahá do 13. století, bude pobočka turistického informačního centra, kavárna, obřadní síň, výstavní prostory a zázemí pro kulturní a společenské akce. Práce vyšly na 57 milionů korun bez DPH. Otevření je plánováno na nymburské posvícení. Obnova děkanství začala na podzim 2023. I tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Miroslava Žberku jsme teď hráli ve vysílání Českého rozhlasu a do magazínu Mezi nebem a zemí dnes přidáváme i tuto prázdninovou pozvánku. Na zámku v Holešově dnes vrcholí festival židovské kultury Hamakom. Za malou chvíli vystoupí brněnské Nišmaklezmer Trio, odpoledne je na programu divadelní představení Můj golem a festival uzavře koncert skupiny Der Schenstergob. Do Holešova se ale můžete vypravit i v následujících dnech. Až do konce července je na zámku vidění výstava Uloupené umění, kterou připravilo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války. Výstava je součástí doprovodného programu festivalu a v srpnu se přesune do synagogy Večkyni. Co na ní návštěvníci uvidí, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Výstava Uloupené umění představuje téměř detektivní práci odborníků, kteří dokumentují a identifikují umělecká díla uloupená během druhé světové války. Zároveň připomíná osudy jejich původních majitelů.
2: Ta výstava je takový průřez té naší činnosti. My jsme chtěli, aby právě byly vidět různé způsoby těch konfiskací.
1: Říká Jana Jirásková, ředitelka Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války.
2: Právě ty způsoby, jakým způsobem se to dostávalo do toho říšského majetku, se lišily. Ať už institucí, která třeba tu konfiskaci prováděla, nebo potom tím, co se s těmi předměty dělo.
1: A tady začíná ona mravenčí detektivní práce Centra pro dokumentaci.
2: Jiné to bylo ve chvíli, kdy se někdo stihl zachránit nepovolenou emigrací z protektorátu. Ten majetek v tuhle chvíli zabavilo gestapo. Tam je problém, oni to často prodávali, takže to často z protektorátu mizelo. Jiné to samozřejmě zase bylo u těch, kteří se vystěhovali takzvaně legálně, tedy s povolením okupačních úřadů. Tam se angažovala ústředna pro židovské vystěhovalectví. Jiné to bylo právě u těch, kteří si sebou chtěli vzít nějaký majetek. Museli žádat o to vývozní povolení a samozřejmě naprosto jiné to bylo u těch, kteří byli zařazeni do transportu. To potom skončilo ve speciálních skladech, ze kterých se to prodávalo, darovávalo, protože do těch skladů mohli chodit vybraní říští občané si zařídit své nově získané domácnosti v protektorátu za mírné ceny, když budu citovat dobový dokument.
1: Mluvíme o zabaveném umění, ale ono patřilo konkrétním osobám.
2: Tohle všechno ta výstava ukazuje a ukazuje to na konkrétních předmětech a konkrétních osobách, kterým patřili. Často se nám podařilo najít i podobenku toho původního vlastníka, zrekonstruovat trošku jeho život, protože byť to není tím primárním cílem naší práce, tak my zkrátka chceme připomínat ty lidi. Ty předměty vlastně jsou to jediné, co ještě připomíná jejich osud, takže my se skutečně snažíme zjišťovat, jak žili před válkou, co dělali, jakou měli rodinu, jak to skončilo, kudy se protloukali v případě, že třeba emigrovali. Takže tohle všechno na té výstavě vidět je.
1: A to také vypovídá o pátrání doslova detektivním, které Centrum pro dokumentaci vede.
2: V tom konečném výsledku je vidět to, čím my se tady dost trápíme. Jak se ty původně ucelené majetkové podstaty a ucelené sbírky roztrhaly. Skončily v různých skladech, v různých institucích, část přišla do soukromých rukou, to je v podstatě nedohledatelné. Část se ztratila, část byla ukradena, část byla někomu darována. Takže vlastně zpětně sestavit ten původní celek, to je takřka nemožné.
1: Přesto se vám daří některá díla nacházet.
2: I v případě těch restitucí my najdeme 4 obrazy, ale víme, že ta rodina měla vilu. A ta vila byla vybavená uměleckými předměty od sklepa až prostě po půdu. Na každé stěně něco, protože vlastně v poslední době jsme dělali restituci rodiny, která emigrovala a oni si vzali fotoalbum. A tam skutečně jsou umělecké předměty, kam se podíváte. A my jsme našli 4 obrazy.
1: I to je úspěch, ale tušíte, kam se mohly dostat další umělecké artefakty?
2: Co se stalo s tím zbytkem, o tom prameny mlčí. My víme, že existovala nějaká obsáhlá zpráva gestapa, která se ale nedochovala. Máme jenom menší zprávu, která právě odkazuje na stránky rozsáhlejšího spisu, ale ten jsme prostě přes veškerou naší snahu, a to jsme byli ve Vídni, v Berlíně, všude možně, všechny české archivy samozřejmě, ale prostě nepodařilo se nám to převzít, najít. Snad je to tím.

0: ty.
1: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne. Kostel svatého Václava v Dobrušce je jedním ze svědků nejstarší minulosti tohoto města pod Orlickými horami. Jeho paměť sahá až do dob, kdy město vznikalo. Pravděpodobně už tehdy byl spolu s prvními domy postaven kostel, zasvěcený zřejmě už od počátku paně Marii a svatému Václavu. Kostel ale prošel proměnou. Geofyzikální průzkum mnohé odhalil. Přesvědčit se o tom teď můžete v církevní expozici Vlastivědného muzea v Dobrušce, kde mají i některé zachráněné památky. S Pavlou Žďárkovou o tom natáčel Karel Sladký.
2: Takové nejcennější věci, které máme ve sbírkách, jsou různé zachráněné prvky právě z kostela svatého Václava, takže tady polychromovaná soška Madony, která je velice stará, je už z konce 15. století, původně právě velice pravděpodobně z kostela svatého Václava. O němž víme, že existoval již v době první písemné zmínky o městě Dobruška. A je tady také klenební svorník, takový poměrně možná nevzhledný na první pohled kámen, který ale dokládá, že kostel svatého Václava měl gotického předchůdce, protože dnešní podoba kostela svatého Václava tomu nijak nesměřuje. On byl barokně poměrně výrazně přestavěn, také vyhořel v roce 1806, takže ta přestavba byla nutná. A tenhle ten klenební svorník, protože tam vidíte náběhy žeber, takže už si dovedete představit, že opravdu ta klenba i tím tvarem a tím průřezem toho klenebního žebra nemohla být datována jinak než do gotického období. Na základě toho potom byl iniciován geofyzikální průzkum v kostele, takže my už i víme, jak ten jeho starší předchůdce vypadal, že byl půdorysně menší, že pod kostelem jsou dvě hrobky, jedna kněžská, jedna panská, a tady jsme dokonce nechali v roce 2020 vyrobit i model, jak mohl ten kostel původně vypadat. Přesně to odpovídá tomu nalezenému půdorysu.
3: Víte, když se řekne Dobruška, tak je to bohatá hudební tradice. Předpokládám i pašie.
2: Ano, i zlomek paší, to je velice cenná věc, která se dochovala tady ve sbírce, takže to ilustruje zase tu hudební kulturu.
3: Je to pergamen, abychom popsali posluchačům?
2: Je to pergamen s typickým zápisem gotického písma, který je značně, když vidíte, ochmataný, abych to tak jako řekla, a na těch okrajích je vidět, že se s ním opravdu pracovalo, že fungoval a že se ho lidé dotýkali.
3: Takže tady se vlastně můžeme dozvědět i o kostelu svatého Václava. Určitě. O tom, že původně byl v jiném stylu, v jiném slohu.
2: Tady se můžete dozvědět, na co budete mít chuť, co vás bude zajímat, tak tady jsme v takovém centru, říkáme si hlavní budova muzea, takže tady si můžete objednat prohlídku na jakékoliv téma, si vymyslíte a můžeme se jim zabývat.

0: S magazínem Mezinebem a zemí se teď přesouváme na pár minut do Francie. Už před létem se ve Francii objevilo mnoho nabídek k dobrovolné práci v některém z míst kultu. Je tomu tak i letos v létě? Otázka pro naši spolupracovnici Marii Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Ano, samozřejmě těch nabídek je velké množství, a to zejména pro osoby mezi 18 a 35 lety. Jak tedy tito lidé mohou trávit léto a zároveň pomoci? Mnoho náboženských komunit nabízí dobrovolnickou práci, určitý servis, službu, a to výměnou za ubytování a stravu. Často se jedná o místa, která jsou spojená s historickými památkami, a proto hledají i dobrovolné průvodkyně a průvodce o historii těchto míst a těchto regionů. Jedná se přitom o nabídky nejen ve Francii, ale i v zahraničí, třeba v Itálii.
0: Kde přesně?
1: Uvedu pár příkladů, která byla často zmiňovaná ve francouzských médiích, například opatství Notre Dame v Mélis, zvané také Olivetské benediktinské opatství, nabízí práci na zahradě i výpomoc v přijímání na recepci. Zmínila jsem zahraničí, a tím je právě třeba Itálie. Tamní klášter svaté Kolety ve městě Assisi nabízí pobyty pro osoby do 32 let. Právě tady potřebují pomoc dopoledne, a to s přípravami ubytování v hotelnictví. Celé odpoledne pak mají dobrovolníci a dobrovolnice volno a mohou si užívat městečka Assisi. Nakonec bych uvedla ještě jeden zajímavý příklad dobrovolnické práce. Deník La Croix popisuje, jak mniši z opatství Lérance na ostrově Saint-Honorat, což je na Azurovém pobřeží nedaleko u města Cannes, tak právě tam hledají dobrovolnice a dobrovolníky vždy na 20-denní mise, a to na práci, jak popisují, vítání turistů na ostrově, a také by se mělo jednat o služby v kapli. Vždy se samozřejmě tito dobrovolníci mohou střídat. Tyto mise jsou ještě otevřené, mnichy je možné samozřejmě kontaktovat, a to minimálně ještě na srpnový termín.
0: A Marie, co je motivací pro dobrovolnou práci v těchto místech?
1: Nemusí to být povinně víra, ale spíš takový zájem o jisté dobrodružství, prostě dělat něco jiného, smysluplného, někomu také pomoci. Mnohdy je tou motivací i možnost zlepšit si znalost cizího jazyka, to, když je právě dobrovolnictví v jiném státě, třeba ve Francii nebo v Itálii. Navíc v této souvislosti existuje také ekumenické sdružení ARC, které formuje, pořádá školení pro budoucí průvodce a průvodkyně po evropských katedrálách. Záměr je tak tedy i sdružovací, a to na úrovni mezinárodní, té evropské. A nakonec je to samozřejmě i určitá socializace, tak trochu seznamování. Dobrovolnická práce je tak jistou formou takové seznamky, řekli bychom, a i to může být nenápadný důvod nabídek dobrovolných servisů pro právě osoby do 35 let. I když, jak mnohé kláštery píší, zásadní je výpomoc nabízející klid, klidné prostředí, a to zejména k modlení.
0: O tomto typu dobrovolnictví jsme teď hovořili v magazínu Mezi nebem a zemí s Marií Sýkorovou. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem římskokatolický kněz Pavel Lazárek. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Dobrý den. Léto vrcholí. Pole kolem nás se pomalu vyprazňují. Kombajny sklízejí obilí. Zahrádkáři trhají rajčata. Dozrávají jabka, švestky i hrozny. Každý, kdo něco pěstoval, ví, že sklizeň není dílem jednoho dne. Je výsledkem dlouhých měsíců trpělivosti. Nejdříve se připraví půda, potom přijde semeno, déšť, slunce, čekání a někdy i obavy, zda úrodu nezničí sucho, kroupy nebo plevel. Právě obraz pola zahrady používá Ježíš velmi často. V evangeliu mluví o rozsévači, o zrnu, které musí zemřít, aby přineslo užitek, o vinici, o fíkovníku, o pšenici a koukolu. Je zajímavé, že po svém zmrtvých stání se Ježíš poprvé objevuje jako zahradník. Evangelista Jan vypráví, že Marie Magdalena přišla ke hrobu a nepoznala Ježíše. Myslela si, že je to zahradník. Na první pohled omyla. Jenže moravský Augustinián Gregor Mendel si položil otázku, co když to není jen náhoda? Co když nám evangelium chce říci něco mnohem hlubšího? A Mendel ve svém velikonočním kázání říká, je dobře, že Ježíš vypadal jako zahradník. Proč? Protože Bůh jedná jako dobrý zahradník. Zahradník ví, že nic nevyroste přes noc. Nepřijde druhý den po zasetí a nerozčiluje se, že ještě nic nevyrostlo. Umí čekat. To je možná první poselství pro nás. Žijeme ve světě okamžitých výsledků. Chceme všechno hned. Ale člověk dozrává pomalu. Charakter se vytváří roky. Důvěra vzniká dlouho. Láska potřebuje čas. A dobrý zahradník to ví. A stejně tak ví, že na poli nikdy neroste jen pšenice. Vždycky se objeví i plevel. Dokonce Ježíš říká takovou zvláštní radu, služebníkům nechte obojí růst až do žní. Je to zvláštní rada. My bychom chtěli všechno špatné odstranit okamžitě. Jenže někdy bychom spolu s plevelem vytrhali i klas. Kolik lidí bylo v životě odepsáno příliš brzy. Kolik dětí dostalo nálepku, že z nich nikdy nic nebude. Kolik dospělých udělalo chybu, ale později se změnili. Dobrý zahradník nespěchá se soudy. A tady se znovu vrací Gregor Mendel. Ve své klášterní zahradě v Brně celé roky pěstoval obyčejný hrách. Nehledal senzaci. Trpělivě pozoroval tisíce rostlin, zapisoval výsledky a čekal. Jeho práce tehdy téměř nikoho nezajímala. Přesto prý před smrtí řekl jednoduchou větu. Moje doba přijde. A skutečně přišla. Jeho příběh připomíná, že velké věci často vznikají díky vytrvalosti. Možná právě proto si Mendel všiml něčeho, co jiní přehlédli. Že Ježíš po Velikonocích přichází jako zahradník. Ne jako vůdce, ne jako vítěz na tribuně, ale jako ten, kdo pečuje o život. Je krásné, že v Bibli začínají dějiny lidstva zahradou, rajskou zahradou, a končí zahradou u prázdného hrobu. Jakoby Bůh říkal, tam, kde člověk život ztratil, tam ho Kristus znovu navrací. A tak nepřestávejme pečovat o to dobré, co bylo zase to do našich vztahů, rodin, společnosti. Protože každé opravdové dobro potřebuje čas, ale nakonec přináší úrodu. Přeji vám krásné letní dny a dobrou sklizeň. Nejen na polích a zahradách, ale také ve vašem vlastním životě.

0: Hostem pondělních dobrých rad Českého rozhlasu Brno bude 27. července Milan Mikin-Apl, volnočasový pedagog a aktivní dědeček čtyř vnuků, a povídat si budeme o palčivém a nejen letním tématu, jak dostat děti či vnoučata od počítačů a mobilů ven, tedy z online světa do přírody. Proč je pro děti důležitý čas strávený venku? Jak se do společných aktivit mohou zapojit prarodiče? Náš host jistě poradí a inspiruje. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Archeologové našli na Pohansku několik nových hrobů s kostrami z 9. století. Koncem července se do Česka vrátí tropické teploty. Místy může být až 36 stupňů. Policie v Brně dnes dohlédne na fotbalový zápas Zbrojovky se Spartou a bude většinou skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Archeologové z brněnské Masarykovy univerzity zkoumají velkomoravské hradiště na Pohansku u Břeclavi. Navazují na výzkum z 60. let minulého století, kdy odkryli dva kostely a asi 400 hrobů. Nově našli další tři hroby s celými kostrami z 9. století. Předpokládají, že by mohli odkrýt ještě čtvrtý, upřesňuje vedoucí výzkumu archeolog Petr Dressler.
4: Má hlavu položenou na kamenech, což je právě typické, takže předpokládáme, že teda z toho 9. století z období té Velké Moravy. Je to hrob, který jsme v podstatě očekávali, že by tady jako mohl být. To se zadařilo, čekali jsme, že tady budou dva, uvidíme, jestli ještě třeba pod ním jeden nebude, aspoň zbytečky jeho.
2: Archeologové taky narazili na lidské kosti z 20. století, jejich původ zatím nedokážou vysvětlit. Na konci července se podle Českého hydrometeorologického ústavu vrátí tropické počasí. Příští týden by se podle meteorologů mohly teploty místy vyšplhat až na 36 stupňů Celsia. Předpověď budou ještě upřesňovat. Zatím ale neočekávají tak extrémní vedra, jaká zasáhla Česko na konci června. Tehdy padl nový teplotní rekord pro červen. V Doksanech na Litoměřicku naměřili 28. června bezmála 42 stupňů Celsia. Strážníci a policisté dnes v Brně mimořádně dohlédnou na fotbalové fanoušky u stadionu v Srbské ulici. Ve 20 hodin tam začíná zápas Sparty se Zbrojovkou, která se po 3 letech vrátila do první ligy. Policie doporučuje lidem, aby na úvodní utkání sezóny vyrazili hromadnou dopravou a vyhnuli se problémům s parkováním. V oblasti se bude pohybovat mimo jiné 70 strážníků, potvrzuje jejich mluvčí Markéta Skřivánková.
5: Do rozsáhlého opatření se zapojí strážníci z 8 služeben i strážníci z celoměstských jednotek, konkrétně strážníci pořádkové či dopravní jednotky nebo psovodi. Kromě veřejného pořádku budou hlídky městské policie také usměrňovat provoz v okolí stadionu.
2: Na letní filmové škole v Uherském Hradišti dnes za významný přínos filmu ocení Jiřího Lábuse. Herec převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů v kině Hvězda po večerní projekci snímku Klauni. Pokračuje programový ředitel festivalu Jan Jílek.
6: Jiřího Lábuse si vážím a je nesporné, že patří vlastně do toho hereckého etalonu české kinematografie, ale já třeba osobně si vážím hodně, protože on se otvírá i malým projektům, amatérským projektům, studentským projektům, krátkým filmům, mladým tvůrcům a myslím, že to je velmi důležité.
2: Výroční cenu letos obdrží celkem 4 osobnosti. Vedle Lábuse ještě herečka Anja Geislerová, francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo a Dušan Kondel z Karlovarského filmového klubu.
1: Počasí.
2: Dnes bude na jihu Moravy skoro jasno nebo jasno, občas polojasno s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Zpočátku slabý proměnlivý, během dne mírný jižní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dopoledne dobré, odpoledne a večer postupně velmi dobré a biozátěž pro dnešek střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor aktuálně dávejte na D1 na 190. kilometru ve směru na Prahu. Po vozovce se pohybují lidé, místem projíždějte opatrně. Šťastnou cestu bez nehod vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně a naučíme vás vyrábět jednoduché návnady na ryby. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že se blíží měsíc srpen a je to pěkný lišák, přes den se tváří jako léto a v noci už jako podzim. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Recyklace, obcyklace, čili kreativní přeměna starého či nepotřebného odpadu v nový produkt, tak to jsou v naší řeči slovíčka, která zaznívají stále častěji. A jde o to, jak nevyhazovat věci, které ještě mohou sloužit, jak využít odpad. Funguje to u oděvů, u elektrospotřebičů a také u kuchyňského odpadu. Právě na tohle téma naše hobby redaktorka Slávka Brádlová natáčela, řekněme, kompostářkou Martinou Záleskou.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním.

0: Divila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
1: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
0: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostér.
1: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomoci žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluch z toho žížalí čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
2: Tak co vy na to? Pořídíte si vermikompostér nebo malý domácí kompostér? Je to jenom na vás. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli. Tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy a zaměříme se na hnící rajčátka ve skleníku. To se může hodit.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na narcise. Každý rok mě kvetou velkokvěté narcise a je to letos mě kvete jenom jeden trst. A co mám, myslím, tak z 8, tak to vůbec nenasadilo pupeny na květ.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Stává se narcis takovou velice prodávanou rostlinou v předjarním nebo jarním období. V květináčích hrnkové narcisy jsou, které se dají vysadit do zahrady, nebo i zase se vrací na zahrady ty staré trubkové narcisy, ten odrůda Carlton, které se používaly, ale používají i k řezu. A tak, aby nám kvetly, tak samozřejmě ty koupené, co jsou v květináčích, dál po odkvětu ošetřujeme, zaléváme, hnojíme, aby cibule byly co nejsilnější, a můžeme je tedy i hned, pakliže se s nimi potěšili, jsme doma na stole a máme je kam dát, vysadit do zahrádky a nechat je tedy dorůst nebo dožít ten svůj život v zahrádce. Ty, které jsme měli již třeba od loňska, předloňska nebo delší dobu na záhonech, se stává opravdu, že časem kvetou méně, tak tam je potřeba je teď během vegetace, dokud jsou zelené, hezky zalévat, hnojit. Je to, přestože jsou to cibuloviny, jsou náročné poměrně na vodu a na výživu. A jakmile ty narcisy odkvetou, dál pěstovat nať, neostříhávat nať, nechat ji až do sežloutnutí, uschnutí, a v té době, když ta nať jako uvadá, žloutne, je můžeme vyrýt a buď dát stranou do nějaké krabičky nebo bedínky v tom suchém stavu a nechat je až do září a vysadí znova na nové místo dál od sebe, a nebo je můžeme jednoduše zase vzít a rozsázet někde dál od sebe, aby se dostali do nové půdy a oni nám tam zase pokvetou. Ale podstatné platí u všech, a vídám to velice často, že sotva ten narcis odkvete v té volné půdě nebo i na tom okně, tak někdo jde, aby se ty listy nerozklánily, je ostříhá, zkrátí. A to je, myslím si, ta hlavní příčina.
0: A nedávno mi napsal jeden náš posluchač Jirka, že má chuchvalce řas v hadici s vodou a jestli je ta voda vhodná na zalévání pro květiny a brambory a hrášek. Tak všeobecně, voda z chuchvalci řas je na zalévání zahrady zcela vhodná a pro rostliny dokonce prospěšná. Řasy fungují jako přírodní hnojivo, protože obsahují cenné živiny, především dusík a fosfor, a voda samotná je obvykle měkká a ideálně vyhřátá ze slunce. A tady v té souvislosti, když má někdo strach z toho, jestli voda z chuchvalci řas je vhodná na zalévání, tak jsem si vzpomněl, jak jsem jednou před léty jel lodí po Nilu v Egyptě a sem tam jsme zastavovali v místních vesnicích. No a můžete hádat třikrát, čím asi místní zemědělci zalévají své zahrádky a pole, a pak krásná velká rajčata, pórek, jahody nebo třeba citrusy a melouny posílají do Evropy. No, zalévají to přece vodou z Nilu. A to je, když to řeknu slušně, jedna velká tekoucí stoka. Co je proti tomu voda s živými řasami? Máme tady další dotaz.
3: Minulý týden jsem tam nahlásila hnilobu na plodech rajčat ve skleníku. Děkuju, naschledanou.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Prosím vás, paní posluchačko, jedná se o suchou hnilobu špiček rajčat. Je to fyziologická choroba, ne škůdce, je to dané fyziologicky a je potřeba, aby se o ty rajčata starala jinak. První, co můžete udělat, je to, že tam potřebujete dodat vápník. Okamžitá pomoc. A můžete nalézt postřikem, aplikovat nějaký roztok vápníku, který je tady tomu určený, třeba nějaký vukal, kalcium, něco, vápník tam potřebujete dostat. Jo? Pokud tam bude dostatek toho vápníku, dít se to nebude, a na ty další sezony můžete třeba udělat to, že tam letos na podzim zarijete třeba z kořápky od vajec. Je to proto, že je tam prostě nedostatek vápníku. Další příčina může být nepravidelná zálivka na ráno v poledne a pak na přes rok ve čtvrtek, tak to, co tím rajčatům taky jako nedělá dobře. Ideálně zalévat pravidelně, a za mě, já chápu, že přijdete prostě z práce odpoledne nebo k večeru, takže jdete zalít zahrádku, protože je suchá, Ale lepší zálivka, pokud můžete, je brzo ráno a ne na listy, na tu zem. Takže pravidelná zálivka, ta tomu taky pomůže. Potom dost často nám dělá nepořádek toho, že to máte doslova přehnojený, jo? Že jste prostě tak natěšený zahrádkář, že to hnojíte tak vším možným, co vám přijde pod ruku a slepičince a jícha a tady hnojení a tamto. To znamená, když té půdě potom je příliš dusíku, případně i draslíku, tak to může také vést k tomu, že se vlastně změní možnosti té rostliny přijímat té ostatní prvky a živiny a může to opět skončit u té suché hniloby špiček rajčat. Takže to je další věc, na kterou se můžete podívat. Hnojit přiměřeně, zalévat pravidelně. První a rychlá pomoc je vápník pro ty další sezony, tak tam třeba můžete dát skutečně ty skořápky od vajec nebo třeba na jaře aplikovat dusíkatý vápno, který zarijete, tím to taky vyřešíte, ještě tu půdu dezinfikujete. No a mělo by se vám to začít dařit. Tak já doufám, že budete mít velkou úrodu.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Na Vysočině vede myslivecký spolek ve Žďáře nad Sázavou a zároveň v Jihoafrické republice provozuje loveckou farmu. Jak to jde dohromady? Český myslivec Jan Velík dokazuje, že se může starat jak o srnky a zajíce, tak o antilopy a pakoně. Natáčela s ním naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Kdy jste začal chodit do lesa? Kdy to přišlo?
3: Já jsem první rybář, protože táta byl veliký rybář, dělal předsedu spolku tam. A potom jsem se přiženil do rodiny Hajnýho. Začal jsem bydlet na Hájence a tím to všechno začalo. A navíc jsem z Vysočiny, takže ta nádhera Vysočiny a les, proč my zatím máme ty lesy, podívejte se po Kůrovcovi, pořád máme lesy.
2: Tak a pojďme k tomu, vás zlákala Afrika.
3: Po roku 89 se najednou otevřely možnosti vůbec vycestovat. A samozřejmě, proč jsem měl Hemingway přečtený od začátku do konce a ten tam popisuje zelené pahorky africké, to kdo přečte, tak musí do Afriky. Takže já jsem řekl, já tam chci, já to chci vidět a chci to prožít.
2: Která část Afriky byla ta první, protože teď jste v Jihoafrické republice?
3: Já jsem začínal v Tanzánii, ale když jsem pochopil, jak to všechno tam funguje, že se mnou jezdili státní zaměstnanci, šoféři a pak tam byla hrozná korupce. Takže jsem to tam vydržel 4 měsíce a začal jsem v Jihoafrické republice.
2: Teď máte v severním Kapsku farmu, která má 2000 hektarů.
3: A já to mám jako loveckou farmu, takže tam chovám zvířátka.
2: Je to možné srovnat s péčí třeba o oboru tady u nás?
3: Těch zvířat tam nikdy nesmí být tolik, jako je u nás v oboře. Dokonce v Africe existuje jakýsi zákon, kde ochrana přírody hlídá, jak moc je spaseno. Takže se snažíme, aby zkrátka zvěře bylo tolik, i když nebude pršet, aby dobře přežila.
2: I tady je regulace zvěře v lesích.
3: Ano, to je ale dík tomu, že ta zvěře by mohla začít dělat nějaký škody.
2: Jsme na druhé polokouli, ve stejném pásmu, jako my jsme tady nahoře. Kdy je tam ten náš říjen?
3: Přelom května, června.
2: Takže největší hice, co my máme v létě, tam mají prosinec, leden.
3: Prosinec, leden je nejhorší.
2: Když jste v Čechách, staráte se o srny, jeleny, muflony, zajíce. Co máte v Africe na farmě?
3: Začneme antilopou skákavou, která má asi 6 různých variant barevností, pak bůvlec biločelý, pakuň bělocasý, pakuň žíhaný, kudu, impala, prase bradavičnatý, 11 druhů tam je.
2: Myslivec kontroluje les, krmeliště, seníky, stav zvěře. Chováte se podobným způsobem i v Africe?
3: Moji zaměstnanci musí každý týden 2x obejít plot, aby nebyla díra vyhrabaná od predátora, nebo od prasat, nebo od něčeho, aby se mi tam nedostali šakaly, aby se tam nedostal rys červený, karakal. Není to porovnání jako myslivost tady, protože myslivost tady se stará o tu zvěř, musí nadělat nějaký krmení, dostane nějaký plán lovu. Já na té farmě se starám o to, aby tam byl dostatek vody a dostatek trávy.
2: Jak vypadá váš myslivecký rok? Kdy jste v Čechách, kdy jste v Africe?
3: Odlítám už začátkem února do Afriky a do toho května jsem určitě v Africe.
2: A tady si plníte své myslivecké povinnosti kdy?
3: Doprovázím na jeleny v Maďarsku.
2: Počkejte, zůstaňme na Žďársku.
3: Tady dělám předsedu OMSu, zastupuju ty naše myslivce tady na okrese.
1: S myslivcem Janem Velíkem natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. Dáme si teď pěknou muziku a pak si dáme takovou krizovou situaci, jako že jdete k vodě chytat ryby a nemáte návnady. Tak jak z toho rychle ven?

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zkušení rybáři dobře znají mnoho druhů návnad. Těm začínajícím se však může hodit dobrá rada, jak si připravit jednoduchou návnadu z toho, co dům dá. Zvlášť když na přípravy není moc času. S mikrofonem se za brněnskými rybáři vydal náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Kamarád mi zavolal, pojď na ryby, jenomže jsem nebyl připravený, takže nemám žádnou návnadu. Můžeme si nějak pomoci i v této situaci?
3: Tak určitě můžeme. Půjdeme se podívat do kuchyně a vždycky tam něco najdem. Tak jako první tady vidím starší rohlík. Ideální návnada na skoro všechny ryby.
2: Radí rybář Martin Pařil.
3: Vemu rohlík, dám ho do igelitového sáčku, postříkám trošku vodou a dám ho do mikrovlnné trouby. Zapnu na 10 vteřin. Na takhle krásně napařený rohlík dám pod prkínko, zatížím ho buď to knížkama, anebo to dám pod nohy od stolu. Za 5 minut mám hotovo, můžu vytáhnout, nakrájím si to na malé kostičky a jdu na ryby.
2: To byl tedy pařený rohlík, jsou ještě nějaké další možnosti. Vidím, že tu máte připravenou i mouku.
3: Tak, mám tady mouku, mám tady strouhanku a mám tady vajíčko. Další rychlá návnada, která už funguje od pradávna, je, že si vyklepnu vajíčko do misky. Vemu si vidličku. Rozdělám si mouku a teďka si z té mouky a vajíčka udělám takový těstíčko. A jako tajný tip vám dám univerzální takovou pomůcku. Pokud mám doma trošku magii, cáknu tam trošku magii a ty ryby to přiláká daleko líp. Takhle mám připravený těstíčko a můžu dávat na háček a chytat ryby.
2: Námnady jsme si tedy na poslední chvíli připravili hned dvě, pařený rohlík a také těstíčko. Které ryby na takovouto návnadu berou nejčastěji?
3: No, tak chytneme na to od malých rybiček, ploticí, perlín, oukleji, tak na to dokážeme chytnout i velké ryby, jak třeba kapitálního kapra, tak nebo amura. Do toho těstíčka vlastně můžeme přidat úplně cokoliv, co nás napadne, nebo co vidíme, co máme po ruce. Ve fantazii se mezi nekladou, takže vanilkový cukr, trošku masoxu, čehokoliv a ten úspěch je zaručený.
2: A co se týče rybářských stylů, tak jaké jsou vhodné právě pro tento druh návnady?
3: Tak, můžeme chytat na plavanou, což je na splávek, nebo můžeme tyto návnady použít i na položenou. A jak vidíte, tak nezoufejte, vždycky se něco najde, nějaká nástraha se vyrobí, vytvoří a už si užívejte u vody a klid a spoustu ryb.
1: Přeje rybář Martin Pařil, se kterým v klubovně rybářského spolku v Brně Jundrově natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas.
0: Český rozhlas Brno.

0: Vinařský kalendář.
1: Tady ta pranostika se mi velice líbila, je na svatého Abdona, ten bude mít svátek 30. července a praví se v ní toto. Okolo Máří, Abdona a Hinka pracuj ožněch i v noci a popíjej stenka. Takže žádné pivečko do noci v hospůdce, pracovat na zahrádce se musí. A za pár dní je tady srpen a o něm se říká, že je to takový letní podvodník, protože přes den si hraje na teplý den a sluníčko připaluje, ale večer a ráno je pěkně chladno. Každopádně pokud je srpen suchý, musíte hodně zalévat, nešetřit, protože srpen je měsíc sklizně. Ale zpátky k zahrádce. Srpen je ta správná chvíle na odstranění odplozených, tedy starých výhonů, maliníku. Stříhá se to hned u země a rovnou odstřihněte i slabé výhony. A kdo nemá co dělat, tak by mohl odstřihnout rajčatovým rostlinám vršky. Další plody by už do podzimu stejně nedozrály, protože takto na té naší středoevropské zahrádce chodí. No a na záhonky se tak v půlce srpna hodí sazenice dvouletek, třeba macešky, sedmikrásky a poměnky. A kdo má muškáty, tak je právě teď vhodná doba k řízkování. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. A máme pro vás pár dobrých rad, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě, to, aby vám sloužila, jak má. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, objevíte naše webové stránky, mailovou adresu máte artur.kubica@rozhlas.cz, no a telefonovat své dotazy a nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Bratři Marek a Ladislav Ouještí budou ve čtvrtek 30. července hosty ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Povídat si budeme o knihařství a písařství, řemesle, které započali jejich dědeček a které z části neplánovaně postupně převzali. Ve 200 let staré Sýpce nyní provozují knihařskou dílnu a také kulturní prostor a my si o tom všem budeme povídat. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Moravském Krumlově vznikne 5 městských ordinací pro zubaře. V Česku dlouhodobě končí směnárny, v loňském roce jich zavřelo asi 30. Fotbalová zbrojovka Brno přivítá pražskou Spartu před vyprodanými tribunami. A dnes bude většinou skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Na hlavním náměstí v Moravském Krumlově vznikne až 5 zubařských ordinací. Radnice zpracovává projekt na přestavbu prostor v městských domech 44 a 45, kde v současné době funguje prodejna. Ordinace chce město otevřít do 2 let, vysvětluje starosta Zdeněk Juránek z KDU-ČSL.
3: Projektová dokumentace je zhruba 500 tisíc korun. Očekávám mezi 5 až 10 milionů korun následnou přípravu všech těch ordinací s tím, že následně to nabídneme provozování, aby si to ti zubaři vybavili a následně tam dlouhodobě tu péči poskytovali.
2: Podle Juránka má radnice předjednané obsazení prvních 2 ordinací. V Česku dlouhodobě ubývá směnáren. Loni jejich počet klesl zhruba o 30 na přibližně 800. Vyplývá to z údajů České národní banky. Před 16 lety přitom fungovalo směnáren skoro dvakrát tolik. Podle centrální banky za poklesem stojí hlavně rozvoj digitalizace a častější používání platebních karet. Vliv mohla mít taky pandemie COVID-19 a úbytek turistů. Majitelé desítek retrokočárků se dnes setkají v Moravanech u Brna. Hodinu popolední projede jejich zástup obcí. O 15:30 přijde na řadu komentovaná přehlídka. Sraz historických a retrokočárků skončí v 19 hodin. Sport. Fotbalová zbrojovka Brno nastoupí po 3leté pauze k zápasu nejvyšší soutěže. V úvodním kole šance ligy přivítá od 8 hodin večer pražskou Spartu. Brněnský klub krátce po prodeji vstupenek oznámil, že se zápas odehraje před vyprodanými tribunami. Mluví o tom trenér zbrojovky Martin Svědík.
4: Já si vzpomínám, když jsem do Brna přišel, tak moje vlastně první takové přání, aby jsme přitáhli fanoušky do hlediště, aby tady chodilo víc lidí na ten fotbal a přál jsem si, aby bylo vyprodáno. Máme první zápas vlastně v lize a bude vyprodáno. To znamená, že když to budeme hrát před plným stadionem, tak určitě je to pro nás výborná energie vlastně do toho utkání.
0: Počasí.
2: Dnes bude na jihu Moravy skoro jasno nebo jasno, občas polojasno s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 27 až 30 stupňů. Zpočátku slabý proměnlivý, během dne mírný jižní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dopoledne dobré, odpoledne a večer postupně velmi dobré a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Aktuálně se na D1 tvoří nesouvislé kolony ve směru na Prahu, především mezi 201. a s tím 91. kilometrem, v opačném směru mezi s tím 88. a s tím 97. kilometrem. A nehoda je hlášená na silnici 395/13 v Syrovicích na Brněnsku, kde je po srážce dvou osobních aut provoz řízený kyvadlově. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dneska malý nadárek nakup, ocení ho každý Jakub. Vždyť na stránce 206 v kalendářích zapsán jest. I já to mám v notesu, prezent mu pak donesu. Ten můj dárek s tímto žije, dodá spoustu energie. Píseň, když se dobře stvární, žhne jak bomba nukleární. A pro výběr snad mám cit, užijte si každý hit. Dneska ovšem písně všem provoníme česnekem. V Buchlovicích mají slávu. My přidáme festivalu k česnekové ochutnávce. Pro mozky vám trošku práce. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas. Srdcovky Zdeňka Junáka.
0: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Máme sobotu 25. července roku 2026, máme léto. Dneska slaví svátek Jakub, takže všem Jakubům vinčujeme všecko nejlepší. Dnešní víkendové srdcovky vyrazily na cestu a vyrazily do Buchlovic, protože právě zde v Buchlovicích probíhá slavnost česneku už po 23. Tak to víte, nemohli jsme si to nechat ujít, paní Havartová nás pozvala a tak jsme s Milošem Šenkýřem sedli do auta a vyrazili jsme sem. Takže my vás tady všechny zdravíme, zdravím všechny posluchače u rozhlasových přijímačů. No, můžete nám to, moji milí, co jste doma, závidět, ale pozor, můžete taky za námi přijít. Budeme tady až do 12 hodin a samozřejmě víkendové srdcovky se neobejdou bez editora Českého rozhlasu Brno, pana Miloše Šenkýře, a ten je se mnou. Miloši, ahoj.
1: Ahoj, hezký poslech. Tedy tentokrát nikoliv víkendové, ale já bych řekl přímo česnekové.
0: Česnekové.
1: Česnekové srdcovky, poprvé v životě.
0: Máš rád česnek?
1: Česnek mám rád, opravdu, a takové srdce na česneku, to možná by byl zajímavý recept.
0: Srdce na česneku?
1: No tak může být na slanině.
0: No tak to jasně, na cibulce a tak dál. Já teda musím říct, že česnek taky mám rád, ale protože jsem ještě pořád v angažmá v divadle a když se takhle večer třeba bych si dal před představením tatarský biftek s dobře namazanou topinkou česnekem, no tak děvčata, co jsou se mnou na jevišti, ty by tedy ke mně blízko nešly. To by šel teda odér.
1: A víš, ve kterém představení bys nemohl česnek použít úplně z podstaty?
0: No jo, to asi Ples upírů.
1: A nebo v Drákulovi?
0: Nebo v Drákulovi, no, to taky. I když, no, uvidíme, jak se to vyvine. Já si myslím, že upíři, no, nebudeme předbíhat. Takže, Milošku, co nás vlastně čeká tady v Buchlovicích?
1: Česnekové soutěže.
0: Česnekové soutěže. Jak to bude probíhat?
1: No, my bohužel nemůžeme pro naše posluchače, které máme u přijímačů, připravit to, že bychom jim dali chuťové, že bychom třeba porovnávali ostrost česneku. Mm. Tak budeme porovnávat ostrost jejich myšlení.
0: Výborně. To znamená, ta soutěž bude probíhat tak, jakože vybereme jednoho zde soutěžícího.
1: A jednoho u přijímačů.
0: A jednoho u přijímačů, ten nám zavolá. No a potom oba dva soutěžící budou odpovídat na otázky.
1: To bude teď v tom prvním kole, přesně tak.
0: Ano, začne ten, co je na telefonu.
1: Přesně tak.
0: Hned na tu otázku odpoví ten, co bude tady v Buchlovicích, a my to porovnáme, kdo byl úspěšný, a tak
1: a
0: to
1: pobavíme
0: půjde.
1: Se
0: a tak to půjde dál. Takže, moji milí, vy, co jste u rozhlasových přijímačů, tak pro vás je připraveno číslo 726
1: 46
0: 52 00.
2: Český rozhlas Brno.

0: Jakub Smolík zpíval Neodcházej, to je přesně ono, přátelé, neodcházejte, protože tady se budou dít věci nevídané. My už máme na telefonu paní Jiřinku. Dobrý den, paní Jiřinko, slyšíme se?
1: Dobrý den.
0: Výborně, máte ráda česnek?
1: Tak přiměřeně.
0: Přiměřeně. No a tady v Buchlovicích, v areálu zámku, máme paní Marie. Paní Marie, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A jak vy jste na tom s česnekem?
2: My ho aj pěstujeme.
0: Vy ho aj pěstujete, no tak to je paráda. Takže, milá děvčata, promiňte, že jsem tak familiérně, jak se dívám na paní Marie, ta je podstatně mladší, než jsem já, a paní Jiřinka, no, ta má možná tak 37, takže je to všechno OK. Takže, děvčata, budu se vás ptát, budu klást otázky. Nejdříve odpoví paní Jiřinka a pak paní Marie. Kdo odpoví správně nebo bude blíže třeba té otázce a tak dále, tak podle toho získá body. Těch otázek bude 7. Takže paní Jiřinko, jste připravená?
1: Ano.
0: Výborně. Paní Marie?
2: Taky.
0: Takže první otázka zní. V kterém okrese České republiky žilo podle posledních zveřejněných údajů z roku 2016 nejvíce mužů s příjmením Česnek? Paní Jiřinko?
1: V kterém okrese jste říkal?
0: Ano.
1: A na vybranou není.
0: Na vybranou není, má dráha.
1: Tak dáme Jihomoravský kraj. Budem patriot.
0: Dobře, ale kolik jich bylo?
1: Jo, kolik jich bylo?
0: A musí to být okres, ne kraj. Okres.
1: Jo, okres.
0: Takže v okrese Znojmo.
1: Tak dáme Znojmo a třeba 52.
0: Dobře. A paní Marie?
2: Já bych řekla Zlín, tak 60.
0: Takže Milošku, vyhodnoť to.
3: Já to vyhodnotím, byl to opravdu ten okres Znojmo. Stejněk už napovídal.
0: Já jsem prozradil.
3: Bylo jich jenom 23. Jenom pro zajímavost, v celé České republice jich tehdy bylo 118. Na druhém místě byl okres

0: Třebíč, kdybyste hledali česneky, pány česneky.
1: Takže dámy, tady jste bez bodu. Otázka, co je to česnekovník? Prosím?
2: To by bylo aspoň za půl bodu.
1: No ne, ne, to nebude za půl bodu.
2: Nebude.
1: Paní Jiříko, to je bez bodu.
0: Ale máte si 6 otázek, nebojte.
1: Tak, co to je česnekovník čínský? Paní Jiřínko?
2: Tak zkusíme kytka.
1: Kytka. Paní Marie?
3: Já bych taky řekla kytka.
1: Takže já bych řekl, že to je strom. Takže paní Jiřínko, paní Marie, 0-0. Další otázka. V které části České republiky se podle českého jazykového atlasu říká stroužku česneku vroubek? V které části České republiky se stroužku česneku říká vroubek?
2: Já bych řekla na Valašsku.
1: Na Valašsku. Paní Marie?
3: Na Vsetínsku.
1: Na Vsetínsku. Co říká Miloš?
0: No dámy našli dokonce pro ten stejný region to stejné označení, ale není to správně, protože je to se trošku tak říká na Broumovsku, ne Brumovsku, ale Broumovsku a v severní části Orlických hor.
1: Ano.
0: A tady mě paní Marie říká, to je u nás.
3: Náchoda.
0: A nevěděla to, no.
3: Ne, ne, tam se česnek moc nebere.
1: Tak děvčata, je to zatím remíza. Tohle na mistrovství světa ve fotbale. Další otázka. Který český herec hrál hlavní dvojroli v pohádce z roku 1980 nazvané Nebojte se na česnečce? Pohádka Nebojte se na česnečce. Paní Jiřinko?
2: Oldřich Navrátil.
1: Oldřich Navrátil. Paní Marie?
3: Maria, kdo by to mohl vědět? Nevím. Nespomínám si na ty herce. Donutil.
1: Mirek Donutil. A těsně vedle. Jiří Lábus. Takže paní Jiřínko, paní Marie, opět remíza 0-0. Tak, další otázka. Ve kterém národním parku v České republice byste našli skalní věž zvanou Česneková jehla? Paní Jiřínko?
2: Tak dáme. Typuju Šumava.
1: Typujete Šumava? Paní Marie?
3: Krkonoše.
1: Krkonoše. Miloši?
0: Geograficky ani v jednom, protože je to České Švýcarsko. Kousek od Hřenska.
1: Děvčata, 0-0, stále. To bude muset mít, bude se kopat penalty. Další otázka. Která dvojice napsala píseň Na zahrádce v ní, píseň Na zahrádce, v níž zní po česneku, upíři jsou na útěku. Kdo napsal tuhle tu písničku? Paní Jiřinko?
2: Pan Uhlíř.
1: Paní Marie?
3: No já bych taky řekla Uhlíř Suchý.
1: Uhlíř. A s kým tak píše Uhlíř dohromady?
3: Se Suchým.
1: S kým?
3: Suchý.
1: Paní Jiřínko?
2: Se Šipem.
1: Tak je to výborný. Tady totiž publikum napovídalo paní Marie, já jsem se na ně jako podíval zle, aby nenapovídali, ale vidím, paní Jiřínko, že vy jste to taky slyšela, takže ne, ne, ne, Jaroslav Uhlíř přece psal se Zdeňkem Svěrákem.
2: S panem Svěrákem.
1: Ale nevadí, já si myslím, Miloši.
0: Je to po půl bodu.
1: Je to po půl bodu, aspoň půl bodu. Takže, děvčata, je to půl půl. A teď jdeme do poslední otázky. Řeknu vám tři výrazy pro česnek v cizích jazycích. A vy musíte označit, které to slovo v cizím jazyce není pro označení česneku. Je vám to jasné?
2: Ano.
1: Takže, litevsky česnakas, maďarsky foghadima, finsky valkosipuli, Paní Jiřínko, chcete opakovat?
2: Asi ani nemusíte, budu typovat B.
1: Tak. Které není označením pro česnek?
2: B. B jako babička.
1: B, to znamená to maďarské. Foghagina.
2: Ano. Ja,
1: dima.
2: Ano.
1: Co říká paní Marie?
3: A.
1: A litevský česnakas. Děvčata, vy mě zkoušíte. Představte si, že ne, že všechna tato jako označení jsou pro česnek. Litevský česnek, česnakas, maďarsky foghadima, no a ve finštině je to valkosipuli. Je nám to jasné, pojedeme do Maďarska, dáme si valkosipulovou polévku. Takže máme půl-půl, Milošku.
0: No.
1: No.
0: Tak je necháme vyhrát všechny.
1: Výborně. Takže paní Jiřínko.
0: Aspoň drobně.
1: My vám blahopřejeme. Vydržte na telefonu, řekneme si, Alenka vás si řekne, jak si předáte cenu a tak dál. A paní Marie, vy budete tady na místě odměněna.
3: No.
1: Děkujeme moc a pustíme si písničku.

0: Písnička dozněla, moji milí posluchači, posloucháte víkendové, tedy česnekové srdcovky Zdeňka Junáka. Vyrazili jsme dneska do Buchlovic, protože právě tady probíhají slavnosti česneku. No a za chvíli nás čeká další úkol. My už máme dvě šťastné výherkyni, paní Marii a paní Jiřinku, které soutěžili ve výrazech, co všechno česnek obsahuje a tak dál, nebo za co můžeme česnek považovat, jestli je to strom nebo kytka. No a teď budeme mít další úkol a ten bude, Miloši?
1: Ten bude kreativní. Já bych teď měl možná říct, že my jsme teď dostali inspiraci tady na stůl. Pánovi, který to donesl, bychom měli poděkovat, on tady někde zmizel, tam je vzadu, mává, protože naše pracoviště teď voní. Voní česnekově.
0: Ano.
1: A to je inspirativní, takže ten další úkol bude úplně jednoduchý. Vytvořit básničku o aspoň 8 vtipných verších, která bude obsahovat v libovolném pádu, čísle a pořadí tato slova. Česnek, upír, Buchlovice, festival a Stroužek. To jsou celkem jednoduchá slova, 8 veršů, myslím si, že někdo zvládne, takže my to zadáme tady někomu na místě, kdo bude mít odvahu, já mu půjčím tušku a papír a budeme mít tutéž výzvu k našim posluchačům.
0: Ano. Takže my se na vás budeme těšit, že nám zavoláte vaše někdo, nebo takhle přihlásí se posluchač, který má nějaký nápad, že ho stvární v poezii, takže se budeme těšit na telefonní číslo.
1: Zopakujeme ještě ta slova teda.
0: Prosím?
1: Možná ještě zopakujeme ta slova.
0: Ano.
1: Česnek, upír, Buchlovice, festival a Stroužek.
0: Mimo jiné můžu vám dát takovou nabídku, bude to jenom půlka té tvorby, nebude těch 8 veršů, pouze 4, ale zase, když to řeknu, tak ne, abyste to opakovali po mně. Takže třeba to může vypadat takto. Buchlovice na česneku, recept nejen pro neplechu, upír ztrácí jistý krok, mizí rychle za potok. Jo, takže je tam česnek, je tam upír, a to je všechno.
1: Ještě Buchlovice.
0: Ještě chybí Stroužek, festival. Tak, takže tady taková malá nápovědička. Jinak se na vás budeme vy, co jste doma u televizních rozhlasových přijímačů, těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 0 0.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Písnička skončila a já se dovídám ze studia, že už někoho máme na telefonu, ale musíme se představit. Halo, halo, kdo tam je?
1: Dobrý den, tady je Eva z Boršic.
0: Dobrý den, paní Evo. Máte na mysli Boršice u Buchlovic?
1: Ano, ano, kousek od Buchlovic.
0: No tak to máme přes kopec, výborně. Takže paní Evo, tady Junák a Miloš Šenkýř, my vás zdravíme. A Miloši, máš někoho tady z publika?
2: Já jsem teď zažil, tady to bylo jak ve škole, když chcete položit jako vyučující otázku a všichni tak koukají dolů, protože se nikomu nechtělo tvořit, všichni jsou ale zvědaví, co vznikne. A do toho tady totiž Zdeněk řekl jednu úplně hříšnou myšlenku, že jak stál 4 minuty, prosím vás, na spojnici Slavkova a Bučovic je na silnici, je semafor a 4 minuty tam svítí červená. A on za 4 minuty sepsal tu básničku, protože měl zadání a řekl, já budu soutěžit.
0: Protože přátelé, já když to řeknu takhle veřejně a pak mi to omlátí někdo vo hlavu, já to všechno popřu.
2: Ale tak dáme paní Evu nejdřív.
0: Paní Evu dáme, takže paní Evo.
1: No tak držím, nevím, jestli se vám to bude líbit, ale taky jsem to rychle zkusila složit.
0: Pojďte na to.
1: Česnekovi dnes jeden, upír má špatný sen. V Buchlovicích krásný festival je, s roušek česneku si dáme a pak si zaspíváme.
0: No, paní Evo, aplaus!
1: Děkuju.
0: No jistě, tak to bylo nádherný, tak...
2: Tak počkejte, paní Evo, a teď se předvede váš soupeř.
0: Teď to přijde. Bude to, paní Evo, s dramatickým výrazem. Nad Buchlovicemi na hradě sedí upír v blbé náladě. Dole lidí jako máku, každý touží po Junáku. A ten Junák hubou mele, chválí česnek. No upírku, tak takhle ne. Rozhlas je médium vznešené. Dobře, utrhnu si kostival a navštívím ten váš festival. Jeden stroužek není nic, moje čáry umí víc. Tož tak.
1: No to teda jste úplně perfektně to. Se nedá k tomu mojemu ani přirovnat.
0: Ne, počkejte, jste byla úžasná jste byla.
2: A teď Zdeněk totiž rozkýval tady návštěvníky, takže já tady mám jednoho, který by chtěl přečíst básničku, kterou vytvořil. Je to vaše?
3: Není to moje, ale je to z naší tvorby česnekové v Buchlovicích, kterou pravidelně děláme každý rok. Můžu? Bude to velmi krátké. Česneku, česneku, já jsem těžce ve vleku. Moje milá každý den snídá chleba s česnekem. Pak mě chtivě políbí, ať se mi to nelíbí. A tak radši každý den zahajuji s česnekem. Česneku, česneku, já jsem stařík ve věku. Každý den má ruka šmátrá, nedvoje na moje játra, po lahvince na polici, kde je česnek v slivovici. A tak díky česneku jsem už stařík ve věku.
0: Výborně. Ale já bych se zeptal, pane Hrnu, jak se s ním jméno?
3: František.
0: František, ano, výborně, Františku. Tak jo, takže to byl pan František, který je vlastně zakladatelem česnekových slavností, že jo, nemýlím se.
3: Ano, je to tak, kolegou Hrdým.
0: Ano, tak to bylo povedené. Jenomže vy jste to měl tak dost začesnekované. Chybil mi tam festival.
3: To bylo, prosím, mimo soutěž.
0: To bylo, no ne, já bych vás do soutěže zahrnul.
3: Nemám ambice.
0: Co říct? Ale máte, už vám zvoní telefon, už je o vás normálně, to už se nějaký nakladatelství vydat sbírkou.
3: Abych neporazil máchu.
0: Tak jo, Milošku.
2: Takže když to ale srovnáme, tak podmínky, promiň, já prohlašuji za vítězku paní Evu.
0: No jednoznačně, měla jednoznačně, odvahu. Protože paní Eva splnila podmínky. Pan František byl vtipnej, byl výborný, ale podmínky nesplnil. Takže Františku, je nám líto, vy budete taky odměněn, nebojte se. A paní Evo, my vám blahopřejeme, vydržte nám na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme. Mějte se moc, ano, a moc hezky. Naschledanou.
1: Děkuji moc, hezký den, naschledanou.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Písnička pomalu doznívá a já zdravím všechny posluchače z Buchlovic, kde právě probíhají slavnosti česneku. Pokud budete mít ještě chvilinku, no už 15 minut a bydlíte tady hned za rohem, tak ještě můžete klidně za námi přijít. A jinak zdravím všechny ty, co dorazili sem do Buchlovic a jsou tady na nádvoří Buchlovického zámku. My máme za sebou dvě soutěže.
1: A čeká nás třetí.
0: A čeká nás třetí. Milošku, co to bude?
1: Bude to úplně jednoduché. Bude to zahradnická a kuchyňská česneková soutěž. Takže během pár otázek se ukáže, opět si porovnáme znalosti soutěžícího tady a soutěžícího, který na telefonu bude reprezentovat ten zbytek světa. Takže teďka potřebujeme toho, který bude tím světoběžníkem.
0: Takže telefonní číslo k nám 726
1: 46
0: 52 00.

0: písnička dozněla, tak máme další úkol za sebou a máme před sebou poslední, třetí úkol, Miloši.
1: Ano, přesně tak.
0: Co nás čeká?
1: Čekají nás odrůdy česneku. Určitě budete tušit, kolik jich různých je a kolik jich různých není. A Zdeněk teď bude číst názvy některých odrůd a úkolem posluchače nebo posluchačky na telefonu a úkolem tady pana Jana, který tady přišel a přivedl si jako posilu manželku, říkal, že ona všechno ví, tak bude určit, jestli to je nebo není odrůda česneku, jestli se jak jmenuje.
0: Je to jasné? Paní Evo, dobrý den.
2: Ano, dobrý den.
0: Je vám to jasné? Zadán úkol? Tak jo, budete vždycky odpovídat první vy. Takže, pane Jane, jste taky soustředěn?
3: No, tak jsem.
0: Máte rád česnek?
3: Určitě, každý den ho jím, ráno.
0: A jo, a paní Evo, vy taky máte ráda česnek?
2: No, tak výjimečně, moc ne, nedělá mi dobře.
0: Nedělá vám dobře? Já jsem se dočetl, že nějaký pěstitel někde ve východních Čechách, tuším pan Kozák, že má česnek, který chutná jak česnek, všecko dělá jako česnek, ale neškodí žlučníku třeba. No, takže, nebudu odbíhat. Paní Evo, první otázka.
2: Ano.
0: Je tento název pro česnek slavín?
2: To si myslím, že ne.
0: Co říká,
3: Já říkám,
0: říká pan Jan?
3: Ano.
0: Ano, 1-0.
2: No já se nevyznám v česneku, takže to bude pro...
0: Paní Evo, džambul, je to česnek?
2: Ne.
0: Pane Jene?
3: Já si myslím, že taky ne.
0: Tak tady je to remíza, 0-0. Co Benátčan? Paní Evo?
2: Ano.
0: Pane Jene?
3: Ano.
0: Výborně, takže to je 2-1. Skalka, paní Evo?
2: Ne.
0: Pane Jene?
3: Já bych řekl, že ano.
0: Výborně, 3-1. Paní Evo, dukát...
2: Tak já řeknu ano.
0: Říkáte ano, co říká pan Jan?
3: Ano.
0: Tak je to tady, oba dva jste uhodli. A teď pozor, speciální česnek, junák.
2: Že by po vás?
0: No tak, hele, podívejte se, já jsem s velkým, jo, ale taky junák je s malým, jo. Ale na mě nedejte, promiňte, já vás nechci zavést.
2: A já řeknu, že ano.
0: Je ne?
3: No, tak já asi také ano.
0: Tak, moji milí, ještě jsem nezačal pěstovat. Ještě jsem nezačal, takže ne.
2: Ne.
0: Další, Havel.
2: Ano.
0: Paní Evo?
2: Ano.
0: Říkáte ano? Ano, výborně.
3: Ano. Ano.
0: Výborně, oba dva jste uhodli. Tristan. Paní Evo?
2: S tvrdým i?
0: S měkkým.
2: S měkkým.
0: Jako Tristan a Izolda. Ano. Pane Jene?
2: Napovídají.
3: No já bych řekl, že ano.
0: Oba dva jste uhodli. A teď zapeklité. Got.
2: K.
0: Ne, Gott, jako Mein Gott, německy, můj bože.
2: Mein Gott, ne.
0: Nebo Karel Gott, jako, prosím?
2: Ne.
0: Ne, co říká Jan?
3: Ty ne.
0: Máte pravdu, ne. A poslední, Havran.
2: Havran?
0: Paní Evo?
2: Tak ano.
3: Já říkám ne.
0: Ne. Tak uhodla jste, paní Evo, pan Jan neuhodl. Jak to dopadlo, Miloši?
1: Tak zvítězil pan Jan o jeden bod.
0: O jeden bod.
1: O jeden bod, takže gratulujeme a to říkal, že česnek nebude vědět vůbec nic.
0: Takže blahopřejeme. A tak, paní Evo?
3: Protože jako česnek mám rád, konzumuji ho ráno na snídaní i s manželkou každý den, skutečně každý den, k tomu kousek cibule a jsem celku zdravý.
0: Takže třeba řeknete, má drahá, dej mi džambul dneska. Nebo mixní mi to s havlem. Paní Evo, takže my vám blahopřejeme, vydržte na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme. Jo, i když jste prohrála, stejně jste vyhrála. Mějte se moc a moc hezky.
2: Naschledanou. Budu se těšit z pondělí na vás, já vás poslouchám
0: já taky.
2: Každý ráno.
0: Takže, moji milí, my se budeme muset pomalu loučit, čas nám
1: už
0: vypršel.
1: Rychle, pomalu.
0: Blahopřejeme panu Janovi, taky budete odměněn. Takže mějte se moc a moc hezky, ať slavnosti česneku probíhají v pohodě a v klidu. No a v pondělí se s vámi budu opět těšit po 9. hodině. Naschledanou.
1: Dobrou chuť. She's crazy like food.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Na Hodonínsku vznikne domov pro seniory alespoň se stovkou míst. Hrotovice dnes otevírají společenský dům. Festival Afrofest dnes nabídne v Brně zážitky spojené s africkou kulturou. A odpoledne čekáme skoro jasno nebo jasno a teploty do 30 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne, při jejich poslechu přeje David Hasman. Ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku vznikne nový domov pro seniory minimálně se stovkou míst. Jihomoravský kraj ho plánuje vybudovat nedaleko polikliniky. Projekt reaguje na nedostatečné kapacity podobných zařízení v této části kraje. V jednání jsou dva modely, které se liší počtem lůžek i celkovou cenou. Půjde o domov se zvláštním režimem, jak popisuje mluvčí kraje Martina Žítková.
4: Zahrnuje zejména ubytování, stravu, pomoc při péči o vlastní osobu a další podporu podle individuálních potřeb klientů. Ve Veselí nad Moravou a jeho okolí žije vysoký počet seniorů a podle demografických předpokladů bude jejich počet dále narůstat. Proto kraj připravuje nové zařízení právě v této lokalitě.
3: Nový společenský dům dnes otevírají Hrotovice na Třebíčsku. Lidé jej můžou navštívit od 14 hodin, kdy v něm vystoupí děti z tamní základní umělecké školy. Město objekt vybudovalo za 141 milionů korun na místě bývalé Sokolovny, která šla před 9 lety k zemi. V budově budou k dispozici velký společenský sál, knihovna nebo zázemí pro sportovce ze sousedního víceúčelového hřiště. Pokračuje nestranická starostka Hana Škodová.
5: Město Hrotovice určitě je to záležitost, která se týká ne dneška, ale i myslím si, že příští generací, protože zde vznikla stavba, která ji bude velice dobře všem lidem sloužit právě na úrovni společenského života.
3: Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu před vznikem požárů. Kromě jižní Moravy teď platí i v západních a středních Čechách. Od neděle se bude týkat i střední a východní části republiky. Lidé by proto v přírodě neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem ani používat přenosné vařiče. Areál Nové zbrojovky v Brně dnes hostí festival Afrofest. Oslavuje africkou a černošskou kulturu. Kromě koncertů bude součástí programu i minifotbalový turnaj mezi zástupci afrických zemí nebo akrobatická show ze Senegalu. Organizátoři lákají i na ochutnávky afrického jídla nebo trh s řemeslnými výrobky. Pokračuje organizátor Bernard Osei Azibej.
6: Cílem festivalu je spojit africkou komunitu a zároveň místní obyvatele zabavit, edukovat je a představit jim africkou kulturu přímo v městě Brně. Lidé tak budou mít možnost poznat africkou kuchyni, hudbu, tanec i další tradice. Právě to je ten cíl.
2: Počasí.
3: Odpoledne Jihomoravy čekáme skoro jasno nebo jasno, jen místy polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Vane mírný jižní až jihovýchodní vítr, biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Donci D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Velké Meziříčí východ. Na 152. kilometru se zpomaluje. Kolona se táhne už na 155. kilometr. Tam se sunou silničáři levým pruhem. Sekají trávu, zdržení asi 15 minut. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Moravanka se postarala o hudební introdukci dnešního pořadu Blahopřání s písničkou, no a po 14 dnech vás zdraví z brněnského studia Českého rozhlasu Karel Hegner. Pomalu ale jistě se blíží závěr prvního měsíce prázdnin a ty optimistické děti říkají, je, my máme ještě před sebou celý další měsíc, no a ty pesimistické děti naopak, ach, už jenom měsíc volna. Ať je tomu tak, či onak, předpokládám, že za malou chvíličku nám zapěje v rámci našeho projektu Prázdniny u babičky spíše to dítě optimistické, tak mu nechte volný prostor pro volání během písničky, která zazní v zápětí. Číslo k nám 726 46 52 00 a svátek dnes slaví Jakub. A hned předám první písemné gratulace. Naše maminka Ludmila Menšíková ze Ždánic slaví své krásné 96. narozeniny. S vaší písničkou a kyticí přicházíme přát a radost dát. Ať zdravíčko ti jako dosud slouží, ze zahrádky ať radost máš, z politiky si nic neděláš a vitalitou oplýváš. Tvé dny ať jsou plné pohody a k radosti vždy důvody. S poděkováním za vše tvoje děti a zná ať dobře je ti. Lenka, Eva, Ladík, vnoučata, pravnoučata. Ještě jedna gratulace. Touto cestou bychom chtěli popřát naší mamince, babičce a prababičce paní Aně Kubešové rozené Gregorové z Rosic u Brna. Dnes se dožívá 90 let a zítra slaví svátek. Milá babičko Aničko, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, které velmi potřebuješ, štěstí a lásku do dalších let. Syn Zdeněk s manželkou Ivanou, celá rodina Prachařova, pravnoučci Vendula a Pavlík. Tolik gratulace a teď písnička Ty Petrovské Luky a Tufaranka.

to. Další hudební blahopřání je pro paní Marii Hujňákovou z Hodonína. Milá Maruško, jako voda utekl ten čas, tvé narozeniny jsou tu zas. Stejně jako loni i letos ti chceme přát, ať jsi zdravá, šťastná a každý tě má rád. Veselost vždy na tváři měj a další život v dobré pohodě prožívej. Připijeme ti dobrým vínkem na zdraví a ať ještě mnoho tvých dalších let oslaví. K tvým krásným 2/7 ti přejeme všechno nejlepší. Majka a Jenda Hochmanovi. Tak nám teď zahraje Zdounečanka písničku Františka Kohoutka, Dalibora Kozmíka Seděli holubci.

0: Přát honštění Pirajovi a připojuje se i vláda z Vizovic. A děkuji pěkně, pane Jere.
1: Ano, mějte se krásně, Jindřichu, hezké odpoledne, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: A zdravíme Aničku z Hostěradic. Dobré poledne, Aničko.
2: Dobrý den, pane Hegner, já vás všechny moc zdravím a já bych vás dneska chtěla poprosit o písničku pro moji dlouholetou kamarádku paní Aničku Hanuškovou k zítřejšímu svátku. Milá Aničko, všechno nejlepší k svátku, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a písnička, ať udělá radost i tvojemu manželovi Rostovi. A Rosti, už to nalévej a s Aničkou si přiťukni na zdraví. A hlavně buďte šťastní a zdraví všichni. Děkuju, pane Hegner, a nashledanou.
1: No dobře, Aničko, no tak ale my vám taky musíme popřát, že jste Andulka.
2: Ráda si to poslechnu. Přejeme
1: všechno nejlepší, ať jste šťastná,
2: a
1: spokojená.
2: Děkuji.
1: A taky ano. Si to štamprličku můžete nalétí.
2: Jo, taky si dám tam prdličku a vám všem taky přeju. Hezký den, ať jste taky všichni zdraví.
1: Nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
1: V neděli

0: I oslaví pan Karel Růžička z Velkých Bílovic 90 let. 90 let, to je kapitola plná zkušeností, moudrostí k tvému významnému jubileu. Ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, životní elán, radost a spoustu krásných chvil strávených s těmi, které máš rád. Všechno nejlepší přeje manželka Jiřina, rodina Strakova, Ponuchalova, Růžičkova a Kratochvílova. Významné životní jubileum 75 let dnes slaví paní Marta Malotová ze Slopného. Milá maminko, babičko, prababičko, malé Emičky, přejeme ti, aby byl tvůj další čas naplněn jen klidem, rodinou, pohodou a tím nejcennějším pevným zdravím. Děkujeme za tvou celoživotní lásku a dobrotu. Všechno nejlepší k narozeninám a středečnímu svátku přeje celá rodina a posíláme písničku. Písnička hned zazní. Já se ještě vrátím k té Zounečance, která nám hrála. Ta bude zítra hrát v Dřevohostících na festivalu o 14 hodin. Tak jste srdečně zváni. Kdo máte čas, tak si udělejte takové příjemné prostředí, krásné. Dřevohostících zítra 14 hodin. A teď nám ale zahraje frajárka písničku velmi známou od Slávka Smíšovského Měšťanská hospůdka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Ano, téměř kultovní písnička, temperamentní, krásná, kam chodil Slávek Smíšovský nad Vědecka Červeného. Dovolal se Ernest Prietršky. Erny, zdravíme za řeku Moravu.
1: Já zdravím také, já jsem rád, že jsem se dovolal. No a jelikož má můj syn dneska je 53. výročí, narodil se, no a zajete bude mít moje lepší já, Anička, jména.
0: Ano.
1: A zároveň bych chtěl pozdravit Aničku Klímovou z Hodonína, ta je v Kyjově, v Domě důchodců. A potom Aničku Masarykovou z Prietržka, Mokorájskou z Holíča a jejich moje, tak nebudu to zdržovat. Takže jim praju všechno dobré, hodně zdraví a štěstí Bože požehnání. A všechno, po čem se co píští, jináč bych jako to tak všechno. No.
0: Jasně, a ještě Erny, a ještě jak se jmenuje syn, ať to víme přesně.
1: Pálko, Vašečka.
0: Pálko, tak aby věděli taky no. Sousedé,
1: tak, tak,
0: že má moc. Pálko na rozky. Mějte se krásně, Erny.
1: Díky.
0: Taky do počutia. Slovo dáváme nyní Kájovi z Dolní Kounic, našemu kamarádovi. Kájo, dobrý den.
2: Dobrý den, pěkné poledne vám ve studiu a posluchačům rádia. Vše nejlepší všem Jakubům dnešním jmeninám. Zítra v neděli mají svátek Ani. Chtěl bych popřát paní Aničce Špiříkové z Ostravan. Je to moje bývalá sousedka. Paní Anice Kotolové z Dolních Kounic a paní Anice Inokovské z Nových Vránic. Oběma děláme ve Vinohradě. A tu neděli, zítra, má narození pan inženýr Ladislav Musil z Dolních Kounic. Dožívá se 70. roku. Patří mezi nejlepší vinaře v našem regionu. Slavit to budeme dnes, v sobotu, na zámku v Dolních Kounicích. Hodně zdraví, štěstí, lásky, ať se mu ve všem daří, přeji jeho nejbližší známí, kamarádi, těch je hodně a my jeho kolektiv pracovníků z Vinohradu. Všem oslavencům za všechny přeje Karel z Dolní Kouní. Z Karlíku zahrajte nějakou pěknou písničku. Nebyla by špatná nějaká z Vinohradu.
0: No, bude zrovna, bude cymbálovka, jo, ale no, to tak vychází. A nevím, jestli tam víno prokvitne, to nevím, ale jinak samozřejmě tě zdravíme a užijte si to dneska na těch oslavách. Já vím, že tam pracuješ u pana Ladislava o 106, jako správný vinohradník, takových zaměstnanců už moc není, že?
2: Už jdu chodě, ale když zavolá, tak jdu. Jo, takže
0: dobře.
2: Jo. Mějte se všichni fajn, naschle, děkuji.
0: Taky, ahoj, krásný den, naschledanou. Písničku k svátku posílám těmto Aničkám. Anička Mráková, zpěvačka Vracoviáku, Anička Andersová z Luhačovic, Anička Tinková z Hulína, Anička Štolfová z Morkovic, Anička Mikisková z Mariánského údolí, Anička Belžíková z Luhačovic. Všem jmenovaným jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, lásku, klid a pohodu, vždycky dobrou náladu a s úsměvem na tváři, ať se jim vše vydaří, to jim přeje Hana z Hulína. Děkujeme a přeji hezký den, Druláková Hanka. Zdravíme vás do studia, prosíme o písničku pro Jakuba Kubalu a Barboru Príglovou ze Zdounek, kteří chystají oslavu kolaudace jejich domu. Ať jim to pěkně ubíhá, my se již těšíme, kamarádi Franta a Staňa. Tak ať kolaudace dobře dopadne a nám zaspívá Vítěz Klabačka, sbor muziky Hudců z Kyjova, ty uherské brodské zvony.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Tady upoutávka, ještě se vracím, jak zpíval Vítě Klabačka z Hucí z Kyjova, tak kterým jsem tady Markovi špítal, že Vítě samozřejmě houslista skvělý vystudovaný a zároveň taky rocker, vidíte na hlase, jak krásně zpíval tady tyhle s cymbalovou muzikou. Miro z Malé Dubnice se dovolal. Miri, tak teď přichází vaše chvíle, vy jste se ptali, jestli můžete popřát na Slovensko, no tak samozřejmě.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Chtěl bych pozdravit našeho dědečka Janka Znášika, vášho verného poslucháča, a popriať mu jeho zajtrajšiemu jubileu 90. rokom. Všetko najlepšie. Veľa šťastia, zdravia, lásky. A nech mu zdravičko stále služne je tu s nami.
2: Hezky. A Janko bydlí kde, Miro?
3: Janko býva na Novej Dubnici, na Slovensku.
2: Aha, vy v Malé Dubnici a Janko 90 let v Nové. No tak si to oslavte krásně a myslím si, že jste potěšil teď samozřejmě Janka k takovému nádhernému jubileu.
3: Určitě velmi. Janko, tak všechno nejlepší ještě raz.
2: Miri, děkujeme a krásný den, ať se vám daří, nashledanou.
3: Děkuju.
2: A dostává slovo naše stálá posluchačka a taky návštěvnice různých dechových festivalů a setkání Jožinka ze Sílůvek. Dobrý den, Joži.
4: Dobrý den, Karličku, já bych vás chtěla pozdravit a všechny posluchače. A chtěla bych dneska popřát k zítřejšímu svátku paní Aničce Hlávkové z Miroslavy a k jejímu svátku a jejímu manželovi Jindřichovi, který měl 15. taky svátek. Já jim oběma přeji pohodu v rodině, porozumění, ale hlavně pevné zdraví a ať se mají dobře. A zdravím všechny moje přátelé z dechovek a posílám jim taky písničku. A ještě mám vnuka, jsem si vzpomněla, vnuka ano. Jakuba, který má dneska svátek. Je to Jakub Kelbl z Prštic, ale oni jsou nadovolené. Tak já nevím, jestli mu to někdo vyřídí, ale přeju mu taky pěkný život, štěstí, zdravíčko a pohodu v rodině.
2: Jožinko, když mu to nikdo nevyřídí, tak mu to řeknete potom vy, že jsem mu popřála. Tak.
4: Oni zítra nebo v pondělí přijedou.
2: No tak, tak výborně.
4: Jo?
2: Jasně, Joži, mějte se moc hezky. Nashledanou. Dnes otvírá stránku svého života kulatou číslicí maminka, babička, prababička, kamarádka, neuvěřitelný človíček paní Františka Šany Bednaříková z Újezdska u Kroměříže. Mnoho krásných let je tam psáno a všechno nejlepší ze srdce přáno. Hodně zdraví na těle i na duši, pěkné zážitky v kruhu rodiny a přátel. Velkou radost z maličkostí a málo starostí. To vše ti přeje dcera Bohunka s manželem Pepou. Celá velká rodina a pravnoučata ti posílají velké pusenky. A další gratulace. Zítra oslaví svátek paní Anička Hlávková z Miroslavy. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti přejí manželé Petru ze Suchohordel u Miroslavy. Zdravíme manžela Jindřicha. K nadcházejícímu výročí společných let přejeme ještě mnoho dalších a spokojených roků. Děkujeme za písničku. Písnička je od Miloše Procházky a Dalibora Kozmíka, jmenuje se Pohárek vína, hrají Žadoviáci, Ládi Svobody.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tolik žadoviáci a slovo dostává Lidka z Ostrohu. Liduško, zdravíme vás.
1: Ještě jednu vás já všetkých také zdravím a chtěla bych poprosit o písničku pro našu vnučku Aničku Galuškovou svátku. Přejeme jí všecko dobré, zdraví, pohodu, spokojenost, radost k životu, boží požehnání. To jí přeju. Hošík, Vašík, muž Lumír, rodiče, bratr Ondra, babička, děda se na nás dívá z vrchu, tak jistě jí přeje také všecko dobré. Moc krát vám děkuju, pěkný den, hodně spokojenosti a pohody.
0: Děkujeme, Liduško, také spokojenost a pohodu přejeme. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Ano, děkuju, nashledanou.
0: František Moravský Písek, Fany, krásný den přejeme.
2: Dobrý den, pane Hegner, potřeboval bych zahrát sestře Aničce Nekardovej a zarazit se, veselý zarazit se, a aby se uzdravil aj švagr Nekarda, a dál bych prosil zahrát ještě švagrovej Aničce Buchtovoje ze Znorov a ještě Aničce Kubalovej z Moravského Písku.
0: Dobře.
2: A děkuju moc a nejlepší by bylo, kdybyste zahráli Zarajca Krajní dům.
0: Máme připravené písničky, Františku, to takhle rychle nejde. Tak nevadí. Bude to temperamentní písnička, kterou taky asi znáte. Ať se daří, Fany, nashledanou.
2: Děkuju, nashle.
0: Prosíme o písničku k dnešnímu svátku panu Kubovi Vránovi, skvělému kuchaři a fotbalistovi z Otrokovic. Děkuje kamarád Radim. Další e-mail. Prosíme o písničku pro pana Františka Mítka Sroubek, který se v neděli dožívá 84 roku, je velký fanda dechové hudby, váš stálý posluchač. Zároveň mu přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody. Ať mu to stále šlape s turistama na výšlapech a ve stolním tenise poráží ty mladší spoluhráče. Také v myslivosti, ať má ještě mnoho krásných zážitků a úlovků, přejí Valničkovi. Odkliknu další. Dnes slaví v Mašovicích u Znojma pan Petr Hrda 30 let. Profesionální hasič, zemědělec, který se práce nebojí. Vše nejlepší do dalších let a dnes v Buchlovicích česnek jde na odbyt. Za písničku děkuji kamarádi z Mašovic. A ještě jedna gratulace. Prosíme o písničku k zítřejší meninám. Jsou to Anička Bémová z Moutnic, Mikisková z Mariánského údolí, Vykouřilová z Dřínová, Sehnalová z Francové Lhoty, Lozertová a taky i pro mě a ostatní nositelky tohoto jména, ať známé či neznámé. Děvčata, přeji všechno nejlepší, zdravíčko, štěstíčko, ať vás neopouští, a písnička od Karlička, ať vás všechny potěší. Taky Helči do Uherského Hradiště pro potěšení, pohlazení u srdíčka. V této pro ní těžké době tež i všechny naše známé a přátelé, ať písnička potěší Anička a Karel Štolfovi. Tak pod kopcem Hostýnem a hraje Hanačka.

0: No a za Náčkou nám zpívali Tomáš Koutný, Jirka Rosecký a možná jste si zaspívali s nimi, ale kdo nespíval asi, tak byl Milan ze Štítar. Nic jsem neslyšel, milý, dobrý den.
1: No ne, Karlíčku, já jsem si jenom tak trošku notoval.
0: Dobře.
1: Já tě velice zdravím tého kolegu a všechny dechovkáře. Tak zítra i těch Aníšek. A tak já mám taky jednu doma, tak bych i chtěl popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, no a trošku toho víc klidu. A dále je to Anička Hlávková z Miroslavy a před týdnem měl její Jindřich svátek, tak těm bych taky chtěl popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať si užívají vnoučat, pravnoučat. No a třetí Anička je Anička Špačková z Kramolína. Takže také Aničce bych chtěl popřát všechno nejlepší. A ať si pěkně s Karlíkem ty dechovky užijí. No a i nějak písničku bych chtěl poslat do Moravských Málkovic paní Mařence Boudové, která byla na velice náročné operaci a teď už je doma, zotavuje se z té nemoci, ať se jí to pěkně hojí a uzdraví se. No a poslední teda bude zpěváci Jana a Vlčková a Toník z Amatéru z Dobšic. No a přeji jim všechno taky nejlepší. Karličku, tobě taky. Opatruj se a měj se fajn.
0: Milí, děkujeme moc krát a jinak příště si stáhni to rádio. Je to ozvěna jako hrom. Je to ozvěna jako hrom. Tak jo, měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Slovo dostává Miloš z Brna. Dobrý den, Miloši.
2: Karličku, zdravím pana Hegnera, zdravím celého sazenstva posluchače Rádia Brno a já mám velikou prozbu. A protože 11. července jsem s Ketučkou Navrátilovou vzpomínal den pohraniční stráže, tak dneska je veliký sled veteránů ve Vranově nad Jín, že se sešli kluci ze Slovenska, z Moravy a všech, kteří vlastně stáděli hranici od Slavonic až po Soutoku, jako k Břeclavi dolů, jo. A máme dneska takový ten sled tam, tak bych chtěl poslat a poprosit o pěknou písničku, aby si to tam užili a zazpomínali, protože uteklo od mý vojny, uteklo 54 roku a jsou tam kluci všech generací, to znamená tatínkové, dědečkové, pradědečkové dokonce už, jo, a těším se na to, že kolem 3 hodiny se setkáme a dopředu poprosili, říkali, zkus tu písničku nám zahrát, když o 17:30 večer budeme vzpomínat na tu starou hájenku, na které jsme vlastně dosloužili. Takže tohle to by byla slavice nebo zdravice do Vranova nad Jí, potom ještě zdravím všechny svoje, ty svoje přátelé Marušku v Prokočíně, Zemkovi v Květné a všechny dobrý lidičky od Čech až po Záhoří, včetně pana Hegnera, celého rádia Brno a všech těch dobrých lidiček na tom našem krásném světě. Karličku.
0: Dobře, děkujeme, díky.
2: Děkuju, taky.
0: Hezké odpoledne.
2: Pěkný den a zdravím ve Vranově. Kluci, čau, užijte si to, přijedu.
0: Tak e-maily srdečně zdravíme, na vašich vlnách ladíme každý den, zítra mají svátek Aničky. Prosíme o blahopřání, pěknou písničku pro moji sestru Anu Hrabalovou z Břestu. Kroměříže, dar pro moji sestřenici ze Študlova u Valašský klobouk Aničku Sucháčkovou do Bojkovic pro sestřenici Aničky Lahutovou. Všem hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání, pěknou oslavu přejí Václav a Joška Liškovi z Bezměrova. Přání rovněž taky všem, patří všem Anám, Aničkám, které jsem jmenoval a které známe. Další e-mail. Zahrajte k dnešním narozeninám paní Květušce Závodové z Kostela na Moravě. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a dobré nálady. Oslav to dnes rodinou, ať se zpěv line dědinou. Vaš si každého roku, máš to naplánované. Do staroku přejí kamarádky Bem a kamarád Francesco z Boršic. A ještě jedna gratulace pro Miloše Dočekala z Brna Bosonoch. Miloši, k tvým dnešním kulatým narozeninám přeji ze srdce pevné zdraví, hodně štěstí a spoustu radostí každý den, ať máš kolem sebe milující rodinu a přátelé, dobré nápady i krásné chvíle. Všechno nejlepší, ať se ti splní všechna přání. Tak a přeje Jarda Wolf. A my si poslechneme písničku Josefa Poncara Vaška Zemana, Karlíčku můj, v podání Salonního orchestru Josefa Vejvory.
3: Český rozhlas Brno.

0: oni si nepospí jenom karličci, to si pospí i jiní také. Dovolili se ještě dvě posluchačky, nejprv Faninka z Vedrovic. Fany, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hegner, já vás ještě jednou moc zdravím a chtěla bych popřát svému manželovi Petrovi, který tento čtvrtek 23. měl svůj narozeninový den. Tak mu chci popřát za celou rodinu všechno nejlepší, hlavně nejvíce zdraví, čeho moc potřebuje, a prostě tomu ze srdce přeju já, manželka a děti s rodinou. Takže moc vám děkuji.
0: Ano, a koupila jste mu nové petangové kule?
1: Ne,
0: na novou sezonu.
1: My máme úzkovně, ty si vždycky vybereme.
0: Dobře, tak hezké odpoledne. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Já vám taky děkuji moc, pane Hegne, nashledanou.
0: A pořad uzavře Boženka z Uherského Brodu. Boží, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Hegne, a všem posluchačům. Přeju krásný den a chtěla bych poslat srdečné blahopřání mojí spolužačce a kamarádce Dokunovic Anice Lipárové. Ona má zítra svátek, takže já jí přeju všecko nejlepší, zdravíčko, pokud to jde, asi to krásně všecko, ten svůj svátek, že svou rodinu oslaví, protože ji mají všetci rádi a pamatuju na ňu, tak já jí přeju všecko nejlepší. Aničko, až budu mít čas, tak ti zavolám. Pane Hegner,
0: dobře, díky,
2: vám,
0: díky, děkuju, Boží. Naschledanou.
2: Krásný víkend, naschledanou, naslyšenou.
0: Poslední e-mail, prosíme o písničku k narozeninám a svátku naší kamarádce Aničce Dostálové z Stasova. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody v kruhu rodinném, Nálepovi Stasova. Ještě nám zahrají Ištvánci ze Šardic skladbu od Honzíka Slabáka Přes veselské lůky.

tolik i Štvánci, kteří taky zítra v Dřevohostici a Kromník ještě Bojané Bučkovanka, tak jste srdečně zváni na festivalu zítra ve 2 hodiny. Teď už pomaličku nám hraje Gloria, slyšíte vzadu skladbu Zdeňka Gurského Motýlek. Jinak doufám, že příští týden třeba nějací zpěváčci se zase objeví, zítra bude paní Květuška losovat z těch zpěváčků, kteří zpívali během týdne. Děkujeme mockrát za pozornost, těšíme se v 18 hodin naslyšenou, mějte se krásně.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen se seznamuje s Bohoušem a Dášou Fuchsovou. Jiří Sovák, Josef Kemr a Jiřina Bohdalová v seriálu Chalupáři. ČT2. Kdo vlastně vládl Francii jako král slunce? Ludvík nebo Filip? Richard Chamberlain je muž se železnou maskou. A ČT Art uvádí u příležitosti významného výročí města Znojma premiérový koncert Harmonie planet. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Policie očekává kvůli fotbalovému zápasu zbrojovky a Sparty dopravní komplikace u brněnského stadionu. Lidé v Lelekovicích na Brněnsku dostanou novou knihovnu. Nejvíc živelních škod zatím způsobili déšť a krupobytí. Meziročně je ale škod míň. A odpoledne čekáme skoro jasno nebo jasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Fotbalisté brněnské zbrojovky dnes po návratu do první ligy odehrají úvodní domácí zápas. Na stadionu v Srbské ulici vyzvou od 20 hodin pražskou Spartu. Policie kvůli tomu posílí hlídky, zapojí se do nich desítky lidí. Zaměří se nejenom na bezpečnost a prevenci konfliktů mezi fanoušky. Očekávají i silný provoz v okolí stadionu, varuje řidiče policejní mluvčí Petr Vala.
4: V případě, že se rozhodnou přijet automobilem, je vhodné počítat s možným dopravním zatížením v okolí stadionu, vyrazit s dostatečným časovým předstihem a obrnit se trpělivostí. Řidiči by zároveň měli sledovat aktuální dopravní zpravodajství a respektovat pokyny policistů i přechodné dopravní značení.
3: Vedení obce Lelekovice na Brněnsku plánuje na místě nevyužité proluky v ulici Záhumení postavit novou knihovnu s kavárnou. Stará knihovna na obecním úřadě už nevyhovuje svou kapacitou a je místními hodně využívaná. První knížky z budovy se za zhruba 30 milionů korun si budou moct zájemci půjčit během roku 2029. Prostory staré knihovny poté dostanou nové využití, vysvětluje nezávislý starosta Aleš Mikauš.
5: Jakmile ty prostory budou prázdný, tak dojde ke statické opravě těch podlah, které tam jsou. Potom bychom tady ty prostory upravili tak, aby byly snadno použitelné v tom případě, kdyby jsme náhle potřebovali třeba třídu školky nebo potom školy.
3: Pojišťovny hlásí za první pololetí menší škody způsobené živelními pohromami. Proti stejnému období loni je počet případů nižší o desítky procent. Pokles zhruba o třetinu eviduje například Generali Česká pojišťovna. Ta řešila za první půl rok asi 8,5 tisíce pojistných událostí. Pokles o 600 případů eviduje taky Unika, říká mluvčí Veronika Hešíková.
6: Nejčastěji jsme řešili následky krupobytí, přívalových dešťů, ale i silného větru. Nejvíce hlášení přišlo z okolí Krnova, Prahy a Hranic. Přibližně 34 škod se přitom týkaly poškození domů, bytů a dalšího majetku.
3: Dnes se v Luhačovicích koná hudební gastrofestival. Akce nabízí občerstvení z 30 gastrostánků, koncerty i aktivity pro děti. Festival je součástí oslav 90. výročí udělení statutu města Luhačovicím. Pokračuje nezávislý starosta města Marian Ležák.
7: Povýšení Luhačovic na město nebylo jen administrativním krokem, ale oceněním jejich mimořádného rozvoje a významu, který přesahoval hranice regionu. Luhačovice byly tehdy známé jako prosperující lázeňské středisko. Toto výročí nám připomíná bohatou historii města i práci generací, které se podílely na jeho rozvoji.
1: Počasí.
3: Odpoledne čekáme skoro jasno nebo jasno, jen místy polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Nehoda na D1 z Prahy ve směru na Brno. Na kilometru 183 se srazila 3 osobní vozidla. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
8: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fořti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco,

0: Rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
3: Máte pravdu, jo? Samozřejmě Nový Hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový Hrad. A florálu Nové Hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774.

0: Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
1: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
0: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené. A v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na Počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel. A tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
1: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
0: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
1: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
0: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
1: Textilní průmyslníci.
0: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy, no a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady, začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohoto ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
0: Trvalo nám to 14 měsíců. takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
1: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
0: On se rodil samozřejmě postupně, já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory, zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali 3x v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět, a když ona řekne, že to, se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
1: Tohle by každý manžel neudělal.
0: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohleto se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
1: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
0: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí. A my jsme se stěhovali tehdy jenom se 3 dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce. Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem občanské fórum. U nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali. A že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená, to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Měsíčku.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze, večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd, všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí. Na Vánoce do konce roku vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé, prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na nových hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. A nebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je tu největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
3: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
4: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
3: pokoje. Pro princeznu.
4: Já pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
3: Je to takový dort ve východních Čechách.
4: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
2: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
4: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
3: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
4: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
3: Jenom bar?
4: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Přišli restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
3: Je takový bar bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechce, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
4: Jo, ne tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
3: To je úplně do luxusního obchodu.
4: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady jakási zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Rajhradu u Brna se osvědčil pouliční kamerový systém. Město ho chce ještě letos rozšířit o 4 další kamery. Nové startovní bloky zlepší podmínky pro závodní plavce v Boskovicích. 3/4 absolventů terapii pro řidiče už neopakují závažné přestupky, uvedlo Centrum dopravního výzkumu. A odpoledne čekáme skoro jasno nebo jasno a teploty do 30 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Rajhrad u Brna chce rozšířit kamerový systém města. Podle jeho vedení se letošní instalace 40 kamer do různých ulic osvědčila. Díky nim se městským nebo státním policistům podařilo vypátrat například pachatele vandalismu. Město proto plánuje umístit na riziková místa další 4 kamery. Kam a proč přibližuje nezávislý starosta Rajhradu František Ondráček.
4: Do prostoru upraveného historického Petrova mostu a lávky nové, která byla vybudována vedle mostu, my bychom tam chtěli umisťovat nějakou sochu a tak právě i tento prostor, který už se stal terčem vandalů a sprejerů, tak bychom chtěli pomocí těchto kamer nějakým způsobem monitorovat.
2: Rajhrad chce s hlídáním mostu začít ještě do konce tohoto roku. Plavecký bazén v městských lázních v Boskovicích má nové startovní bloky za bezmála 300 tisíc korun. Zhruba třetinu pokryla dotace Jihomoravského kraje. Podle trenéra boskovického plaveckého oddílu Jana Horáka už původní vybavení nesplňovalo současné požadavky závodního plavání.
5: To jsou moderní bloky, které se používají jako na závody. Tam je hlavně rozdíl v tom, že dneska je jako ten atletický start. Tam právě vpředu má jako odrazovou nohu a vzadu zapředu. No, tak toto je právě na těch plaveckých blokách to stejný.
2: Více než 3/4 řidičů, kteří absolvovali povinné terapie po závěrečném přestupku, už chyby neopakují. Vyplývá to z průzkumu Centra dopravního výzkumu. To se zabývalo chováním tisícovky řidičů, kteří terapie absolvovali v roce 2024. 5 povinných terapií musí pro opětovné získání řidičského průkazu absolvovat řidiči se zákazem řízení na 18 a více měsíců, říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu.
6: Typicky se jedná o nějaké závažné delikty řízení bez řidičského oprávnění, maření výkonu úředního rozhodnutí, řízení pod vlivem vyšších dávek alkoholu či návykových látek. A další skupina, tak to jsou řidiči, kteří se odmítnou podrobit dechové zkoušce nebo zkoušce na návykové látky.
2: Povinné terapie úřady nebo i soudy nařizují přes 2 roky. Návštěvníci letní filmové školy v Uherském Hradišti mají nově přehled o obsazenosti sálů. Festival sice nedisponuje rezervačním systémem, organizátoři ale budou aktuální informace přidávat do aplikace a do denního programu na webu. Pokračuje mluvčí letní filmové školy Lenka Horáková.
7: Snažili jsme se vyjít návštěvníkům vstříc, tak aby věděli, jaká je dostupnost sálů v daný moment, takže to bude pro diváky taky příjemné, že mrknou do aplikace nebo do denního programu a uvidí v daný moment, kdy začínají projekce a zjistí, jaká je v jakém sále aktuální zaplněnost.
3: Počasí.
2: Odpoledne na Jihomoravě čekáme dál slunečno, bude skoro jasno nebo jasno, jen místy polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů, biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor před sjezdem na Rosice. Na 78. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na kilometr 183, celé je to asi na 40 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Vítám vás na vlně víkendového odpoledne Českého rozhlasu Brno. V příštích chvílích na vás čekají stejně tak aktuální informace z regionu, jako zábava, oddech a písničky, které nestárnou. Věřím, že v naší společnosti strávíte užitečný i klidný čas, prostě dobrou pohodu, ať jste kdekoliv. Vaším průvodcem mezi druhou a čtvrtou odpoledne bude od mikrofonu Marek Zouhar. Přeji ničím nerušený poslech. Za malou chvíli začneme podrobnou informací o počasí. Zůstaňte naladěni.
8: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: V obvyklém čase, konkrétně 11 minut po druhé odpoledne, je prostor pro telefonát do Českého hydrometeorologického ústavu, při kterém si pořádně proklepneme dnešní a zítřejší počasí. Dnes vám o něm bude povídat Andrea Kvapilová, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Dnešní počasí bych mohl v celku neinvenčně uvést třeba pronostikou svatá Anna Chladna z rána. Ani je zítra, ale pronostika asi dneska platila. Jaká byla nejenom ráno, ale spíš v dosavadním průběhu celého dne v kraji situace s počasím, prosím.
2: Ano, je to tak, ta noc byla opravdu chladná, dokonce i na třech stanicích jsme zaznamenali překonaný rekord pro minimální teplotu, například na stanici Brodnadý, kdy jsme naměřili 7 stupňů, předtím bylo 8,6 v roce 1986. Jinak máme celkově jasno až polojasno po celý den, víceméně se to moc zásadně měnit nebude. Teďka aktuální teploty se nám pohybují od 26 do 29 stupňů, k tomu nám vane vítr mírný jižních směrů do 20 km za hodinu.
1: Pojďme se obrátit k tomu, co bude, co přijde. Prosím, přibližte nám, jaké počasí bychom měli čekat večer a v noci, případně i ráno.
2: Tak ve všech těch obdobích čekáme jenom malou oblačnost, jasno až polojasno. Ty nejnižší teploty nám potom klesnou od 16 do 13 stupňů. V údolích, kde by přestalo foukat, tak při tom bezvětří by mohly klesnout i na hodnoty kolem 11 stupňů. Ten vítr ještě ze začátku mírný, jižní až jihovýchodní. Postupně během noci, kromě teda oblasti Bílých Karpat, kde ještě stále může lokálně

0: až potom později se nám začne měnit na západní a v okolí přeháněk a bouřek nám i může přechodně zesilovat.
1: Děkuju za kompletní informace. To byla Andrea Kvapilová, mějte se pěkně a těším se na slyšenou.
0: Děkuju, hezký den, na slyšenou.
1: Vy jste poslouchali podrobné informace o počasí, jako vždy v tuto dobu z Českého hydrometeorologického ústavu. Za malou chvíli se vám přihlásím znovu a to už budu mít připravenou soutěžní otázku. Jako často o víkendu se můžete těšit na pěknou knížku, bude k tomu ale potřeba znát jeden úryvek textu. Do té doby písničky, které nestárnou, mimo jiné Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Hostem pondělních dobrých rad Českého rozhlasu Brno bude 27. července Milan Mikin-Apl, volnočasový pedagog a aktivní dědeček čtyř vnuků, a povídat si budeme o palčivém a nejen letním tématu, jak dostat děti či vnoučata od počítačů a mobilů ven, tedy z online světa do přírody. Proč je pro děti důležitý čas strávený venku? Jak se do společných aktivit mohou zapojit prarodiče? Náš host jistě poradí a inspiruje. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dospívali Jirka Korn, Aneta Langerová, posloucháte Český rozhlas Brno. 4 minuty před 14:30 v sobotu bývá dost často naší vlně ten správný čas pro soutěž. Takže můžete pomalu žhavit telefony, ale ještě předtím stražit uši. Jako takřka vždycky se naše soutěž upíná k úryvku, citátu nebo textu. Uvedu vás do situace. Dnešní osoba, se kterou budu spojovat otázku, ta se mi nabídla už v pondělí. To jsme si připomenuli výročí narození Jiřího Grossmana. Bylo to přesně už 85 let ode dne, kdy se Jiří Grossman narodil. Grossmana znáte bezesporu jako zpěváka, textaře, moderátora a dnešním slovem velmi všestranného baviče, a právě tam se bude moje otázka ubírat. Počiny, které spolu se Slávkem Šimkem psali a prezentovali nejdřív na různých pražských scénách a později hlavně v Semaforu, ty prakticky zlidověly. Což mě vede k naději, že by dnešní otázka mohla být celku jednoduchá. Vše se odehrálo v rámci návštěvního dne číslo 3, tedy až na sklonku Grossmanovy kariéry. Já jenom připomínám, že Jirka Grossman se bohužel dožil jenom 30 let a kousíčku. No, v tom roce 71 v rámci návštěvního dne číslo 3 pánové Šimek a Grossman psali mimo jiné hit. Psali píseň Radost ze života. Pamatujete si, onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, zatímco jsem, no možná předtím jsem posnídal trochu teplé žemle. Jenomže co původně dělali, čím točili oni pánové, čím točil ten Slávek Šimek původně, on netočil lanovkou, točil něčím jiným. A tohle slovíčko, to mi bude stačit na to, abyste si získali cenu, knížku. Je to typické feel good čtení, nazvané, hned se na to podíváme, Láska v Amsterdamu. Láska v Amsterdamu, příběh o odvaze následovat vlastní srdce, i když to znamená vzdát se jistot a vykročit do neznáma, tedy do Amsterdamu. Tak tedy ještě jednou, na číslo 726465200 můžete volat, čím točil Slávek Šimek, věrný to partner Jiřího Grossmana, čím točil Jakou to klikou? No v tom hitu, já si tady beru posluchačku a zkouším to tady naslepo. Dobrý den, Český rozhlas Brno, telefonu a u mikrofonu Marek Zouhar.
1: Myslím, jsem to já.
0: Ano, už jste ve vysílání.
1: Takže točil klikou Rumpálu.
0: Výborně, přesně tak. A viděli byste, co potom Jirka Grossman snídal?
1: Mě dal Vánočku, ale oni tam dali žemli, protože se jim rýmovala.
0: Takové znalce mám rád, ano. Fór byl přesně v tom, že oni chtěli napsat velmi pozitivní hit, ve kterém hezky rýmovali, ale jenomže vždy ten druhý partner, jak se hezky střídali, ten rým totálně zkazil a vyšlo z toho, onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, zatímco jsem posnídal, nebo předtím jsem posnídal trochu teplé žemle. V dáli na mě kývala svými
1: větvi. A zálky mě zdravila svými větvi jasan, vždycky takhle po ránu s přírodou si řvu.
0: No výborně, ani to nemusím lovit ze své paměti, znáte to bezvadně a za tuhle znalost si knížku jistě zasloužíte. Zůstaňte prosím na telefonu, vy ostatní se potěšte, když už ne knihou, tedy alespoň písničkami, které nestárnou z našeho vysílání.

0: Ve víkendovém odpolední Českého rozhlasu Brno už jste slyšeli informace o počasí, před malou chvilkou o vtipech Jiřího Grossmana, ale občas člověk k životu potřebuje i něco jiného, třeba poezii. Na brněnské Kraví hoře trčí ze země široká trubka. Je to nový poeziomat, ve kterém si lidé pouští nahrávky básní, hudby i vesmíru. Kovové zařízení připomínající periskop ponorky funguje bez elektřiny a spouští se zatočením kliky. Je to pátý poeziomat ve městě, další jsou v Kohoutovicích, před Káznicí na Cejlu, v Otevřené zahradě a u Ryšovy studánky v Podkomorských lesích. Teď ale zpátky na Kraví horu.
1: Ozývají se zvuky vesmíru ze zahnuté černé trubky v horní části parku na Kraví hoře v Brně. Lidé si tady můžou sednout na lavičky a zaposlouchat se do básní, písní, autentických zvuků a mnoho dalšího. Záštitu nad novým poeziomatem převzal herec Bolek Polívka.
2: No já když jsem poprvé přišel, uviděl jsem to tam, tady u Brna, tak jsem si říkal, tady pochovali slona, čouhá jenom chobot. Postupně z toho chobotu jsem pochopil, že příští poezie.
1: I přesto, že jiné poeziomaty už v Brně jsou, stále tady však podle produkčního Martina Šedy ze spolku Piana na ulici chyběl takový, který by oslavoval tvorbu brněnských umělců.
3: Cítili jsme takový dluh k tomu, který bychom měli splatit, a tak jsme ho splatili tímto poeziomatem, kde jsou ti největší brněnští básnici, jako Oldřich Mikulášek, Jan Skácel, František Halas.
1: Svůj hlas propůjčili i umělci a osobnosti ze světa kultury, jako Miloš Štědroň, Zdena Zábranská nebo zesnulá brněnská historička Milena Flodrová.
4: Chtěla jsem, aby Brno mělo taky nějakou takovou společnost, která rozumí tomu městu, a tak jsem si tak vymyslela společnost, kterou jsem nazvala AmciBr. To je zkrátka Amici Civitatis Brunensis, přátelé města Brna.
1: I přesto, že by podle Martina Šedy brněnská poezie vydala na několik desítek takových poeziomatů, hledali pro tento nový jedno zastřešující téma.
3: Jedním z těch takových témat je samozřejmě jsme na Kraví hoře, která je v myslích lidí spojená s hvězdami a s vesmírnými tělesy, takže to jedno z těch témat bylo právě spojení to brněnského umění a nějakého vesmírného elementu.
1: Poeziomat má na svém seznamu třeba báseň Jana Skácela Účtování na vesmírných kontech nebo báseň Oldřicha Mikuláška Běžící luna, kterou z hlavy recitoval spisovatel Milan Uhde.
5: Měsíc běží a běží, za mraky běží, ale lhostejno jemu, jestli jste krásná, jak luna v úplníku.
1: Spolek Piana na ulici tvoří poeziomaty všude po světě, kde jich je už zhruba 110. Tváří se spokojeně předseda spolku Ondřej Kobza.
6: Člověk může doma si číst něco, jo, v bytě, to je hezký, ale tady jsou ty vůně, jsou tady ty porvy větru a cinkání ve zvonici a řevaní děcek, jo, a myslím si, že to je jako prožití si těch textů jako v tom prostoru toho města, jo. To je vlastně jako myslím si něčím jako unikátní věc.
1: Poetická mluvítka oslovují kolem jdoucí i ve světě, a to například ve finských Helsinkách nebo vietnamské Hanoji. Z Brna Emma Slámová, Český rozhlas.
0: Po písničkách, které nestárnou, po Kristýně a skupině Creedence Clearwater Revival, vás čeká ještě tip na zajímavé regionální dění.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 28. července bude záchranář a zdravotní sestra v jedné osobě Michal Vodička. Je členem českého traumatýmu, který zasahuje u velkých katastrof u nás i v zahraničí. Michal Vodička se podělí o svou zkušenost z mise po zemětřesení v Nepálu. Popíše výcvik týmu, ale přidá i historky z jeho profese záchranáře a zdravotníka školitele. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte víkendové odpoledne Českého rozhlasu Brno. 8 minut a pár vteřin k tomu zbývá do 3. odpoledne. V tuhle dobu vás často zveme kam vyrazit za oddechem, zábavou. Tentokrát to bude pár kilometrů za hranice našeho kraje. V Uherském Hradišti dnes pokračuje 52. ročník tamní letní filmové školy. A my každý den přinášíme festivalové minuty s Joškou Kubáníkem. Ty druhé právě začínají.
1: Dnes nás zajímalo, co nesmíte na filmovce minout.
2: Tak 200 nebo 300 typů bych mohl dát.
3: Povídej.
2: Hodný Jan Komasa,
4: Východní přísliby, celý LFŠ uvádí.
1: To byl programový ředitel Jan Jílek a teď se zeptáme manažerky komunikace Lenky Horákové.
5: No rozhodně nesmíte minout hvězdu a hvězdy.
3: A na jaký film se těšíš ty?
5: Já bych se těšila na všechny. Ale neuvidím nic, Joško.
3: Neuvidíš nic?
5: Ne.
3: Nemáš na to čas.
5: Nemám na to čas.
1: A teď mají slovo návštěvníci filmovky.
6: Nesmím minout svého manžela.
7: Já jsem na prvním filmovém festivalu v mém životě. Takže úplně kamkoliv kročím, tak si myslím, že jako neminu.
8: Za mě určitě by to bylo ta sekce Němý film s živou hudbou, protože to je opravdu jakoby velký zážitek.
1: Co nesmíte na filmovce minout?
9: Palačinky.
7: No, podle mě těžké minout třeba ty cymbálovky, co tady bývají, to je takové docela jako příznačné.
10: Já se těším na film 22 bazénů a doufám, že se na něj dostanu.
7: Chlebíček domů kultury.
11: Asi půlnoční filmy.
1: A zítra se těšte třeba na Spejbla a Hurvínka. Z Uherského Hradiště pro Český rozhlas Joška Kubáník.
12: Nejzásadnější věc je ta, že nesmím minout Jošku Kubáníka.
0: To byly festivalové minuty, den druhý z Uherského Hradiště, z letní filmové školy. Další zazní opět zítra v odpoledním vysílání. To dnešní odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno pokračuje písničkami, které nestárnou. Uslyšíte Brontosauria Dana Hůlku a po zprávách jedeme dál. Zůstaňte na ledění.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V Moravském Krumlově vznikne 5 městských ordinací pro zubaře. Hrotovice na Třebíčsku dnes otevírají společenský dům. Sběratelé historických kočárků představí své sbírky v Moravanech u Brna. A zítra čekáme oblačno až polojasno, teploty do 31 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Na hlavním náměstí v Moravském Krumlově vznikne až 5 zubarských ordinací. Radnice zpracovává projekt na přestavbu prostor v městských domech 44 a 45, kde v současné době funguje prodejna. Ordinace chce město otevřít do 2 let, vysvětluje starosta Zdeněk Juránek z KDU ČSL.
3: Projektová dokumentace je zhruba 500 tisíc korun. Očekávám mezi 5 až 10 miliony korun následnou přípravu všech těch ordinací s tím, že následně to nabídneme provozování, aby si to ti zubaři vybavili a následně tam dlouhodobě tu péči poskytovali.
1: Podle Juránka má radnice předobjednané obsazení prvních 2 ordinací. Nový společenský dům dnes otevírají Hrotovice na Třebíčsku. Lidé jej můžou navštívit celé odpoledne. Vystupují v něm děti z tamní základní umělecké školy. Město objekty vybudovalo za 141 milionů korun na místě bývalé Sokolovny, která šla před 9 lety k zemi. V budově je k dispozici velký společenský sál, knihovna nebo zázemí pro sportovce ze sousedního víceúčelového hřiště. Pokračuje nestranická starostka Hana Škodová.
4: Město Hrotovice určitě je to záležitost, která se týká ne dneška, ale i myslím si, že příští generací, protože zde vznikla stavba, která ji bude velice dobře všem lidem sloužit právě na úrovni společenského života.
1: Citlivá kůže a potíže se zrakem, to jsou příznaky albinismu způsobené nedostatkem pigmentu. Vzácnou genetickou poruchou v Česku trpí více než 600 lidí. Podle pacientské organizace Albína ale může být jejich počet o stovky vyšší. Pacienti musí mimo jiné celoročně používat speciální krémy s vysokým ochranným faktorem. Ty je stojí tisíce korun a zdravotní pojišťovny na ně nepřispívají, upozorňuje spoluzakladatelka organizace Albína Soňa Daňková.
5: Je to velká finanční zátěž pro rodiny. My jsme vlastně spočítali, že roční spotřeba pro dospělého člověka s albinismem je průměrně kolem 27 tisíc korun za ten opalovací krém.
1: Ministerstvo zdravotnictví se podle mluvčí Nadi Chatové zabývá možností, aby opalovací krémy pro lidi s albinismem byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. V Moravanech u Brna se dnes koná setkání majitelů retro kočárků. Už za necelou půl hodinu návštěvníky čeká komentovaná přehlídka. Jaké kočárky lidé na 3. ročníku akce uvidí, popisuje organizátorka Ivana Látalová.
6: Najdou se i starší, konkrétně z roku 1810 a je to anglický kočárek. Mám zaregistrovaných 75 sběratelek z celé republiky a Slovenska, kdy já potom představuju ty jednotlivé kočárky, říkám trošku historii.
1: Sraz historických a retro kočárků skončí v 19 hodin.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy se mohou objevit i přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na výstaviště. Na kilometru 191 se zastavuje, kolona pokračuje až na konec omezení na 196. kilometr. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Příjemný poslech vám přeji 4,5 minuty po 15. hodině. Posloucháte tu správnou vlnu, tedy Český rozhlas Brno a jeho víkendové odpoledne. Ještě do čtvrté bude vaším průvodcem v dnešním, věřím, že pohodovém dni, od mikrofonu Marek Zouhar. Ani v téhle hodince nebude chybět koktejl informací a zábavy. Konec konců právě za pár minut začneme spojením obého naší jazykovou dílničkou. Přeji vám tedy i nadále ničím narušený poslech. Zůstaňte naladěni.
2: Český rozhlas Brno.

0: Časomíra hlásí 12 minut po 15. Posloucháte Český rozhlas Brno. V tuhle chvíli se většinou na naší vlně vyskytuje jazykospytec amatér Jiří Trachtulec. Ano, je tu jazyková dílnička Jiřího Trachtulce. Připomenám, co v hovorové mluvě značí jedy. Zamíří tedy tahle dílnička i za jedovatými jazyky a ježibabami.
1: Tématem dnešního jazykového koutku budou jedy, neboli negativní řeči. V nářečích řady slovanských národů slovo jed či jad znamená nejen jed, ale také vztek, hněv a zlost. V nám nejbližší slovenštině jedovat znamená hněvat se nebo rozčilovat se. Brněnská hantýrka to převzala po svém, no posuďte sami. Jedy jsou výmysly, klamné řeči nebo pomluvy. Medový jedy pak sladké, slizké, falešné či vyčurané řeči. Baštit jedy znamená naletět hloupým řečem či pomluvám. A když někdo vaří na někoho těžký jedy, tak jej pomlouvá, a když má někdo jedové blemcák, má jedovatý jazyk. Najedovaný borec je naštvaný nebo steklý muž a slovem jedubaba či ježibaba se označuje nejen zlá čarodejnice, ale také drbna, žena nepříjemná, nespokojená, prostě žena najedovaná či žena šířící ony jedy. A teď zdechá.
0: To byla jazyková dílnička Jirky Trachtulce. Další zazní

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: 15.20, posloucháte víkendové odpoledne Českého rozhlasu Brno. Už dneska začíná další ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Začíná i v Brně, ale neznamená to jenom sportovní starosti. Brněnskou zbrojovku dnes večer od 8 čeká obnovená premiéra v první fotbalové lize. V úvodním zápase sezóny se na domácím hřišti na Srbské utká s pražskou Spartou. Fanoušci si to nenechali ujít a po vstupenkách se jenom zaprášilo. Policie utkání ovšem považuje za rizikové a připravila kvůli tomu bezpečnostní opatření. Hlídky posilují taky strážníci a komplikace se dají čekat i v dopravě, v okolí stadionu. Podrobnosti o tom všem má reportérka Vlasta Gajdušíková. Vítám tě, ahoj.
1: Pěkné odpoledne.
0: První otázka je takřka zbytečná po tom mém úvodu, ale přece jenom zeptat se musím. Bude stadion na Srbské plný?
1: Bude. Fanoušci zbrojovky v předprodeji za 15 minut skoupili 8 tisíc vstupenek a největší hlad byl po 8 nejatraktivnějších sektorech vyčleněných pro příznivce domácího týmu, který je zpátky v první lize po 3 letech. Naplněný by ale měl být i sektor pro fanoušky hostující Sparty. Celková kapacita stadionu je po nedávno provedených úpravách 10 600 diváků.
0: To už je hezká porce, proto se musím zeptat, zda platí v okolí stadionu nějaká dopravní opatření.
1: Ano, v ulicích v těsném sousedství stadionu policisté korigují průjezd i parkování. Konkrétně se to týká části Vodovy a Srbské ulice, taky Červinkovy a Hutařovy. Dopravní značení tady bylo umístěné v předstihu už včera. Toto opatření má zajistit bezpečný pohyb fanoušků, umožnit plynulý průjezd vozidel integrovaného záchranného systému a taky přispět k ochraně majetku obyvatel v okolí sportoviště. Policisté i strážníci doporučují, aby lidé na stadion vyrazili hromadně. Dopravou.
0: A jak se na dnešní zápas vůbec připravují policisté a strážníci? Jsou už vidět nějaké policejní manévry?
1: Úplně ne, nicméně policie počítá s nasazením asi 300 svých lidí. Kromě příslušníků pořádkové, cizinecké a dopravní policie to budou i kriminalisté, členové antikonfliktního týmu a speciální pořádkové jednotky. A k tomu psovodi se služebními psy a jízdní policie. V případě potřeby budou moct využít taky podporu policejní letecké služby. To všechno proto, že právě zápas se soupeři z Prahy považují za rizikovější. A ještě doplním, že státní policisty podpoří i ti městští. Kvůli utkání posílí hlídky 70 strážníků z 8 služeben i z celoměstských jednotek.
0: Utkání má začít v 8 večer, fanoušci se ale asi začnou scházet dřív. Ostatně jim to doporučují i policisté.
1: Ano, dá se předpokládat, že někteří opravdu dorazí s větším předstihem. Motivovat je k tomu může třeba otevření fanshopu, což bude už zhruba za půl hodiny. V 17 hodin se otevře fanzóna a od 18 i samotný stadion. A úvodní hvist by měl zaznít v 8 hodin večer.
0: Pro brněnské fanoušky fotbalu velká událost. Jak zápas FC Zbrojovka Brno AC Sparta Praha dopadne, vám řekneme zítra v našem vysílání a přiblížíme taky, co návrat Zbrojovky znamená pro fanoušky. Reportáž o tom připraví zase Vlasta Gajdošíková, které teď děkuju za rozhovor.
1: Není zač, přeju pěkný den.
0: Díky ještě jednou a vy se můžete těšit kromě fotbalu a toho, co bude přinášet, samozřejmě i písničkami, které nestárnou. Teď nejdřív Turbo.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: viac môj.
1: Na vlne Českého rozhlasu Brno ste 4,5 minutky po pol čtvrté. To je čas pro rozhlasový cyklus nazvaný Temné letopisy moravské, tedy pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Tenhle cyklus zní o prázdninách mimo jiné každý všední den, vždy po 17. hodině, ale samozřejmě ho najdete i ve víkendovém vysílání. Právě nyní vypráví ho Michal Isteník a ten nás ve 24. díle cyklu vezme za výbuchem v dole Kukla.
2: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
3: 1921. Tragédie na dole Kukla kvůli cigaretě. Na hřbitově v Oslavanech se tyčí jen pár metrů od sebe dva nápadně podobné pomníky. Jeden připomíná oběti výbuchu v dole Františka v roce 1860 a druhý podobnou tragédii na dole Kukla v roce 1921. Květiny u kamenných plastik naznačují, že i když jsou doly už nefunkční a zatopené, na krutou daň, kterou si podzemí vybralo jako náhradu za vytěžené uhlí, místní stále myslí. První jarní den roku 1921 po půl třetí odpoledne se zapsal do kroniky Oslavan super černým písmem. Nejmladší oběti, Emanuelu Krátkému, bylo o Vánocích před výbuchem 15 let. V podzemí Kukly nebo krátce po vyproštění a vytažení na povrch zemřelo celkem 26 horníků. Důlní Jan Záhyna, kopáči i takzvaní běháči. Kdo z nich nepřišel o život v 6. patře dolu při samotném výbuchu důlního plynu a následné tlakové vlně, zasáhl ho žár plamenů, sekundární výbuchy uhelného prachu. A následně z prostor zmizel kyslík. 17-letý Václav Stupka se stihl dostat na povrch. Zemřel v nemocnici o 4 dny později. Jeho ohněm sežehnuté tělo sice položili do olejové chladící lázně, ale nebylo mu pomoci. Na fotografiích z pohřbu jsou rakve dvou barev. Černé pro ženaté havíře a světlé pro ty svobodné. Smuteční průvod se měřil na kilometry. Kronikář zaznamenal 19 vdov, 44 sirotků a dvě děti narodivší se později nikdy otce nepotkali. Oficiální zápisy z té doby označovaly za příčinu exploze poškozenou lampu, kterou měl u sebe jeden z nejmladších horníků. Právě onen Václav Stupka, který zemřel v nemocnici. Jelikož není dobře myslitelné, aby dělník schválně poškozením lampy a upotřebením této na dole uvedl sebe a ostatní dělnictvo do skázy, pokládám příčinu této katastrofy za nešťastnou náhodu, takže vinen není nikdo, uvádí dobový znalecký protokol. Až po mnoha letech místní začali dávat dohromady jinou příčinu. Jeden z horníků, jehož tělo zůstalo ve slepé chodbě dolu, měl u sebe benzinovou lampu, která byla otevřená. Právě on byl známý jako kuřák, který si i přes zákaz zapaloval v podzemí. A právě od jeho lampy, když si připaloval cigaretu, pravděpodobně výbuch vznikl. Někteří z havířů po letech přiznali, že ve smutné realitě 20. let bylo lepší v podzemí mírně upravit důkazy. Posunout tělo kuřáka, prorazit a na místo výbuchu dát lampu mladého kolegy bez rodiny. Nepotopit tak rodinu pravděpodobného viníka, která by jinak zůstala v nouzi a v opovržení. To vše udělali v obrovské rychlosti, než přišli vyšetřovatelé. Buď jak buď. Jména obětí výbuchu jsou na oslavanském hřbitově všechna. A místní lidé jsou hrdí na to, že jejich předkové dokázali těžit uhlí a místní elektrárna pak zásobovala významnou část Moravy. Osudová lampa číslo 71, označovaná dlouho neprávem za viníka, je v oslavanském hornickém muzeu.
2: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
1: Ano, to byl 24. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete ho i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Letopisy listujeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem po celé léto. Vždy od pondělí do pátku po 5. hodině ráno, před 6. hodinou večer a také ve víkendovém vysílání. To vám nyní přinese písničky, které nestárnou, zaspívají Michal Penk, Bonnie Tyler nebo Miroš Birka a pak se podíváme na to, co zajímavého vás může potkat v našem kraji.

0: Bratři Marek a Ladislav Ouještí budou ve čtvrtek 30. července hosty ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Povídat si budeme o knihařství a písařství, řemesle, které započali jejich dědeček a které z části neplánovaně postupně převzali. Ve 200 let staré sýpce nyní provozují knihařskou dílnu a také kulturní prostor a my si o tom všem budeme povídat. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

15.50, takřka na vteřinu přesně, posloucháte víkendové odpoledne Českého rozhlasu Brno. V tuhle chvíli je ten správný čas na to, abychom se podívali za děním v celém Jihomoravském kraji. Tím myslím za děním výletovým, akčním, kam můžete vyrazit. To dění je určováno zhusta tím, co se děje v kalendáři. Dneska je Jakuba, zítra Anny, tudíž pojďme třeba na Anenské hory do Pasohlávek. Možná ve vesnici ještě doznívá průvod krojovaných stárků, ale začal o půl jedné, takže už spíš bude nejvyšší čas na předání práva před obecním úřadem. To proběhne v 17 hodin. Od 8 se bude konat pochopitelně večerní zábava a zítra ten program začíná v Pasohlávkách. V 11 hodin mší svatou, o 12 hodin opět projdou krojovaní obcí a večerní zábava bude tentokrát v režii dechové hudby Vacenoviáci. Pokud myslíte, že byste dali přednost spíše Jakubům, tak můžete zavítat na svatojakubskou pouť, a to do Ivančic. Proběhne tam dneska, stejně jako zítra, bohatý program v kině Réna a v přilehlém parku. Máte-li chuť na něco exotičtějšího, můžete se rychle zbalit a vyrazit do areálu Nové zbrojovky v Brně. Právě teď tam probíhá Afrofest. Africká kuchyně a móda, taneční workshopy, akrobatická show, africká hudba, africká řemesla, no a mnoho dalšího o Africe. Akce odstartovala už ve 13 hodin, ale jistě, pokud budete rychlí, ještě můžete ledaco stihnout. A jste-li v Brně a máte-li chuť na něco ještě možná závažnějšího, můžete zavítat třeba na měsíc autorského čtení. Na ten máte času dost. Začíná většinou kolem 7. ten program v Huse na provázku. No a ještě nemůžu zapomenout na Meruňkovou noc. Ta se odehraje v Bohuticích. Tradiční letní Meruňková noc, která je vždycky kolem tohohle termínu. Myslím si, že pomalu už to bude skoro pozdě. 25. července Meruňky už budou asi dávno očesány, ale ochutnávky nejlepších meruňkových marmelád nebo nejlepších meruňkovic, to určitě stihnete. Začalo se opět už před chvilkou, v 15 hodin, ale jak název napovídá, půjde především o tu meruňkovou noc. No a ve zprávách jste slyšeli třeba o milé akci, která se koná v Moravanech u Brna, a to je setkání majitelů retrokočárku. To by mohlo být velice příjemné. Opět právě dnešní akce, konající se až do 19. hodiny. Teď v písničkách, které nestárnou, na vlně Českého rozhlasu Brno, Iva Bitová a Marek Zouhar se pomalu 7 minut před čtvrtou bude loučit. Přeji vám i nadále ničím nerušený poslech, po zprávách vás čekají hvězdné návraty a na vlně Českého rozhlasu Brno rozhodně zůstaňte na ledění.

Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. Písničky,

0: Písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Na Hodonínsku vznikne domov pro seniory alespoň se stovkou míst. Lidé v Lelekovicích na Brněnsku dostanou novou knihovnu. Ministryně Mrázová zaplatí pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. A zítra čekáme oblačno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova. Svítá David Hasman. Ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku vznikne nový domov pro seniory minimálně se stovkou míst. Jihomoravský kraj ho plánuje vybudovat nedaleko polikliniky. Projekt reaguje na nedostatečné kapacity podobných zařízení v této části kraje. V jednání jsou dva modely, které se liší počtem lůžek i celkovou cenou. Půjde o domov se zvláštním režimem, jak popisuje mluvčí kraje Martina Žítková.
2: Zahrnuje zejména ubytování, stravu, pomoc při péči o vlastní osobu a další podporu podle individuálních potřeb klientů. Ve Veselí nad Moravou a jeho okolí žije vysoký počet seniorů a podle demografických předpokladů bude jejich počet dále narůstat. Proto kraj připravuje nové zařízení právě v této lokalitě.
0: Vedení obce Lelekovice na Brněnsku plánuje na místě nevyužité proluky v ulici Záhumení postavit novou knihovnu s kavárnou. Stará knihovna na obecním úřadě už nevyhovuje svou kapacitou a je místními hodně využívaná. První knížky z budovy za zhruba 30 milionů korun si budou moct zájemci půjčit během roku 2029. Prostory staré knihovny poté dostanou nové využití, vysvětluje nezávislý starosta Aleš Mikauš.
3: Jakmile ty prostory budou prázdný, tak dojde ke statické opravě těch podlah, které tam jsou. Potom bychom tady ty prostory upravili tak, aby byly snadno použitelné v tom případě, kdyby jsme náhle potřebovali třeba třídu školky nebo potom školy.
0: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Na případ upozornili Seznam zprávy a informaci potvrdila mluvčí magistrátu Klára Vidrová. Výši pokuty ale zveřejnit nechtěla. Dodala, že ministryně neuvedla v majetkovém přiznání půlmilionovou půjčku od rodiny, ze které zaplatila pozemek v Bílině. Mluvčí ministerstva Veronika Lukášová Českému rozhlasu řekla, že Mrázová pokutu zaplatí a proti rozhodnutí se nebude odvolávat. Za porušení zákona o střetu zájmu může magistrát uložit pokutu ve výši až 50 tisíc korun. Sport. Fléretista Alexander Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa v šermu. Ve finále v Hongkongu porazil stříbrného olympijského medailistu Itala Makiho 15-2. Světový titul dosud slavila jen v roce 1938 fléretistka Marie Šedivá.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy se mohou objevit i přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 214,5 kilometru havarovalo osobní vozidlo. Už se ho podařilo odklidit z levého pruhu do odstavného. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kilogramů. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze a já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
5: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
6: Co zrovna? Vypnula prout,
5: no. No, zrovna teď, když to bylo to, no.
6: co? Tak na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
5: Já taky nechlápe, já bych do toho kopla, to je...
6: Ježiši, Maria, tak...
5: Ale co je, furt nás aspoň pojet, když to není pojistka.
7: Já ji nemůžu najít.
6: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
2: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce, furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko stašoupla tu husu, víš. A my jsme říkali, ne, já nemůžu, víš, a zase on to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
3: A jak jsi maturovala?
2: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
3: pouze... A nižší byla zdravotní?
2: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále. A
3: tohle to byly...
2: Ne, pro bratry. Ty. Tak jsem chlapeček, já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém. Ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očiň chorošo gavarila, všichni mě rozuměli a nebyl problém gavariť.
3: Já rozumím rusky.
2: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azboku a vše připravená.
3: A že mupy mup.
2: A mupy by je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkala, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudný člověk v té době ještě, jo. Jestli já si vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít, ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Že, je to na těle, člověk dojde. No a...
3: Ano, ty jsi studovala zuby.
2: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Já když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako... ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu, to jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva, jsem se propracuju, no a pokračuju dál a napsal jsem si, muž poch, o dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam a já neměla nic. Nic o tom ani ně. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále. Nadledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A on říká, ne, dost, to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řekl, tak u mě začal Jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama, my jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom někoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano. Sam, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý názvy myšly hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak nejenom ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Orta, viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělá. Teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, no ty, úder ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle, co rozumíš tomu, no, ta
3: takže
2: hrůza.
3: Takže anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
2: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4-, a teď si představ, já tu ruštinu rozumíš tomu, jak gavarila, jak kniga. A vsio bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
3: Da.
2: Děd byl lápka, bába šlápka.

0: Jmenete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
1: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
0: Na co? Na to, že jste naštvaný.
1: Pane Patočka.
2: Prosím.
1: Pojďte sem.
2: K službám, prosím.
1: Pane Patočka.
3: Ano.
1: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
3: A kdy to jako mělo být?
1: Před týdnem.
3: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku to má dneska každý. Jsou lidi i, co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával, paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
1: Stovkou?
3: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
1: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
3: Tak to jsem pak nemohl být já, to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
1: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
0: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
4: Co je?
1: Dobrý den, pane Žemlička.
4: Co se připálilo?
1: Nic.
4: Jak je to možný?
1: Já jsem nic nejedl.
4: Tak na co si stěžujete?
1: Já vás volám jako svědka.
5: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
1: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
4: A kdo vám to řekl?
1: Co?
4: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
1: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
4: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
0: Já se ani nekoukám.
4: No právě.
0: A když se náhodou tak omylem kouknou, tak nevidím.
4: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
3: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
0: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týdem půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
1: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
0: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.
6: Český rozhlas Brno.
7: La zona blanca.
8: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

0: Emmerk.
1: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzala.

0: doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby byl jasný, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já se Dicinky nechám jméno Anka Urbanová, ale nebezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a stoprocentní Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl stoprocentní Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kachyni.
4: Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové.
3: Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měl natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film, taky nezmohli nic. A já jsem říkala, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité, a protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí, já jsem říkala, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. Tomu vypadla puška z ruky, někam zmizel, tu pušku tam klidně nechala, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnou ji odezdat tomu veliteli. A to šla šuškandám, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, jak jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. No, posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžel. Mně říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12, 14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu již tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Ale to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z toho dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupujou, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohinorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, já jsem, jeďte, v pondělí má tohle, No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závoda, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603. Byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu? Všichni v pozoru a slyším, že jo, chorošu, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovr koťák, který byl skoro ke kotníkům. Starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, co se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14, 14 na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603, dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000, a platili, jo. Vzala jsem si tohohle toho taxikáře, já jsem říkala, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom otevřete dveře a budete čekat. No a teď přišlo k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on otevřel dveře a vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebyl nic hlášen. Říkám, tovarišči, kde vy? Bys viděl, jak naskákali tovarišči. A ustáli. Zdravstvujte, tovaryši, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli z generál Korona, já jeho chci vidět. Už to lítalo, takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hubenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než větší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde bylo tak příšel, jsem řekla, generál Korona, yes! A letěla jsem a to malýho jsem chytla, takhle jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zbělil jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem tohle to všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný na vojnu, se pak nedostal. Ale kdyby to býval, nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
3: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat? Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. Tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. No, tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
3: Český rozhlas Brno. Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii

0: Nenecháte mi. Chlapi zatracení.
1: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve Svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
3: Tohle je Kudláčková.
4: Těší mě. Já jsem švagrová děda vševěda.
5: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
6: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
5: No, vidím, že si budete dobře rozumět. Kde je klika?
6: Není. Aby nikdo neutek.
4: He, jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vode.
5: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
4: Ne. A dají se tady hrát kuličky.
5: Jestli máš důlek, můžeme si zahrát.
1: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
7: Dobrý den, tak jsem tady.
8: Ano, tak se posaďte.
7: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
8: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
7: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
8: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
7: No právě proto.
8: Prosím?
7: No, proto jsem tady.
8: A tak?
7: Já jsem sem.
8: Co pak?
7: Hrkot, nechte mě domluvit.
8: Spíš do kokta.
7: Já jsem sem.
8: Smrťáček, vínečka, libo.
7: Tak necháte mě domluvit.
8: Prosím.
7: Já jsem sem.
8: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
7: Jsem tady na inzerát.
8: Chápu, první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
7: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
8: Lituji, nemohu být k dispozici.
7: Co je tohle za řeč?
8: Jsem ženatý.
7: Houblec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
8: Lituji, o tom nic nevím.
7: No tak mi zavolíte vedoucího.
8: To jsem já.
7: Já jsem Roubalová.
8: Chápu.
7: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
8: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
7: Teda, já nic. Ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo? To
8: vy jste kvalifikovaná síla?
7: Pochopitelně.
9: A jakou máte praxi?
7: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
9: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
7: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
9: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
7: Aha. A komu budu dávat klíče?
9: Prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
7: No právě, no, to je pravda. A nač je teda tady recepční?
9: No tady není recepční.
7: A vy jste mi teď to místo nabízel.
9: Ale milá paní, náš...
7: Roubalová.
9: Milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
7: A jaký je v tom rozdíl?
8: Platový.
9: Vy se nám nepletete do rozhovoru.
7: Budeť ne.
9: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
7: Vy jste ženatej?
9: Já? Jak vás to mohlo napadnout?
7: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
8: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
7: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz této vinárně, rozumíte? No,
8: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
7: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
8: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říci, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
7: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
8: No jo, já jsem to zažil.
7: Kdy?
8: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
7: Podívejte. Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
8: No jo, ale nějak poctivě.
7: S láskou.
8: S čím?
7: Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyzpytatelná.
8: Já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
7: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
8: Jo.
7: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Hmm. Tak jsem teďkom přivejte ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
8: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
10: prosím, ano?
7: Pane Patočka! Oni vás už taky pustili!
10: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
7: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
10: No.
7: Pozor!
10: Spolehněte se. Desetinná čárka se dělá za celými korunami.
7: Správně, no. A kniha přání?
10: Vždycky musí být dvě.
7: Správně. A další?
8: To je náš kuchař, pan Žemlička.
11: Jo, tady, co pak je?
7: Žemličko, ty kluku hlubata.
11: Roubalka.
7: Ty už seš taky venku. Ale no to je mě překvapení.
11: To víte, paní Roubalová, láska to je, co mi zase dovedlo zpět k plotně.
7: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
11: No, dovolte, paní Roubalová.
7: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
11: Už letím.
8: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
7: No to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo novej, jo, tak to teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší.

0: Helena Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my prý trápíme hlady.
3: No, když je to pravda, Gory, ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, přece se mě zbaví. Tak mě ukrmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko. Čech si od huby utrhne, sám ji přinese a ona by právě takovýhle věci.
3: No, když je to pravda, Gory, ne, prosím tě, já co dneska, ta polívka blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovědej, to nebylo kýdlo.
2: Jak to, že to nebylo kýdlo, když jste toho zblezla, tady je celý kastrůlek, co? Tak. Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek mě neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Ne, nemám. Já mám tamhle zuby, které nejsou v šupleti.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste se nešupla do huby. Či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten už mi nějak dal.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama. Doktore, čestný slovo, vždycky se mám potom poslal.
3: Proč mě nepovědejte, je přeci, já se znám, já tě moc dobře znám.
2: No a co?
3: A tvýho starýho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovnal, je to můj muž.
3: No já, je on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já.
2: Když se někdo ožralá, jste to vy ožralá. Taky. Že vám není hamba, tady takhle před doktorem.
3: Pane Bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co? A opovažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, opovažte se!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, Seno, tedy Slunce, Seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď...
2: To musí tam... takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano. Něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošticovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nimi nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje krakna, no co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuli a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý varník, Petře. Když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, povídá, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne. Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou mi lhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj. Aha. Pro mě je vaření koníček.
4: Takže pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co, na co? Na papír!
5: Klidně. Pište.
4: Já píšte. Vy
5: lepší píšete, než počítáte, pane Patočka.
4: No.
5: Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasnu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
7: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
7: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
7: no,
6: to je.
7: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkoukal.

Obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesli ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Policie očekává kvůli fotbalovému zápasu zbrojovky a Sparty dopravní komplikace u brněnského stadionu. Nové startovní bloky zlepší podmínky pro závodní plavce v Boskovicích. V Česku dlouhodobě končí směnárny, v loňském roce jich zavřelo asi 30. A zítra čekáme oblačno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Fotbalisté brněnské zbrojovky dnes po návratu do první ligy odehrají úvodní domácí zápas. Na stadionu v Srbské ulici vyzvou od 20 hodin pražskou Spartu. Policie kvůli tomu posílí hlídky, zapojí se do nich desítky lidí. Zaměří se nejenom na bezpečnost a prevenci konfliktů mezi fanoušky. Očekávají i silný provoz v okolí stadionu, varuje řidiče policejní mluvčí Petr Vala.
4: V případě, že se rozhodnou přijet automobilem, je vhodné počítat s možným dopravním zatížením v okolí stadionu, vyrazit s dostatečným časovým předstihem a obrnit se trpělivostí. Řidiči by zároveň měli sledovat aktuální dopravní zpravodajství a respektovat pokyny policistů i přechodné dopravní značení.
3: Plavecký bazén v městských lázních v Boskovicích má nové startovní bloky za bezmála 300 tisíc korun. Zhruba třetinu pokryla dotace Jihomoravského kraje. Podle trenéra boskovického plaveckého oddílu Jana Horáka už původní vybavení nesplňovalo současné požadavky závodního plavání.
5: Toto jsou moderní bloky, které se používají jako na závody. Tam je hlavně rozdíl v tom, že dneska je jako ten atletický start. Tam právě vpředu má jako odrazovou nohu a vzadu zapřenou. Tak toto je právě na těch plaveckých blokách to stejný.
3: V Česku dlouhodobě ubývá směnáren. Loni jejich počet klesl zhruba o 30 na přibližně 800. Vyplývá to z údajů České národní banky. Před 16 lety přitom fungovalo směnáren skoro dvakrát tolik. Podle centrální banky za poklesem stojí hlavně rozvoj digitalizace a častější používání platebních karet. Vliv mohla mít taky pandemie COVID-19 a úbytek turistů. Týdenní festival folklové prázdniny dnes začíná v Náměšti nad Oslavou. Na programu jubilejního 40. ročníku jsou hudební vystoupení, taneční workshopy nebo diskuze s hudebními publicisty. Pro děti jsou připraveny výtvarné dílny. Podle ředitelky festivalu Jany Vojtěchové se posunula i žánrová skladba účinkujících.
6: Přijedou muzikanti z Itálie, z Irska, z Albánie, z Německa. Máme taky samozřejmě české taháky a tím může být Vláďa Javorský a Boče Muny, nebo úterní koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem, a nebo taky velkým tahákem je Michal Pavlíček, který zahraje s Robertem Křesťanem a Druhou trávou.
2: Počasí.
3: Zítra na Jihomoravě čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy se mohou objevit i přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů, biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Popůvky. Na 183. kilometru se srazila 3 osobní auta. Blokují levý pruh, tvoří se kolona už z kilometru 181. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ty věci, jako je zakládání negativu do kazet, potmě úplné, no tak to je fantastický adrenalin a meditace, protože jste úplně potmě. Teďka musíte vědět, kde je ta citlivá vrstva. a musíte ho založit správně, jinak ten film prostě vyskočí třeba z té kazety nebo může dojít k nějakým jiným defektům.
0: Zeleného rinku jste slyšeli fotografa Rostislava Čuříka, který do 16. srpna vystavuje v Domě umění města Brna. O svých analogových fotografiích z 80. let, ale i těch nejnovějších, bude vyprávět autor i kurátorka výstavy Terezie Petišková. 10. částí pokračuje memoárový cyklus Jiřího Kuběny Z mého orloje. Připomeneme si sté výročí narození spisovatele Ludvíka Vaculíka a v úvodu zazní v repríze fejeton Aleny Monštajnové Stáří je prý jen prostatečné, čte Věra Zástěrová. K poslechu dalšího letního vydání magazínu vás zve Alena Blažejovská.
8: Stáří je prý jen prostatečné. Potíž je v tom, že zestárneme všichni, ať jsme stateční nebo ne. Vlastně to není tak docela pravda. Vysokého věku se dožijí jen ti, kdo mají štěstí. Ale je to opravdu takové štěstí? Když je člověk mladý, má pocit, že se ho stáří netýká. Nedokáže si představit, že jeho chůze nebude vždycky lehká, sluch jemný a oči bystré. Možná si myslí, že si staří za své potíže můžou sami. Určitě nežili tak, aby si svěžest uchovali. Nestarali se o sebe. To mě věk vitalitu neubere, myslí si. Mně klouby bolet nebudou, zažívání budu mít 100% a při chůzi do kopce se nezadýchám, protože já se o sebe budu starat. Zavčas rozpoznám ten moment, kdy začít s rozumnou životosprávou, kdy skoncovat s alkoholem a cigaretami. Teď ne. Teď jsem ještě mladý, teď musím hodně pracovat, vydělat spoustu peněz, postavit dům, taky trochu cestovat, něco si užít. Od toho přece mládí je, tak honem honem uhněte mi z cesty, pospíchám. A podle toho se k seniorům někteří chovají. Netrpělivě poklepávají nohou a významně vzdychají, když je svou pomalostí zdržují. Vymýšlejí vtipy na důchodce, obcházející se slevovými letáky regály obchodů. Protože roky sebou nenesou jen chátrající tělo, odchodem do důchodu člověk ztrácí i podstatnou část příjmu a možnost přivýdělku. I to mladý člověk samozřejmě vnímá, ale nechápe. Za ty roky už má mít člověk všechno, co je k životu zapotřebí. Bydlení, vybavení, auto a pořádný balík v bance, aby nemusel pobíhat po slevách a počítat každou korunu, myslí si. A vůbec, můžou být rádi, že nějaký důchod mají. Naše generace na tom bude mnohem hůř. Ano, to je docela možné, ale možná taky ne. A hlavně, dnešní důchodci spoustu let pracovali, starali se o své děti, poskytli jim vzdělání, mnozí se starali i o své rodiče. Roky platili daně, odváděli část svých platů do důchodového systému. Spoléhali se, že stát je dobrý hospodář a oni jednou budou moct prožít důstojné stáří. Důstojným stářím nemyslím jen finanční zabezpečení. To je bezesporu důležité. Důležitý je i pohled, jakým se na generaci seniorů díváme. Jsou to lidé, kteří mají neocenitelné zkušenosti. Vědí, že člověk je bytost chybující. A protože lidstvo není jednolitá masa, ale zástup skládající se z jednotlivců, někteří se ze svých chyb poučili a jiní ne. Tak jako jsou problematičtí mladí, existují i problematičtí seniori, protože bezohledný mladík zestárne do bezohledného starce. Ze závistivé mladé ženy jednou bude zahořklá stařena. Já jsem ke starším lidem vždycky vzhlížela. Možná je to tím, že miluji příběhy a za každým starším člověkem vidím příběh. Ten člověk byl kdysi dítětem, studentem, mladým člověkem, rodičem. Miloval a miluje. Lidé v jeho životě odcházeli a noví přicházeli. Musel se naučit odpouštět, vzdát se věcí, ale hlavně vztahů. Prožil radosti, ale i žal. A to všechno ho poznamenalo, formovalo a udělalo z něj člověka, jakým je teď. Život ho někdy pohladil, jindy do něj zaťal drápy. Poznamenal ho na těle i na duši. K tomu, aby člověk žil dál, je někdy zapotřebí opravdu velká odvaha. Milovala jsem svou babičku. Její generace se narodila za jedné války a zažila druhou. Byla ze tří sester a všechny během svého života zažily ztrátu dítěte. Všechny brzy ovdověly. Bydlali každá v jiném koutě republiky a když se ve stáří jednou za čas sešli, posadili se, popovídali si a nakonec tiše plakali. Ale nikdy, opravdu nikdy jsem neslyšela, že by si babička stěžovala. Do konce svých dní a sil se snažila být užitečná, ale měla i svůj život a své zájmy. Dokázala naplnit svůj čas. Obdivovala jsem předsedkyni našeho čtenářského kroužku. Bylo jí přes 90 let a stále měla to, co nemají mnozí mnohem mladší lidé. Lásku k životu. Řídila se nepsaným pravidlem. Každý den strávit užitečně. Zasadit květinu, upéct buchtu, uplést šálu, ušít halenku, prostě cokoliv. Každý den udělat něco pro rozšíření svých obzorů. Přečíst dobrou knihu. Milovala cestopisy, když už sama cestovat nemohla. Naučit se pár francouzských slovíček, zopakovat si latinu. Vystudovala biologii, mluvila několika jazyky. Dbala na svého ducha i tělo. Zažila a překonala v životě hodně zlých věcí, ale nic ji nezlomilo. A pak jsme ji jednoho dne našli v slzách. Tato vysokoškolsky vzdělaná dáma se vydala do drogerie koupit si novou rtěnku. Prodavačka jí ji odmítla prodat. Na co prý rtěnku ve vašem věku, to jste se spletla, tvrdila. A vnutila jí jelení lůj. Na první pohled maličkost, možná i tak trochu humorná historka, ale ve skutečnosti projev neúcty, povýšenosti a nedostatku empatie. Protože stáří není v letech, ale v přístupu k životu. Všichni určitě známe důchodce mladé duchem a pak lidi, kteří nikdy mladí nebyli. A ta prodavačka byla svým nepochopením už stará. Stáří totiž nezačíná určitým číslem, ale myšlenkou, že tohle už se nehodí, to se nedělá. Stáří není ani tak o chátrání těla, které je na první pohled viditelné. Stáří je o chátrání ducha. Stáří přichází, když se vytratí vnitřní náboj. Chuť žít. Roky ubíhají a já pořád hledám recept na dobrý život. Učím se od těch, kteří už mají něco odžito. Snažím se poučit z jejich chyb a převzít od nich to dobré. Zatím jsem došla k závěru, že kdyby měli lidé, ať je jejich ročník narození jakýkoliv, víc empatie, a byli schopni větší tolerance, všem by se nám žilo líp.

0: Po fejetonu Aleny Monštajnové zpívala Lenka Dusilová svou píseň 12. z alba V hodině smrti. V Domě umění města Brna je do 16. srpna k vidění výstava analogových fotografií Rostislava Čuříka. Vznikaly v průběhu let v jeho ateliérech na ulicích Táborská, Francouzská, v Domě v kamenné kolonii i v plenéru. Autor přitom spolupracoval se svým bratrem zvaným Estráda, s Lacem Garajem a Liborem Jarošem a také okruhem tvůrců kolem divadla Tak Tak, vedeného režisérem Janem Antonínem Pitínským. Přímo ve výstavním prostoru jsem se sešla s fotografem Rostislavem Čuříkem i s kurátorkou výstavy, též ředitelkou Domu umění města Brna, Terezií Petiškovou.
1: K tomu, abychom připravili výstavu fotografií Rostislava Čuříka, vlastně došlo hlavně kvůli tomu, že jsme se zabývali výzkumem scény výtvarný, která souvisí s historií umělecko-průmyslové školy v Brně, a vzhledem k této potřebě jsme vlastně navštěvovali spoustu ateliérů, vlastně absolventů, a při té příležitosti jsem měla možnost znovu nahlédnout do archivu fotografií Rostislava Čuříka, a ty fotografie mě nesmírně oslovily svojí živostí, vitálností, performativním přesahem k divadlu, přesahem a kontakty s dobovou scénou, poetickou, s aktivitami Antonína Pitínského a tak podobně. A překvapily mě, musím říct, po dlouhé době, co jsem je nevěděla, i kvalitou fotografické práce s tím analogickým médiem, schopností experimentovat s tím médiem, ať při práci s negativem, tak při vyvolávání fotografií. Takže to byl takový pro mě hezký zážitek, který vedl k tomu, že jsme Rostislava Čuříka požádali, jestli by pro nás nepřipravil výstavu, která by ukázala, jak vlastně ty počátky jeho autorské tvorby v oblasti fotografie, tak vlastně současnou jeho fotografickou tvorbu.
2: Tady se dá asi jasně říct, že ten způsob práce je výtvarný, že?
1: Určitě, jednak je tam opravdu výrazná ta performativní rovina, kdy velké množství těch fotografií zachycují akce. Akce přátel, spolužáků, autorů, se kterými Rostislav Čuřík udržoval kontakty. A jednak je to právě ta výtvarná práce, což je zajímavý i z pohledu nějakého sledování nástupu postmoderny a postmoderního uvažování ve výtvarné tvorbě na Moravě a potažmo na tehdejší československé výtvarné scény, protože ty fotografie pracují s náhodou, pracují na druhé straně s inscenací těch snímků, pracují s těmi přesahy do inspirace literární, poetické. Rostislav má v archivu snímky z prvních debat o založení časopisu Host. Máme tady snímky vlastně instalací, které souvisí s poetickými večery, které pořádal spolu se svými přáteli v kamenné kolonii, a které byly takovým jedním z mála vlastně možností soukromé prezentace těchto projevů.

0: Teď se výstavou projdeme spolu s jejím autorem.
1: Dům v Kamence je zřejmě titulní a klíčová fotografie, soudě podle umístění i podle jejího formátu. Co nám tedy má říct, jakým oknem do výstavy chce být?
2: Tak je to úvodní fotografie, která navazuje na cyklus fotografií z těch začátků 80. let. Možná jsou tady ještě starší. Tuhle fotografii vybrala kurátorka Terezie Petišková, protože se jí líbila ve vztahu k těm aktivitám, které v Kamenné kolonii byly. A přímo tahle fotografie sloužila jako pozadí pro večer poezie, takže jsou

0: Tam i malby, je tam malba světelným objektem, už si nepamatuju, asi svíčkou, a je to povedená fotka, zapadá do toho rámce těch divadelních a poetických aktivit, které jsme tenkrát konali a žili jsme jimi.
1: Čili je to váš dům v Kamence, jo. Kde se ty aktivity pořádaly?
0: Občasně, ano, je to můj dům, jo. Jsem ho koupil v tom roce 81. Takže před rekonstrukcí, ale velmi poetický, a hned jsem od prvního dne ho používal jako ateliér a bydlel jsem tam. A jo, a současně hned potom s mojí ženou, takže prostě jsme to tam prožili celou dobu. No. A pak s dětma, paráda.
1: Ta fotografie je tady vlastně ještě jednou, pokud se nemýlím, nebo to je nějaká varianta? Ne, je to tatáž, myslím,
0: to je
1: ano.
0: Stejná, protože to je tapeta a tapeta je vlastně jako mrtvá fotografie, že? Nebo je prostě jenom alternativní doplněk, ale tohle je originál. Tady je potom vidět, jak se to vyvíjelo dál, protože to je ten stejný negativ, který jsem dělal různý montáže negativů přímo, takže stříhané, a ten negativ zmizel. Jo. Tady je vidět asi to celé i s listím. To jsou ty moje experimenty prostě s dlouhým časem, takže tady vidíte, je to montáž při fotografování, nejsou to dva negativy, takže to je poutočení kamery. Dynamika té kompozice se propojí až tehdy, když to člověk vyvolá, protože v tom latentním obraze to funguje tak, nebo přitom, když ještě nevidíte ten obraz, takže je latentní, že si to představujete jenom v mysli. To všechno se děje potom v temné komoře. Opak buď to si pokračuje dál, anebo je to dobrý. No, v tomto případě to dopadlo skvěle. Tohle je totéž, ale v pohybu, a tady je asi z toho večera, a to je focený kinofilmem. Jinak to většinou jsem fotil kamerou 6x6 negativy.
1: Stojíme u další stěny a pořád je to rok 1981. To je opravdu začátek vaší tvorby, anebo byl prostě úrodný, dařilo se?
0: Není to začátek v žádném případě, a vystavovat jsem začal fotografie i malby v roce 78, a předtím, ještě když jsem se učil, tak jsem taky byl na výstavách, takže ta aktivita je opravdu jako už dřív, ale tohle ten výběr toho cyklu, ten patří k sobě a tím pádem ty věci na sebe navazují, jak teda tím životním příběhem, tam jsem vystřídal dva ateliéry nebo dva podnájmy, tak prostě tím obsahem.
1: Možná můžeme zmínit, že na některých těch fotografiích jsou i figury.
0: Tady vidíme, že jsou na každé fotografii figury.
1: A někde jsou dobře skryté, anebo takové jako rozmlžené vlastně.
0: Ano, to se zdá na první pohled, protože to je dlouhým časem, to je moje specialita už od mládí, abych mohl dosáhnout dynamiky toho portrétovaného, v tomto případě Libore Jaroše, kde vidíme, že ten obraz je prostě statický, ostrý, nebo to je pro něj zátiší, jestli se nepletu. Takže tady je pohyb kamery na stativu. Je to většinou ze stativu. Toto je performance, takže taky delší čas, aby tam docházelo k tomu objasnění těch pohybů, a ty pohyby nejsou... To nejsou žádné akty, to je vlastně jenom performance element, ten člověk. Jo. Toto je montáž všech možných montáží grafik. Luboš Klimovič, spolužák. No. Tohle je docela důležitá věc, protože to Zdeněk Petrželka dneska Pitinský připravoval Hamletiánu. Já jsem prostě jako výtvarník spolupracoval s divadlem Tak-Tak, které ale skončilo v roce 80 lirickými agresemi, ale to byla příprava pro Hamletiánu, takže jsem měl dělat plakát a Zdeněk už měl napsaný prostě scénář, no dopadlo to však, víte jak. Divadlo skončilo, muselo skončit. To je docela povedená věc s Lacem a docela jsme se bavili, že jsme se navzájem kreslili, a je to všechno dlouhými časy, protože tady jsme na jednom negativu, prostě o 90 stupňů otočení. A to znamená, že tohle je expozičně náročné, aby to dopadlo dobře, to člověk nemůže změřit nějak moc expozimetrem. autorportrét a tady končíme v ateliéru na Táborské. Tohle je zase na Francouzské v ateliéru, takže tak, jak jsem to střídal, tak to takhle je. Pořád jsem si s tím hrál, takže doufám, že to potěší někoho, že tam uvidí zatím takovou tu hravost, že to není úplně vážný artefakt, naopak.

0: Další stěna přináší skok do letošního roku. Proč taková koncepce? To rozpětí, jedny z nejstarších fotek a ty nejnovější. Dělal jste to už s vědomím, že výstava bude?
1: Tenhle poslední cyklus jsem věděl, že výstava bude, takže té práce je asi půlroční, ale jinak ten skok je záměrný, protože by se tady víc věcí nevešlo. Takže třeba 90. léta a mezi tím ty pozdější roky tady nejsou, ale ta koncepce si myslím, že je skvělá, že to prostě na sebe navazuje. Takže paní kurátorka Terezie Petišková fakt citlivě vybrala ty kolekce z těch starších prací a ty nový. Působí to, že to na sebe prostě fakt navazuje a je to pokračování. Protože já jsem si hrál tenkrát a hraju si pořád, takže se to tam možná někde projevuje, tady ty věci, no však uvidíme společně, půjdeme dál se podívat na nějaké věci.
0: Předpokládám ale, že po 45 letech si přece jenom hrajete trochu jinak. V čem je ta změna, v čem je ten posun?
1: Posun je, nevím, jak to říct, dávám tam nějaké nové jiné zkušenosti, ale princip hry je stejný. To, že fotografuji celý život, je to, že potřebuji objevovat a tvořit nějaké věci, které mi dávají možnost se posunout dál v tom, jako, že vím, kdy je to dílo hotové, kdy prostě to mám propracované a ty pochody jsou pořád stejné, ale to, že mě to baví víc a víc, tak to je osobní prožitek.
0: Popište mě, jako bych to neviděla, čím je odlišný ten výsledek v tomto letošním cyklu od toho výsledku na začátku 80. let?
1: Výsledek odlišný moc není, ale používám jinou techniku, takže jiné fotoaparáty mě dávají jiný technický prostor. Například mluvím o kameře Linov Technica 13x18, takže celý ten cyklus není zvětšovaný fotografickým zvětšovákem, ale jsou to kontaktní fotografie doplněné fotogramy, protože tak velký zvětšovací přístroj zkrátka možná je v České republice, ale já ho nemám. No. Vím, že se jmenoval Herkules, jednou jsem ho měl a ty čočky z něj jsou vystaveny v tom alternativním prostoru za rohem, tam se dostaneme. Takže princip je pořád stejný, je to hra u mě a hra s kompozicí a jde mi o tvorbu prostě.
0: A zásadně nikdy s digitálním přístrojem?
1: No, digitální přístroj mám a fotím s ním léta, mám dobrý a kvalitní, ale nepoužívám ho pro umění. Až na dvě výjimky, co jsem zkoušel, takže z toho vznikly nějaké takové tisky, ale tady nemůže nastat prvek nějaké digitalizace kvůli tomu, že výstup prostě při tom fotografování je negativ. Ten negativ se nedá digitalizovat hned, jo? Takže z něj musí být pozitiv a teprve potom může dojít k nějaké digitalizaci, nebo samozřejmě dá se pracovat i s tím negativem. Dneska jsou techniky všelijaký, ale prostě není to tak jednoduché. No? A navíc, když už máte ten výstup v negativu, no tak prostě vás láká udělat ještě poslední krok, no, ten pozitiv. A případně to potom zatónovat, jako tady vidíme na některých snímcích, jenom tónování.

0: Další stěna a mikulovské inspirace?
1: Ano, částečně. Celý cyklus se pořád jmenuje Zátiší na stole 2026, ale tenhle menší cyklus v cyklu se jmenuje Imaginary Alchemia, navazuje na mikulovské sympozium, které proběhlo loni. Bylo to úplně fantastické, téma bylo alchymie. Takže já jsem tam maloval obrazy, které tyhle fotografie navazují na tu malířskou tvorbu. Tady někde začnu.
0: Já prozradím, že my natáčíme ještě před vernisáží a popisky zatím leží na zemi, takže my se k ním skláníme.
1: V hlavě jenom, já i popisky dělám živelně, tak já prostě nevím, jestli jsem dal imaginary tam anebo zpátky, ale tady se dostáváme k básníkovi Jiřímu Dinkovi a je to ilustrace na těch třech fotografiích k jeho básni minimalistické Dokud nepřišla ona.
0: A Jiří Dinka je mimochodem taky kamarád Jana Antonína Pitinského, Zdenka Petrželky. Jo. To má nějaké luhačovické souvislosti.
1: No, určitě jsou z Luha, no, původně. Jiří Dinka žije v Praze dlouho. Takže to máme cyklus Jiřího Dinky. Tam jsem zapomněl na Petty Smith někde. Asi ta první, Imago, tak tohle je fotografie jako podsta Petty Smith. Já ji mám strašně rád jako muzikantku, jako básnířku, jako fotografku dokonce. Dokonce jsem instaloval její fotografii ve Vídni v Generali Foundation, tam je velká galerie. A moc se mi to líbilo, no. Takže Imago pro Petty Smith. Pak tady máme Wima Wenderse ve dvou fotkách a to jsou poznámky ke knize Dech andělů. Ho miluju úplně, takže to má vystihovat ta kompozice, prostě ten Dech andělů.

0: Takže to je k těm instalacím, co jsou na zdi. A teď se dostáváme v alternativní části výstavy a tu nazývám pinhole. Pin je špendlík a hole je dírka. A pinhole vymyslel skotský vědec v roce 1865, tuším, který poprvé udělal dírkovou komorou, zachytil fotografický obraz. No a od té doby střídavě se to tak nějak vyvíjelo až dnešnímu dni. Tady mám k tomu poznámky, takže třeba Leonardo da Vinci, Codus Atlanticus 1485, popsal poprvé podrobný popis dírkové komory. Jenomže on to používal ne pro fotografii, ale pro studium architektury. To už je kamera, kterou jsem vyrobil já, tady mám podpis. A tam má dvě dírky. U tohohle jsem věděl, že chci ukázat, jestli se dá udělat dírka do jakékoliv plechovky a pak s ní fotit, s tou plechovkou dá, ale výsledky vidíte tady. To je jenom prostě jako když si hrají, jo. A já tudy cesta nevede, protože ta ohnisková délka je strašně krátká. Ona by musela mít těch 70 mm, má 40. Jenomže s tím Leonardem, s dvěma dírkama, se mi podařil nafotit interiér tak, že jsou to dva, on současně vlastně fotí dvě reality, dvě roviny a už je montuje dohromady. Takže to je pro mě taková pracovní podsta Jacksonu Pollockovi. To vidíte, kdyby Jackson rozlíval barvy po plátně. Tohle je zapůjčeno ze sbírky Estrády, tam ten zbytek jsme vyráběli spolu. Cairns in the City byl projekt asi před 20 lety ve Vídni. Cairns in the City znamená plechovky ve městě. Tohle je plechovka od kávy. Tohle jsou výsledky.
1: Čili znamená to, že kdo by neměl peníze, tak si může vyrobit kameru i z krabičky od dýmkového tabáku nebo z nějaké plechovky?
0: No, zjednodušeně řečeno ano, ale nebude s tím spokojen, bude muset mít zkušenost, jak si vyrobit ten průměr té dírky. A k tomu se dostaneme za chvíli, jak se budeme bavit o těch profi kamerách, co jsme zkonstruovali, převážně bratr Estrada, ale já jsem dělal výpočty. Takže tohle je pinhole, kamera dírková nebo kamera obscura, jak chcete, pro negativ 13x18, který je tady prostě panoramaticky v takových drážkách. A tohle je závěrka. Tady je úplně miniaturní dírka. No a ty výsledky jsou skvělé, protože jsem dobře spočítal tu ohniskovou délku a správně průměr dírky. U těch dírkových kamer si musíme říct jednu důležitou věc pro posluchače, že ohnisková vzdálenost je nejdůležitější v poměru s tou dírkou, ale my ještě nevíme, jaké je clonové číslo, takže nevíme, jaký je expoziční čas. Já jsem se dopočítal, že clonové číslo v tomto případě je 300, tak to je prostě šílený a ten expoziční čas byl přes 30 minut. Jo. Ale ještě jsem zapomněl říct, že nejdůležitější věc, jak jste říkal, jestli může každý prostě si něco vyrobit, může. A musí vědět, že hloubka ostrosti je nekonečná. To znamená, že je jedno, jaká je předmětová vzdálenost od pomyslného objektivu. Jestli je to metr nebo 20 metrů, pořád to bude ostrý. Pokud ten poměr, jak jsem říkal na začátku, dírky a té ohniskové vzdálenosti bude správně spočítán.

Pokud pro vás bylo těžké vstřebat některé detaily výkladu Rostislava Čuříka, mohu vám jako řešení nabídnout návštěvu výstavy v Domě umění města Brna. Ve středu 29. července od 18 hodin tam dokonce proběhne komentovaná prohlídka s autorem i s kurátorkou výstavy. Další možností setkat se s nimi pak bude dernisáž v neděli 16. srpna. Nahrávku, stejně jako ostatní příspěvky Zelného rynku, si ovšem můžete taky znovu pustit na webu Českého rozhlasu nebo v aplikaci Můj rozhlas. A ještě připomínám, že kromě grónského autorstva můžete na festivalu Měsíc autorského čtení v divadle Husa na provázku v nejbližších dnech potkat i české spisovatelstvo. Dnes ve 20 hodin a 30 minut například Petra Stančíka. Kompletní program najdete na internetu na adrese www.autorskéčtení.cz a v pátek 31. července bude festival zakončen.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje archivní memoárový cyklus básníka Jiřího Kuběny Z mého orloje.
2: Připadal jsem si tehdy s nadcházejícím rokem 1956, kdy naše pobyty ve Slávii řídly a i styk s Kolářem se omezoval už jen na minimum, stále víc jako proklatý a prašivý, jako někdo nepřijatý mezi svými, jimž jsem se jednu chvíli chtěl tragicky připodobnit. Byl jsem však opravdu mezi svými? Samozřejmě, nevysloveným důvodem k určité rezervovanosti se strany mistra a jeho paladinů, jeho artušovského kruhu, ke mně bylo jisté tabu, o němž se nikdy nemluvilo. A tím bylo mé pojetí Érota, můj Éros. Ten se stal známý nejpozději mou strojopisnou publicitou mé vlastně vůbec první přátelům prezentované knihy Jiného vesmíru, kde tato nota je přítomná už nepřehlédnutelně. Jiný vesmír sám byl přijat vesměs s respektem a uznáním, byl ostatně ne nadarmo připsán Kolářovi, se strany Honzy Zábrany dokonce nadšeným, ale o tom se mlčelo. Mou erotickou orientaci považovali tehdy mý pátres za jakýsi jinožský exces, určitě časem odstranitelný. Bylo to symptomatické. Byl jsem v kruhu, kde se sice vysoce ctil Whitman, Rambo, či dávno předtím Shakespeare se svými mimochodem Janem Vladislavem, jedním z mužů našeho stolu, právě znovu přiloženými sonety, anebo třeba náš Weiner. Allen Ginsberg teprve toho roku napsal svůj Zábranou brzy na to přiložený Haul k vílení, ale ti všichni byli dávno po smrti a něco jiného bylo tohle atypické pojetí lásky u klasiků, ať už o vavřínovaných nebo prokletých, a něco docela jiného v polovině 20. století v reálném socialismu v kontextu režimně opozičním a navíc u nezralého mladíčka, sedávajícího u bez toho již ze všech stran ohroženého mramorového stolu kavárny Slávie. Až jednou. Byl to jeden z posledních, ostatně ne zas tak častých flámů, s Kolářem jsme vlastně nepopíjeli nikdy, kdy se dočasných ranních hodin trochu posedělo a trochu pilo. Vyprovázeli jsme tehdy Koláře, vzadu se myslím proti větru, prodíral i Joska Hiršal, někde po Národní třídě vzhůru směrem na Vršovice, ze všech stran fičelo a poněvadž už to byla ta chvíle loučení a rozjezdu nejen do nového dne, ale vlastně jaksi i do života, kdy bylo třeba něco říci, Kolář hodnotil v chůzi v jakémsi lakonickém globálu dost příznivě nejdřív Vaška a pak i mě. Přece jen se pak tehdy, jaksi z nevolí a jen soukromně, obrátil ještě i zvlášť ke mně a řekl mi, přerývaně a s největší vážností. Moc si rozmyslete, mladěj, jestli chcete, a zvlášť ve vašem případě, bylo jasné, o čem se mluvilo, a dnes dělat poezii. Pokud ano, a pokud takhle, je to sebevražda. Vy tomu budete muset dát všechno, a nazpět nedostanete vůbec nic. Jdete předem prohrát. Nečekejte žádnou odměnu. Čeká vás jen mlčení a posměch. Radím vám dobře, jděte od toho. Poezie je strašná. Přiběhly roky. Nevím, jestli to nebyl další, třeba jen bezděčný trik mého zenového mistra za světitele. Ale já tuto Kolářovu jakoby závěť, poslední dispozici pro mě řečenou jen mně, a to v hodině notně popůlnoční, pozdě k ránu, ve chvíli, kdy se odchází do života, jsem vzal vážně. Ale samozřejmě ne jako dobře míněné doporučení, kulantně přijaté tím, kdo to vzdá. Naopak jako výzvu, jako rukavici hozenou k boji s osudem. Nevím, jestli tohle Kolář chtěl, ale to právě on mne vehnal definitivně do náruče poezie. Uplynula léta. Vůči mému mistru Sunovi zůstávala v mém srdci jen nesmířená trpkost odmrštěného nechtěňátka, navíc ve své nedůvěře ještě potvrzená postupnou Kolářovou, pro mne zas ne tak překvapivou, dezercí od poezie k výtvarnému umění, od řeči slova, řeči tváří v tvář k řeči Emaus, řeči navíc zjizveného, mnohoznačnou realitou perforovaného obrazu. Ale cítil jsem a měl a mám v srdci satisfakci. Od poezie z boje se neutíká. Rezignoval-li nakonec sám můj velký varovatel, můj přece jen všemu navzdory mistr a zasvětitel, nemohu tím spíš rezignovat a nerezignoval jsem já. S Kolářem jsem se od těch dob nesešel. Až v loni. To mi bylo běda už 60 let a můj mistr, ten dávno nesmrtelný, třeba že už ne jako básník slova, nejenže stále byl a je mezi námi, ale mezi tím mu leží u nohou celý výtvarný svět, a ve své 80 překypuje dál tvůrčí i mentální mladostí. Mladí přátelé z hosta nachystali k tomu jubileu k mé poctě knižně vydaný sborník, kde se účastnilo na 80 předních jmen současné poezie. Jaká byla, jaká je znovu a znovu má radost, že jako první, vůbec nečekaný, hlásil se tam z fronty spisu ke mně opět po 40 letech až z Paříže zaslanou vstupní Koláží Jiří Kolář. Okamžitě jsem ho, ale i sebe, poznal v té metafoře, v té tázavě pootočené hlavě božského Rafaela, otevřené kruhovou výsečí, která jen znovu posunuje ve všem aténickém klidu a z mrtvých vstalé klasice dávné souvislosti jako neuhýbající výzvu kráse. Ani ne za půl roku na to se pak objevila v Kolářově knize Přestupný rok, vydané 40 let po jejím napsání, mně adresovaná báseň, u níž jsem neměl tušení, můj jinošský portrét. Kolář ji napsal 19. září 1955 v pondělí a nazval jednoduše mým, tehdy i básnickým jménem, Jiří Paukert. Dnes poznal jsem snad moudrost a snad jen chudobu střízlivosti. Dívám se nazpět a posuzuji příliš schovývavě to krásné. Pohyboval se jako tanečník, něžný jako Sauroktonos, vznešený jako Diadumenos. Každý pohyb byl pro mne rozkoší, neměl jsem nikdy dost té prosté jinošskosti, té chlapeckosti smíšené s mužstvím. Nejkrásnější byly ty dlouhé vteřiny, úplně všední, ve kterých se nic nedělo. Od někud třeba zněla hudba a někdo z nás četl noviny. Nevím, jestli mě měl rád, ale věřil mi a to mne naplňovalo štěstím důvěry, Rád jsem chránil všechna jeho tajemství a miloval jsem jeho stydlivost. Nikdy bych nebyl věřil, jak praví muži jsou cudní a čistí. Byl mým princem a já už tehdy věděl, z jakého království. Byl jsem šokován, nevýslovně dojat a v očích nalezl konečně ony slzy, těžké slzy tehdy v té tmavé noci pražském ránu, pozdě k ránu už nevyplakané. Tak tohle byl tedy ten nepřístupný mandarin. Bylo to shledání, netušené shledání, cudné a krásné, jak v ráji. Když jsem s ním pak po těch strašných letech nakonec telefonoval, překvapil mne do třetice okamžitě jeho hlas. Nestárnoucí, zase ten úděsně mladý hlas s tím též neporušeně panickým ruměncem, hlas dosud celý v krvi. Ale na tenký led kluskou parketu rozmluvy o slovu už se zlákat nedal. Na naší anketu pro box číslo 7, kde se ptá mimo jiné na romantismus, Máchu, Demla, odpověděl mi jen takto lakonicky. Poznal jsem opět mistra Suna. Před 25 lety jsem s tím definitivně skončil. Nemám nervy na takovou řezničinu. Kdo ví, možná, že už jen Ježíš, bez pochyby Ježíš, vtělené slovo, když ne Rembo a Kolář, když ne my básníci, je ještě ten, kdo zbývá, kdo ještě je určen pro strašlivou řezničinu kříže. Ale bez té řezničiny, bez krve nových mytů, bez společné krve nás, blíženců v krvi, by nebylo smlouvy nové a věčné, navždy by nebylo vína.

Slyšeli jste desátou část vzpomínek Jiřího Kuběny. V závěru si ještě připomeňme, že 23. července 1926 se v Brumově narodil spisovatel a publicista Ludvík Vaculík. Při příležitosti z tého výročí jeho narození teď na stanici Český rozhlas Plus běží četba z Vaculíkova Českého snáře. A na stanici Český rozhlas Vltava zase četba z Vaculíkovy knihy Stará postel, která v brněnském nakladatelství Atlantis brzy vyjde poprvé vůbec i knižně. Je to intimní próza, která vznikala v letech 1978 až 1998. Tím skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská, zvuková spolupráce Antonín Kánský.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Kraj Hradu u Brna se osvědčil pouliční kamerový systém. Město ho chce ještě letos rozšířit o 4 další kamery. Archeologové našli na Pohansku několik nových hrobů s kostrami z 9. století. Speciální policejní tým objasnil 20 let starý pokus o vraždu. Útočník trestu ale unikne. A zítra čekáme oblačno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobrý podvečer u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Hrad u Brna chce rozšířit kamerový systém města. Podle jeho vedení se letošní instalace 40 kamer do různých ulic osvědčila. Díky nim se městským nebo státním policistům podařilo vypátrat například pachatele vandalismu. Město proto plánuje umístit na riziková místa další 4 kamery. Kam a proč, přibližuje nezávislý starosta Rajhradu František Ondráček.
2: Do prostoru upraveného historického Petrova mostu a lávky nové, která byla vybudována vedle mostu, my bychom tam chtěli umístěvat nějakou sochu. A tak právě i tento prostor, který už se stal terčem vandalů a sprejerů, tak bychom chtěli pomocí těchto kamer nějakým způsobem monitorovat.
0: Rajhrad chce s hlídáním mostu začít ještě do konce tohoto roku. Archeologové z brněnské Masarykovy univerzity zkoumají velkomoravské hradiště na Pohansku u Břeclavy. Navazují na výzkum z 60. let minulého století, kdy odkryli 2 kostely a asi 40 hrobů. Nově našli další 3 hroby s celými kostrami z 9. století. Předpokládají, že by mohli odkrýt ještě 4., upřesňuje vedoucí výzkumu archeolog Petr Dressler.
3: Má hlavu položenou na kamenech, což je právě typické, takže předpokládáme, že teda z toho 9. století z období té Velké Moravy. Je to hrob, který jsme v podstatě očekávali, že by tady jako mohl být. To se zadařilo, čekali jsme, že tady budou 2, uvidíme, jestli ještě třeba pod ním jeden nebude, aspoň zbytečky jeho.
0: Archeologové taky narazili na lidské kosti z 20. století. Jejich původ zatím nedokážou vysvětlit. Policisté objasnili téměř 20 let starý případ pokusu o vraždu. Útočníka, který v roce 2007 pobodal 60-letého muže, ale nemůžou zatknout, případ je totiž promlčený. Asi 30-letý pachatel tehdy bodl nožem do hrudníku obsluhu čerpací stanice v Hrádku nad Nisou. Muž útok přežil, pachatele se tehdy policistům nepodařilo vypátrat. Případem se začal s odstupem času zabývat tým Tempus, který se na neobjasněné trestné činy zaměřuje. Dnes na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat Velké Javořině tradiční cyklojízdou začaly slavnosti bratrství Čechů a Slováků. Hlavní kulturní program potom bude na Velké Javořině v neděli od 9 do 16 hodin. Lidé si mohou přijít poslechnout moravskou i slovenskou dechovou hudbu a folklorní soubory.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy se mohou objevit i přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Rosice. Na kilometru 179 se zastavuje, kolona pokračuje na kilometr 183, tam řeší nehodu 3 osobních aut v levém pruhu. Zdržíte se asi 20 minut. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Ano, dohrála Moravanka, Ivanka Slabáková nám s Jarkou Kachyňovou zaspívali, to je taková dřívější nahrávka, když ještě Jaruška Kachyňová zpívávala s Moravankou, no a klidný sobotní podvečer přeji z brněnského studia Českého rozhlasu vám všem, naši milí, kteří jste se právě nyní rozhodli poslouchat náš pravidelný víkendový pořad Blahopřání s písničkou. Několik písemných přáníček leží přede mnou a další budou možná následovat díky vašemu osobnímu zapojení do dramaturgie tohoto pořadu, to už záleží samozřejmě na vás. Číslo k nám 726 46 5200 a svátek dnes slaví Jakub, tedy Kubíčci, Kubové, a je to velmi rozšířené jméno, ale v poledne musím tedy přiznat, že jsme přáli možná jenom dvěma Kubíkům, tak uvidíme teď večer, jak se pochlapíte. A hned mám tady první gratulace, jich několik, ale první dvě od Broňka Uhra. Chci nechat zahrát písničku pro kamaráda spolužáka Milana Adámka, jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání. Písničku posílá kamarád Broněk s maminkou a taky píše, že dnes večer má narozeniny arcibiskup pan Josef Nuzík z Olomouce, rodák ze Strání Květné. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí, lásky, boží požehnání přejí farníci z Dolního Němčí a Strání. A my si poslechneme hned písničku od Miloše Procházky, Ivanky Škrhákové v podání Dambořanky a ta píseň se jmenuje Za dědinu.

0: Ano, zaspívala si sama autorka textu Ivanka Škrháková a Jiřínka Trávničková. Dovolala se Zdenička z Velkých Němčic. Zdeni, zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím a děkuji za tak krásné přivítání a přeji vám krásný podvečer. A chtěla bych vaším prostřednictvím poslat písničku krásnou pro naši vnučku Ivetku Matyášovou k dnešním narozeninám. Ona se narodila na Jakuba. A takže jí přeje maminka, tatínek Iveta Zdeněk, tatínek sestra Simonka a bratr Zdeněk Milouš. Ten je zatím v Zambii, takže ano. On si to pustí, když bude, ještě zatím je tam.
0: Je tam pořád, ano, právě
1: je tam, ještě až v srpnu se má vrátit.
0: Ano, ano, ano.
1: Konec srpna, začátkem září, asi než bude do školy. Nebo
0: no ne, protože my máme hned na začátku září každý den zkoušky v divadle, chystáme tu premiéru, tak bude tam muset být. Bez něho bychom to neodehráli.
1: Tak, no jasně. To je dobře, tak to on tam určitě bude. No. Takže krásně vás zdravím, moc vám děkuji a posílám tu písničku všem. Paní Slabákové Ivance také posílám
0: jasně,
1: tu písničku.
0: Všichni zdravíme
1: a
0: moc, to je jasně.
1: Také všem.
0: Zdeničko, tak se mějte krásně.
1: Ano. Tak děkuji moc krát a dobrou noc a naschledanou.
0: Naschledanou spíš ještě, protože nepůjdu ještě spát.
1: Naschledanou, no dobrou noc, vy máte ještě dlouho.
0: Tak pokud, pokud neusnete u tohoto pořadu, já tak ještě neusnu, taky, no já si myslím, že ne. Tak ale každopádně děkujeme, ať se nám dobře spí.
1: Já vám také moc děkuji.
0: Naschledanou. Ve Skoronicích čeká Janička. Dobrý podvečer, Jani.
2: Dobrý podvečer vám všem přeji. Já bych chtěla nechat zahrát mojí drahé švagrové, Ivance Fotíkové, jejím krásným kulatým padesátinám. No, co víc si přát, než jen to zdravíčko, zdravíčko, zdravíčko, protože to je vzácné, štěstí, lásku. Přejeme jí rodina Horáková, ta by zahrnuta maminka, sourozenci, rodina Fotíková, tam její manžel, všichni ostatní sourozenci a samozřejmě také ostatní se přidávají k tomu, aby popřáli všechno to nejlepší. A samozřejmě rodina Košacká s holkama, ano. Posílají holky velkou pusu tetě a ať si to dnešní den pěkně užije. A hlavně to zdravíčko, které teď je potřeba nejvíc. Ivanko, posílám ti pusu velkou a užij si dnešní den.
0: Tak jsem si říkal, Jani, že budete slavit se švagrovou, ale vypadá to tak,
2: my
0: že...
2: My slavíme.
0: Jo.
2: Máme i grilované prasátko na grilu, kdyby to šlo po fotku, což asi no, nejde přes váš rozhlas.
0: No, šlo by to,
2: videokameru máte.
0: Šlo by to internetem, ale raději to neposílejte, protože by jsme tady s Markem možná...
2: No, oni se vám zvíhali sliny a chtěli byste všichni přijet a to by asi
0: nešlo. Právě, ne. Oslavte si to krásně v klidu, vaše rodinka. Nikoho tam netáhejte.
2: Děkujeme.
0: Cizího.
2: Děkujeme velice.
0: Jo, tak ať vám to vyjde, ta oslava, Jani, díky.
2: Děkujeme, už se snažíme od 1 hodiny, to tady holduje.
0: Výborně, tak se připravte na taneček, bude to takový asi valčíček, si myslím, že to...
2: Děkujeme, vyzvuju k tanci.
0: A nebo si zaspíváte.
2: Děkuji večer.
0: Taky, ať se daří, nashledanou. Zahrajte písničku pro Marii Kočí z Vilémova u Litovle. Ve čtvrtek 23. července slavila 82. narozeniny. Pevné zdraví, štěstí, lásku, spoustu důvodů k úsměvu každý den přejí syn René a dcera Ilona s rodinami. Písnička lidová, když jsem já šel okolo vrat a mistříňanka nám bude hráti zpívati.
3: Český rozhlas Brno.

0: Když jsem já šel okolo vrát a šel směrem do Beskyd a tam jsem se zastavil v Bílé u paní Helenky. Dobrý den, Helenko.
1: Ještě jednou hezky podvečer vám, Karličku, všem rozhlase i posluchačům. Dnes, ať letí přání z Beskyd k zítřejšímu svátku švagrové Aničce Mikšíkové z Byškovic. Za celou rodinu jí přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Helena s rodinou z Bíle a srdečný pozdrav všem přátelům a známým a hlavně dodám Bořic. Moc vám děkuji.
0: A Helenko, turistů je tam hodně.
1: Prosím?
0: Pozdrav Ivance posíláme pořád, protože ji máme rádi, takže to je jasný.
1: Máme.
0: Hodně turistů je v Beskydech?
1: No, to je tu hrůza.
0: Fakt?
1: To víte, že jo. Město se objevilo v lesích, tak to je.
0: Aha, tak to je jasný, jo. Že turisti tak jsou rádi, že mají přírodu a zase ti domácí jsou nešťastní. Že
1: ale,
0: to tam...
1: ale je to dobré, všecko to je v pohodě, musíme to brát, jak to jde.
0: No právě, tak oni zase odjedou všichni a budete mít klid.
1: V zimě. Jak napadne sníh.
0: No, tak se mějte moc hezky, Helenko, jo?
1: Taky, Karličku, a před další.
0: Ano, naschledanou, jdeme do Velkých Pavlovic. Zdeněk je připraven, Zdení jste nachystán. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, zdravím vás ve studiu a všechny posluchače a celou dechovkovou rodinu. Vážení a milí, chtěl bych vaším prostřednictvím popřát našim Aničkám. Paní Aničce, první je paní Anička Mazurková ze Staroviče, která mě učila před 70 lety ve Velkých Pavlovicích. Je jenom o 9 roků ode mě, jako starší, bylo nás 34 ve třídě a dovedla si zjednat kázeň a pořádek. Dík za všechno, vzpomínám na ní s láskou. Další jsou paní Anička Hlávková z Miroslavy, paní Anička Škodová z Kuklova u Kůtů, paní Anka Gajdošová z Kůtů. Všem jmenovaným hodně zdraví, štěstí, pohody, radost ze života. Prosím o pěknou písničku pro všechny a také pro vás ve studiu. Zdravím vás všechny, děkuji za prostor. S úctou Zdeněk a Jarka Hercogovi Velké Pavlovice. Děkuji, pane docente, že jsem se dovolal. Děkuji moc.
0: Dobře, Zdení, zase mi děkujeme. A na ty vzpomínky do školy, tak vy jste ale taky byli jiná generace, ještě, která... Vy jste byli daleko hodnější.
2: My jsme v kontaktu.
0: To je nádhera.
2: Ona je ohromná, ona je ohromná.
0: No ale hlavně...
2: po všech stránkách.
0: Jste byli taky jiná generace, my jsme taky více poslouchali ve škole, že jo? Dneska to teda tak jednoduché. Dneska spíš ještě naopak, i kdyby ty děti, že se s nimi třeba učitelé domluví, ale pak přijdou rodiče a je to daleko horší. To se odvíjí.
2: Ano, já to sleduju.
0: To není tak jednoduché.
2: To jsme si nedovolili vůbec a nebyli na nás zlí.
0: No,
2: naši učitelí na nás nebyli zlí. To nevím, k čemu to vede. Ale to je další věc.
0: No a rodiče děkuju, řekli, když jsme děce udělali, tak rodiče prásk, že jo, pár facek a poslouchej ve škole.
2: Taky. Držte se, opatrujte se, naschledanou.
0: Taky, Zdení, naschledanou. Tak, přeji opět.

písničku k zítřejšímu svátku. Pro moji sestru je to Anička Fialová a pro moji švagrovou Aničku Burgrovou, obě z Boskovic. Milé Aničky, k vašemu svátku přeji jen to dobré, hlavně zdraví, boží požehnání, radost z každého dne, pohodu. To vám přeje Marie z Letovic. Děkujeme a písničku nám zahrají Blučňáci, Helenka Rudolfová, Milan Dorušinec a Slavomíra Zalabová nám zaspívají písničku Antonína Osičky, Klapci z Blučiny.

0: Ano, ano, ano, dovolala se Anička z Malešovic, jinak co volali, tak přátelé, zrovna se nám to seká tady na tom jednom dílečku, ale to třeba se to vychytá, jo, to není naše záležitost, je to opravdu někde mimo nás, ale Aničce rozumíme. Aničko, vy nás slyšíte dobře?
1: Dobrý večer.
0: Bez vám,
1: já
0: můžete.
1: Já bych chtěla nechat zahrát své sestře Marii Popelové k narozeninám, má ve středu. Tak bych ji chtěla nechat zahrát. Hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a přeje jí to i sestra Evička Peterková ze Cvrčovic, bratr Jan, taky ze Cvrčovic, Benčík, a švagrová Marie Benčíková. Také všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. A moc krát děkuji.
0: Aničko, ještě neodcházejte od telefonu, protože musíme vám popřát. Přeci máte svátek zítra.
1: No mám svátek, no, ano.
0: Ano, Andulko, tak ať jste zdravá, šťastná, spokojená.
1: Ano, jste moc hodné, děkuji.
0: Jo, mějte děkuji se krásně, krát. Ano, nashledanou.
1: Ano, děkuji moc krát, jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: Děkujem.
1: Tak. No, tak já taky děkuji. Dobrou noc.
0: Přání pro Bořivoje Lehkého. Boříku, kterému životnímu jubileu ti přeji, aby se ti splnili všechny sny a život byl stejně silný a inspirativní, jako si ty sám. Děkuji, že tě mám jako oporu a parťáka. Ať ti každý další rok přináší jen ty nejlepší zážitky. Mám tě ráda, manželka Helena. Hodně štěstí, osobní pohody a hlavně zdraví ti přeji Jirka a Lukáš s rodinami, Tamara a Ivoš, Dáda a David, Dáša a Luboš. Užij si své 75. narozeniny naplno s těmi, kteří tě mají rádi. A teď nám zaspívá Luboš Holý za doprovodu cymbalové muziky Jaroslava Čecha. Je to taková lidová zhorňa, horácká vysokozornička.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Tolik upoutávka a dovolal si Kája z Kramolína. Zdravíme, Kájo, přejeme krásný podvečer letní.
3: Krásný podvečer. Zítra je Aničtík.
2: Ano.
3: Tak bych chtěl opřát manželce Anice Pračkovi z Kramolína, dceři Anice Žákovi z Dolních Vilemovic a Anice Makovičkovi do Štitar. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať si je mi splní, co si přeju. Zdravím je taky Milena a Urbánkovi do Křepic.
2: Dobře. Kájo.
3: Všechno.
2: Taky děkujeme.
3: Kájo, děkuju.
2: Taky ahoj. Kájo, ahoj.
3: Ahoj.
2: Tak jmenovec a teď dostane slovo Vilem z Pitína. Vili, dobrý podvečer.
4: Ano, zdravím Český rozhlas Brno a Zlín, tebe Karličku, zvukového mistra a všechny posluchače. Zítra má svátek v Miroslavi paní Anička Hlávková, štěstí, zdraví, pohodu, přeji z Pitína. Milá Aničko, milý Jindřichu, 30. července oslavíte diamantovou svatbu, 60 let, vaše láska, ať vám dlouho vydrží, štěstí, pevné zdraví, radost každého dne, to vám ze srdce přeje. Přeji Hochmanovi z Pitína Květinka a Vilem. A chci dodat, před 60 lety bylo potřeba prase pro ty hosty, ale dnes stačí ugrilovaný celátko. 29. července má narození nový den věrný pisatel z Dolního Němčí, pan Broněk Uher. Štěstí, zdraví, dechovka a tě baví. To ti přeje kamarád Vilem, také se připojuje manželka Květinka, zdravíme maminku Marušku, písničku posíláme manželům Koktanejím do Nívnice, děkujeme jim za písničku manželce Květince, do starého Hrozenkova, našemu švagrovi a jeho rodině panu Milanu Ďuržovi a dceři Veronice a poslední do Bojkovic panu Stanislavu Šašinkovi a všem našim přátelům. Karličku, pana Šašinka je mimrod, ale pozor, on poslouchá blahopřání a Moravu a i na posedě. Mějte se moc hezky, děkuji a naschledanou.
2: Aha, aha, no to je krásné, to je nádhera, v přírodě to musí být úplná paráda. Takže mějte se krásně, Viléme, taky přejeme hezký večer. A v zápětí předám přání právě pro vás, protože Broněk Uher posílá pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína písničku. Tak se mějte hezky, ano?
4: Ano, naschledanou.
2: Díky, naschledanou.
4: Děkujem.
2: A ještě pokračují dál. Broněk včera měla svátek kamarádka paní Kristýna Bobčíková z Dolní Němčí. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání přejí rodiče, přítel, sestra Klaudie s rodinou, kamarádka Lucka, kamarád Broněk. A ještě píše, že svátek taky slavil kamarád fotbalista pan Libor Bobčík z Dolního Němčí. Taky přejí požehnání boží a všechno nejlepší, lásku, manželka Alena, dcera Kristýna s přítelem, dcera Klaudinka s rodinou, sestra Pavlína s rodinou, bratr Roman s rodinou, rodina Bobčíková, rodina Kolískova, fotbalisté Horního Němčí, kamarád Broněk. Čo to tam šuchoce, to bude přímo směs písniček, podání Bučkovanky.
0: Český rozhlas Brno.

Ano, tak to byla Bučkovanka, zítra z okolností. Myslím si, že začínají v Dřevohosticích přímo hráti ve 2 hodiny, tak jste srdečně zváni na ten festival do Dřevohostic. Tak, mám tady vzpomínky. Dobrý den, prosíme o písničku pro naši zlatou milovanou maminku, babičku a prababičku Aničku Haluzovou z Otrokovic dříve z Nivnice do Nebíčka k zítřejšímu svátku. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem známým kamarádům a příbuzným i farnosti Nivnici, kteří dne 26.6. doprovodili na poslední cestě. Milovaná maminko a babičko, zítra máš svátek a i když tu nejsi s námi, v našich srdcích si každý den. Moc nám chybíš. Vzpomínáme na tvůj úsměv, laskavost i chvíle, kdy jsi se ráda pustila Rádio Brno. Proto ti dnes posíláme písničku Až do nebe. Věříme, že nás odtud zhora opatruješ a že se jednou setkáme. Všechno nejlepší k tvému svátku, maminko a babičko, nikdy na tebe nezapomeneme a budeme tě navždy nosit v srdcích. S láskou a vzpomínkou přání do nebe posílá dcera Alena Velecká, syn Jaroslav Haluza s manželkou Marcelou, vnučky Kamilka, Klárka, Nelinka, Viktorka, pravnouček Samík, posílí tam nahoru babičce velikánskou pusu a taky to obejmutí. Moc nám chybí, že je bez tebe moc smutno a je tu prázdno. Jedna vzpomínka a další. Pane Karle, zítra by oslavila moje teta paní Anna Šudáková, rozená Boleslavová, svůj svátek. Zemřela ve věku poženaných 98 let před 5 lety. Pouhé 2 dny před smrtí jsem s ní telefonicky mluvil, chtěl jsem ji navštívit v Tišnovské nemocnici. Byl však tehdy zákaz návštěv kvůli COVID-19. Pracovala jako vrchní sestra na poliklinice v Tišnově. Zajímala se o všechno dění u nás i ve světě, často se mě ptala na moji babičku Augustu Seifertovou, rozenou Peroutkovou, jež se též dožila poženaného věku 92 let a měla podobné zájmy. Pozdrav vzpomínku posílá věrný posluchač Tišnova Jan Boleslav. A nám zahraje Miločanka písničku Krištofa Neduchala Až výjdu,

0: Tady Milo Čanka, dovolal si ještě Josef ze Skrý. Dobrý večer, jo, Pepíku.
1: Dobrý večer. Pane Hygner, no. Já bych chtěl zahrát Aničkám všem.
0: Ano.
1: A mám jich tady několik extra. Takže je to paní Anička Mašková z Horních Louček, pak je to Anička Bláhová z Jehnic, pak je tady Anička Jeglová z Dolní Lipové, pak je tady ještě jedna Anička Adámková z Moravských Nínic, účetní z Čebí na ZZD,
0: ano.
1: Z družstva. A pak je tady ještě paní Anička Prokešová z Příbic, měla za manžela Jaroslava, který byl bratrancem mé manželky. A tak bychom chtěli i vzpomínku na něho.
0: Dobře.
1: Často si na něho vzpomeneme. A teď bych chtěl popřát mojí manželce Helence hodně zdraví. A potom bych chtěl tak trošku dopředu ke svému 3/4 století na tomto světě taky nějakou písničku pěknou.
0: Dobře, Pepíku, tak všechno dobré do toho 3/4 století. Ať jste spokojený a hlavně především zdraví, jo?
1: Zatím se daří, jo?
0: Dobře, tak to zaklepu tady do stolku, do dřeva, jak se říká, a mějte se moc hezky. Děkujem.
1: Jo, děkuji, taky děkuji.
0: Naschledanou. Ještě naskočil jeden e-mail, prosíme o písničku pro našeho dobrého kamaráda a křídlováka dechové hudby Pivoňka a Zlaťulka, pana Tomáše Drobiliče Severínka z Hlohovce k jeho 45. narozeninám. Kamaráde, přejme ti hodně štěstí, zdraví, pevný nátisk, ať se ti daří. Písnička ať potěší jeho taťku, pana Jana Drobiliče, který je vaším věrným posluchačem. To přejí kamarádi Ivo a Jirka. Teď nám zahrají Bojané s takovou směsičku Nechory, nechory.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tolik Bojané, kteří také zítra v Dřevohostících odpoledne budou hrát, taky se těšíme. Jaroslav ze Sentice dovolal, Jari, budete poslední, protože aby jsme to stihli. Povídejte.
1: Dobrý večer, zdravím vás i zvukového mistra. Chtěl bych jenom takhle říct, my dneska v Sentici jsme si udělali takové červencové hasičské Vánoce. Tak všem hasičům, co jsou tady na horce, jak se u nás říká, přeji zdraví, hlavně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání. Byl kapr smažený, pomazánka byla, chlebíčky budou. A i dokonce cukroví máme.
0: Skvělý. Jari, Vánoční. Tak si to užijte hezky a přejeme vám tam krásný večer.
1: A to
0: večer.
1: Není sranda, to je pravda. To
0: ano,
1: je sranda,
0: věříme,
1: to je pravda.
0: Věříme.
1: Mějte se moc taky hezky a byl aj stromiček, pěkná jedlička.
0: Tak to
1: mějte
0: užijte.
1: Mějte se moc hezky a děkuji vám, nashledanou.
0: Nashledanou, hezký večer. A ještě paní Věra Pastorková posílá jedno přání, tady e-mail, posílá to pozdě, ale zkusíme to. K nedávným červencovým narozeninám potěší pravidelného denního posluchače se Zlatém hrdle, to mladého muže pana Petra Křeháčka z Březové Uherského Brodu. Štěstí, zdraví, boží požehnání, osobní rodinou pohodu, po boku milující manželky Maručky, tří pracovitých synů, podnikání, ať se daří, se koudbou Nimničanka, ti Petře přejeme hodně písniček naspívaný tvým hlasem. Věra Pavel Pastorkový posílají toto přání a nám ještě zahraje Gloria Zvonicu od Pavla Skopala.

Ano, tak takhle krásně zvoní zvony, které se taky kdysi světily v rámci dřevohostického festivalu, takže Pavel Skopal napsal na počest, protože je tam tuď kousek rodák, tak napsal tuhle písničku. Budeme se loučit, moc krát děkuji za pozornost, zítra paní Květuška Navrátilová, no a aby to bylo všechno tak mělo tu správnou tečku, tak právě Pavel Skopal, skvělý trumpetista, nám zahraje na závěr skladbu Václava Maňase mladšího Večerní cyklostezkou za doprovodu Boržičanky Antonína Koníčka. Mějte se krásně, díky.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Policie v Brně dohlédne na fotbalový zápas zbrojovky se Spartou. Lidé v Lelekovicích na Brněnsku dostanou novou knihovnu. Meteorologové rozšířili výstrahu před požáry, platí pro jich Moravy a západní a střední Čechy. A zítra čekáme oblačno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Strážníci a policisté dnes v Brně mimořádně dohlédnou na fotbalové fanoušky u stadionu na Srbské. Ve 20 hodin tam začíná zápas Sparty se zbrojovkou, která se po třech letech vrátila do první ligy. Policie doporučuje lidem, aby na úvodní utkání sezóny vyrazili hromadnou dopravou a vyhnuli se problémům s parkováním. V oblasti se bude pohybovat mimo jiné 70 strážníků, potvrzuje jich mluvčí Markéta Skřivánková.
3: Do rozsáhlého opatření se zapojí strážníci z 8 služeben i strážníci z celoměstských jednotek, konkrétně strážníci pořádkové či dopravní jednotky nebo psovodi. Kromě veřejného pořádku budou hlídky městské policie také usměrňovat provoz v okolí stadionu.
2: Vedení obce Lelekovice na Brněnsku plánuje na místě nevyužité proluky v ulici Záhumení postavit novou knihovnu s kavárnou. Stará knihovna na obecním úřadě už nevyhovuje svou kapacitou a je místním hodně využívaná. První knížky z budovy za zhruba 30 milionů korun si budou moct zájemci půjčit během roku 2029. Prostory staré knihovny poté dostanou nové využití, vysvětluje nezávislý starosta Aleš Mikauš.
4: Jakmile ty prostory budou prázdné, tak dojde ke statické opravě těch podlah, které tam jsou. Potom bychom tady ty prostory upravili tak, aby byly snadno použitelné v tom případě, kdyby jsme náhle potřebovali třeba třídu školky nebo potom školy.
2: Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu před vznikem požárů. Kromě jižní Moravy teď platí i v západních a středních Čechách. Od neděle se bude týkat i střední a východní části republiky. Lidé by proto v přírodě neměli rozdělávat oheň, vyplavovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem ani používat přenosné vařiče. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm připravilo pro rodiny s dětmi nový program. Jmenuje se Se zvířátky dědinou a jeho návštěvníci poznávají zvířata. Během komentovaných procházek jim třeba lektorka Aneta Červená vysvětlila, proč se na Valašsku podestýlalo zvířatům listím.
5: Chlév se třeba kdysi uklízel třeba jednou za týden, hlavně v sobotu, aby na neděli bylo pěkně čisto. A přes zimu na Valašsku totiž nebylo moc slámy, takže se stlalo suchým listím. To na podzim se zhrabávalo do velkých saní, dávalo se to třeba nahůru a pak se to házelo, takže se stlalo suchým listím.
0: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy se mohou objevit i přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Vánt bude slabý, během dne většinou mírný vítr jižních směrů. Biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na D1 z Prahy ve směru do Brna se brzdí před sjezdem na Rosice. Na kilometru 175,5 je kolona. Pokračuje až na kilometr 183. Tam stále řeší nehodu třech osobních aut v levém pruhu. Zdržení asi 20 minut. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady regionů do míst, které většina vnímá spíš jako oblasti vhodné k relaxaci, cykloprojížďkám a nekonečné degustaci vína. Míříme na jih Moravy, do Valtic a Lednice, ovšem nikolivě kvůli produktům vinné révy, nýbrž kvůli krajině. Právě ona totiž byla přesně před 30 lety, v roce 1996, zapsána na seznam UNESCO, co by unikátní dílo lidského ducha a kreativity a navíc co by nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. A jen podotýkám, že jedinou rodinou, přesněji řečeno rodem Lichtenštejnů. Dnes nás proto čeká spousta otázek a také odpovědí. Proč se Lichtenštejnové usadili právě v oblasti kolem Valtic a Lednice? Co je motivovalo k tomu, aby investovali obrovské jmění do nezajímavé rovinaté krajiny plné močálů a přetvořili ji v obraz? Z jakých důvodů vyrostl v ryze křesťanském regionu Minaret? A který z Lichtenštejnů, kteří jsou mimochodem kromě anglického krále a jeho rodiny jedním z nejstarších evropských stále fungujících šlechtických rodů, měl nastávající podobu lednicko-valtického areálu největší vliv? Odpovědi budeme hledat s mým jediným průvodcem. Mužem, který je nejen generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a navíc jedním z našich největších odborníků na zahradní umění, ale také člověkem, který se o zápis lednicko-valtického areálu na seznam UNESCO velmi významně zasloužil, Zdeňkem Novákem. Takže vzhůru do Valtic, ovšem nikolivě do vinného sklepa, ale do jednoho ze salonků tamního zámku.

0: Tak, milí posluchači, my se s mým dnešním hlavním průvodcem Zdeňkem Novákem nacházíme ve Valticích. Sedíme na Valtickém zámku, jsme teď v okouzlujícím salonku prince Karla a na úvod bychom si měli říci, čím vlastně byly pro celou tu éru budování lednicko-valtického areálu právě Valtice.
1: Název salonek prince Karla se traduje podle návštěvy prince Karla Habsburského, který se později stal španělským králem Karlem III. A když zemřel jeho starší bratr Josef I. jako císař na Neštovice, tak se stal Karel císařem Karlem VI., posledním mužským členem Habsburské dynastie. A byl tady na návštěvě, protože jeho vychovatelem byl kníže Antonín Florián z Lichtenštejna. A Valtice od roku 1393 byly v rukou Lichtenštejnu. A když byl v roce 1608 Karel z Lichtenštejna povýšen do stavu říšského knížete, zvolil si Valtický tehdy hradozámek pro svou rezidenci a z Valtic chtěl udělat hlavní město Lichtenštejnského knížectví. To byla doba, kdy jeho současníci kardinál František z Dietrichštejna a Albrecht z Valtštejna uvažovali podobným způsobem a dokladem toho jsou jednak obrovské kostely, které v té době stavěli, protože věřili, že se jim tam podaří zřídit biskupství. Ale to se nikdy nepodařilo. Přestože knížectví tam nikdy zřízeno nebylo, stejně jako nebylo zřízeno žádné knížectví okolo Polné nebo Jičína, tak krajina lednicko-valtického areálu si tenhle ten knížecí sen pamatuje. A Valtice ještě hrály další roli. Ony byly symbolem toho, že rodina Lichtenštejnu je tady v té krajině moravsko-rakouské, protože Valtice byly v té době součástí Dolního Rakouska, je strašně dlouho, že to nejsou aristokraté přicházející až po bitvě na Bílé hoře, jako Mansfeld nebo Schwarzenbergové, kteří přišli v 17. století. Naopak Lednice, která v té době, než se Karel oženil s Anou Černohorskou z Boskovic, byla jediným panstvím, které Lichtenštejnu patřilo na Moravě, se stala letní rezidencí vládnoucího knížete, protože krajina okolo Lednice byla mnohem vhodnější pro pořádání lovů, pro budování zahrad, prostě to, co s tou rezidencí vlastně souvisí. A s knížecím způsobem života, kdy oni žili podle těch dvou limitů, urozeno zavazuje a na druhé straně, že musí žít v zářící nádheře, gloria, splendens. Takhle se vlastně rozvíjel lednicko-valtický areál.

0: Mimochodem, proč se to nepovedlo, tedy ta realizace záměru vytvořit si tady ten okouzlující klenot, to malé knížectví právě tady v té oblasti okolo Lednice a Valtic?
1: Když mi to říkal kdysi kníže Hans Adam II. Z Lichtenštejna, protože v literatuře tuhle informaci nenajdete, tak ty důvody byly vlastně strategické, protože tady to území leží příliš blízko Vídni a logicky si císařský dvůr nepřál mít hnedka za hranicema území mocného Lichtenštejna, kterého se skutečně i císaři obávali. Takže nakonec se to knížectví symbolicky stěhovalo. První lichtenštejnské knížectví existovalo na panství Moravský Krumlov a bylo zřízeno pro knížete Gundakara, ale pouze na doživotí. Čili v té době se Moravský Krumlov jmenoval Lichtenstein, panství Moravské Krumlov se jmenoval Fürstentum Lichtenstein, ale jakmile Gundakar zemřel, tak tahle ta sláva pominula. A nakonec syn knížete Gundakara, Antonín Florián, dosáhl toho, že panství, která předtím koupil jeho bratranec Hans Adam I, Faduc a Schellenberg na břehu Rýna, to je vlastně svah Alp, který padá takhle k Rýnu, daleko od těch strategických území říše, tak císař Karel VI, když se vrátíme k tomu salonku prince Karla, kterému sedíme, až císař Karel VI povýšil na knížectví lichtenštejnské.

0: Teď nám velmi tedy chybí obraz, ale vy umíte krásně vyprávět, tak zkusme popsat, jaké jsou Valtice, v čem je půvab největší tady toho místa, v němž se právě nacházíme.
1: Valtice byly do té stávající podoby přebudovány během 18. století, kdy byla zbourána ta stará část hradu. Na místě někdejšího hradu byla založena zahrada a tehdy vlastně tuhletu přestavbu zahájil kníže Antonín Florián, který tím, že sloužil Karlu III. Jako pobočník ve Španělsku, získal titul španělského granda. Takže Valtice jsou takovou asi jedinou rezidencí španělského granda, kterou u nás máme. A jeho syn, kníže Josef a Johann Adam, v tom přebudovávání pokračovali a vytvořili z Valtického zámku skutečně pompézní rezidenci odpovídající tomu životu v nádheře.
0: A já pro milovníky zajímavostí dodávám, že ve Valtickém zámku je od 18. století také divadlo, ve kterém koncertoval například Wolfgang Amadeus Mozart, když Valtice navštívil císař Leopold II. Při své cestě na korunovaci do Prahy. A dnes tam můžete obdivovat nejen stavbu samotnou, ale i velmi bohatý hmotný mobiliář. My už teď ale Valtice opustíme a vydáme se do blízké Lednice. Pokud měli Lichtenštejnové záměr z Valtic vládnout a proto také vytvořili paprskovitou soustavu cest, které všechny vedou do Valtic, Lednice měla být jejich výkladní skříní a ukázkou toho, čemu dnes po italsku říkáme La Dolce Vita. Tak milí posluchači, jsme v Lednici v zámecké Kunírně a stojíme u fascinující mapy, která je pro naše putování nesmírně důležitá. Valtice měly být hlavním městem Lichtenštejnského knížectví, tak je nám jasné, proč se tady zrovna v této oblasti Lichtenštejnové tak intenzivně angažovali a vytvořili tady obrovskou, zdráhám se říci, umělou krajinu, ale je to umělá krajina.
1: Přesně tak, je to umělá krajina, protože bez jejich by to byla taková plochá nuda. Není jsou tady žádné dramatické skály jako na Pavlovských vrších, které oni ztratili z panství Mikulov. Řadou kroků se snažili znovu panství Mikulov s tou nádhernou pálavou získat. Ženili se s princeznami z Dietrichštejna, chtěli to koupit, nikdy se to nepodařilo. A tak museli investovat do té ploché krajiny nivy řeky Die a vytvořit tady, my tomu říkáme, okrášlený statek, francouzsky Fermorné, protože ta krajina byla dále ekonomicky výnosná, ale současně musela být krásná, aby odpovídala reprezentaci knížecího rodu.
0: Kdo tady z našich posluchačů byl, tak ví, že to tady působí až pohádko.

0: té pohádkové krajiny. A mezi tím jeho otec Jan I. rozšiřoval stavební aktivitu po celém území lednicko-valtického areálu, takže jeho velikářství zasáhlo 500 km čtverečních. A je to jedna z největších, ne-li vůbec největší krajina, ovládaná jednou vůlí ve vlastnictví jednoho rodu. A ten si k sobě bral schopné architekty, zahradní architekt, hospodáře, čili je to území, které je hospodářsky výkonné. Tady se chovají ryby, oni první začali sandáty v rybnících místo kapru. Tady jsou hospodářské lesy, tady jsou skvělé vinohrady s vynikajícím vínem, tady jsou zelinářské zahrady, ovocné sady, jsou tady odborné školy a všechno je to protkáno sítí alejí, průseků v lese, romantických cest, anglických parků, okolo těch architektur, které sem přitáhla móda zahrady angločínské, ale to byl jeden z důvodů, proč byla krajina zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
1: Tak a my jsme se teď ocitli za tím krásným pohádkovým zámkem ve slohu tudorovské gotiky. Já vlastně nevím, jestli jsme před ním nebo za ním. Jsme za ním teď, že?
0: No, on má dva čestné dvory, takže jsme stále před ním.
1: Důležité je, že teď je tady kolem nás park, jsou tady krásně střižené živé ploty z buksusu. Ovšem, vy jste říkal, že to tady před pár staletími vypadalo zcela jinak.
0: Ano, tady vlastně stojíme na někdejším lednickém náměstí, které se rozkládalo mezi kostelem, farou, starou tvrzí, ještě románskou, a bylo uzavřené ulicí domů, založený zřejmě v tom 13. století, které byly pod okny knížecího apartmánu. A až kníže Jan II. Se rozhodl, že takhle to dál nejde, a vykoupil ony selské domy, 36. bylo, a na jejich místě nechal to celé splanírovat a vytvořil tady tu krásnou pravidelnou zahradu, kterou označujeme jako zahrada italizující, aby se nám nepletla s Italskou za 16. století. Takže my jsme teď v takové veřejné části té nové zahrady, která vznikla po roce 1880, a kníže si přál, aby se nová zahrada od starého lednického parku lišila pouze formou, nikoli stářím stromů. Takže tehdy tady přesazovali stovky stromů. Před kostelem vaši posluchače sem přijedu, uvidí obrovský jedlin japonský, který byl přesázen jako vzrostlý. A my jsme, jak už jsem řekl, na takové veřejné části parku, protože sem chodili farníci na mše, tady měli krásný parter květinový, se mohl každý. Za vámi je taková nízká mřížka, kterou přeskočí malé dítě, ale obyvatelé lednice byli naučeni, že když je otevřená, mohou do parku, a když je mříž zavřená, je kníže pán na procházce a nechce být rušen. On samozřejmě mluví na procházce, i když ta mříž byla otevřená, a potom přijímal všelijaké supliky a bavil se tady s místními občany. Takže ten park žil skutečně i jako zahrada veřejná, protože k tomu také byl určen.
1: Dočetl jste se někde, pane řediteli, ve všech těch literárních pramenech, které vy zkoumáte, co vlastně na tady ty lichtenštejnské proměny toho okolí říkalo místní obyvatelstvo, jak tady žili s touto knížecí rodinou v souladu nebo v nesouladu, co si o tom všem mysleli?
0: No, říkají se různé historky, samozřejmě byl to největší zaměstnavatel, a o knížeti Alojzovi víme, že ve svém parku měl srub vymalovaný ornamenty, které vaši posluchači dneska znají třeba z Plžů v Petrově nebo z nějakých Dunajovic, to je z těch vesniček krásných, a když tam měl nějakou slávu, tak řekl, že tam mají přijít v krojích ty lednické selky a sedláci, aby tam jako ukazovali ten folklor. Pak se traduje historka, že kníže chtěl postavit nový kostel, chtělo postavit v centru obce, ale tam neměl žádné pozemky, tak se obrátil na obec, aby nějaký pozemek na stavbu kostela věnovala. Oni ho odmítli a kostel se nepostavil, a protože v té době budoval angločínskou zahradu, tak se traduje historka, že na truc tady postavil mešitu s minaretem. Ale pravda je taková, že ta mešita s minaretem byla povinnou součástí angločínské zahrady.
1: Vy jste také říkal, a to bychom měli zdůraznit, že právě ta angločínská zahrada je jedním z důvodů, proč se celý tady ten zahradní komplex, ta přetvořená krajina, dostala na seznam UNESCO.
0: Je to jeden z faktorů. Přecelá ta takzvaná outstanding universal value, čili vynikající světová hodnota, spočívá právě v té kombinaci různých projevů lidského ducha. Lednicko-valtický areál má jako jedna ze dvou našich památek světových byl označen jako vynikající vybírají si umělecké dílo podle kritéria 1.

se přiznává velmi vzácně a my ho tady máme. A jedním z důvodů byla právě i anglo-čínská zahrada, která se tady uskutečnila ve dvou fázích. První fázi organizoval a platil kníže Alois I. z Lichtenštejna od roku 1789 do roku 1799, kdy máme plán hotové zahrady, která je ještě svou podstatou francouzská, barokní, jsou tam samé osy, bazény, vodotrysky, ale dominanty té zahrady tvoří právě sortiment staveb zahrady anglo-čínské. Vaši posluchači, řada z nich určitě zná Schönbrunn, tak jak Schönbrunn je obelisk a ruiny římských lázní, tak něco podobného bylo tady v Lednici.

Zoologický park je velmi rozsáhlý, takže pokud zatoužíte po chládku a doteku starých časů, je dobré vstoupit dovnitř a tam zjistit nejen to, jak Lichtenštejnové žili a co všechno si ze svých cest přivezli, ale také to, jaké obrazy a sochy sbírali a proč byli tak fascinováni řezbářským uměním.

0: Bratr Aloise, kníže Jan I, to byl voják, plukovník, ten byl zvyklý velet.
1: A přišel a vše bylo jinak.
0: Vše bylo jinak, on prostě nenechal kámen na kameni. Jeho zahradní architekt Bernard Petry, ten navrhl nový park, který vlastně vaši posluchači znají, čili dominantou parku je velikánský rybník z Ostrovy. A díky tomu, že stavby z toho sortimentu zahrady angločínské museli park opustit a zůstal z nich vlastně jenom minaret. A ty stavby se symbolicky přesouvali do krajiny a přitom rostly, takže místo ruiny vítězného oblouku byl v lese u Valtic postaven obrovský vítězný oblouk, chrám Diany, randevu. Místo gotického domečku, který stál v parku knížete Aloise I, vznikla imitace ruiny gotického hradu Janohrad, a tak bychom mohli pokračovat. Já když to vidím z určitého nadhledu, tak si myslím, že zahrady jsou vlastně způsobem, jak v chaosu světa vytvářet řád.
1: Krásu.
0: Krása plyne pak z toho řádu.

0: Tak milí posluchači, my jsme nemohli minout samozřejmě to proslulé, točité schodiště, překrásně vyřezávané, o němž se traduje, že je z jednoho kusu dřeva, tak není, že pane řediteli?
1: Schodiště je dubové a bylo vyrobeno v dílně Karla Leistlera ve Vídni. Je klidně možné, že může dřevo pocházet z jednoho stromu?
0: No je pravda, že milovníci dřeva a dřevořezeb musí tady na zámku v Lednici lesat blahem, protože ty věci vyrobené ze dřeva, ať už se to týká těch stropů nebo nábytku, to je neuvěřitelně krásná práce. My tady teď stále procházíme lednickým zámkem a na jedné straně vidíme zahradu a část zámku, ale tady se z téhož místa můžeme kochat výhledem do palmového skleníku. A docela velkého.
1: Ano, je to také zahrada, zimní zahrada. Původně tady stála oranžerie, asi od roku 1660. A když ta oranžerie dožila, tak se kníže Alois II. Rozhodl, že tady vybuduje skleník podle publikací Laudonových, který napsal knihu o sklenici s zakřivenými stěnami, kde tvrdí, že skleník, který má takovéhle zakřivené stěny, nejlépe přijímá sluneční energii v každé chvíli, protože respektuje zdánlivý pohyb slunce po obloze. A je to skleník skutečně unikátní, protože ostatní skleníky se zakřivenými stěnami v Londýně, v Kew Garden, v Bruselu i v Petrohradu jsou celoskleněné a náš skleník má neprůhledný strop. Takové skleníky byly postaveny na světě pouze dva, jeden v Lednici a druhý v Dortmundu. Ten Dortmund byl zbourán v roce 1883, takže máme skutečně unikát, kde rostou palmy, strelície, kapradiny a celý rok je ten skleník krásný a je vlastně součástí toho obytného prostoru. Reprezentačního prostoru zámku Lednice.
0: Tak my se teď s panem ředitelem Novákem procházíme kolem růžového rybníka a je to neuvěřitelné, jak se ta krajina stále proměňuje. My když jsme spolu, pane řediteli, natáčeli v Průhonicích, tak jste mluvil o tom, jak hrabě Silva Tarůka pracoval s různými barvami stromů, keřů, jak vytvářel optické iluze, prodlužoval, zužoval prostor, tak všechny tyto principy se asi uplatnily i tady, že ano?
1: Přesně tak a uplatnily se dokonce dřív, protože lednická zahrada je výjimečná tím, že tady najdete v podstatě všechno. No. Tady najdete klasickou anglickou pastevní krajinu, najdete tady kusy zahrady angločínské okolo minaretu, najdete tady kusy zahrady krajinářské, jaký projektoval Humphrey Repton a kníže Pickler Muskau. A pak tady je ten specifický fenomén, který tady vznikl, totiž zahrada malířsko-krajinářská, která se tady zrodila vlastně z ekonomických důvodů, kdy kníže potřeba prezentovat sortiment amerických dřevin, hlavně jehličnanů,
0: které chtěl prodávat,
1: takže tady tehdy vzniklo něco jako jsou zahradní centra, tak tenhle ten princip se tady aplikoval už na počátku 19. století.
0: Ale rozhodně s větší elegancí.
1: Byl to kníže. A tady ten fenomén vlastně pokračoval. 19. století je kromě toho, že se stále dále dovážely nové a nové rostliny, jak Evropa objevovala svět, tak kníže nechal přivést na počátku 19. století stromy, květiny, keře z východního pobřeží Severní Ameriky. V druhé polovině už jsme se dostali na západ, za Skalisté hory, dostali jsme se na Kavkaz, dostali jsme se do Japonska, objevovali jsme Čínu a odtud přicházely nové a nové dřeviny, květiny, keře. A vedle toho naši zahradníci šlechtili jak šílení.
0: A to bylo tehdy docela módní a populární, že ano?
1: Neuvěřitelně módní, takže kníže Alois II. Z Lichtenštejna, který inicioval přestavbu zámku lednického do podoby toho Windsorského hradu a stavbu lednického skleníku. On sám šlechtil gloxínie a přísavníky. A Brno bylo takovým centrem šlechtění, takže Gregor Mendel tady měl spoustu konzultantů. No a tyhle ty nové dřeviny, tady třeba vidíme po levé straně strašně vzácný platan, jmenuje se Sutnerii, který má takhle jako bílé pestré listy a je nazván podle manžela Berty von Suttner, kterou vaši posluchači znají jako nositelku Nobelovy ceny za mír a vlastně velkou iniciátorku feministického hnutí. No a to se všecko v Lednici sázelo. Tady kolem růžového rybníčka. Ten se jmenuje růžový, protože na ostrově uprostřed rybníka byla sbírka růží. A vegetace byla kolem rybníka uspořádaná tak, aby tady moc nefoukal vítr. Ale bylo to ideální i proto, že se tady šířila vůně těch růží z toho ostrova.
0: Na co všechno se tehdy nemyslelo. Takže když se otočíte
1: a vrátíte, Tak. Tady ten pohled je opravdu, já tomu říkám, že to je Mona Lisa zahradní architektury. Mm. Takže vážení posluchači, až přijete do Lednice a půjdete od zámku k minaretu, zadý sedejte vlevo a uvidíte, jak ten park je krásně komponován. Na tak obrovský park, který má 200 hektarů, je zase světým unikátem, že jim vede jediná cesta. A zase ta jediná cesta, podle Goetheho, který říkal, že cesty jsou němý průvodci parkem, ta jediná cesta umožňuje naprogramovat vaše zážitky. A nechte na sebe park působit a uvidíte, jak se budou otevírat pohledy krásné a jak vám ta cesta strašně rychle uběhne.
0: A tímto krásným doporučením mého dnešního hlavního průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka, bychom se mohli pomalu rozloučit. Doufám, že vám náš dnešní výlet otevřel nové obzory a touhu se do Valtic a Lednice vypravit a pohlédnout na krajinu kolem zcela novýma očima. A také se zamyslet nad působností Lichtenštejnů, kteří do tohoto kusu země investovali nejen spoustu peněz, ale také umění a tvořivosti. A přitom všem dokázali obrovskou část země na moravsko-rakouské hranici nejen okrášlit, ale dát přitom práci a životní náplň i spoustě místních lidí. A byť nebyli původem Češi, zasloužili se o to, že naše země dnes disponuje jednou z nejzajímavějších člověkem vytvořených krajin na seznamu světového kulturního dědictví. Budiš jejich odkaz pro nás všechny inspirací. Krásný týden plný zajímavých objevů ve všech koutech naší země vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. My a oni.
1: Tak vypadá obvyklý začátek natáčení našeho pořadu. Tentokrát jsme hlasito stále měřili na maďarštině, která je mateřským jazykem dnešního hosta. Jako upřímná hostitelka jsem se hned přiznala, že maďarsky neumím ani slovíčko a ještě méně mu rozumím. Spolubesednice Ester Honty, překladatelka a tlumočnice, mi asi stejně upřímně oponovala.
2: Ale to není pravda. Vy třeba umíte slovo kabát, kabát, lampa, lampa a podobně.
3: Ale toho je málo, přiznejte se.
2: Dobře, tak není to asi úplně moc. Když jsem párkrát někoho učila, po určitém malém vysvětlení uměl rovnou chápat, nevím, možná přeháním, třeba 50.
1: Ale má tu nějakou melodii, která je hezká. Řekl vám to někdo?
2: Jo, ano, už ano.
1: To byl slibný začátek rozhovoru. Od mikrofonu vám přeje příjemný poslech Goránka Oljača.
2: Já jsem tady chodila na gymnázium a tam se spolužáci spíš smáli té maďarštině. Až pak dospělosti se mi stalo, že za mnou přišlo pár lidí a říkali, mně se celý život tak líbila maďarština a chtěla jsem se ji učit a tak jsem tady u vás.
1: Řekla Ester Honty a rovněž popsala, jak vrstevníci kdysi vnímali její jazyk. A jak ona vnímala češtinu a české prostředí? Jak se vůbec dostala do pražského gymnázia?
2: Jsem z Budapešti, tam jsem vyrůstala a když mi bylo 14, tak moje maminka jako budapeská bohemistka dostala práci na 5 let v Praze. V maďarském kulturním středisku. Vlastně práci snů, ale pro mě to úplně období snů nebylo a já jsem tady nastoupila na gymnázium. Bylo to pro mě těžké období, já jsem česky neuměla, uměla jsem docela slušně slovensky, ale na to, aby člověk chodil na gymnázium, to nestačilo. Takže si myslím, že jsem měla docela klinické deprese, které nebyly diagnostikovány a pro mě to bylo velmi těžké období. Ale naučila jsem se česky, po 10 letech mi spolužáci říkali, už nemáš akcent a dneska se tím živím. Takže je to můj život, patří to ke mně, nechtěla bych to zopakovat, ale je to tak asi dobře. Vlastně to bylo první období, kdy jsem se ocitla v Čechách a pak, když jí to 5leté pracovní období skončilo, tak jsme se vrátili s celou rodinou do Budapešti a já jsem v zápěti začala chodit se svým bývalým mužem, no a pak jsem přišla za ním a vdala jsem se. Nebylo to tak úplně jednoduché, mě nechtěli pustit rodiče, jedináček a tak dále, ale přeskočím, takže pak jsem se vrátila v roce 90 a od té doby jsem tady. Ale už tam zase bydlím, tak posledních 10 let bydlím vlastně paralelně. Rodiče mi umřeli, takže jsem tam zdědila i byt, mám kde bydlet, takže vlastně si to Budapešť můžu užívat. Ale nejsem tam tolik, kolik bych chtěla, protože jsem na volné noze, tlumočení, překládání a to nikdy nevíte, co bude příští týden.
1: To je komplikované. A studovala jste na Karlově univerzitě, co vlastně?
2: Studovala jsem jak na Karlově univerzitě, tak na univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti. Studovala jsem učitelství matematiky. Tady jsem byla jenom rok na začátku, protože pak, že končilo to 5leté období práce té mojí mámy. A pak jsme se teda vrátili do Budapešti a tam ten obor učitelství matematika, informatika teprve začínala, takže jsem šla znova do prvního ročníku a pak po 3 letech jsem se vrátila sem, vdala jsem se a dodělala jsem to tady zase na matfizu, kde jsem začínala.
1: Vzpomínala na začátku našeho setkání Ester Honty, dnešní host.
0: My a oni.
1: A ty jazyky, protože vy jste překladatelka, tlumočnice, nemáte na to diplom?
2: Nemám na to diplom, ale pak se stalo, že jsem šla touto cestou a člověk se to nějak naučí. Takhle, já jsem udělala nějakou překladatelskou státnici kvůli tomu, abych mohla mít soudní razítko a češtinu mě uznali, protože maturita z češtiny je vlastně státnice. Na soudní razítko člověk potřebuje splnit nějaké podmínky, proto jsem teda šla na tu státnici překladatelskou a také jsem proto absolvovala juridikum. To je vlastně základy práva pro tlumočníky na právnické fakultě, tak to je podmínka. Musím se přiznat, že já mám trošku mindráky z toho, že nemám translatologii, ale ani jedno nic nezaručuje.
3: Ten fakt, že souběžně žijete i v Budapešti, i v Praze, je pro vás dobrý? Je to výhoda nebo naopak nevýhoda?
2: Já si myslím, že to je výhoda. Já si myslím, že to je skvělé, úžasné a zátěžové. Ale je to volba, takže se nechci stěžovat.
3: V jakém slova smyslu zátěžové?
2: No tak když máte dva byty a ty dva byty jsou od sebe na 7,5 hodiny vlakem, tak to samo o sobě je dost zátěžové. Takže já tam přijedu vždycky do toho druhého života. Mám pocit, že jsem třeba za 2 dny aklimatizovaná a pak za týden mám pocit, jo, už jsem doma. Takže vlastně se člověk stále aklimatizuje, ale je to zároveň krásné.
3: Ano, a profesně?
2: Profesně je to obrovská výhoda, protože já si musím udržovat tu maďarštinu. Protože když člověk žije v Čechách, tak dnes už jsou ty možnosti jiné. Člověk se může dívat na internetu na všechno možné. Ale stejně, být v tom maďarském prostředí, mluvit s přáteli, tak si člověk tu maďarštinu udržuje. Není úplně těžké zapomenout jazyk nebo mít vazby z toho druhého jazyka, začít mluvit trošku špatně, nebo tam mít hungarizmy nebo bohemizmy. Může se naučit právě i ta nespisovná slovíčka, protože v tamtom prostředí je a jinak by nevěděl, jak třeba mladí dneska říkají něčemu, nebo jak se to tam mění v tom jazyce.

0: Připomene vám občas nějaká ulice nebo náměstí nebo čtvrt v Praze? Nějakou ulici v Budapešti?
1: Ne, ne, pro mě jsou to dvě úplně jiná města. V jednom městě trošku víc bydlím a z druhého města pocházím a taky tam trošku bydlím.
0: Praha a Budapešť. Určitě se během toho vašeho období a životné dráhy měnily. Jak se měnila Budapešť a jak Praha? Dá se to srovnávat, ten směr, ta atmosféra?
1: Určitě se to dá srovnávat, protože když skončil komunismus, tak všude se začaly opravovat domy, takže obě města byla šedivá, mělo to teda i takovou zašlou romantiku, ale teď je to víc opravené, Praze teda víc než Budapešti, Budapešť je stále víc zašlejší než Praha, tak mě napadá tohle. A že to jsou dvě odlišná prostředí, to jsem myslela spíš já v mojí hlavě, ale ono to tak úplně odlišné není, že jo. Bylo to všechno CK, že jo, tak stejná monarchie, spousta věcí je podobných, ale zároveň je to i jiné. Já s oblibou říkávám, že Budapešť je malá metropole a Praha je velké maloměsto. A to není lepší nebo horší, to je jenom jiný, jo.
0: Ano.
1: Budapeště, jak je Dunaj větší, tak Budapešť je větší, je to víc, opravdu víc metropole, mám pocit, že to tam víc nějak bublá, ale to není, říkám, není to lepší, je to jenom jiné.
0: Můžete mi přiblížit tu definici Prahy?
1: Že to je velké maloměsto? To jenom ve srovnání s tou Budapeští, že to je menší. Já nechci ty slovo provinčnější, protože to vyzní negativně, já to tak opravdu nemyslím. Praha je úžasná, Prahu miluju, já jsem se z Prahy ani nechtěla vracet do Budapešti, jak jsem říkala. Jo. Podle mě je to určené jenom velikostmi těch dvou měst, velikostí řeky. Je to jiné i proto, že v Praze nebylo bombardování, Praha se zachovala po válce druhé světové téměř nedotčená. Budapešti bylo velké bombardování. Domy, které vypadají, že jsou původní, tak sice možná původní jsou, ale rozhodně nejsou tak zdobné dneska.
0: Ještě jste řekla v té Budapešti, to více bubla. Co bubla? Kultura, mezilidské vztahy, politika a tak dále. Momentálně to vypadá na dost turbulentní období Budapešti a Maďarska celého.
1: To je spíš takový intuitivní pocit, protože když řeknu, že to bublá kulturně, tak to zase vypadá tak, že Praha není dost kulturní, to vůbec není pravda, ale je to tam nějak v ulicích, prostě cítíte tu atmosféru, že tam nějak hodně dějou věci i ze spoda, já to nedokážu úplně popsat.
0: Když se srovnáváme města, můžeme se snadno dostat k blízkosti stereotypů. Proto je hezké připustit, jako Ester Honti, že některé detaily neumíme popsat, ani nechceme stroze definovat, ale spíš cítit. Nebo například, což je rozhlasákům bližší, slyšet.

0: Souvisí to i s tím chováním lidí?
1: To hlučnější možná ne, ale určitě, a to jsem teď i četla, že Maďaři jsou podobnější Moravákům než Čechům.
0: Otevřenější?
1: Otevřenější, řekněme vřelejší, ale opět to není lepší, je to jenom jiný. Na druhou stranu já miluju ten český odstup. To český vykání, kde vlastně pak do stavu vstupuje třeba i méně manipulace. To vidím i s klienty. Maďarští klienti někdy víc inklinují k tomu manipulování. My si tykáme hned a tak ty patříš k nám. Ale já jsem nezávislá tlumočnice. Pak zas někdy chápu, že když bych neodpověděla na tykání tykáním, tak to v maďarském prostředí může vypadat, že já jsem odtažitá a namyšlená.
0: Nejednou jsem slyšela od svých spolubesedníků ve studiu, že Češi jsou uzavření a že se těžce navazuje kamarádství a přátelství.
1: Já myslím, že to tak bude, ale já to osobně tak nevnímám, ale já to vím od svých přátel, kteří jsou cizinci, kteří třeba perfektně umí česky a vyprávějí mi, že na koleji jim nikdo neřekl, ty mluvíš tak hezky česky, jak ses to naučil. Jenomže já jsem tak dobře asimilovaná, že klamu sebe i okolí a já se cítím jako Češka, ačkoliv nejsem, že jo. Ale i lidi mě vnímají jako Češku, takže na tohle to já nenarážím.
0: Takže se nesmím zeptat, jestli jste se cítila jako cizinka, nebo jestli se teď cítíte cizinkou po kolika letech.
1: Zeptat se můžete, ale necítím se jako cizinka. Určitě ne. Nevím, jak to bylo na tom gymnáziu, tak tam jsem se asi cítila, nevím, jestli jako cizinka, ale někdo úplně na okraji, kdo jenom se snaží přežít a neutopit se. Ale je pravda, že když jsem pak požádala o české občanství, vlastně protože jsem se trošku lekla, jak to tam v tom Maďarsku jde opravdu nepěkným směrem. A když jsem to občanství pak dostala, tak zrovna to moje udílení občanství bylo moc pěkné, moc důstojné. A najednou jsem zjistila, že to bylo velmi důležité. Jako kdyby mi narostla noha, jako kdybych začala opravdu patřit i sem. Takže to sformalizování, to zpapírování, vlastně bylo velmi důležité, bylo to symbolické.
0: K symbolům se možná ještě vrátíme, protože nás brzy čeká pokračování rozhovoru s překladatelkou a tlumočnicí Ester Honty. Zatím jí děkuji za otevřenost, sdílení vzpomínek a věnovaný čas. Na příští pořad Mí a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ministryně Mrázová dostala od mosteckého magistrátu pokutu, a to kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Od začátku provozu pražské lanové dráhy na Petřín uplynulo přesně 135 let. A počasí zítra zpočátku polojasno, později i přehánky a bouřky, maxima kolem 31 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Českému rozhlasu mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová. Podle ní ministryně ve svém majetkovém přiznání neuvedla půjčku na koupi pozemku.
3: Mrázová v květnu řekla, že jí rodina půjčila 500 000 korun na nákup parcely v Bílině na Teplicku. Tato informace ale podle mosteckého magistrátu v jejím majetkovém přiznání chybí, říká Vidrová.
4: Dopustila se z nedbalosti přestupku tím, že v oznámení o střetu zájmu uvedla nepravdivé údaje.
3: Sama Mrázová se k případu odmítla vyjádřit. Podle její mluvčí Veroniky Lukášové ale ministryně pokutu zaplatí.
5: Chybu si uvědomuje a případnou pokutu uhradí a nebude se odvolávat. V tuto chvíli ale nejsme schopni sdělit více informací.
3: Za porušení zákona o střetu zájmů hrozí ministryni pokuta až 50 000 korun. Jak vysokou částku ale Mrázová zaplatí, zatím ona ani magistrát nepotvrdili. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Nový společenský dům mají v Hrotovicích na Třebíčsku. Město objekt vybudovalo za více než 140 milionů korun v místě bývalé Sokolovny. V budově bude k dispozici velký společenský sál, také knihovna nebo zázemí pro sportovce ze sousedního víceúčelového hřiště. Upřesní nezávislá starostka Hana Škodová.
6: Město Hrotovice určitě je to záležitost, která se týká ne dneška, ale i myslím si, že příští generací, protože zde vznikla stavba, která ji bude velice dobře všem lidem sloužit právě na úrovni společenského života.
2: Dnes je to přesně 135 let od začátku provozu pražské lanovky na Petřín. Dráhu teď opravují dělníci. Aktuálně tam testují nové vozy, které jsou prosklené a budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po 2letých opravách opět vrátí v září, říká mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
7: Vozy, které aktuálně zkoušíme, tak jsou to vozy už čtvrté generace, byly vyrobeny ve Švýcarsku. U té předchozí, která dožila před 2 lety, byl systém brždění takzvaně na lano. U této generace už máme systém brždění na kolejnici. Sport.
2: Fotbalisté Plzně vstoupili do nové sezony první ligy prohrou. Liberci doma překvapivě podlehli 1-3. První vítězství do tabulky zapsali Teplice, které porazili pražské Bohemians 3-1 a také Baník po výhře ve Zlíně 1-0. Před několika málo minutami začalo utkání v Brně mezi domácí Zbrojovkou a pražskou Spartou.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, k ránu hlavně v jižní polovině republiky přibývání oblačnosti, nejnižší teploty většinou mezi 17 a 12 stupni. Zítra ráno a také dopoledne ještě polojasno až oblačno, postupně může být i zataženo, až do pozdního odpoledne přehánky jen výjimečně. Večer pak budou častější, ojediněle i bouřka, maxima většinou mezi 27 a 32 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha-Brno zpomalte za sjezdem na Domašov. Na kilometru 171 se zastavuje, kolona pokračuje na kilometr 183, kde řeší nehodu 3 osobních vozidel. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fořti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost. A jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A florálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat.

0: tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené. A v Šamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek, všude, kde byl na Počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel, a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince, od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina, a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
1: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
0: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
1: No a jak Šamaré, pan Šamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
0: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral, a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
1: Textilní průmyslníci.
0: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cedo, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy, no a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady, začali to opravovat, opravili toho hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle toho, ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
0: Trvalo nám to 14 měsíců, takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
1: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
0: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to

0: restituovali a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabít a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že to, se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
1: Tohle by každý manžel neudělal.
0: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
1: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
0: Ne, ne, já ji znám. Já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání. Jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, tam bylo, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí. A my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali. A že půjdeme pryč. A že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý. On stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená, má to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Měsíčku.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme, na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí. Na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený, tady to bylo opravdu zima a naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli a bylo to zase takové milé, prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na nových hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
3: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
4: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
3: pokoje. Jak pro princeznu.
4: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
3: Je to takový dort ve východních Čechách.
4: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
2: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
4: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
3: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
4: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
3: Jenom bar?
4: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
3: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechce, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
4: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
3: To je úplně do luxusního obchodu.
4: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká si zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tysové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tysy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tysů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuvalde Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Hasiči u Velhartic na Klatovsku mají rozsáhlý požár lesa pod kontrolou. Více než 35 tisíc řidičů v Česku letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli o řidičské oprávnění. Český fleretista Alexandr Šupenič se stal mistrem světa v šermu. A počasí zítra zpočátku polojasno, později i přehánky a bouřky. Maxima vysoká kolem 31 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Požár lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku je pod kontrolou. Téměř 5 hektarů plochy se dohašuje i s vrtulníkem. Stále ale platí třetí stupeň poplachu, píše to agentura ČTK. Více než 35 tisíc řidičů dosáhlo v prvním pololetí 12 trestných bodů. Na příští rok tak přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. K vrácení řidičského průkazu je potřeba splnit některé podmínky. Upřesní mluvčí ministerstva Alena Míl.
3: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
2: Na železnici mezi Prahou a Ústím nad Labem je o tomto víkendu vždy od 7.30 do 14 hodin a 30 minut plánovaná výluka. V úseku Kralupy nad Vltavou, Ústí nad Labem a zpět jezdí místo osobních vlaků náhradní autobusy. Rychlíky tam mohou mít až 10-minutová zpoždění.
4: Během výluky železničáři například opraví výhybky ve stanicích Prackovice nad Labem a Ústí nad Labem. Dále v úseku opraví koleje a trať čeká také celková údržba. Provoz by měl být obnovený v neděli po 14:30 odpoledne. Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Stavba nového střediska záchranné služby v areálu Krnovské nemocnice skončí zhruba za rok. Práce pokračují podle plánu. Nové zázemí by mělo stát desítky milionů korun. Jednopatrová budova bude mít na střeše heliport, kde bude moci přistávat vrtulník i v noci.
5: V současnosti mají záchranáři základnu na krnovském letišti. Nový heliport umožní, aby se pacienti rychleji dostali k lékařům. Proto vzniká i nový spojovací most, který naváže na nemocniční koridory. Z Krnova Natálie Janišková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Český fleretista Alexandr Šupenič je mistrem světa. Ve finále v Hongkongu dnes odpoledne porazil Itala Makiho jednoznačně 15-2. Získal tak první českou medaili ze světového šampionátu v šermu po dlouhých 41 letech.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice převážně jasno až polojasno, kránu, a to hlavně v jižní polovině republiky přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Nejnižší teploty mezi 17 a 12 stupni, v údolích až kolem 9. Zítra, a to ráno a dopoledne, bude převládat polojasno až oblačno, postupně přibývání oblačnosti až na zataženo, až do pozdního odpoledne přehánky jen výjimečně. Večer ale budou častější a ojediněle se přidají i bouřky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 32 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 u Plzně směr Praha ve sjezdu z exitu 76 havarovala motorka. Projíždějte opatrně. Na silnici číslo 2 z Kutné Hory směr Přelouč, tam se srazilo osobní vozidlo s traktorem. Počítejte tam se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín, příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět jednoduché návnady na ryby. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že se blíží měsíc srpen a je to pěkný lišák, přes den se tváří jako léto a v noci už jako podzim. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Recyklace, obcyklace, čili kreativní přeměna starého či nepotřebného odpadu v nový produkt, tak to jsou v naší řeči slovíčka, která zaznívají stále častěji. A jde o to, jak nevyhazovat věci, které ještě mohou sloužit, jak využít odpad. Funguje to u oděvů, u elektrospotřebičů a také u kuchyňského odpadu. Právě na tohle téma naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela, řekněme, kompostářkou Martinou Záleskou.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuju, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak. My to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku. Takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru. Někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomoci žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Tak co vy na to? Pořídíte si vermikompostér nebo malý domácí kompostér? Je to jenom na vás. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli. Tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy a zaměříme se na hnící rajčátka ve skleníku. To se může hodit.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na narcise. Každý rok mě kvetou velkokvěté narcise a je to letos mě kvete jenom jeden trs. A co mám, myslím, tak z 8, tak to vůbec nenasadilo pupeny na květ.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Stává se narcis takovou velice prodávanou rostlinou v předjarním nebo jarním období. V květináčích hrnkové narcisy jsou, které se dají vysadit do zahrady, nebo i zase se vrací na zahrady ty staré trubkové narcisy, ten odruda Carlton, které se používaly, ale používají i k řezu. A tak, aby nám kvetly, tak samozřejmě ty koupené, co jsou v květináčích, dál po odkvětu ošetřujeme, zaléváme, hnojíme, aby cibule byly co nejsilnější, a můžeme je tedy i hned, pakliže se s nimi potěšili, jsme doma na stole a máme je kam dát, vysadit do zahrádky a nechat je tedy dorůst nebo dožít ten svůj život v zahrádce. Ty, které jsme měli již třeba od loňska, předloňska nebo delší dobu na záhonech, se stává opravdu, že časem kvetou méně, tak tam je potřeba je teď během vegetace, dokud jsou zelené, hezky zalévat, hnojit. Je to, přestože jsou to cibuloviny, jsou náročné poměrně na vodu a na výživu. A jakmile ty narcisy odkvetou, dál pěstovat nať, neostříhávat nať, nechat ji až do sežloutnutí, uschnutí. A v té době, když ta nať jako uvadá, žloutne, je můžeme vyrýt a buď dát stranou do nějaké krabičky nebo bedínky v tom suchém stavu a nechat je až do září a vysadit znova na nové místo dál od sebe, a nebo je můžeme jednoduše zase vzít a rozsázet někde dál od sebe, aby se dostali do nové půdy a oni nám tam zase pokvetou. Ale podstatné platí u všech, a vídám to velice často, že sotva ten narcis odkvete v té volné půdě nebo i na tom okně, tak někdo jde, aby se ty listy nerozklánily, je ostříhá, zkrátí. A to je, myslím si, ta hlavní příčina.
0: A nedávno mi napsal jeden náš posluchač Jirka, že má chuchvalce řas v hadici s vodou a jestli je ta voda vhodná na zalévání pro květiny a brambory a hrášek. Tak všeobecně, voda z chuchvalci řas je na zalévání zahrady zcela vhodná a pro rostliny dokonce prospěšná. Řasy fungují jako přírodní hnojivo, protože obsahují cenné živiny, především dusík a fosfor, a voda samotná je obvykle měkká a ideálně vyhřátá ze slunce. A tady v té souvislosti, když má někdo strach z toho, jestli voda z chuchvalci řas je vhodná na zalévání, tak jsem si vzpomněl, jak jsem jednou před léty jel lodí po Nilu v Egyptě a sem tam jsme zastavovali v místních vesnicích. No a můžete hádat třikrát, čím asi místní zemědělci zalévají své zahrádky a pole, a pak krásná velká rajčata, pórek, jahody nebo třeba citrusy a melouny posílají do Evropy. No, zalévají to přece vodou z Nilu. A to je, když to řeknu slušně, jedna velká tekoucí stoka. Co je proti tomu voda s živými řasami? Máme tady další dotaz.
3: Minulý týden jsem tam nahlásila hnilobu na plodech rajčat ve skleníku. Děkuju, naschledanou.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Prosím vás, paní posluchačko, jedná se o suchou hnilobu špiček rajčat. Je to fyziologická choroba, ne škůdce, je to dané fyziologicky a je potřeba, aby se o ty rajčata starala jinak. První, co můžete udělat, je to, že tam potřebujete dodat vápník. Okamžitá pomoc. A můžete nalézt postřikem, aplikovat nějaký roztok vápníku, který je tady tomu určený, třeba nějaký vukal, kalcium, něco, vápník tam potřebujete dostat. Jo? Pokud tam bude dostatek toho vápníku, dít se to nebude, a na ty další sezony můžete třeba udělat to, že tam letos na podzim zarijete třeba skořápky od

0: vajec. Je to proto, že je tam prostě nedostatek vápníku. Další příčina může být nepravidelná zálivka na ráno v poledne a pak na přes rok ve čtvrtek, tak to, co tím rajčatům taky jako nedělá dobře. Ideálně zalévat pravidelně a za mě, já chápu, že přijdete prostě z práce odpoledne nebo k večeru, takže jdete zalít zahrádku, protože je suchá, ale lepší zálivka, pokud můžete, je brzo ráno a ne na listy, na tu zem. Takže pravidelná zálivka, ta tomu taky pomůže. Potom dost často nám dělá nepořádek toho, že to máte doslova přehnojený, jo? Že jste prostě tak natěšený zahrádkář, že to hnojíte tak vším možným, co vám přijde pod ruku a slepičince a jícha a tady hnojení a tamto. To znamená, když té půdě potom je příliš dusíku, případně i draslíku, tak to může také vést k tomu, že se vlastně změní možnosti té rostliny přijímat té ostatní prvky a živiny a může to opět skončit u té suché hniloby špiček rajčat. Takže to je další věc, na kterou se můžete podívat. Hnojit, přiměřeně zalévat pravidelně. První a rychlá pomoc je vápník pro ty další sezony, tak tam třeba můžete dát skutečně ty skořápky od vajec nebo třeba na jaře aplikovat dusíkatý vápno, který zarijete, tím to taky vyřešíte, ještě tu půdu dezinfikujete, no a mělo by se vám to začít dařit. Tak já doufám, že budete mít velkou úrodu.
1: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Na Vysočině vede myslivecký spolek Ve Žďáře nad Sázavou a zároveň v Jihoafrické republice provozuje loveckou farmu. Jak to jde dohromady? Český myslivec Jan Velík dokazuje, že se může starat jak o srnky a zajíce, tak o antilopy a pakoně. Natáčela s ním naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Kdy jste začal chodit do lesa? Kdy to přišlo?
3: Já jsem první rybář, protože táta byl veliký rybář, dělal předsedu spolku tam. A potom jsem se přiženil do rodiny hajnýho. Začal jsem bydlet na Hájence a tím to všechno začalo. A navíc jsem z Vysočiny, takže ta nádhera Vysočiny a les, proč my zatím máme ty lesy, podívejte se po Kůrovcovi, pořád máme lesy.
2: Tak a pojďme k tomu, vás zlákala Afrika.
3: Po roku 89 se najednou otevřely možnosti vůbec vycestovat. A samozřejmě, proč jsem měl Hemingway přečtený od začátku do konce a ten tam popisuje zelené pahorky africké, to kdo přečte, tak musí do Afriky. Takže já jsem řekl, já tam chci, já to chci vidět a chci to prožít.
2: Která část Afriky byla ta první, protože teď jste v Jihoafrické republice?
3: Já jsem začínal v Tanzánii, ale když jsem pochopil, jak to všechno tam funguje, že se mnou jezdili státní zaměstnanci, šoféři a pak tam byla hrozná korupce. Takže jsem to tam vydržel 4 měsíce a začal jsem v Jihoafrické republice.
2: Teď máte v severním Kapsku farmu, která má 2000 hektarů.
3: A já to mám jako loveckou farmu, takže tam chovám zvířátka.
2: Je to možné srovnat s péčí třeba o oboru? U nás.
3: Těch zvířat tam nikdy nesmí být tolik, jako je u nás v oboře. Dokonce v Africe existuje jakýsi zákon, kde ochrana přírody hlídá, jak moc je spaseno. Takže se snažíme, aby zkrátka zvěře bylo tolik, i když nebude pršet, aby dobře přežila.
2: I tady je regulace zvěře v lesích.
3: Ano, to je ale dík tomu, že ta zvěře by mohla začít dělat nějaký škody.
2: Jsme na druhé polokouli, ve stejném pásmu, jako my jsme tady nahoře. Kdy je tam ten náš říjen?
3: Přelom května června.
2: Takže největší hice, co my máme v létě, tam mají prosinec-leden.
3: Prosinec-leden je nejhorší.
2: Když jste v Čechách, staráte se o srny, jeleny, muflony, zajíce. Co máte v Africe na farmě?
3: Začneme antilopou skákavou, která má asi 6 různých variant barevností. Pak bůvlec biločelý, pakuň bilocasí, pakuň žíhaný, kudu, impala, prase bradavičnatý, 11 druhů tam je.
2: Myslivec kontroluje les, krmeliště, seníky, stav zvěře. Chováte se podobným způsobem i v Africe?
3: Moji zaměstnanci musí každý týden 2x obejít plot, aby nebyla díra vyhrabaná od predátora, nebo od prasat, nebo od něčeho, aby se mi tam nedostali šakaly, aby se tam nedostal rys červený, karakal. Není to porovnání jako myslivost tady, protože myslivost tady se stará o tu zvěř, musí nadělat nějaký krmení, dostane nějaký plán lovu. Já na té farmě se starám o to, aby tam byl dostatek vody a dostatek trávy.
2: Jak vypadá váš myslivecký rok? Kdy jste v Čechách, kdy jste v Africe?
3: Odlítám už začátkem února do Afriky a do toho května jsem určitě v Africe.
2: A tady si plníte své myslivecké povinnosti kdy?
3: Doprovázím na jeleny v Maďarsku.
2: Počkejte, zůstaňme na Žďársku.
3: Tady dělám předsedu OMSu, zastupuju ty naše myslivce tady na okrese.
1: S myslivcem Janem Velíkem natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. Dáme si teď pěknou muziku a pak si dáme takovou krizovou situaci, jako že jdete k vodě chytat ryby a nemáte návnady. Tak jak z toho rychle ven?

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zkušení rybáři dobře znají mnoho druhů návnad. Těm začínajícím se však může hodit dobrá rada, jak si připravit jednoduchou návnadu z toho, co dům dá. Zvlášť, když na přípravy není moc času. S mikrofonem se za brněnskými rybáři vydal náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Kamarád mi zavolal, pojď na ryby, jenomže jsem nebyl připravený, takže nemám žádnou návnadu. Můžeme si nějak pomoci i v této situaci?
3: Tak určitě můžeme. Půjdem se pojít do kuchyně a vždycky tam něco najdem. Tak jako první tady vidím starší rohlík. Ideální návnada na skoro všechny ryby.
2: Radí rybář Martin Pařil.
3: Vemu rohlík, dám ho do igelitového sáčku, postříkám trošku vodou a dám ho do mikrovlnné trouby. Zapnu na 10 vteřin. Na takhle krásně napařený rohlík dám pod prkínko, zatížím ho buď to knížkama, anebo to dám pod nohy od stolu. Za 5 minut mám hotovo, můžu vytáhnout, nakrájím si to na malé kostičky a jdu na ryby.
2: To byl tedy pařený rohlík, jsou ještě nějaké další možnosti. Vidím, že tu máte připravenou i mouku.
3: Tak, mám tady mouku, mám tady strouhanku a mám tady vajíčko. Další rychlá návnada, která už funguje od pradávna, je, že si vyklepnu vajíčko do misky. Vemu si vidličku. Rozdělám si mouku a teďka si z té mouky a vajíčka udělám takový těstíčko. A jako tajný tip vám dám univerzální takovou pomůcku. Pokud mám doma trošku magii, cáknu tam trošku magii a ty ryby to přiláká daleko líp. Takhle mám připravený těstíčko a můžu dávat na háček a chytat ryby.
2: Námnady jsme si tedy na poslední chvíli připravili hned dvě, pařený rohlík a také těstíčko. Které ryby na takovouto návnadu berou nejčastěji?
3: No, tak chytneme na to od malých rybiček, ploticí, perlín, oukleji, tak na to dokážeme chytnout i velké ryby, jak třeba kapitálního kapra, tak nebo amura. Do toho těstíčka vlastně můžeme přidat úplně cokoliv, co nás napadne, nebo co vidíme, co máme po ruce. Ve fantazii se mezi nekladou, takže vanilkový cukr, trošku masoxu, čehokoliv a ten úspěch je zaručený.
2: A co se týče rybářských stylů, tak jaké jsou vhodné právě pro tento druh návnady?
3: Tak, můžeme chytat na plavanou, což je na splávek, nebo můžeme tyto návnady použít i na položenou. A jak vidíte, tak nezoufejte, vždycky se něco najde, nějaká nástraha se vyrobí, vytvoří a už si užívejte u vody a klid a spoustu ryb.
1: Přeje rybář Martin Pařil, se kterým v klubovně rybářského spolku v Brně Jundrově natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: rybářský kalendář.
1: Tady ta pranostika se mi velice líbila, je na svatého Abdona, ten bude mít svátek 30. července a praví se v ní toto. Okolo Máří, Abdona a Hinka pracují ožněch i v noci a popíjej stenka. Takže žádné pivečko do noci v hospůdce, pracovat na zahrádce se musí. A za pár dní je tady srpen a o něm se říká, že je to takový letní podvodník, protože přes den si hraje na teplý den a sluníčko připaluje, ale večer a ráno je pěkně chladno. Každopádně pokud je srpen suchý, musíte hodně zalévat, nešetřit, protože srpen je měsíc sklizně. Ale zpátky k zahrádce. Srpen je ta správná chvíle na odstranění odplozených, tedy starých výhonů, maliníku. Stříhá se to hned u země a rovnou odstřihněte i slabé výhony. A kdo nemá co dělat, tak by mohl odstřihnout rajčatovým rostlinám vršky. Další plody by už do podzimu stejně nedozrály, protože takto na té naší středoevropské zahrádce chodí. No a na záhonky se tak v půlce srpna hodí sazenice dvouletek, třeba macešky, sedmikrásky a poměnky. A kdo má muškáty, tak je právě teď vhodná doba k řízkování. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. A máme pro vás pár dobrých rad, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě, to, aby vám sloužila, jak má. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, objevíte naše webové stránky, mailovou adresu máte artur.kubica@rozhlas.cz, no a telefonovat své dotazy a nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Téměř po 20 letech policisté vypátrali útočníka, který v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Fotbalisté Sparty na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže prohráli v Brně. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později přibývání oblačnosti a přeháňky i bouřky. Maxima kolem 31 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Téměř po 20 letech se policii podařilo najít útočníka, který v roce 2007 v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Případ objasnil speciální tým. Útočník ale do vězení nepůjde. Případ je totiž promlčený.
3: Asi 30-letý muž přišel brzy ráno na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou, připomněl mluvčí policie Jakub Vinčálek.
4: Pachatel po předchozím předstírání zájmu o nákup zboží napadl uvnitř objektu manžela provozovatelky nožem a způsobil mu závažná zranění.
3: Čepel jen náhodou netrefila životně důležité orgány a muž útok přežil. Policie tehdy útočníka nenašla. Po letech se to ale podařilo speciálnímu týmu Tempus. Ten vznikl v roce 2013 a zaměřuje se na neobjasněné případy, podle Vinčálka hlavně vraždy.
4: Jejím cílem je využívat moderní kriminalistické metody, nové poznatky i opětovné vyhodnocování důkazů k objasněným případů starých i několik desítek let.
3: Útočník spravedlnosti ale unikne. Promlčecí doba vraždy a pokusu o ni totiž byla v době spáchání útoku 15 let. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Hlavní město v těchto dnech dokončuje digitalizaci mobilních protipovodňových opatření. Systém propojí více než 34 tisíc zařízení po celé Praze, například protipovodňová vrata, uzávěry, klapky na kanalizaci nebo kamery a monitoring hladiny Vltavy. Modernizace bude stát více než 18 milionů korun, upřesní mluvčí pražského magistrátu Vít Hofmann.
5: Nově bude systém pokrývat kompletní správu mobilních protipovodňových opatření. Od evidence jednotlivých komponent přes plánování jejich nasazení až po podporu provozních procesů.
2: Zubní ordinace a také nové bytové prostory mají vzniknout v centru Jihlavy. Nová pracoviště pro stomatology vzniknou jako součást rekonstrukce domu číslo 18 na tamním Masarykově náměstí. Podle primátora Petra Ryšky z ODS by mohla alespoň částečně řešit nedostatek zubařů v Jihlavě. Rada města už schválila zadání projektové dokumentace. Oprava by mohla být dokončená do 2 let.
6: Dole jsou sice nebytové prostory, které fungují, ale nad tím byly byty, které v tuto chvíli jsou vlastně opuštěné a my to potřebujeme zrekonstruovat, aby ten dům začal zase žít. Takže v tuto chvíli počítáme s tím, že by tam byly ordinace zubařů a nad tím nějaké byty.
0: Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže nebodovali v Brně, totiž prohráli s domácí zbrojovkou 1-3 a v dalších dnešních zápasech Plzeň podlehla Liberci 1-3, Teplice porazili pražské Bohemians 3-1 a Zlín doma prohrál s Baníkem 0-1.
0: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne ještě čekáme převážně polojasno, postupně oblačno a postupně může být až zataženo. Do pozdního odpoledne přehánky jen výjimečně. Večer ale budou častější, ojediněle se objeví i bouřky. A maxima zítra mezi 27 a 32 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 47 z Kroměříže do Vyškova je za Bezměrovém po nehodě neprůjezdná, uzavírka je v Popůvkách, obět se to dá přes Kojetín nebo po souběžné dálnici D1. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
8: Váš džin.
7: Můj džin?
8: Jsem vám k službám, pane.
7: Pane, jo.
8: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťastné.
7: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
8: Prosím.
7: Původně pro sebe.
8: Hop.
7: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
8: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
7: Aha, tak co kdybyste vykouzli i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
8: Když si budete přát, pane. Hop.
7: Pan Kemry je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
0: Hvězdné návraty.
9: Řekněte mi, kdo pak

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti Městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedly do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
2: Pojďte, tady máme volno.
3: Fajn.
2: Já jsem Bešek, když už tak sedíme. Bláha, těší mě.
3: Prosím, pánové.
2: Děkuji vám.
3: Jedno kafíčko, pomíček, druhé kafíčko.
2: Děkuji, pánové. K rodičům nebo za manželkou?
4: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
2: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. A dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
1: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou si myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
5: Vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
6: Ale co bych se na vás zlobila? Co pak jim tady chcete dělat divadlo?
5: Já bych potřeboval vědět, kdo to je.
6: No co pak to ještě nevíte? Ne. Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte.
5: To není možný,
6: ale je to ta a ten trouba. Tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může Bůh jak pomoct.
5: Ne, už si to nemyslí.
7: Co? Jak je to?
5: Hleď.
7: Že ne,
5: jak je to?
7: Je to tak.
5: Počkej, ne, no tak zmusel, no tak neblázně, jak že ne.
6: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
8: Všech dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
6: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
8: Já, že jsem opilač?
5: No proč?
8: Já, že jsem...
5: Ale... Vždyť já přece jasně naznačil, že mi nejde o to.
1: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčela Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
9: Před 30 lety jsem točil s Františkem Vláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádal, zda to zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že naváto je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí a najednou vidí stopy ve sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Načež popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a teď, a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tady máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá. Já tady postavím 50 metrů koleje, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutekl z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový déčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se a já kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to téčko, pač by si byl z ostrosti, to je člověče šíry, to je 50 metrů, to je šíleného materiálu, to je nejméně 150, 180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl lákně, dvoranisko zmrzlý, zasněžený a jsem říkal, Franto, já nevím, co jsem dala, víc, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nedá se nic dělat, třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, že on říkal, výborně, hezky, volíno bude asi pětkrát se volí, než jak ti řeknu volínek a utíkáš, a chci vidět ten děs v 80 letech a teď ty věci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždí je! Nebo si připravili, jo, co je, hele, neblbni, hele, klapka, pěstíce, 51, klapnu, kamera si dala do pohybu a já učíkám a za mnou, Pepo, ohlídni se, já jsem si už, nic, pozor, tečko, bufur, vostro, Pepo, volni, a ježiši Kriste, já letím, 50 metrů jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašně, já nevím, vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej, jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 Mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, který měli takový bílý lantuhy. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukáv a nastavili těch... Franto, že jsi mi nic neřek, člověče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. To nemáš představy, jak ty jsi vypadal.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
7: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
9: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
7: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
9: No, Išo, drž hezky, necukej.
8: A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
9: No, Išo, Išo, pojď sem. Išo, noze, Išane, počkej.
10: Červená, vysanku, ukaž se.
7: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
7: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, když to pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byly na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa, to je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
11: Plha. Skladník.
12: Děkuji, Roubíček.
11: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák

0: Tak má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
1: Nerůž.
0: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
1: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
0: Ale děti se zase neholí.
1: To je pravda. Ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubiček?
0: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
1: Ano, to se týká taky dětí.
0: No, protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A teď rodiče jsou staří.
1: Ale...
0: A taková dlouhá cesta...
1: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
0: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
2: Prosím tě, sedni si u...
0: No ne, rozumíte. Já nevím, jak vy, ale... Těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
3: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero, získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
4: No.
0: Minulou hodinu jsme probírali jednoho z největších básníků století páry, Jana Nerudu.
4: Století páry?
0: Ano, 19. století je nazýváno stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
4: No dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
3: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemner hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
5: Kdo tam?
6: AX.
5: Neříkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
6: Jasný.
5: Ovšem zadaných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
6: No jo, držet spolu. Ale proč?
5: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
6: Ještě, že prince ochořel, vidíte?
5: Neochořel. Utek.
6: Chyba.
5: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
6: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
5: Naopak. Musí.
6: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
7: Jak to víte?
6: Já nevím. Já něco viděl.
7: Co jste viděl?
6: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhot.
8: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
6: To jsem byl ruce radosti. A jo?
9: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, víš?
2: To je šimrik.
4: To je šimrik,
2: ne? Šimrik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolí?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás vohnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama až z pohořelce.
6: Co, kdo ho sem pozval? Kdo ho sem pozval na vohnout, pana Vohnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Stanisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. Dva nevohnoute, jednoho.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, co to máš v puse, ukaž, Věrka.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil Snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmer jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmer, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: co to bylo?
8: No jak, ty to mám...
7: To jako bylo políbení. To jako když volizuješ na nuk.
5: Ticho. Mohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
7: Ne, ne, ne, ne, ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor. Já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama. Tady ten stůl je pult. Voborník je pan Mercier. Majitel toho krámu s hudebninama. Láďa je Francesco Dassar, hudební skladatel. Vyšla mu skladba. A jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu, vejde do krámu. Zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
8: Jo a, proč vodka odešel k soudu Mercier?
5: Jo to je fakt, proč?
7: Jo. Co proč odešel
8: no, proč voborník jako Mercier odešel k soudu?
7: Co voborník odešel?
8: No ty to tam říkáte, že...
5: Že
8: tím odešel do, k soudu Mercier, teda voborník.
7: No.
8: A proč?
7: No co proč? No to tady... No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not, no.
9: U not?
7: U not!
9: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
7: Co, jaký cizí slovo?
9: No u not!
7: U not, no noty, noty, neznáš noty, no, smrcie, prodáváš
9: no, noty, noty, noty,
7: máš krám s notama, prodáváš noty.
9: Jo.
5: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
7: co?
5: Ten Mercier,
7: no.
5: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
8: No, kdyby něco dělal, tak by pro něj přišli přeci, že jo?
5: No, to je fakt.
7: Ale to,
8: tam šel sám?
7: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
5: Já jsem Matilda.
7: Co, jaká Matilda?
5: No Matilda, tady, no Matilda.
7: Jo, Matilda Šmauzová.
10: Ona je to dřina, to divadlo bohuží, viď?
7: To je rasový, no.
10: Vydrž.
7: Ach, já jsem z vás jelen. A, jo. Matilda Šmauzová.
5: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
7: Co?
5: No.
7: Co se...
5: Nemohla bych se jmenovat jinak.
7: A jak?
5: No já, třeba Jarča Mladějovská.
7: A proč?
5: Tak mi se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová. No,
7: ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová, jste potatínkovi, no, o to právě jde.
5: Jak to?
7: No ano, o to právě jde, to není náhodilost to jméno, autor, když to psal, tak uvažoval.
5: Jo.
7: Přece.
8: No to přemýšlí o co
7: no,
8: píše,
7: to
8: že?
7: Je jasný.
9: No to je stará hra, no, to je stará hra.
7: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece, ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus. Takže no prosím tě, jo, vem to je.
9: No tak já nechci vstupovat do děje.
7: Ale ne, jenom to čti, já chci jenom hlásit.
9: No ne, abych je nestrémoval. Major Šmaus, a čím on je?
7: Jo, to je major. On je major, no. Má šavli, jo. Počkej, můžeš to říct starý, nemusí za dveře.
9: No já jsem ani nechtěl.
7: Tak moment, já ti zazvoním. Cililin, Cililin.
11: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout?
7: Sedni si. Slyšeli jste.
8: No, dobře, ale...
7: Počkej, slyšeli jste?
9: No dobře, no voják to jde,
7: no. No voják to jde, ale jak to řek? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený. Tak buďte tak hodná, jo. Tak moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
5: Ne, Láďa je přece Kasáro.
7: Das.
5: Tak Dasáro.
7: Aničko.
5: Láďa je Dasáro.
7: Aničko.
10: Já ho obdivuji.
7: Aničko. Vy? Jako Anička víte, že on je Dasáro, ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice, tam je napsáno Matilda Šmauzová, nevinné
12: 18leté poupě.
5: Úplně pitomá.
12: Ale proč,
5: no,
12: kde
5: pod... pitomá,
12: ale ty ženy vypadaly před stolety jinak.
5: Ale je úplně pitomá, pane Dízař, měli... pochopte to, no tak. Ona normálně teda jako já, jako no, tam Matilda, no, přijdu do krámu, no, no a tady no, Láďovi teda, tomu Kasárovi.
12: No, Dasárovi,
5: to je jedno, no, no, no, tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
12: ale
5: úplně pitomá,
12: ne, ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
5: No to je to samý, ne?
12: Ale není to to samý, Aničko. Chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je valčík, no ty na klavír.
8: Hello. To je ten omyl toho.
12: Ne omyl.
5: Ne, no, ne, já už tomu rozumím. Je. Ne, jasný, no, je že... úplně, já vám řeknu. To je výborný, to,
12: jasný,
5: kde jste tu hru našli, pane.
9: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
12: Je autor.
5: Já tomu úplně rozumím. Tak, to počkejte, je. To je teda ten Kasáro. To on je teda, já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
12: Co fika nemyslíte?
5: No jistě.
12: A jak to z
5: no jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
12: Ale Aničko, no, ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililin. Vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku. A co udělá on?
10: Ano.
12: No to, co udělá každý normální mužský.
10: Ano, ano.
5: Teda to je výborně vymyšlený, pane Císař.
12: Jasný.
5: Jasný.
12: Chcete ještě další
5: nějaký vysvětlení? Ne, dobrý.
12: Další dotazy.
8: No já mám z toho trochu strach.
12: A z čeho?
8: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
5: Co by tomu řekl? To je přece divadlo, ne? No herečky ve filmu, no. Ty dělají... Jinačí věci, no a taky jsou vdaný, ne? Tak pojďte.
10: Tohle to se bude líbit.
9: Myslíš?
10: Uvidíte.
1: Skalupáři, teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemner pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fiflá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí, Drahoušku, z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý, jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mohl bych si dát inzerát do vašeho fafofifu?
3: Co prosím?
2: Inzerát do vašeho fafofifu. Hledám zuby.
3: Inzerát. Zuby, já někoho zavolám.
4: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, Vesno, vypad vám v lístefek.
4: Děkuju.
2: Prosím.
4: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
5: Co byste chtěl ten inzerát? Já nechci se mnou, pane.
2: Nemá fáv.
5: No, heru, gol, fotra. Mě tady nebude.
2: Fotra.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
6: Dej sem ten fek.
2: Pofti, vem si.
6: Ten fek sem vek.
4: Chce tenhle tvůj šek.
6: Dej sem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský si ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to znamená?
3: Nic.
2: On to sežral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A té pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
7: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našíhup, že rozbil barometr.
8: Proč barometr?
7: No on jak je vráždí, rozbije, všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crr, crr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
9: No, se máte čím chlubit.
7: No co ten bažan, co? A vy jste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
9: Jen seď, tatínku. Pak tě zas budou bolet nohy.
7: Kluk má o mě péči, no. Bylej papírník nelenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
8: Jak to potom končí, taková legrace?
7: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
10: Tvoje starost, moje radost.
7: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, který nás pozoroval a měl z toho šoufky. Tak přišel a povídá, tak. Tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě. No, on zas měl radost, že nás tak převez.
8: Co si myslíte o těch dveřích?
7: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
9: Nikde nic? Co já teď budu dělat?
11: Bez dveří.
9: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
11: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla, jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
12: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří houslíček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka, nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroje vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Já, když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. On říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce tři filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

0: Dámy a pánové, přeju vám dobrý večer. Je to sice o něco později, jak to říkal Vicky Cabadaj, je to sice dál, ale za to horší cesta. No tak je to sice o něco později, ale přece jen začíná noční linka Českého rozhlasu. Omlouvám se za to zpoždění, technika si někdy prostě postaví hlavu. U mikrofonu je Borek Kapitánček a otvírám tedy už jen necelé dvě hodiny našeho možného povídání na telefonní lince a taky vašich vzkazů a příběhů napsaných na rozhlas.cz/linka. Budu se těšit na vaše příběhy, na vaše připomínky, na vaše glosy, ale hlavně se budu těšit na to, že uslyším pravdu o nevěře. Nevím, jestli se na to vlastně mám těšit, ale přesto. Nevěra je tématem těch našich necelých dvou hodin povídání. Dokázali jste ji odpustit, tedy odpustit partnerovu nevěru a žijete teď v harmonickém vztahu? A nebo vás protějšek opět zklamal a rozchod byl nevyhnutelný? Přiznal, přiznala ji sama? Nebo jste ji odhalili náhodou? Nebo jste to byli vy, kdo se dopustili nevěry a dnes si své selhání vyčítáte? S tím, co nevěra způsobila ve vašem životě, se můžete svěřit vysílání noční linky. Budu čekat ve studiu na telefonu 731 800 900 a na webu rozhlas.cz/linka. Už dopředu děkuju za vaši upřímnost, protože nepovažuji za úplně vhodné se každého z vás ptát, zda jste byli nevěrní, ale možná jste se s tím setkali, tedy s nevěrou i ve vaší rodině nebo ve vaší blízkosti. Co si o ní myslíte? Nevěra je tématem noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je možná trošku nečekaně. Nevěra. Já jsem byl docela zvědavý, upřímně, opravdu. Byl jsem zvědavý na to, co napíše, tak jak je jeho každodenním zvykem náš stálý posluchač František. Jak už jsem si všimnul, vyjádří se ke každému tématu. A ani dnešek není výjimkou. Já jsem s manželkou 64 roku. Bylo by možné v takovém stavu stále si něco vyčítat a žárlit jeden na druhého? Vzájemně jsme vůči sobě tolerantní, o nějakém rozchodu u nás nikdy nepadlo ani slovo, tak si myslím, že nám to už vydrží do konce. Ani o tom se nebavíme. František ze Židlochovic. Děkuji, Františku, váš vzkaz vlastně otevřel dnešní noční linku. Začala o něco později, ještě jednou se omlouvám za technické nedopatření, za technické zádrhele, za které ovšem nemůžu. Ale teď už je opravdu čas na první telefonát. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu?
1: Dobrý večer, tady Lenka.
0: Lenko, máte zkušenosti s nevěrou?
1: S nevěrou, to jsem měla zkušenosti s partnerem prvním a od té doby ani hobby, protože jsem si zašla jinýho přítela a byli jsme spolu víc než 20 let, jenomže vám je
0: takže jste, v prosincu. Takže jste svému původnímu partnerovi nedokázala odpustit.
1: Nedokázala. A pak jsem si zašla druhýho a s tím jsem vzala víc než 20 let. Já s tím jsme byli do té doby, než oni v prosincu umřel, spadl a zavěl si páteř, přestalo fungovat mozek a srdce a bylo mu 63 let.
0: To je hodně smutné. Nicméně budu vás muset znovu poprosit o návrat k tématu. Jak jste se cítila, když jste se dozvěděla o partnerově nevěře?
1: Patně. Protože jsme měli spolu dítě malý.
0: To byla moje druhá přichystaná otázka, takže ani vaše dítě vás nepřimělo k tomu, abyste s ním vydržela.
1: Nevydržela jsem s ním, protože byl agresivní, jo. Když byl zapilé, tak házel sekeru do skříně nebo nůž prostě do postele. A dokonce i ve vaně jsem spala, kluka jsem měla v kočárku, to bylo dva měsíce. Nebo vzal televizu a dali na to benzín, podpalil to a okrenu a jí a všechno. To se nedalo už vydržet.
0: On sám vám přiznal tu nevěru, nebo jste na to přišla vy?
1: Já jsem na to přišla, já jsem nečapala, já jsem přišla z práce za celý den, takže jsem jezdila o 4 do práce a přijížděla jsem až o 11:30, protože jsem dělala jako vedoucí v potravinách, tak jsem musela zavírat o 8 to potraviny a schovávat jako poží a to. A tak jsem přijela domů, bylo 11:30 a on tam měl milinku.
0: Jaká byla vaše okamžitá první reakce?
1: První reakce jsem se i vyhodila a já mu jsem řekla, ať si teda dělá, co chce a zabere se jde do prdele taky, protože by dal u mě.
0: Obešlo se to bez dalších dramat? Poslechl? Ptám se vlastně.
1: Poslechl, ale potom se oběsil.
0: No tak tenhle konec jsem nečekal, Lenko.
1: Takže takový drama jsem zkusila a už to zkusit nechci. A ještě když přijde z práce a oni vám řekl, teď odváželi partnera na pryč. Já říkám, kam do nemocnice, ne, pohřební služba. A pak je tam volali. To je nejhorší, co můžete zažít.
0: Lenko, já děkuji za vaši upřímnost. Pokud jsem ve vás vyvolal nepříjemné vzpomínky, omlouvám se, ale tím, že jste zavolala, předpokládám, že jste byla připravená. Děkuju.
1: No, ale přeju vám hezké léto. 39 roku. No.
0: Takže to je hodně starý příběh, nicméně pořád je ve vás. Rozumím.
1: Je pořád ve mně, jo. Prostě to bylo, když se narodil, jo, tak starý příběh, ale za toho skluka právníka, 6 let studovala práva, a 5 let má tu strojní průmyslovku, navrhuje papíry na dům a na takový. Tak 11 let, on je po mně, to není po něm.
0: Šikulka. Lenko, děkuji vám za váš telefonát, mějte se tak hezky a přeju krásné léto. Naslyšenou.
1: Já vám taky.
0: Byť to nebyl veselý telefonát, musím zopakovat, že na telefonu 731 800 900 čekám na vaše příběhy, které souvisí s nevěrou. Odhalenou vámi nebo možná přiznanou vaším protějškem. Jestli pak jste ji dokázali odpustit a žijete teď třeba v tom harmonickém vztahu, jak jsem říkal už před mnou chvílí. Všechno o nevěře v dnešní Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná bych mohl trošku poopravit svoji zatím poslední větu. Říkal jsem, že dnes v noční lince vše o nevěře. No tak vše asi nepadne, vše asi neřekneme. Ale co bych vlastně měl říct, je to, co o nevěře praví Wikipedie. Už jste se někdy dívali na tohle wikipedické heslo? Dovolím si citovat. Nevěra, píše Wikipedie, je sexuální respektive milostný poměr s partnerem mimo manželství, nebo též mimo jiný dlouhotrvající vážný vztah, s nímž se pojí slib věrnosti. Různí se pohledy na fyzickou nevěru a faktor citové angažovanosti. Ovšem, co je zajímavé, je ten další odstavec. Dokonce je tam zmíněna kategorizace nevěry. Mimo manželský kontakt, erotické dobrodružství, mimo manželský vztah, flirt a virtuální nevěra. To sebou zřejmě nesou moderní technologie, ale tady už bych si dohadoval. Konec konců tohle heslo wikipedické si můžete najít sami a dá se přečíst a dozvědět se něco nového určitě v každém případě. Telefon 731 800 900. Máte-li zkušenosti s nevěrou, možná jste ji zažili na vlastní kůži, možná ve vaší blízkosti, možná to byl někdo z rodiny, kdo kvůli nevěře skončil třeba i neslavně. Ale já nechci lákat jen ty negativní příběhy. Prostě se ptám, zažili jste nevěru? Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Já vás zdravím, paní Ema z Javorníku, Jeseníku.
0: Zdravím vás, Emo. Mám takový pocit, že vy už máte přímo monopol na dovolávání se do noční linky.
1: Posledně... Já mám štěstí.
0: No a štěstí. A posledně jste mluvila o tom, jak z vás tatí chtěl mít učitelku, ale vy jste se přesto stala hospodskou. No tak mi řekněte, jestli i k nevěře máte co říct.
1: No tak to mám, protože to už jsem párka tady, jak jsme se bavili, říkala. Jsem se vdala, narodili se mi dva úžasní kluci, ale bohužel onemocněla jsem rakovinou po dětech. A musela jsem být na operaci a chemoterapii a také ty blbosti. A měla jsem velice dobrou kamarádku, která byla vdaná, všechno to. A pomáhala mému manželovi s dětma, když jsem byla v nemocnici. Jezdili za mnou do Šumperku, všechno to. No pak jsem se vrátila, že nastoupila jsem zase do práce, protože všechno bylo v pořádku. A teď mi volala, že přijede večer, že přijede na kávu. Já říkám, no tak jako přijet můžeš, ale... Já jdu na 8 hodin večer do práce, do baru, tak to, jo, tak přijel, dali jsme si kafe a říkám manželovi, říkám, Pavle, přijede Gabča z Vrbna. On začal lítat, holit se to. V první moment mi to jako nějak nedošlo. Mm-hmm. A dali jsme kafe, říkám, nic Gabča, už musím do práce. Já tě odvezu, to jsem měl asi kilometr a půl do práce, pěšky přes město. Tak mě hodila do práce, všechno to. A já jsem ta práce byla tak nervní, že místo v 6 ráno, tak ve 4 ráno mi šel, říká, prosím tě, běž dom. Protože dneska to, tak jsem přišla domů, první, co jsem šla zkontrolovat, samozřejmě děti, že do pokojičku, to otevřu ložnici, no a co jsem neviděla, stačilo mi. Tak jsem si udělala kafe, sedla jsem si v obýváku, nohy na stůl a čekala jsem. O půl 6 zazvonil telefon, jako budík, vylezla Gabča a ještě měla můj noční košili, to mě nejvíc naštvalo. Pak vylezl můj manžel, šli do koupelny, já jsem šla do ložnice a jak měli na křesle věci, tak jsem to pozbírala, otevřela jsem dveře od bytu, hodila jsem jim to na chodbu. Oni šli pro ty věci, já jsem zavřela dveře, z druhé strany byla koule, vypla jsem zvonek a říkám, ale jste mi nazvala. A tak jsem skončila manželský vztah.
0: Já vezmu odzadu svoje otázky, když dovolíte, paní Emo. Já se zkusím nejdřív zeptat na to, vy jste říkala, přišla jsem domů, otevřela jsem ložnici a to mě, a co jsem viděla, to mě stačilo. To znamená, oni byli, já se to trošku zdáhám říct, přímo v akci, anebo prostě spali oba dva jenom?
1: Spali posteli spolu a ona ještě měla moji noční košili na sobě.
0: Ano, to vím, to jste říkala. A teď zase naspět, beru to odzadu, svoje otázky. Vy jste byla v práci nervózní. Proč jste byla v práci nervózní? Vy jste něco cítila, tušila?
1: Tušila.
0: Máte intuici.
1: Tušila jsem. Ale ukončila jsem ten vztah. A byl klid. Oni se vzali a asi po třech letech se rozvedli. Takže rozbili vlastně dvě manželství, protože Gabina se rozvedla, my jsme se rozvedli a oni se vzali, rozvedli se a teď, kde jsou, ani mě to nezajímá. No a jak říkám, díky pošťačce jsem poznala svého muže a jsem v sedmém nebi. Moji kluci mají perfektního tátu, já mám perfektního manžela. Ale zásadně jsem proti nevěře, protože moji rodiče spolu žili 58 let. A v životě by tatínek se nepodíval na jinačí ženskou a maminka na jinačího chlapa, jsem tam byla vedena. Já si myslím, že nevěra je to odporná věc vůči partnerům.
0: Vidíte jako zradu?
1: Velkou zradu. Nemám to ráda. Opravdu, já jsem byla vychovávána jako z důstojnosti, vážení si partnera a to. Nás bylo doma 8 dětí, já jsem v životě neslyšela, že by se rodiče hádali nebo na sebe křičeli, jo. My jsme celý život říkali maminko, tatínku, žádné mámo, táto, nic takového. Můj tatínek nepil alkohol, maminka se jako nějak nelíčila, nebo to prostě žili pro nás a vedli nás v tom duchu pořád. A já v tom žiju taky.
0: Evo, moc krát děkuju za upřímnost a za tenhle váš příběh. Mějte se hezky a přeju vám hezké léto.
1: Taky všem posluchačům přeji krásnou noc a krásnou neděli. Sice já jdu do práce, zase na si nic dělat.
0: Vy tu práci ale máte ráda, soudě podle toho vašeho minulého vyjádření, že jo?
1: Ježíš, já to zbožňuji úplně.
0: Tak, hezky pracujte, já jdu taky. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Tak se mějte hezky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený sobotní večer při poslechu Noční linky přeju vám všem, kteří jste správně naladěni. A vám všem, kteří jste zvědaví na další příběh na téma nevěra. Poskytne nám jej Jarda. Aspoň doufám, říkal, že má co říct k tomuhle tématu. Jardo, vítám vás na telefonu 731 800 900. Tady Borek.
1: Tak já vás zdravím a k tomu tématu prvně se jímalo, kdo tohle zpívá, tuhle písničku, tu blondýnu, nevíte?
0: Vím, to je Brňačka, původem tedy, Eva Šindelářová.
1: Eva Šindelářová, aha, dobrá, no, teď k tomu tématu, ještě zdravím všichni posluchače Noční linky a teď k tomu tématu.
0: Zažil jste nevěru?
1: Já jako bych se tomu vrátil nějak takhle v těch stazích, já bych asi nevěrný nikdy nebyl, dokázal bych udělat holku, abych jí podvedl, jo, ve vztahu, když jsem.
0: Takže rozumím tomu tak, že jste se nikdy nedopustil nevěry.
1: Já určitě ze své strany ne, ale dokázal bych ty holce tu asi nevěru odpustit.
0: I kdybyste, řekněme, i kdybyste neměli děti, protože mnohdy jsou to právě děti, které drží takzvaně pohromadě partnerské vztahy.
1: Ale třeba řešit takovou situaci, že jsem třeba vztah naboural, jo, ale já byl jakoby volnej a ona tu nevěru udělala z jeho strany, že se jakoby podváděla ona vlastně přítele.
0: Takže ona s vámi byla nevěrná?
1: Nevěrná jakoby a
0: jakoby nebo doopravdy?
1: Doopravdy. A se jakoby spolu rozešli, to nebylo mojí vinou a začali se bavit jako spolu. A pak zase odešla díky tomu za ode mě, za jiným. No a pak nějak jakoby se do toho odešla. A já teď zvažuju, jsem zjistil, že on jí jakoby pás. Jako vyloženě dělal jakoby to sexuální jakoby toho
0: pasáka.
1: Předkovatele. No a teď zvažuju, jestli ji mám vůbec ještě brát jako zpátky.
0: To je zvláštní. Nevěru byste dokázal odpustit, ale u tohohle se rozmýšlíte. No, možná to není zvláštní, možná to přijde jenom mně zvláštní, nevím. Takže vy byste byl schopen odpustit nevěru, kdybyste tu dotyčnou miloval.
1: Asi to ví, že ji miluju, no, jako dokážu to prostě odpustit, no.
0: Děkuju za váš názor. Nejsem ten, který by to měl posuzovat, jenom se ptám ze všech možných stran.
1: Jo, jsem na to zvědavý, jsem to na to mohl mít, jako jinak často nalížit třeba ženy a jinak muži, že jo, to je úplně nějaký, jakoby říct, tak by.
0: To jsou zajímavé údaje, které uvádí i zmíněná wikipedická stránka. Já se tady zrovna dívám, že podle zprávy Centra výzkumu veřejného mínění z roku 2003 32% dotázaných považuje mimomanželské sexuální vztahy za špatné vždy a 38% za špatné téměř vždy. A výzkum téže agentury ukazuje, že nevěru manžela považuje za morálně spíše nepřijatelnou 60% dotázaných a nevěru manželky 63%. Naopak za morálně spíše přijatelnou, představte si, ji považuje 11%, respektive 8% dokázaných. No a z vdaných žen uvedlo mimo manželský pohlavní styk 46% respondentek a téměř dvě třetiny ženatých mužů mělo během manželství mimo manželský pohlavní styk. 64%. To jsou pěkná čísla, že?
1: Zajímavá čísla, to kvíl.
0: Jardo, děkuju.
1: A jo, mějte se hezky. Dál, to už je krásný léto.
0: Díky.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Za pár chvíl nastane nový den, tedy bude neděle 26. července, ale i v tomhle případě musím říct, že ještě hodinku s vámi bude noční linka. Tu první část naší noční linky teď ukončíme telefonátem. Paní Libina čeká na čísle 731 800 900 a zřejmě má co říct k tématu nevěra. Libino, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, moc vás zdravím.
0: Děkuju. A určitě chcete pozdravovat, to nechte nakonec. Ano, řekněte mi rovnou, jestli jste zažila nevěru.
1: Já jsem nevěru nezažila, ale kdyby se mi to stalo, tak už bych s mým chlapem nebyla. Jelikož ale já ho mám strašně ráda, my se máme rádi, takže my ani jeden nevěru prostě v naší rodině, teda jako u nás. My dva prostě žádnou nevěru neuděláme. Ale já jsem chtěla říct jinou, protože vím, od mojí sestry měla manžela a ten jí byl hrozně nevěrný a prostě i mě si namlouval jako ten její manžel.
0: Takže váš švagr.
1: I švagr, ano. Já říkám, Mirko, tohle tu tě nemůžu udělat, to je ségra moje a tohle to neudělám. A to jsem ještě byla svobodná. A já říkám, tak jsem říkala, tohle není možný. A on, no mu nebylo ani 30 let a oni se potom nerozvedli se. Chtěla se s ním rozvést a on, když byl u té své partnerky, tak ona ho prostě neměla vůbec ráda, mlátila ho všechno a on potom zemřel. A tak ségra říkala tenkrát ještě štěstí, že jsem to neudělala, protože bych po Jirkovi neměla nic. Ale tohle to se mi jako vůbec nelíbí, tyhle ty nevěry a tohle to. Tak když už se vemou, tak proč buď se hned rozvádějí, nebo jsou nevěrný. To se mi vůbec nelíbí tohleto. Tohle to bych nechtěla zažít ani já. Ale vím, že můj chlap nevěrný nikdy nebyl a nikdy není.
0: Já vím,
1: ani já jemu teda.
0: Já vím, že vás teď možná trošku rozkolísá, možná, že vás i naštu, ale vy jste říkala, že se máte navzájem s vaším manželem moc rádi. Tak zkusme tu hypotetickou možnost, protože nikdo není dokonalý, to si musíme přiznat.
1: No,
0: tak co kdyby náhodou jedenkrát, nemyslím tím nějaký dlouhodobý vztah, ale co kdyby třeba jednou v úvozovkách uklouzl? Odpustila byste mu to právě proto, že ho máte tak ráda?
1: No, když bych na to nepřišla, tak možná jo. Ale kdyby se mi to doneslo, tak to mám teda velký obavy, to nevím. No,
0: takže zastáváte názor, co oko nevidí, srdce nebolí.
1: No, přesně tak. No, já nevím, prostě. Já nevím, jestli by mi teda zahnul, ale asi v životě by to neudělal, protože on ví, že se máme moc rádi a ne to.
0: Paní Libino, no, já mám vlastně radost.
1: Nemůžu to takhle říct, no, ale vím určitě na 100%, že nezahybá a nikam nechodí. Protože já vím, že by si říkal, že budu muset platit nějaký alimenty a takovýhle.
0: Vy už vidíte tak hned všechny ty důsledky. No, já vám rozumím.
1: Já bych teda mu taky nikdy nezahla. Protože jsem říkala, že kdyby náhodou jeden z nás odešel a kdybych já náhodou odešel, tak nevím, jak by to bylo, ale kdyby on odešel, tak bych prostě ho měla pořád na očích a bylo by mi strašně smutno po něm.
0: Já mám vlastně radost z toho, co říkáte, paní Libino. No ale já vám říkal, že ty pozdraví necháme nakonec, takže teď máte tu šanci. Můžete pozdravovat svoje známé, jak to děláte vždycky na začátku.
1: Dělám to vždycky tak, hlavně zvolím Marušku Kudenkovou, Ivanku Rybijovou, Janičky a Drahušku a prostě všechny, co mám ráda.
0: Děkuju. A dobrou noc.
1: Taky dobrou noc a vás taky moc zdravím. Naschledanou.
0: Cením si toho. Naslyšenou. Noční linka. Znělka noční linky se ozvala přesně o půlnoci. Teď už máme neděli 26. července. Svátek má Anna. Jsem zvědavý, jestli bude chladno z rána, ale rozhodně nás čeká hodně horký den. A je to vlastně taky horké téma. Nevěra. Noční linka na vlně Českého rozhlasu Brno s číslem 731 800 900 a s možností psát na web rozhlas.cz/linka. Tématem, opakuju, je nevěra. Nebudete tomu věřit, píše Radek, ale dnes už bývalá manželka si brala frajera do naší postele, když jsem byl na noční. A navíc vedle v pokoji spala naše 11letá dcera. Neskutečné. Nakonec s ním odešla a dceru mi nechala, i když dobře věděla, že se směnným provozem to nemohu skloubit. Pomáhá mi starší dcera s manželem, jsou od sebe o 14 let. Neříkám, že jsem dokonalý, ale smutné je, že šlo o zadluženého bezdomovce s 9 exekucemi, ale podle toho se prý lidé nesoudí. Jak říkala tchýně, když do pekla, tak na lepším koni, než mám doma. Zakončuje své psaní Radek. I vy můžete psát na rozhlas.cz/Linka. A když zavoláte na 731 800 900, tak se po písničce, která je před námi, taky uslyšíme. U mikrofonu je Borek, přeju vám nerušený poslech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak jsem před malou chvilkou říkal, svátek mají dnes všechny Any. Je už totiž neděle 26. července, ale předevčírem, za to z tohoto pohledu, měla svátek naše posluchačka, kterou teď uslyšíte. Takže Kristýno, dodatečně hodně zdraví. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji.
0: Nevěra je tématem noční linky. Zažila jste ji někdy?
1: Ano, zažila a poměrně nedávno, kdy my jsme se svým přítelem, jsem byla vlastně od 14 a teď je mi 23, takže už nějakou dobu. A teď jsem vlastně, jsem na univerzitě a v letním semestru jsem odletěla na výměnný program do USA, do Ameriky. A přítel měl během toho, co jsem byla pryč, tak měl narozeniny a já jsem si řekla, že ho překvapím tady doma, že se uvidíme a nic jsem mu o tom neřekla. A vlastně jsem dorazila i do toho jako k nám domů, nebo jakože k němu domů a našla jsem ho v ložnici.
0: Přímo v akci. Já vám pomůžu, jo? Přímo v akci, jo?
1: Ano. A byl tam i můj bratr starší. S ním. Takže to byl docela šok. Mm-hmm. To jsem se prostě otočila na patě. Ani si nemyslím, že si mě všimli. To jsem se otočila na patě a odjela vlastně k rodičům a co nejdřív ještě jsem si přebukovala letenky, co nejdřív jsem odjela zpátky do USA, jemu jsem jenom napsala, že to končí a od té doby jsem ho vlastně neviděla.
0: On vás už nekontaktoval?
1: No, já jsem se ho všude zablokovala, protože jsem to, nezvládla jsem to asi řešit a navíc po telefonu, že jo, a tak, takže moje jako kamarádky, co ho znali a tak, tak mi byly velkou pomocí a všechno to jako vyřešili.
0: Částečně bylo z toho, co jste říkala, poznat, jak jste se asi cítila v tom okamžiku, kdy jste svého milého našla v akci. Ale abych tomu rozuměl dobře i já, vy jste říkala, že u toho byl i váš starší bratr, je to tak?
1: Ano. Ano.
0: A byla tam i nějaká žena?
1: No, ne.
0: Takže jenom oni dva?
1: Ano, měli tam soukromí. No.
0: Abych se v tom vyznal právě proto se ptám. Takže místo coming outu jste si na to musela přijít sama.
1: No, ano. Přesně tak.
0: Jak se cítíte dnes? Jak je to vlastně dlouho? Vy jste říkala, že je to nedávno, já nevím, měsíc, dva měsíce?
1: No, tak zhruba 2-3 měsíce, no. Prostě skončil semestr a já jsem se vrátila, že jo. A no, jako cítím se, no hlavně upřímně cítím největší zradu jako od toho bráchy, že jo, protože to je prostě rodina. A je mi to vlastně hrozně líto, protože kdyby to ten přítel se mnou nějak jako řešil, tak to mohlo všechno být vlastně jinak. Nemuselo to takhle jako dopadnout, no.
0: Že vás nekontaktoval váš dnes už bývalý přítel, to jste říkala. A jak je to s vaším bratrem? Komunikujete spolu dnes?
1: Ne, ještě jsem to nedokázala a rodiče jsou tak milí, že, nebo milí, jako chápou, takže i jako ty rodinné sešlosti a tak se plánují, takže vlastně teď jsou jako jednou se sejdou jako s bráchou a pak mají jakoby už se mnou oslovu, protože já ho ještě nedokázala jako kontaktovat, vidět, ještě jsem to nespracovala, no úplně.
0: Vím, že to je asi hodně předčasné, protože, jak jste říkala, stalo se to, když skončil semestr. Jste schopná po těch dvou měsících, po dvou, třech měsících vůbec pomyslet na nějakého jiného muže? Nebo když se řekne chlap, tak se vám navaluje, když to řeknu takhle hloupě?
1: Ne, tak to ne. Já mám samozřejmě jako kamarády a tak, to není, takže jsem jako úplně zanevřela, ale je to prostě hrozně čerstvý, no.
0: Je to čerstvý a tady asi bude fungovat to staré okřídlené, že nejlepším lékařem je čas.
1: No, snad, no.
0: Věřte mi, mám s tím zkušenosti. Bude. Kristýno, mějte se hezky a držím vám pěsti.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou. Daniela na téma nevěra píše na rozhlas.cz lomítko linka. Co je to nevěra? Za mých mladých let to bylo jasné, byť doktor Plzák tvrdil, že muži nejsou od přírody monogamní a svoji nevěru mají zatloukat, zatloukat a zatloukat. V dnešní době, kdy je na vše nahlíženo genderově, by asi neobstál. Navíc je v novém miléniu jiný náhled na vztahy. Polyamorie je pro mě nepochopitelná, píše Daniela, stejně jako chození na swingers party nebo sňatky stejnopohlavní. Víte, o čem hovoříte. Měla jsem mladší kolegyni, která se mi ráda svěřovala, protože já nic nevykecala. No, třeba byla na večírku a tam se vyspala s jakýmsi fešákem. A byl to prý jen sex, ani neví, jak se muž jmenoval. Podobné úlety měla častěji, i když její manželství se navenek jevilo jako příkladné. Jednou mi u kafe přiznala, že bez těch prohřešků by nebyla v manželství tak spokojená. Vždyť ona k těm pánům nic vztahového prý necítila. Oblékli se a už se neviděli. Sex s tím stejným neopakovala. To by považovala za nevěru. Moc jsem tomu nerozuměla, ale doby se mění a naše pohledy na svět, v nich jsme byli vychováni a v nich jsme žili, byly jiné. Podepsána Daniela. A co vy? Setkali jste se s nevěrou? Zanechala ve vás hlubokou rýhu nebo jste ji přešli? Třeba i proto, že jste sami taky někdy, řekněme, aspoň flirtovali. Já vím, je to hodně osobní, ale třeba najdete odvahu a čas zavolat na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdá se mi to skoro neuvěřitelné, ale letos na podzim to bude 7 let, co s námi není Karel Gott. Neuvěřitelné. Ale teď naspět k tématu noční linky. Tím je nevěra. A jsem zvědavý, jestli i příběh paní Heleny, která teď čeká na telefonu, bude tak bryzantní jako ten předchozí od Kristýny. Heleno, dobrý večer.
1: Příjemnou noční linku.
0: Děkuji.
1: Tady z Prahy.
0: Promiňte, já vás teď zastavím. Nemáte mě náhodou na hlasitý poslech?
1: Jo, mám.
0: Prosím, přepněte si to na normální poslech. Ono je to dost znát ve vysílání.
1: Já mám nový telefon chytrý a to neumím.
0: Neumíte? Je tam taková ikonka s reproduktorkem.
1: Já vím, akorát já mám teďka černý telefon, tak já něco mám dělat.
0: Tak
1: mám
0: nic, povídejte, já se budu snažit udělat něco, co zvládnu s ekvalizérem. Povídejte.
1: Já jsem měla tím tlačítkový, tak promiňte.
0: Nic se neděje. Máte zkušenosti s nevěrou?
1: No, já mám jako v rodině, ne osobně, ale bohužel můj tatínek, já jsem ho strašně milovala. On byl prostě strašně hodnej, ale on měl rád pít, jak se říká, víno, ženy, zpěv. On byl takový jako, sice jako udělal všechno pro rodinu, zabezpečil ji, chtěl, aby, byli jsme 4 děti a chtěl, aby maminka přestala pracovat, že ji uživí. Jo? Ale prostě rád se bavil. No a prostě měl milenky, no. A maminka teda, když na to přišla, teda když jí jako jedna kamarádka o tom řekla, tak jako doma já jsem zažívala hrozný hádky, jo. Takže asi od 11 let, to bylo prostě hrozný. Takže dokonce jsem jako, protože jsem měla jako hodnýho táta, ale tátu, ale jako docela zlou mámu, protože jsem takový už jako nechtěný dítě, takže ona jako a ve 42, když prostě jako mě měla, tak na mě neměla ani už trpělivost. A já jsem potom jako byla spíš tou mámou proti tomu tátovi. Takže vím, že pak jako 2 roky, že jsem se na něj hněvala a nechtěla jsem skoro na něj mluvit. A i jsem mu jednou řekla jako hodně ošklivý slovo, který tady nechci opakovat. A potom to jako prostě jako, no prostě měl tu milenku pořád, no.
0: Já se zeptám na jednu možná nepodstatnou věc. Ta dotyčná, která sdělila vaší mamince, že je její tatínek nevěrný, nebyla náhodou taky jednou z jeho milenek?
1: Ne, to ne. Určitě ne.
0: Určitě ne. Ono to tak někdy bývá, že třeba ty zhrzené nebo nahrazené nějakou další to nabonzují takzvaně. No já se neptám.
1: Určitě ne. A já prostě to pro mě byl tak hrozný zážitek, že jsem se jako zařekla, že já až se jednou dám, že jako v životě nebudu nevěrná. V životě.
0: To tak bývá, že to, čeho si v dětství užijeme až moc, že jsme potom buď to úplně stejní, anebo úplně jiní. No, že nás to prostě formuje.
1: Je jiná než moje matka, jo. Protože ona jako, to byla taková, víte, takový ten německý drill, jo. Prostě příkazy, jo, zákazy a prostě, a když jste neposlech, tak jo, bylo to heslo škoda rány, která padne vedle, jo. Takže já jsem, cože?
0: A byla taková i na tatínka?
1: Ježíš, ne. Na tatínka ne. Ona prostě byla jako k němu, jako oni se chovali k sobě hezky. Ale na nás matka na děti byla zlá. Na všechny. Jo?
0: Možná chtěla vykompenzovat to, že tatínek se o všechno postaral, podle vašich slov, že na vás byl vlastně hodný.
1: Já jsem, i když jsem byla jako, už pak jako taky máma, tak já jsem pochopila i tátu a pochopila jsem i mámu, jo. Protože práce v domácnosti, to je jako, to patří mezi nejtěžší práce, jako kdyby chodila do zaměstnání, jo, tak prostě to je strašná práce, domácí práce. Vaření, uklízení, praní, nakupování, jo, a ona vždycky měla všechno v pořádku, jo, a to jako jsem jí obdivovala, ona byla hrozný dříč, jo, ona, já jsme měli předtím takový velký koberec, ona si ho srolovala, hodila si ho na rameno, šla dolů, naklepadla si to, vyhodila, vyklepala, zase prostě zpátky na rameno položila, jo. A já bych ten koberec, jako když jsem pak jako dospěla, já bych ho neurvala. A ona ho unesla, jo. Ona prostě fakt, jako nebyla tlustá, ani hubená. Ona byla taková, jo, taková akorát, ale taková jako měla svaly, opravdu, jak pracovala doma a jak dřela všecko těžký, tahala nákupy, tak ona opravdu měla svaly a měla sílu. Takže jako vařila dobře, pekla dobře a uklízela.
0: Ale prostě... pokud použiju vaše vlastní slova, ale tatínek se někdy rád bavil, že?
1: To jo.
0: Heleno, já vám děkuju především za upřímnost. Tak jako každému, který zatelefonoval a příběh svůj nebo ze své blízkosti řekl všem, kteří poslouchají. Vy si to zasloužíte taky. Moc krát díky.
1: Mějte se moc pěkně, dobrou noc všichni.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou.
0: Nevěra je tématem noční linky, kterou právě posloucháte. Je o něco kratší díky technickým problémům, vlastně bych neměl říkat díky, takže kvůli technickým problémům, které nás postihly na začátku, ale pořád ještě můžeme volat. Pořád ještě můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete i psát, pokud se třeba bojíte, že byste byli poznatelní do vysílání. Dana píše, nesnáším nevěru a moji rodiče milovaní mi byli zářným příkladem. Dokud je smrt nerozdělila, byli si věrní a žili v harmonii. Což se mně bohužel nepodařilo v manželství. Ve druhém ano, ovšem, ale podle zásady, tady se bohužel musím omluvit, protože to je čerstvý vzkaz, já si ho ještě neměl čas přečíst, ale ze zásady, že věrnost a komunikace podmínkou vztahu, možná bych prominula flirt bez fyzické nevěry. Slib věrnosti prostě ctím. Krásnou noc a zdravím. Děkuji vám, Dano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 3 minuty bude 1:30, je čas noční linky a je čas na další telefonát. Tématem je nevěra a Adam, který telefonuje ze Sokolova, k tomu má co říct, i když to asi nebude přímo jeho příběh, tedy že by on byl tím aktivním účastníkem toho, čemu se říká nevěra. Adame, dobrý večer, doufám, že jsem to řekl správně.
1: Dobrý večer, ano, řekl víceméně.
0: No a kterém jste nebyl? Vy chcete mluvit o někom jiném, že jo?
1: Ano, já chci mluvit, ačkoliv to bude znít asi trošku zvláštně, ale chtěl bych mluvit o příběhu svých rodičů, neboli mého vlastně otce biologického.

0: Rozumím. Před chvilkou tady byla Helena, která říkala, že tatínek měl rád víno, ženy, zpěv. Sice zajistil rodinu, ale rád se někdy bavil. Takže u vás to bylo podobně, ale možná jsem vám podsouval něco, co není pravda. Takže teď vás nechám mluvit. Poslouchám.
1: U nás to bylo víceméně podobně. Popravdě to téma jsem zpracovával už nějakou dobu, ale už by se dalo říct, že jsem vlastně jakoby se přesto nějak přenes, protože už je to nějakých 10 let od toho, co to vlastně začalo. Tak táta byl na vysoké pozici v super firmě, takže super peníze. Rodinu samozřejmě zabezpečil, ale mámě po 2 letech přišlo vlastně zvláštní ty služební cesty. Každý je vlastně 2-3 měsíce na nějaký týden s jednou a tou samou paní sekretářkou, kterou měl vlastně jakoby přidělenou. A pak na to mamka nešťastnou náhodou nějak přišla v telefonu, že viděla nějaký fotky, my z bráchu popravdě moc nevíme, byli jsme malí, nebo malí, bylo nám 15-16, takže jako moc jsme toho ještě takového nevěděli, ale přišla na to takhle, táta řekl, že se polepší, tak byl pak asi 2 roky doma, ale pak slíbil, že to vyřeší, takže sežene jinou sekretářku, že ho to s tamtou pořád tak nějak lákalo. Ale po dalším asi 6., 7. měsíci mamka opět přišla na to, že jsou další sekretářkou, měl vlastně jakoby nějaký poměr, takže to vyvolalo neskutečnou hádku a různý schody emocí, neschody, strašné věci. A takže u nás doma to bylo zajímavý a pak to skončilo tak, že vlastně tátu jsme všichni opustili, protože tak, jak ranilo mamku, to se prostě nedalo odpustit a teď jsme v takovém vztahu, že si občas možná napíšem.
0: Já vám vůbec nezávidím, protože, jak jste říkal, vám a bratrovi bylo 15, 16, 17 a to je věk na tyhle věci, no, velmi, velmi citlivý.
1: Ano, ano, my jsme to jako prožívali strašně, protože přijít domů vlastně večer jako z tréninku a vidět mámu celou jako v breku a zbalený věci, vlastně tátovo, bylo to pro nás dost náročný.
0: Mluvil s vámi o tom, teď bych málem řekl, ale ono by to bylo možná na místě, jako chlap s chlapem, váš otec někdy, tedy o tomhle tématu a o tom, čeho se dopustil?
1: Popravdě teď po té době už to začínám spíš vnímat, takže otec byl vlastně pro mě tím spíš srab, že se tomu jako nechtěl postavit čelem a nechtěl si přijmout tu vinu a byl takový, že spíš jako schazoval všechno jako na ostatní, že si to špatně vykládáme, že jsme nepochopili život a takovýhle různý řeči, takže spíš doufáme, že mu to jako jednou dojde, že udělal něco fakt jako špatného, co jako co asi jen tak nedělá, ale takhle nějak nám to jako argumentoval. No.
0: Já vám moc krát děkuju, Adame, jsem rád, že po těch, jak byste řekl, zhruba 10 letech jste s tím aspoň trošku srovnaný, i když musím říct, že tohle ve vás asi zůstane hodně dlouho. A možná je to dobře, protože, jak už jsem taky jednou řekl, buď to chceme být úplně stejní jako naši rodiče, anebo úplně jiní.
1: S tím můžu jedině souhlasit, určitě na jednu stranu bylo to náročné období, ale na druhou jsem za to zase neskutečně vděčný, protože přesně vím, co svým dětem vlastně jakoby nebudu chtít jakoby dopustit, aby se stalo, protože tohle to podle mě, ať už se jedná o rozvody, nevěry a takovýhle věci, podle mě nejvíc jako poznamená určitě děti, kor v takovýmhle jako věku. Myslím si, že už jako těch 16, 17 už jako tam je nějaký chápání, ale teď, když vidím po okolí, že se lidi dokážou prostě rozvádět a mají dítě, kterýmu je 6 až 12 let, tak si myslím, že to nejvíc jako poznamená dítě, takže díky bohu za tuhle situaci a já vím, co přesně ve svém životě dělat nechci.
0: To byl ten nejlepší možný závěr z toho, o čem jsme si povídali. Děkuji moc krát, Adame. Díky.
1: Díky, taky díky. Mějte se hezký večer všem.
0: Naslyšenou. Vaše příběhy na téma nevěra už jen 28 minut. Tolik zbývá do konce noční linky, ale můžete i psát. Petra napsala, já nevěru nezažila, ale nevlastní otec byl nevěrný mojí mámě s její kamarádkou. Dokonce se s mojí mámou rozvedl. Přeji hezký zbytek dne a šťastnou cestu domů. Petro, možná jste měla napsat o něco víc. Bylo to sice jasné, stručné, ale právě stručné. No nic, možná, že po písničce Petra Spáleného zavolá Petra. A nebo někdo jiný. Číslo je tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma, které možná není tak obvyklé a je taky hodně osobní. Je to nevěra, o které si povídáme. No, povídáme. Vy říkáte, jaké byly vaše příběhy, do nichž nevěra, ať už vašeho partnera, možná že vaše, nebo vašich blízkých, zasáhla. Je to paní Zuzana, která čeká na telefonu 731 800 900. Zuzano, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Bude to příběh váš nebo někoho vám blízkého?
1: Můj příběh.
0: Váš. Poslouchám vás. Zažila jste nevěru?
1: Já jsem se někde v 21 letech prostě vdala. Narodila se nám dcera, pak ještě syn a manžel mě vlastně celou dobu podváděl. Já jsem mu jednou odpustila díky tomu, že se do toho vložili vlastně tchýně a můj táta, že kvůli dětem a takový, že bychom to měli zkusit. No jenom, že oddálilo se to jenom o rok a já jsem jednou šla do práce, protože on dělal vlastně jakoby nepřetržitý provoz, takže když dělal noční, tak většině z noční chodil, nebo odpolední, tak chodil do hospody, chodil se bavit, chodil brzo ráno nad ránem prostě domů. No já měla jednou jít do práce a on nebyl ještě doma. Takže já musela děti zamknout doma. To jim bylo nějakých 4 a 6 let. A vlastně šla jsem a čekala jsem ještě na kolegyni pod deštníkem, pršelo. No a teď jsem ho viděla, jak jde v obětí s jinou ženskou, okolo mě ani mě nepoznali. Před barákem se líbali a tohleto, takže to byla poslední kapka. Tak jsem došla do práce, ani jsem na kamarádku nečekala, na kolegyni. Zavolala jsem tchýni, co se stalo. Ta teda vyzvedla děti u nás doma. No, ale to bylo poslední prostě, takže jsem zažádala o rozvod. A my jsme se rozcházeli docela ve zlým. Já jsem mu řekla, že mu přeju v životě, aby to, co dělal mě, tak se stalo teďko jemu. A on se za 2 roky oženil. Brali se v květnu, což já jsem mu říkala, ať to nedělá v květnu, že se svatby nedělají. A on se za 3 měsíce potom kvůli ní zabil v autě, protože ho podváděla.
0: Vy jste, já vím, že to je jenom taková drobnůstka, ale vy jste mu říkala, ať se v květnu nežení, protože to se nedělá, známe všichni tu pověru. Ano. Vy jste s ním vlastně ještě po rozvodu byla v kontaktu?
1: No, my jsme kvůli dětem, že si je bral takhle na víkend, nebo prostě tak jsme jako tak jako komunikovali, ale prostě ne, jako že by to bylo nějaký veselý mezi náma, to ne, jenom z nutnosti.
0: Rozumím. No, vy jste vlastně tím, co jste řekla, potvrdila tu moudrost o karmě, že karma je zdarma.
1: No, jenom, že já mám teď po druhém rozvodu, protože se říká, že celý život si vybíráte stejný typy, a druhý manželství jak přes kopírák podobný prostě. A nejhorší je, že chlapi, který nejvíc žárlej, který dělají nejvíc scény, tak vlastně zjistíte, že oni sami podvádějí.
0: Ale můžu vás ubezpečit, že se to netýká jen mužů. Ženy, které nejvíc žárlí, tak dělají
1: to, nevím,
0: přesně
1: já
0: to.
1: Já zase nemám tuhle tu obrácenou zkušenost, já to mám teda s mužkejma, no ale bohužel a teď jsem teda rok sama, protože jsem si říkala, že jsem mucholapka, taková na takový typy, takže radši budu sama a ještě vychovávám teda 11letýho syna, jinak mám 3 děti dohromady a to jsem říkala, že teď budu prostě nějakou dobu sama.
0: To, co jsem řekl, protože tu zkušenost prostě mám taky, ale rozumím vám i v tom, že než být mucholapka na stále stejné typy, tak raději zůstanete sama. Rozumím vám. Zuzano, a děkuji i vám za vaši upřímnost a za tenhle příběh. Mějte
1: taky
0: se hezky.
1: Dobrou
0: pěkné
1: noc.
0: Léto. Dnes to není příliš veselé, tedy téma nevěra si o to vlastně říká už sama jako taková. No, je to tak, vážení přátelé, já nemůžu měnit realitu. Prostě stane se. To nemluvím o sobě. To mluvím o případech, které už jsme tady měli a které vy jste na telefonu 731 800 900 zmínili. A ještě možná 2x, možná 3x zmíníte, protože to je zhruba doba, kterou budeme mít v naší noční lince k dispozici. Teď ovšem krátká písnička a hned potom další z vás. Mimochodem, měl bych se podívat i na rozhlas.cz lomítko linka, jestli je tam něco nového, ne, prozatím ne. Po jedné hodině všechny vaše vzkazy týkající se tématu také samozřejmě uvidíte na zmíněné adrese, tak jen abyste se nelekli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já mám aspoň trošku důvod k radosti, protože jednak telefonuje dáma, která mě vlastně navedla na naše dnešní téma, na téma nevěra. Je to Monika a ta druhá, ten druhý důvod k mé drobné radosti je to, že už podle prvních slov řekla, já to musím trošku odlehčit, protože to je tak smutný. Moniko, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak nevěra samozřejmě selhání, je to vlastně zrada a může to být způsobeno také tím, že si člověk nevybere vhodného partnera. Já teď jsem velkou, znova poslouchám ty Zlatou lásku, tu Carmen Majerovou a Petra Kostku s Patrikem Rozehnalem a to jsou nádherné příběhy. Hmm. A tam vlastně všichni prozradili, že měli předmanželský sex a myslím si, že když ti lidé si nevyhovují v sexu, tak potom jako je velmi velmi pravděpodobné, že by mohlo dojít k nevěře.
0: A to je zajímavý, to je zajímavá věc, kterou jsme tady dnes ještě nerozebírali. Ano, to jsem rád, že to takhle odlehčíte.
1: Proto, a tak je bohužel pravda to, ale kvůli tomu nevolám, že někdy se lidé vezmou jako, že třeba ženu opustí její životní láska a ona hned se vdá, jako to udělala třeba Lucie Bílá s tím panem Penkem, že jo, že vlastně ji opustil pan Kratochvíl s tou Pavlínou Baburkovou a ona se hned...
0: Teď už to máte postav jak na Orloji. Moniko, prosím vás, vraťme se k tématu a k vašim zážitkům.
1: Kamarádky neseznamujte s partnerem. To tak jsem dělala já a tam teda kamarádka, seriózní kamarádka nepodlehne, ale jako když je to náhodou taková nějaká třeba potvora, měla jsem kolegyni, ona byla velmi krásná, vypadala trošku jako ta Meghan od prince Harryho, taková kurtizána, že z každého oka jí koukalo 10 pánských přirození, jak promiňte.
0: Jsem vám vděčný, že to říkáte aspoň trošku spisovně a slušně.
1: To byl výraz to znám mého jinak, drahého otce, tak jak jste tady mluvil o úmrtí Karla Gotta, tak to podobný době umřel mi otec, ale prostě kamarádka, která vám svádí partnera, tak opuste tu kamarádku, ne toho muže, jako bych řekla. Já jsem právě měla dva partnery, postupně tedy samozřejmě, a dotyčná paní jako svedla napřed jednoho, pak jako neměla nic lepšího na práci, než mi to říct a tak dále. Čili,
0: a ještě chtěla pochvalu, že byla upřímná, že jo?
1: No ne, ona se divila, ona ke mně přišla a divila se, že on je tady, že jo, tak jako prostě přesně jak to tam bylo řečeno, žárlivé ženy jsou nevěrné, čili tohle byla nesebevědomá, sice byla krásná, ale prostě taková špatný člověk, ale já to chci odlehčit tím, že jsem dneska ráno vyspovídala kamaráda, o kterém si myslím, že v 62 letech je panic, bezvadný kamarád od první třídy můj. A tak jsem říkala, co bys dělal s nevěrou. A teď jsme si jako dali na tapetu spolužečky ze třídy krásnou takovou domáckou a kdyby mu nebyla nevěrná tadle, takže by si to s ní promluvil a zkusil by si to vyříkat a odpustil by. Ty jiný by řekl, dobře, já ti budu taky nevěrný, jedeme dál, no a tu jednu by opustil, takže vlastně...
0: Takže zase závisí na tom, jak moc velká je ta motivace k pokračování vztahu.
1: Vztahu. A já si myslím, překvapilo mě, já se tím zabývám, mě to baví, jsem chtěla o tom napsat článek kdysi a bohužel jsem nebyla schopná, že mě překvapilo, že jenom 10% celoživotních vztahů jsou si absolutně celý život věrní. Jinak prostě podle mě je absolutní vrchol drzosti, když do manželské postele přivede někdo cizího člověka. To je naprosto jako, to je přes čáru.
0: To je unapetitlich, ano.
1: Když se to člověk dozví, protože jsem přesvědčená, že mi nikdy, jako nikdy, že ne všichni mý bývalí partneři mi byli věrní, ale nic jsem se prostě nedozvěděla a to je gentleman, který prostě si dá tu práci, že já nevím, když někam zaběhne, tak se osprchuje, převlíkne, není nic cítit, nemá blondětý vlas na saku, když já jsem tmavovláska a podobně.
0: Teď už máte, to už jsou hodně velké podrobnosti, ano, poslouchám.
1: No ne, já právě jako jsem měla tadyhle tu zkušenost a můj otec mi řekl, no prostě seznamovat partnera s hezčí kamarádkou, to je jako nacpat můj do náruče, takže já jsem měla ty 25 letý vztah, kdy vlastně ten Martin neznal ani jednu moji kámošku osobně. Jedna tady zazvonila jednou, tak nevyhodím jí, ale jinak jako vůbec tohle chci říct. Překvapovat někoho, to je podle mě nesmysl. Přijít dřív, než bylo domluveno, přijet dřív, přiletět.
0: No, měli jsme tady, ano, před malou chvílí takový případ.
1: To si koleduje o průšvih. No. Já teda nemám bratra, já si neumím tohle představit, ty Kristýny je mi moc líto, ale já bych, nevím, no, nebo ten pán, ten Adam s tím tatínkem, tam prostě by si, když už je mu, já nevím, už je dospělý, by si s tím tátou mohl promluvit, tam třeba nefungoval sex a je obdivuhodný, že to propuklo až v 15 letech. Já nevěru, nepřeceňuju, mě spíš vadí z hygienických důvodů a teď je všude spousta pohlavních chorob, zřejmě to je po té válce, jak tady je spousta těch imigrantek, a různý mimo manželský poměry, ale...
0: No, do tohohle hodnocení já se pouštět nebudu. Já si z toho, co vy jste říkala, Moniko, vezmu hlavně to podstatné. Neseznamujte svého partnera se svou hezkou kamarádkou, jo?
1: No, já myslím, že jste žádnou, protože ta ošklivá zase může, jako tam prostě to si vysloveně kolem...
0: Ošklivá zase může vařit, že jo, to je taky špatné.
1: No a taky alkohol, tam jak bylo řečeno, od alkoholiku pryč, to si myslím, jak ten pán chodil opilý a objímal se prostě všem...
0: Souhlasím a podepisuju v plném rozsahu, ano.
1: ...partnery a ty paní, aby nevolila pořád stejného, že je potřeba se zamyslet, sebezpytovat se... a změnit jednání nebo změnit způsob oblékání, ale jako všem přeju věrnost, lásku a
0: naději. A dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na ten úplně poslední telefonát noční linky, který je před námi, máme bohužel jen 4 minuty. A já věřím, že paní Jarka, která chce uzavřít naše povídání na téma nevěra, to vezme z té lepší optimistické stránky, aspoň něco takového naznačila. Jarko, zdravím vás a už dopředu děkuju.
1: Dobrý večer. No, já chci říct, že jsem vděčná mému muži, že mě byl nevěrný a že mě opustil, protože tím pádem já, aniž bych nikoho v 65 hledala, jsem se setkala s člověkem, s kterým jsem už 10 let, jsme šťastní a nikdy nepropadejte beznaději, protože ten život nestojí za to, aby jsme se trápili pro někoho, pro nějakého hlupáka. A třeba vás čeká ještě krásný zbytek života s někým úplně jiným. Já jsem moc šťastná, je mě 75 let a zažívám s přítelem krásný období, jezdíme do zahraničí, k moři, do lázní, je to bezvadný.
0: Já vám jsem moc rád, že jste to takhle řekla, ale řekněte mi pravdu. Teď jste vděčná, že vás manžel podvedl, protože jste tím pádem mohla najít někoho, kdo je prostě ten pravý.
1: Ano.
0: Ale v ten okamžik, kdy jste se to dozvěděla, to asi nebyl
1: to
0: úplně stejný pocit, že jo?
1: To bylo strašný, protože mě v tom momentě oddiagnostikovali Parkinsonovu chorobu a manžel reagoval na to tak, že po 40 letech vztahu bezvadného ode mě odešel.
0: Jenom kvůli té nemoci?
1: No, prý měl už celý delší dobu nějakou milenku, ale tohle byl asi poslední řebíček. My jsme se nehádali, nic se nedělo a když zjistil, že mám tuhle chorobu, tak prostě to neunes. Což někdy muži dělají, teda, že no, není to charakterní, ale stalo se. A já jsem byla úplně, jsem propadla, úplně jsem čekala podporu a on mě udělal tohle, ale vidíte, že všechno hrozný se může obrátit něco docela hezkýho. Já jsem už nikoho nehledala, to byla náhoda, že jsem se setkala s vdovcem, povídali jsme si, jak samota je hrozná, on mě pozval do Krkonoš na výlet a jeli jsme tam a bylo to bezvadný a od té doby jsme spolu.
0: Paní Jarko, chtělo by se říct, konec dobrý, všechno dobré, ale z vás ten optimismus přímo tryská, takže je zbytečné to říkat, takže moc krát děkuju.
1: Ano, hezký den vám přeju, zítřek je svatý Ani, ať se všem daří, mějte se hezky.
0: Děkuju a naslyšenou. Vám, vážení přátelé, děkuju za pozornost a pomalu, ale jistě uzavírám noční linku s daty, ne s datem, protože už se nám to zase překlopilo do nového dne. Sami jste slyšeli, že svátek má Ana, tedy z daty 25. a 26. července. No a jak se tak dívám na program příští noční linky, tak možná, že Honza Macoun tak trochu naváže na to dnešní vysílání. Tématem jeho noční linky už vlastně za 22 hodin a 5 minut, pokud nebudeme začínat zase o něco později, budou myšlenky, které tíží. A pokud jste dnes poslouchali, bylo pár takových, které stále ještě myšlenky na to, co bylo v souvislosti s nevěrou, a proto o tom mluvím, stále tíží. No, takže už víte, že zítra, vlastně dneska, s vámi bude Honza Macoun mluvit na téma myšlenky, které tíží, a i jemu můžete volat na číslo 731 800 900. Já za vámi znovu přijdu až v srpnu. Opravdu. Až v neděli 2. Takže vlastně taky za týden. A tématem té příští v uvozovkách brněnské noční linky bude Takhle jsme si hrávali. Ať už to bylo naschovávanou, nahoněnou, na kovboje a indiány, nebo to bylo skákání panáka, skákání přes gumu. Taky si vzpomínám na jednu hru Polívka se vaří, maso na talíři a dál už to raději říkat nebudu. No prostě hry našeho dětství. Jak jste si v dobách bez mobilu, internetu a kabelové televize hrávali s vašimi kamarády a kamarádkami. Za týden si to povíme. Do té doby se těším na slyšenou a přeju vám dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančik.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. Proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
2: Velmi málo, ale občas ano.
1: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů a mohla být herečkou.
2: Asi.
1: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
2: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
1: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
2: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
1: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
2: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži Šest ran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: To
5: nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já se domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
6: To je hrozně těžký.
7: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
6: Všecko víš.
5: To budou vedle, viď?
6: To jsou vedle. Jo.
5: Jaká měna se používá v Republice Andorra?
8: Co si mohla myslet.
4: Tak dávejte dobrý pozor.
6: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
9: No, ono je to tam na hranici. Tam
4: teď ještě otázka, která se tam plesná.
9: Prosím?
10: Buď frank nebo obojí.
9: Já bych řekl, že v obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to budeš.
10: Ne, nebudu, to jsme dvojice prostě. To...
4: Tak co říkáte, no žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
10: Ale... Zkusíme
7: to v obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás, kterou vyberete.
7: My jsme se... No. Asi...
10: No ano, ano, tak.
7: Jak
10: tak.
7: Jsme předtím už uvažovali, že by jsme takhle mohli...
10: No. Tak, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to tam prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
10: no to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, a nebo je to zvláštní grafický tisk.
6: No. To je výborný.
4: Jednoduchá
10: otázka. To není, to je jasný, je tam P navíc. To je jasný.
6: To by nás, já ti nevím, ale
10: mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
6: Já?
10: Já nevím, nevím. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
6: Tak.
10: Co?
6: Já ho poslechnu.
10: Jo?
6: Jo?
4: Posloucháte?
10: Nevynadáš mi potom.
6: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
4: To znamená, říkáte, je to zvláštní grafický
6: řekni to,
4: tisk.
6: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
6: To má vědět, jaký oblouk je.
4: Tak,
9: nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
6: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takovéto poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Tiziánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, jo. Tě chválili, tato si přesně vzpomíná.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
2: Maria snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
0: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby nepokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Marianka, matka pluku.
2: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina a nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví, a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat Damu, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jeho kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanzlíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech. V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C.A.K. Polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurs v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky, každá si měla vybrat nějaký obor, jedna vařila, jedna tančila, já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. Pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřála, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky Novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
3: Sargel et alim o šas inen sebuf itkin tsot, ju slit otor ps ituch adžib i džakšan i návstop co.
4: No to je? Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
3: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost. Svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
1: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
2: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem Mikádo, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: hřel celý odpoledne, ovšem on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel, takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
1: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
2: Já jsem hrozně ráda, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba. A protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
3: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji. Omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad, možná přijde kouzelník a šel jsem spát. Jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky stala hlasatelka, to se teď dozvíte v dokumentu o Saskii Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po tom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Saskia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil. Já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě. To jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě jak si ze stářím se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaše informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku a vyšlo vám to? Možná jste měli jiný tip, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu. Takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím. Což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku. A když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný. Ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen proto, že nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci, na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Jo, jo, jo. pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
0: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem? Tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, zleva tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl George Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek. Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
6: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů, myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
6: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrnné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo... Tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších, 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
6: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali. A já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, abych samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize a Odezvu to mělo neuvěřitelnou.
2: Lidi jste to vyzkoušeli na sobě?
6: Ano, já jsem to měla jsem to vyzkoušený na sobě. A lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy, a mě nezbylo nic jiného, než jít do
2: literatury. Viděla, jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích, ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Ne, promiň, ty jsi zdravý jako
6: žít. Já tam mám různé hezké pozice i třeba na potenci.
2: No pozor, pánové, ano, zbystřete jako,
6: každý.
7: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
6: I duše,
7: no,
6: a na krásu a na různé, jo, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
7: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prsteny na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega tady to takhle mi říká, no jo, člověče, já jsem stloustnul a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
2: A nebo spíš se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku? Čeho?
7: Na prsteníčku nebo na středníčku, jo?
6: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
7: Z vašeho ne, ale jako...
2: Zdeněk pošívá se na prostě.
8: Tak to náhodou vím.
6: Ano.
8: Schválně. To prostě zbytečný.
6: Ano. Poseknout, já bych navrhovala.
8: Myslím to vážně.
6: Ano.
8: Skutečně, nemá funkci.
2: Proto se tam nosí prsten.
8: Tak proto se tam nosí prsten.
9: Pro mě teda
8: kromě hudební.
2: Ale to je pozor, jo. Ale to je zavádějící.
8: Lidi,
2: to když to myslíme jako pozor, jo.
7: Je... A co kytaristé ti potřebují taky? To klavirist, teď to říkáš, no já.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Nic neříkejte, ale navrhuji, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
10: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek... My si pamatujeme, to už spousta věcí se otancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

Dědeček je jako hr. Pri potoku šiju raky, ráno traky, večer fraky. Mana, mana.

Šašošuška, haluška, šup, šašovi dobruška.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saskii Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ní neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ní naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního Kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil: existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině, takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít, a takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Sasky Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznisem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
2: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné, pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice a říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bonboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky
4: a říká si,
2: to bude Sasky. Mít koláč. A jednou taky tam byl zabitý králík a to jsem se dost lekla, teda přiznat. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici. Ale... Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Saské Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
3: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Mm-hmm. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží, zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
3: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.